0: Ptáček je čistokrevný pražák. Děcko byl mírně řečeno neposedné, lezení po čemkoliv mu bylo vlastní už od 5 let a vydrželo mu pomalu dalších 40. Začínal na skalkách a skalách kolem velkoměsta, pak prolezl všechny slavné české horolezecké oblasti a troufám si říct, že i východočeský a Adržbach je jeho extra oblíbenou lokalitou. A pak vyjel do Himalájí, do Alp, do Jižní Ameriky, na Antarktidu, no není toho málo. Ale jak ho tak pozoruju, zdá se mi, že čím dál častěji se po těch dlouhých expedicích vrací domů. Nebo se pletu, Máro? Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeju. Teďka, jak jsem to tak poslouchal, tak vlastně tady bylo řečeno vše a hezky a já bych to jenom mohl zkazit. Jo. takže odpověď zní, já se domů vždycky rád vracím a vždycky tomu tak bylo. A je to hlavně díky tomu, že ten kontrast, který nabízejí to výbušné prostředí, ty hory a ty zážitky, které jsou tam opravdu velice vyostřený a silný, kdy člověk běží na nějaký ostrý hraně a napravo i nalevo číhá při špatném rozhodnutí nebo při špatném kroku smrt, tak tady je prostě to uvědomění si té krásy bytí a já jsem jako pozem šlapka nebo beton šlapka vždycky šťastný.
0: A já si teď vlastně uvědomuji, že od té doby, co jsi se v létě vrátil z té své poslední expedice, jsem tě na vlastní oko neviděla, že jsem si tak maximálně mohla prohlížet fotky v časopisech. A potom 3/4 roce zdá se mi, že jsi docela už zahojený. Na těle teď myslím.
1: No tak to je jenom vždycky samozřejmě tak schránka klame, vevnitř je to prohnilý, ale to už je těma letama, takže já jsem měl samozřejmě nějaký trable, který jsem si přivezl v podobě nějakých omrzlin, ale o tom nechci mluvit, to jsou takový ty negativní zprávy, které sice možná táhnou, ale já se taky neptám nikoho na hemorody a podobně, že? Takže jinými slovy, já jsem teďka zdravý, nebo respektive zahojený, tak abych mohl si plně užívat ten život jako jak v pohybu a samozřejmě i v tom běžném životě.
0: Já jsem hodně zvědavá, jak ten náš dnešní rozhovor bude vypadat, protože třeba přiznat posluchačům Českého rozhlasu, že se známe velmi dlouho. Jsem si jistá tím, že naším rozhovorem se bude prolínat tvůj typický zvonivý smích.
1: No tak to co mám s tím dělat, když to takhle narostlo?
0: Vidíš, ani si neuvědomuji, jestli se tvoje Viktorka směje podobně.
1: No to já, jako Viktorka, to je to nejlepší, co se mi povedlo, že jo, tak jako to není žádná jenom floskule, jakoby.
0: Viktorka je dcera, teda bychom měli říct.
1: Ano, Viktorka je moje dcera. To je opravdu jako, jestli to tak všechny výkony sportovní a tak ty blednou, jo. Je pravda, že jsem do toho vložil jenom pár sekund, ale povedlo se to.
0: A směje se stejně, Máro? Připomeň mi, její smích je podobný?
1: Je rozhodně veselá, což je důležitý, dokonce bezstarostná, takže škola jí vůbec nezajímá, ale jako mě to vlastně jako rodiče můžu hodnotit několik věcí a to je, že z ní je cítit a sálá radost toho života, jo? Což je vlastně asi ta alfa omega a jestli bude dělat tohle nebo tohle, to mě vlastně už asi v podstatě jedno.
0: Když jsem jí tak pozorovala, Viktorku, tak mám pocit, že bude hodně po tobě.
1: Dobře jí tak.
0: No dobře ti tak.
1: No ale já doufám, že Klára, která je chytřejší a prostě taková klidná síla, tak že ten rating trošku vytáhne. Jo.
0: O tom, jak vypadají expedice Marka Holečka, o tom si dnes budeme povídat v záletech.

0: Posloucháte Zálety, ve studiu Českého rozhlasu si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Horolezení už není dneska o tom, abychom se dostali do co nejvyšší nadmořské výšky, ale abychom naopak hledali ty nové cesty. Už to není zkrátka jako za Hillaryho a za Messnera, kdy se lezlo co nejvýš. K tomu stylu a k tomu výběru těch kopců, sám říkáš, je jich nespočet, ale důležitý je i způsob, kterým se tou novou cestou na ten kopec dostáváš. Tím chci navodit otázku na téma tvého alpského stylu, který používáš výhradně při svých horolezeckých expedicích.
1: Ono je zajímavý, že vlastně ten styl byl vždycky vlastně taková ta určující forma, jo, ono jenom se nějakým způsobem vyvíjela. A teďka my už umíme jako, a lidé si to už několikrát ověřili, vyletět do kosmu, to jako umíme, takže na nějaký kopec, jakože bychom nepřeletěli, to umíme. Umíme dokonce provrtat tunely a udělat si tam vlastně ve své podstatě vnitřní vejtah klidně. Tam jde o to, že když chci na něco vylíst a chci nějakým způsobem dokončit nějakou svoji myšlenku, kterou jsem si načmáral někde třeba u piva nad fotografií, která se mi líbila, která byla nějaká definice nějakého hezkého kopce, když jsem si zjistil o tom nějaké informace, zjistil jsem si, kde leží, kdo kdy tam vylezl a když jsem dostal kladné odpovědi, že v tomhle směru nikdo, tak jsem začal hledat způsob, jak tu logistiku. Jo? A tím vlastně navazuju na to, že taková ta tendence je a vlastně ten ideál je tam přijít, být vlastně úplně tak, jak nás Pán Bůh stvořil, téměř nahatej a zkusit, jestli ta naše dovednost a ta naše vnitřní síla, protože tam jsou největší vlastně potenciální nějaký rezervy, jestli to dokážeme s tím nejmenším supportem a srovnáním vlastně s našima možnostma se tam nakonec nahoru dostat do těch podmínek, které vlastně jsou na téhle planetě ty nejdrsnější a dochází tam vlastně samozřejmě i k obrovskému úbytku nejen svalových hmoty, ale samozřejmě i těch psychických sil a je to vlastně kombinace úplně děsivá, protože nás tam ten Pán Bůh škrtí na kyslíku anebo třeba krutým mrazem.
0: V té souvislosti dokážu si představit, jak lze trénovat fyzickou kondici. Na to existují roky manuály, mění se samozřejmě tréninkové metody, nicméně spějeme ke stejnému cíli. Jak se dá natrénovat ta psychika? Dá-li se?
1: to je zajímavé. Já mám vždycky na tohle to říkám, že tu psychiku trénuju, takže jak jsem časový optimista, že si naskládám daleko víc věcí, než normálně by se dalo stihnout, tak trénuju tím nejenom sebe, ale i okolí. Samozřejmě. Jedna z věcí je, trénuje se to tím, že objevujeme nové věci, stává se nám to prostředí daleko více, stáváme vlastně rezistentnější, pak samozřejmě musíme znát nějaké svoje limity dovednostní a fyzický a podle toho si najít ten cíl, ale přirozený je, že pokud vás ve vás, a to je možná ta jediná složka toho sportovce v tom horolezectví, pokud vám zraje nějaká ambice, tak lehce si jakoby načechrat víc peří, než třeba v danou chvíli máte zkoušeno, jo? Takže udělat si jakou barevnost toho peří, roztáhnout křídla a pak to podrobit té realitě těch reálných kroků. Jo. Kde může taky dostat pěkně na zadek, a ale to je součást nějakého bytí a případně, když se nezadaří, no tak buď můžete svěšit uši a jít od toho, a nebo naopak si říct, tady mám nějaké rezervy, tady na tohle se musím zasoustředit a doufat, že ten druhý pokus už bude lepší.
0: No, někdy doufat, že i ten třeba pátý pokus bude konečně tím lepším. Tím narážím na poslední expedici Marka Holečka. Za chvilku o tom budeme mluvit. Povídáme si v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, ve studiu Českého rozhlasu si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Ráda bych si dovolila rozdělit tvůj život lezce na období, které bylo předtím, než jsi vyhlédl novou linii na Gašerbrum 1 a na období, které následovalo poté. Lze tak tvůj horolezecký život rozdělit? Bylo to skutečně, tak já to vnímám, nějaký mezník v tvém životě?
2: Milník, já to můžu už teďka vlastně můžu ano říct, byl to milník, ale jako v tom daném čase já jsem to vůbec neřešil. Že? Je pravdou, že kdybych věděl dopředu, což jako si byla, kdybych uměl věštit, co vlastně to bude stát, kolik to bude stát vlastně času, to znamená jakýho reálního času, co jsem s tím strávil přímo pod kopcem přes 8 měsíců, což jako není až moc tak jako zábavný, když se na to pak podíváte, že tam máte ležet někde na ledu a na šutrech. Pět výprav, kde se generovaly různé průšvihy od toho, že nás to uvěznilo na dlouhou dobu třeba ve vejšce nad 7400 metrů, což je taková ta novinářská floskule, že to je zóna smrti. Jo, tak vidíte, není to pravda, jako dá se to přežít. A Alenka je jako naprosto můj anděl strážný, protože ona to celý prožívala, protože vždycky dostávala zprávy. Dostávala zprávy, že ještě se nemůžeme dostat dolů. Případně přicházely zprávy, vypadněte už a podobně. Takže bohužel to, co vlastně bylo ten největší vlastně průšvih a takový zásek a samozřejmě to mělo nějaký i potom pokračování na tu psychiku, kdy to bylo nějaký i muset i vyrovnání a nejenom o to, že jsem tam přišel o parťáka, o Zdendu Hrubýho, ale i o to, že vlastně najednou musí se člověk nějakým způsobem srovnat tu křehkost svého žití a tu motivaci, jestli to má zase ještě nějaký smysl a cenu. To, co se tam odehrálo, ty negativní věci, tak může někoho zaseknout. Mě z valný většiny to vždycky jako posune dál, ale tím teda vynechávám ten Zdendu odchod do nebeského báru. Jo. Ten bych si teda fakt jako, kdyby to šlo, jenom otočit o kousínek tu země kouli, tak to udělám. On říkal, že já jsem nebezpečný optimista a on je ten realistický pesimista. Jo. A ten oheň a voda se potřebujou a my jsme se v čase protli, kdy já jsem měl nějaký drive a on ještě měl zase ještě chuť se toho zúčastnit a myslím si, že to bylo opravdu velice dobrá jízda bondivánu, kdy jsme si užívali to na těch výpravách a zadařilo se ještě i. Zadařilo se tak, že i ten svět se vlastně na to nějakým způsobem podíval, jsme přeskočili ty hranice našich českých lůhájů a o to ani tak nejde, jo, ale jde o to, že opravdu se zadařilo. A když jsme tam odjížděli vlastně na podruhý, v tom roce 2013, tak Zdenda udělal to, co děláme běžně v lidském denním pochodu a to je chyba. Normálně rozlejeme kafe nebo zakopneme, dokonce v oprách, který známe už 20 let, že máme třeba v baráku. No a stane se, protože jsme lidi chybující. Jo? Nicméně otázka je, kde a v jakém čase a tady ta drobná chyba se sečetla s tím místem, kde ty chyby se moc neodpouštějí a zrovna tohle se stalo fatálním. Takže Zdenda se tam zřítil z více jak tisícimetrový vejšky, což jako nemusíme na to být žádný chytráci, to je prostě vyřešený během pár chvil. Kdy tu tělesnou schránku opustila prostě ta duše a bylo vyřešeno. No. Já jsem pak ještě bojoval o svůj život, ale abych se vůbec vrátil nazpátek, ale to vlastně to není teďka ani předmětem asi tohohle z toho povídání, tam je spíš o to, že pak nastalo nějaké vyrovnání s tím, že člověk přijde o kamaráda, o nějaký pilíř v tom životě a druhá věc je taky, jestli nezanevře třeba na to místo, jo, na ten kopec. Než si uvědomil jsem si jednu věc zásadní a to je, že kopec není prostě živá bytost, aspoň pro mě, je to prostě kus šutru, kus sněhu, krásně stvarovaný od toho Pána Boha nebo té matičky přírody, ale to ještě neznamená, že to je pro mě brzda. Takže já jsem se tam vrátil ne kvůli tomu, abych to, jak se to někdo myslel, za Zdendu a zvedl ruku a hurá, tak to vůbec není. To je kvůli tomu, že jsem se vlastně dostal na ty limity, které jsem říkal a pořád ten smysl to pro mě mělo.
1: A když si tenhle ten projekt dokončil, tedy na ten pátý pokus spolu se Zdeňkem Hákem, upřímně mi řekni, kolikrát si na Zdeňka myslel?
2: Tak já myslím na něj poměrně často, ale to je daný tím, že Zdenda byla výrazná osobnost, jo, nejenom prostě v tom světě, kde jsme se protínali, jako kde jsme si plnili ty naše obsese, ty vášně v těch horách, ale on byl významný člověk jakoby v tom životě běžným, jakoby civilním, A to je vlastně výkaz, dobrý výkaz jako toho lidství, jo, že když už tady nejsme, že to je pořád nezaplnitelná díra, jo, která prostě tady je, aspoň pro mě, a to je vlastně výkaz toho, že opravdu byl jako významný v těm moje žití.
1: To by se podařilo tu novou cestu dokončit, už jsem to říkala se Zdeňkem Hákem. O tom, co se odehrávalo v loni v létě v Himalájích, o tom dál budeme v záletech mluvit. S Markem Holečkem si povídám.

0: Posloucháte Český rozhlas, v Záletech si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Slavný horolezec Alexander Huber říká, že vrátit se z hory bez dosažení vrcholu sice znamená porážku, ale především je to šance vrátit se tam zpátky. Myslím si, že i s tímhle prohlášením bude Marek Holeček vřele souhlasit.
1: Vřele, já si nechci prohrávat, že jo?
0: Chceš se vřele vracet.
1: ale prohra pro mě není prostě nějaký bod jako opravdu stáhnout odsaz a jít pryč, jo, to jako to je, jak když vím, že tam ještě je prostor, co zlepšit, a nebo někdy musím čekat jenom na přízeň božstev, že jo, to je o trpělivosti. Trpělivost je jedna ze součástí nějakého výkazu, to nejde urvat silou, nejde to urvat jenom vůlí, ale musí se taky počkat na takový ta součinnost s tím okolím, a já tomu říkám, že se to musí prostě ujezdit. A nic jiného nezbývá. Být z toho otrávený vůbec ne. Vůbec ne. Já tu mám takovou jakoby tézi, kterou jsem vlastně měl jednou na triku nosil, že prostě nejhorší den ve skalách je pořád lepší než nejlepší den v kanceláři. Jo? A ten zážitek se vždycky přiveze a je opravdu silný. Silný tak, že ho musíte zařadit do té svojí vzpomínky, a je to neměřitelný, protože já nevím, když jezdím třeba do tropu, kde to sluníčko svítí a nabírám tam ten hormon spokojenosti a je mi tam dobře, tak jsou to dny, které jsou splynutý a já neumím je rozdělit. Ale pěkně promrzlej den, pěkný vejprask, to si pamatuje moc dobře.
0: A jak se jmenuje hormon, který tedy nabíráš ve vysokých horách, když v tropech je to hormon spokojenosti?
1: A ten hormon spokojenosti jako je přes sluníčko po tu kůži, jo?
0: Rozumím.
1: Ale v těch horách tam je koktejl daleko více takových těch věmů, který dávají to uvědomění si toho žití a té radosti z toho žití. Já třeba to vždycky přirovnávám na jednoduchou věc, že přijedu a najednou jsou louky zelenější, kytky jsou vonavější, po několikátý se zamiluju do své vlastní ženy, jo, a po 10 dnech mi to přejde, abych zase mohl odjet a zase se mohl zamilovat. Takže to takový nekonečný koloběh.
0: Konečně jsem pochopila, Máro, ten mechanismus. Děkuji za to a obdivně musím poklonit hlavu před tvojí partnerkou, protože skutečně s tebou má, slušně řečeno, pestrý život.
1: No tak když má pestrý, tak se nenudí.
0: To bez pochyby. Nevím, jestli nejsou okamžiky, kdyby se raději nudila. Ale pryč od toho tématu, musela by tu Klára být s námi, aby byl tenhle rozhovor partnerský, abychom ji nevynechávali. S Markem Holečkem si povídáme v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Markem Holečkem si povídáme v dnešních záletech. Když se vrátíme zpátky k tomu výstupu, který si podnikl se Zdeňkem Hákem a který přepsal ty sportovní dějiny horolezení, tak jak jsem si vypůjčila to slovní spojení od mého kolegy Roberta Záruby. Byl tam skutečně nějaký okamžik, kdy jsi si říkal, že právě Háček byl tou nejlepší volbou pro ten výstup samotný, kdy jsi si říkal, tak tohle je skutečně ten okamžik, kdy si můžu poklepat na ramena a říct jsem si, volil jsem dobře.
2: Já mám takovou jako veselou scénu, kterou rád vyprávím. Jo.
1: To jsem je... s ní.
2: To tam jsme viseli už, já nevím, myslím, že tak čtvrtý den nebo pátý den už vlastně v té stěně, těsně předtím, jako v tom headwallu, v tom těsně před tím vrcholem, v takový prostě bariéře, šlo nám to opravdu jako psovy pastva, protože za ten den vejčkově jsme byli schopni v téhle vejčce na 7 800 metrů vylíst za 12 hodin nějaký výkazu činnosti, jako poměrně intenzivní, jenom 80 metrů vejškových. Něco 8,5 minuty na vejškový metr. Takže myslím, že Lenochod je v tomhle tom hodně, hodně zrychlený brácha. Tam bylo najednou okamžik, kdy já jsem dobíral z Denála, tehdy tam pode mnou visel, něco se tam hrál s Lanem a najednou se otočil a já koukám, on se kuchá. A já na něj řvu a poles, jako je zima, noc nám na krku už padne jako za chvilku. A nejsme dolezený ani na vršek. O tebe víme, že jsi nám posílala zprávy, vypadněte odtamtud, řídí se na vás, jako by vichr bude zlé. A on se tam kochá, on se kochá do té krajiny. A tak já jsem říkal, co tam vidíš? A on říká, no tamhle ten vrchol. A říkám, teďka si říkám, tak už je to špatný, jo, s tou vejškou, on se asi nalokal, málo toho kyslíku, už to začíná docházet, protože tam je, jak jste vysoko už, tak koukáte na spoustu vrcholu, jo. A já říkám, a co má být s ním? No ten sněhovej. A já říkám, no a co je s ním? A on říká, no ten by se dal sjet na lyžích. Prostě naprostá mimoza. Vůbec neřešil ten daný problém a to byla vlastně i taky ta síla jako jeho a úžasných parťák a prostě to pěkně běželo. Pěkně to běželo.
1: Jak jsi se cítil, Máro, v okamžiku, kdy jsi viděl, že na tebou vymyšlenou cestu se chystá vyrazit jiná expedice?
2: S těma klukama jsem se potkal vlastně basecampu. To jsou mladí kluci, jo, z Ukrajiny a excelentní borci. Excelentní borci. Oni třeba to, co jsme vylezli se Zdenálem Hrubým na Talung v Nepálu, tak oni pak ještě narovnali tu cestu původně, jak já jsem si přál, ale my jsme na to neměli tam tenkrát podmínky. Takže oni jsou opravdu

0: Jsem přesvědčená, že nikdo z lesců nechodí na kopce kvůli ocenění. Aspoň si myslím tady. Přesto Zlatý cepín, jakýsi Oscar ve výškovém lezení, se uděluje každý rok. Nominován na něj byl můj dnešní host Marek Holeček spolu se Zdeňkem Hrubým za prvovýstup na Talong. A teď předpokládá, Marku, že je další nominace na spadnutí.
1: Tak nejspíš ano, protože jak jsem viděl vlastně výkaz těch výstupů, tak tam v zákonitě bychom měli patřit, jo. Ale lezení není měřitelný a nikdy to nebude vlastně klasický sport v nějakých mantinelech, ale co se týče ocenění, ať se nikdo nemyslí, tak třeba i když člověk dostane Zlatý cepín a jsme tam nominovaný v tuhle tu chvíli, protože už mi poslali z American Apa žurnálu, aby se tam napsal obsáhlý článek, vlastně do tý, jako úvodní článek, tak to je vlastně automatická pozvánka, tak ale za tohle člověk dostane hrnec nudlí, ale je to prestižní záležitost, je to pořád pánský klub vyvolených a to vždycky dává samozřejmě takovou tu zpětnou vazbu, výkaz za dobrou činnost, poplácání po zádech.
0: A ještě bych se ráda zastavila nakonec tady ve východních Čechách v Adržbachu. Srdeční záležitost, tvrdila jsem na začátku, když jsem si dovolila napsat o tobě obšírný úvod, že je to extra oblíbená lokalita.
1: Já nemám úplně přesně definovaný, co je nejlepší, to je jako kdybych měl rozdělat, jestli mám radši maminku nebo tatínka, to nerozděluju, mám je rád jako prostě jako moje rodiče. Totéž mám rád tu naši na tu malinkou zemičku, která nabízí neuvěřitelní krásy, romantiku od těch kaňonů, Stolovej hor, samozřejmě pískovcových skalních měst, jako je Adržbach, to je výjimečná záležitost, co se týče opravdu přírodních krás. A nebo máme tady nějaký, já nevím, třeba krasový oblasti, že jo, Žulu, Rulu, Vyvřeliny a pak nějaký i kopce, které nás vlastně protínají, jak uprostřed toho

0: Česka taky samozřejmě obepínají po okrajích a jsou roztomilí, jsou prostě dobrý a ta krajina nám dělá dobře. Takže já bych nevytahoval jenom jednu, i když Adržbach je specifický místo a já se tam vždycky cítím strašně dobře.
1: Má to nějaký důvod, proč ten Adr je zrovna právě místem tvých dobrých pocitů? Bez pochyby jsem si jistá, že je nacházíš i kdekoliv jinde, ale řekněme, nějaká jednoduchá, rychlá vzpomínka na Adr, proč právě on?
0: Je zajímavý, že jsou místa na světě, které mají opravdu nějakou synergii a těch míst je málo a mají takový ten magnetismus, který táhne ty lidi a ty lidi se tam už automaticky uvolní a je jim tam dobře. A já, když přijíždím do toho Adržbachu a jdu si tam zalíst a vidím ty krásné věže, tak to nějakým způsobem působí a ono to vlastně dává a rozechvívá nějakou i podle mě vibraci v tom těle a ty lidi, co tam přijíždí, tak to vnímají taky. Takže díky tomu tam nastává vlastně výjimečná atmosféra, která se zdá, že jednou za čas se zadaří, ale tam je to vlastně mejdan pořád takový celoživotní, takže tam je to prostě dobrý.
1: Na závěr záletu nesmí chybět tradiční otázková štafeta. Pro tebe tu mám jednu otázku od lesce a veterináře Vladimíra Šoltise.
2: Já, co kdybych se Marka nezeptal, ale co kdybych ho pozval k nám na Prachov?
1: Bude jistě rád.
2: Máro, přijeď, polezeme, popijeme, bude nám dobře na Prachově.
0: Tak Vláďo, je zajímavý, že za prvý na Prachov, já jsem jezdil jako malej a možná si nebudeš pamatovat, ale já jsem byl mladší než ty, jo, až to zůstalo takhle. A potkali jsme se, dokonce jsme si i zalezli a pokecali, ale je to opravdu více jak, já nevím, běželo tak 25 let. Ty si podle mě dokončil akorát školu a začal si být veterinářem. Takže já do Prachova určitě zase přijedu a mám to tam rád, protože to je roztomilý místo, romantický místo a parádní ještě i lezení. Takže určitě se tam setkáme.
1: A příští neděli, Máro, toto se mnou bude basketbalista Jiří Velš a prostor pro tebe tedy, na co by ses ho chtěl zeptat.
0: Jirko, já vím, že prostě jsi člověk a teďka opravdu už světoobčan, protože jsi dokázal proniknout za ty hranice naše, uspět při tom svém sportu v zahraničí a to je vlastně takový jako poselství spíš, co si myslíš ty, člověk tohle z toho vlastně znalý, toho světa, velkého světa, jaký má pohled na nás jako na Čechy, jo? Mně to jde o to, že my se hodně ve spoustu věcech podceňujeme, ale máme přesto výborný sportovce, máme vynikající vědce, máme úžasnou i kulturu, kterou jsme poslali do toho světa a je nás jenom 10 milionů a teďka, jak ty se na to díváš, jako jak se ti zdá pohled na naši domovinu z toho venčí.
1: A takže příští týden vyměníme cepíny za balón, modré nebe za osvětlení sportovní hal. Budu si povídat s jedním z nejúspěšnějších basketbalistů Česka, s Jiřím Velšem. Máro, tobě díky moc za dnešní zálety a jako vždycky říkám, že se s tebou nenudím. Ať se potkáme ve skalách, v horách, na báru, jak ty s oblibou říkáš, anebo v rozhlasovém studiu. Děkuji za to setkání.
0: Já taky děkuju a tak to má být, že jo, muž musí bavit.
1: A doufám, že bavil i posluchači Českého rozhlasu. Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Řekněme si to pěkně od plic a na rovinu. A važme slova. Hoďme za hlavu na chvilku starosti a podívejme se pravdě do očí, protože lež má krátké nohy.
1: Jak jste nepochybně poznali, dnes nás okouzlila slovíčka z ustálených rčení. Ono by bylo docela zajímavé říkat si to pěkně třeba od brzlíku nebo od slepého střeva a do kopečka. A nevím, co by se v nás změnilo, kdybychom se podívali pravdě třeba na koleno a dlouhonohou lež by nikdo nedohonil stejně jako bycha. A to i kdyby vzal do zaječích.
0: Tedy jinými slovy, co na srdci, to na jazyku, vám jako vždy touto dobou tu se rádi nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. A vůbec nejsme, Luďku, jediní, koho ta hravost češtiny provokovala. S chutí jsem listoval třeba knížkou Františka Jílka Čeština je jazyk vtipný, nebo vzpomínáš, jak nám srdce potěšil podobnými úvahami Karel Čapek?
0: Jak by ne? Tak což mu takhle chvilku dopřát, aby se ujal slova?
1: No, to stačí jen otevřít Lidové noviny z roku 1923 a čteme.
0: Tady mne už zřejmě jen šálí úzus verby, když vidím někde napsáno, že se někdo ujal slova. Mám představu, že se ho ujal tak, jako by se ujímal sirotka, tak šlechetně a obětavě. A že tomu slovu bylo křivděno, že bylo utlačeno nebo zapomenuto, že tedy ten člověk vstal a řekl, pro Boha vás prosím, lidičky, buďte tak hodní. Já nevím, jak to říct, ale tuhle je jedno slovo, které leží mezi námi na zemi, jako žebráček. A nikdo z pánů řečníků se k němu neschýlil, aby mu pomohl na nohy. A tak jsem chtěl, abyste se nad ním jako slitovali, rozumíte? A to by to siročí, ušlápnuté, všemi pozapnuté slovo, byla by to, dejme tomu, láska, nebo odpusme si, co jsme si, vstalo a získalo svoji důstojnost.
1: Co říct na těch pár líbezných chytrých vět, než čichám člověčinu.
0: No vidíš, a když se podíváme na projev mnoha současných politiků, mění se slova v nadutou, nechutnou kaši plnou ješitnosti a pýchy, anebo páchnou jak hrubá záplata z pytloviny na superdrahém modním smokingu. Peníze k lásky v jejich ústech má cenu jen jejich vypočítavosti.
1: Vidíš, a přitom tvrdí, že nalévají čistého vína a hlavně nebojí se podívat pravdě do očí.
0: Fajn, ty jsi to, milý básníku, udělal. Dovol, abych ti to připomněl. Tak se ti dívám pravdu do očí. Tak jak se dívá muž do očí ženě. Než se s ní v tanci sálem proskočí a oba obejmou se vroucně roztouženě. Tak se ti dívám pravdu do očí, se srdcem sevřeným, co vše v nich budu číst. O lásce, statečnosti, co světem otočí a vprostřed nadějí pak umře na závist. Tak se ti dívám pravdu do očí, ústa se cpou a dušičky se postí a sásky padají, kdo koho zotročí. Vyhrává pýcha a moc nám láme kosti. Tak se ti dívám pravdu do očí. Kde pak se pořád touláš s tou statečnou svou chasou? Ty s úsměvem jen lehce pozdvihneš obočí a zatímco zas mizíš, já žasnu nad tvou krásou.

0: Miluj pravdu.
1: Miluj pravdu.
0: Přeji pravdě.
1: Přeji pravdě.
0: Braň pravdu až do smrti.
1: Braň pravdu až do smrti.
0: Miluj pravdu.
1: Miluj

0: Dovolil jsem si v písničce nabídnout ochutnávku historicky prověřeného extraktu pravdy. Byl jsem rád, že v rámci loňské výstavy Betlému nechali odlít její pořadatelé Slávek Lukavec a Jiří Kubec nový zvon pro betlémskou kapli.
1: No a to nezapomeň říct, že tě vyzvali, abys pro ten zvon napsal verš.
0: No ano, už to pro mě byla a je velká podsta, i když k mé lítosti tam pak zůstala jen slova Husova.
1: No vidíš, a když někdo něco vyzvoní, mohla by to být i tahle tvoje slovíčka. Ta mohou být na kterémkoliv zvonu, ať na chrámové věži, nebo na zvoničkách venkovských návsí. Spojení srdcem v pravdě poklekněme. Na cestě naděje tam nikdy nejsme sami. Až osud zavelí, tak s vírou v duši jdeme, bolesti přebolí a láska bude s námi.

0: Když byla řeč o zvonech, neodolal jsem a doufám, že to tebe ani posluchače nezarmoutilo. To byl prosím majitel 4 oktáv, syn ruských emigrantů, Ivan Rebrov a slavný večerní zvon. Zvon je nástroj, který má srdce, stejně jako housle mají duši. Je to kolíček, spojující ozvučné desky. A určitě je něco jiného, když větu vypustil duši, řekne o někom lékař nebo cyklista. A nebo je něco jiného, když již zmíněnou větu lež má krátké nohy, pronese jeden mládenec druhému, se kterým se povalují na koupališti a kolem jde dívka, za kterou chce ten dotyčný vystartovat.
1: Nebo si všim, no určitě si všim, vždyť si básník, že existuje celá řada vět, které se dají číst ze předu i ze zadu a nemění význam a znějí stejně. Pokud máte, milí posluchači, při ruce tušku, můžete se sami přesvědčit.
0: No ano, notoricky známé je třeba Sabina hrává na varhany bas. Nebo kobyla má malý bok, ze předu, ze zadu stejné. Nebo Zeman seno dones na mes. Nebo žáku oko ukaž. A dar mám rád.
1: Já jsem v jednom starém časopise četl například Upíři jí řípu. A nebo kuna nese na nuk. Šenkýřko křikneš? Lososa maso sol. Na jalmi šimla jan. Popelku klepl op. U okna sesunu se s anku.
0: To je zajímavé, no.
1: No to je celkem příjemné konstatování oproti jinému, které tvrdí, že dar mámení nemám rád.
0: Ze předu, ze zadu stejné. Tato je jen malá ukázka toho, jak je ta naše čeština hravá. A hraje si s námi i dnes. Přiznám se, že přichylování vůbec nevidím výhodu, jako modernisté. Mám raději Evu Smetanovou než Evu Smetana. I bez křestního jména totiž poznám, zda jde o dámu nebo pána. Pro Angličana je tedy tajemství, zda přijde pan Smetana nebo jeho choť. A jak jsem již řekl, vůbec mě neutěšují tvrzení jazykovědců, že řeč je živý organismus. A nechme mu tedy volnost stepních koní. Jak tu již zaznělo z úst Karla Čapka, řeč je také to, čím se určuje národ. A já bych rád, kdyby vedle novotvaru zůstala pevná konstrukce domu, ve kterém chceme žít. Malebného domu. Ne studené plechové krabice z SMSek. Vidíte, zkratky, SMS, ale zkrátka i ve zkratkách se jazykový vtip uplatňuje. Jestli si vzpomenete, že OUNZ, tedy Okresní ústav národního zdraví, se překládal jako okamžitě úpadek nebo zemře. A doufejme, že snad dnes platí spíš to FN, fakultní nemocnice, funus nebude.
1: I když lékařský titul MUDr někteří škodolibci překládali jako musíš umřít, dělej rychle. To nám snad páni doktoři nedaruj, ale napadl mě totiž takový židovský vtip o tom, jak pan Robiček přijde ke svému lékaři, že by jaksi ve svém věku potřeboval nějaké afrodiziakum. Ale to víte, mám tu jeden zaručený prostředek na zvýšení potence přímo z Afriky. A dal mu jakýsi bílý prášek. A pane doktore, určitě to působí. Na 100%, Robiček. Ale musí dodržet dvě základní věci. Musí to zapít vlažnou vodou a nesmějí pak myslet na nosorožce. Začas se potkají a lékař se ptá, jak ten prášek působí. Ale vůbec ne. To je hrůza. V životě jsem si na nosorožce ani nevzpomněl a teď se mi tam to blbý zvíře vždycky připlete.
0: Tak vida, kam nás zavedli zkratky. Kolega Lukeš dokonce ve studiu připomněl, že RUM, to byla zkratka radosti učňovské mládeže. A svého času byly zkratky tak v módě, že se Felix Holzmann ptal kolegy, jestli ví, co to znamená VCHOD. No přece vchod. A Ivan Mládek dokonce naspíval ze zkratek celou písničku. Vzpomínáte?

0: A to je pro dnešek skoro vše tečka. Chci říci vše tečka.
1: Ano, i to slovo, jak ho vyslovíme, pomlčka nebo čárka, může změnit význam celé věty.
0: No to je známá historka, jak rozhlasová hlasatelka kolegyně ohlásila ve zprávách, že dnes přiletěl do Tirany Václav Havel. Opravuji, dnes přiletěl do Tirany Václav Havel.
1: No a to i v Cimrmanovi najdeme větu. Nebude tvář lidu jasná. Správně, opravuji, ne, bude tvář lidu jasná.
0: A je jasno, jenže je to vždycky něco úplně jiného, opak. A nebo je velice zajímavé, že jedno slovo má v naší řeči tolik významu. Vem si třeba hvězda. Uvedu příklad. Co bys řekl na hvězdu? Zeptala se. Ty ji ještě umíš? Odpověděl gymnasta. A co ty víš o téhle matematické variaci? Zeptal se profesor. Nebo prosím tě, teď je Letohrádek, hvězda na Bílé hoře stejně zavřený, oponuje turista. Nebo zapojení do hvězdy se už nepoužívá, prohlásil elektrikář. Nebo myslíš toho husického vojevůdce z Vicemilic, zvaného Bzdinka? Užasl historik. Snad hvězdici myslíš, ne? Opravil přírodovědec. Jak vzdálenou hvězdu máte na mysli? Ptal se astronom. Je, mami, ty budeš hrát v televizi a budeš hvězda? Zavísklo nadšeně dítě. Tak vidíš, kolik významů může mít jedno obyčejné slovíčko hvězda. A já bych nabídl jednu hvězdu teď, na vrbě,

0: Ale vrátíme se k tématu našeho setkání a pohlédněme pravdě do očí.
1: Pravda je vždycky někde mezi. Bůh nám je svědkem v našich dětech. Vždycky se najdou velekněze, co rádi mluví o obětech. Kolik už vlálo prapor a kolik mordů jejich jménem. Chvilku dolů, pak nahoru, za zvonkem mincí ovce ženem. Bohu je jedno, kdo kde klečí a kolik říká zbožných věd. Stačí jen slovo, které léčí nemocný, spupný, pyšný svět. Znát ho a říci, zůstat čím jsem. Až také ty, pak řekl bys, tam, kde je pravda kompromisem, stává se pravdou

0: Čas však žádný kompromis nezná. Když se podíváme za režijní sklo, tak tam paní Helena Herbichová a Filip Lukeš také pohledli pravdě do očí a už ukazují významně na hodiny. Takže vám děkujeme za milou pozornost, buďte blaženi, najděte svou pravdu a za týden, pokud vám to vyjde, přijďte zase pobejt. Už teď se na vás těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzer.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné dopoledne, začínají písničky pro duši 2. májové.
1: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážení a milí posluchači. Vstoupili jsme do 2. májového dne.
0: No a kdo? Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek. Já jsem si říkal, jak jste to vlastně včera všechno zvládli. Jestli jste fakt se zvládli políbit pod rozkvetlou třešní, nebo pod nějakým jiným květem. Věruš, jak jste to zvládla ty?
0: Já skvěle. Všechno mám za sebou tak, jak to má být, podle tradic, takže neuschnu, protože to se říká, že když žena není na 1. máje políbená, takže uschne, tak budu dál kvést.
1: Ano,
0: jako
1: ano.
0: Ta jabloň nebo třešeň. No, krásné to bylo.
1: Mě včera zaujalo, jak když jsme tady měli ten dámský klub, jak jste říkali, že někdo z partnerů, když nemohl najít třeba rozkvetlou třešeň, že vzal auto a objel celý okres.
0: Ne, to jsem říkala já, to že to je můj muž, ale no, no. Ne, že by vzal auto, ale on si vyšlápl někde do okolí.
1: A jel uřezat kus stromu a přinesl ho domů.
0: Ne, tak to zase, jako, že by ničil přírodu, tak to ne.
1: Je to dobrý for.
0: Je to dobrý for. No my dnes, jak jsme slíbili včera, budeme pokračovat v těch písničkách, v nich se zpívá Ola. Ano. Protože to je taková nevyčerpatelná studnice.
1: Ano, ono vlastně ten život celý se točí, kromě peněz, taky kolem lásek a různých forem lásky. Jedna z forem lásky, dala se říct v uvozovkách, že může být i třeba nějaký druh sympatie, že jo?
0: Nebo láska k jídlu, že?
1: Nebo i láska k jídlu samozřejmě. Co? Láska k jídlu hory přenáší.
0: No a neříká se také, že láska prochází žaludkem a když je žena ano. dobrou kuchařkou a no. umí
1: tak si
0: připravit.
1: Tak si chlapa udrží, to je pravda.
0: To, jo.
1: To je, moje žena, když vidí, že jsem nervózní, tak říká, ty jsi nejedl, že? Říkám, tak a už běží k plotně a už mi něco uvaří.
0: No a čím tě tak pohostí, je, ona, aby tě uklidnila?
1: Aby ten den dobře začal, musíš mít dobrou snídaní.
0: Souhlasím s tím, já bez snídaně ani krok.
1: Ani ťuk taky, já se přiznám, že ráno si dám třeba pohárek mléka, ale musí být studený. A to můžu jenom ráno, večer už ne, to je zvláštní. A musím si dát nějaký čajíček, dobrý. Teď přicházím na to, že se prodávají takový ty sypaný čaje a tak. A potom třeba za chvilinku dobrou kávičku.
0: Já musím posnídat opravdu vydatně, začínám nějakou ovocnou čerstvě vymačkanou šťávou a pak si dám také, většinou teda já si dávám vodu, kávu si dávám, až když přijedu do redakce, ale něco posnídat musím. Ale víš, které snídaně já mám nejraději?
1: Ne.
0: Když je to v klidu, buď o víkendu, kdy člověk nikam nespěchá, nebo na dovolené a snídaní ve dvou s mužem.
1: To je pravda. Když muž se ženou snídá, tak to má svoji romantiku.

0: No jo, to zní jak z pohádky. Ale já jsem právě chtěl říct nějaký příběhy z normálního života, ale ty jsi mě vlastně okřikla, abych myslel pozitivně. Tak.
1: Nemusíš všechno prozrazovat, co se tady děje v zákulisí. Já vím, že láska vždycky nemusí být úplně až ta pozitivní, ale tyhle písničky pro duši nás mají naladit do dobré nálady.
0: A tak to my jsme dobře naladěni, to jako to my jsme pozitivní. A jenom jsem chtěl říct, že prostě, když tak vklouznu do reality, kolik mužů se ženou ráno snídá.
1: To já nevím.
0: Proto se v tom nebudu moc tohle.
1: Myslíš, jako, že to nebudeš nějak rozpitvávat, jo?
0: V té pohádce.
1: Buďme. A třeba si tak představit krásný příběh o zamilovaných a jak ona se brání.
0: A ona se brání čemu?
1: To si musíme poslechnout v té písničce, kterou zpívá Karel Černoch.
0: A zpívají nádherně.

0: tak pořád jsme ještě v tom svítání. Ano,
1: už svítalo. No krásná písnička. Karel tyhle ty prostě uměl zaspívat. No, nejednou si na něj vzpomenu. Ale teď jsem si na něj vzpomínal, když jsem dostal při nějakém rozhovoru otázku, jestli, když jsme vylítli v dobách naší největší slávy, jak to brali kolegové. Já říkám, no tak já jsem byl rád, že prostě jsem v tomhle světě a že potkávám tyhle veličiny kolem sebe. No ale jeden z lidí, který nás dlouho nemuseli, byl Karel Černoch, se kterým jsem se potom nesmírně zkamarádil a bylo takový zvláštní, proto o tom mluvím. Teď samozřejmě jsme v tom máji, v tom romantickém čase a jo, láska je kolem nás v různých formách. A mě by zajímalo, Věruš, jak je to vlastně u vás v tom vašem ženském světě, když kolem vás brousí různí nápadníci. Jak to bylo u vás třeba, jak na to reagují rodiče?
0: Musím říct, že si musím teda hodně dlouho už zavzpomínat, protože představ si, že já v letošním roce budu 40 let vdaná. Oslavím 40 s mým mužem. Takže to už je opravdu hodně,
1: je
0: hodně dávno.
1: Takže to si
0: ale
1: dobře
0: vybrala.
1: Ale když
0: si tak v paměti zabrouzdám a vzpomenu si třeba na ty okamžiky, jak říkáš, kdy se kolem mě někdo začal točit,
1: no,
0: tak to si piš, že byli rodiče ve střehu a nejenom rodiče, ale také můj starší bratr. Ten mě kdysi tak naštval, dokonce mi jednoho galána odehnal. Ten už nepřišel a našel si jinou holku.
1: Fakt?
0: Ano, tak no, to mě teda naštval moc.
1: No já to znám ze své zkušenosti, protože mám dvě starší sestry, jak už jsem říkal. A tak moje máma samozřejmě hlídala. Říkala, podívej se, s kým ten nápadník, s kým kamarádí.
0: Takže nastrčila kým tebe, jako malého kluka, jo, brášku.
1: No taky, ale ona byla máma v tomhle směru velmi aktivní. Ona zjišťovala, jaký třeba jsou poměry v rodinách, ale věděla asi proč, protože toho člověka, kterýho si potom, když se zamiluje absolutně, takže si ho chce logicky vzít a budovat s ním prostě život, tak ono strašně na těch vztazích záleží, z jaké je rodiny. Já jsem z rodiny, kde se všichni nějak sdružují a prostě jsme velká rodina, navštěvujeme se, ale jsou rodiny, kde třeba sourozenci mezi sebou vůbec nekomunikují, natož by komunikovali s jejich partnery a s jejich rodinama. Takže tohle je téma velice složitý a z vlastní zkušenosti můžu říct, že je dobře si, než se člověk ožení nebo vdá, všechno tohleto probrat, zjistit. A dokonce moje máma byla taková kejklíška v uvozovkách, že dala uměle dohromady manželství.
0: Ano, to dřív se dělávalo kvůli majetkům, že? Ale pokud to někdo udělá na té bázi, že tuší, že ti dva si budou mít co říci a že se shodnou ve spoustě věcí, tak to je potom opravdu velké plus.
1: Máti věděla, že prostě v rodině je strašně hodný kluk, který je hrozně nesmělý, je nesmírně chytrý, pracovitý, ale bojí se ženských. No a zase z druhé strany máma věděla přes kamarádku, že tam a tam je strašně hodná ženská, která má ten samý problém. Takže byli uměle dáni dohromady a jsou,
0: a jak to dopadlo?
1: No, jsou spolu snad 40 let, stejně jako ty.
0: No tak to je krásné.
1: Bomba. Mm. A i takový věci se dějí.
0: A to je dobře.
1: I takový formy lásky jsou, že jo.

0: Další láskyplné téma. O lásce se dá hovořit v různých polohách, v různých variantách a také se hodně o ní napsalo, vytvořilo se nejenom hodně písniček, ale také literárních děl, filmových a je spousta citátů a moudrých rčení. Mně se zalíbilo jedno, které když přečtu, tak určitě mi dáš za pravdu a budeš s ním také souhlasit a to zní. Láska je práce, při které city pracují přes čas a rozum má dovolenou. To je hezké, že? A pravdivé.
1: To je krásný. Je to velká pravda. To je
0: no a když někdo bojuje o tu lásku a neví, jak na to a hledá takové ty různé fígle a okamžiky, jak by toho druhého okouzlil, tak to je také zajímavé a také někdy hodně dobrodružné a může to být i humorné, že?
1: Ano, a je taky pravdivý moment. Teď se mě vybavil z jednou nádherného textu mé písně V oceánu lásky, kde se tam povídá, že láska lásku zabíjí někdy. V oceánu lásky, moře lásky, lásku zabíjí. Takže když té lásky někdy je moc a ten druhý to nechce.
0: Tak to už je potom špatné, ano, když to je nezdravě postavené. Složitý. No ale jsou také různá kouzla, dneska už možná nejsou tak populární, jak bývávala dřív, kdy byly babky kořenářky, které dokázaly připravit lektvary, nápoje lásky, dávaly kameny, které budily zájem o toho druhého. To bylo krásné období a lidé tomu věřili.
1: Ano,
0: že?
1: I v pohádkách samozřejmě, když dáš přičichnout třeba kytičku, tak prostě najednou tě ten dotyčný miluje až za hrob. Že? Člověk si musí poradit i bez takové kouzelné kytičky.
0: No ale také se o tom zpívá v písničkách.
1: A právě třeba Vašek Neckář má nádhernou písničku.

0: sladké dřevo. Jestli pak si někdy ochutnal sladké dřevo lékořice nebo nějaké jiné dřevo či bylinku,
1: no,
0: o níž se říká, že je afrodiziakum.
1: Věruš, tu písničku znám leta a nikdy mě nenapadlo se zabývat tím, jako...
0: Co to je lékořice?
1: Co to ta lékořice vlastně je? Ale nedalo mi to, protože já teď žiju zdravě a teď prostě se zajímám o různý takovýhle ty bylinky. Tak já jsem zjistil jednu věc, že lékořice, já jsem říkal, že bych si ji vysadil u nás na zahradě, ale ona se pěstuje v Turecku a v Řecku.
0: A skutečně se tam pěstuje, nebo to je plevel spíš?
1: Je to plevel, dalo by se říct. Plevel, který vyrůstá do výšky 1,5 metru. Má modrý kvítka. A zjistil jsem, že vlastně je to jedna z nejstarších známých bylin, které existují vlastně už prý, to jsem si vyčet, to nevím, 3000 let před Kristem. Vlastně už byly zmínky v Egyptě a vlastně na těch papyrusech a vlastně i v čínské medicíně, což jako asi...
0: Že má to něco do sebe má to pořád něco.
1: Dočetl jsem se lékořice lisa. Je to balzám na dýchací cesty. Proti únavě, na zažívací potíže, posiluje imunitu, i na kašel, ale zaujalo mě, že se používá hlavně kořen, ale 4 roky musí být ta rostlinka minimálně stará.
0: No teď už působíš jako zkušený bylinkář a mohl by se s tomu klidně věnovat.
1: No víš, že na tom asi něco je, mě řekla jedna jasnovidka, že na starý kolena budu pěstovat bylinky.
0: No vidíš, kolik už jich máš doma na zahradě?
1: Už to začíná.
0: Začneš lékořicí, nebo už tam teda
1: ne,
0: něco
1: ne.
0: máš?
1: Teď jsem si to uvědomil, už jsem tam to dávno zapomněl, ale teď jsi mi to připomněla.
0: Tak to se potom staneš ideálním partnerem, třeba takovým, o kterém zpívá Judita Čerovská v písničce Můj ideál. Poslechni si, ta se mně moc líbí.
1: To si rád poslechnu.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: tak tuhle písničku nádhernou jsem, přiznám se, už dlouho neslyšel. Mm. A ten text je úžasný. To musel psát někdo z vlastní zkušenosti. Kdo to vlastně napsal?
1: Ten text napsala Jiřina Fikejzová a autorem hudby je Charles Aznavour. Krásné.
0: Já myslím, Jiřinka píše úžasně.
1: Každý jako máme krásný, doma takový ideál, ale víš, jak jako ta žena dává najevo, jak je tolerantní v každém okamžiku.
0: V tomto textu ano.
1: V tomto textu ano. A tady to vypovídá, že plní ten slib, který dala při svatebním obřadu v dobrém i ve zlém. S tebou budu až do konce našich dnů. Je to krásné.
0: Ano, ano.
1: Já se vždycky musím u toho pousmát, protože je to takové velice milé. Není to nic útočného a patří to
0: a
1: do písniček o lásce.
0: Judita to nádherně naspívá. Mm. Takovou prostě bravurou. Fantazie. Super. A máme tam něco ještě o lásce?
1: No rozhodně. Těch písniček o lásce je tolik, jak jsme říkali, že jen těžko lze vybírat. A já, když dovolíš, tak jsem sáhla do tvé databáze, protože už jsem dlouho neslyšela písničku, kterou pro tebe složil Jiří Zmožek.
0: Ano, děkuju.
1: A otextoval Pavel Žák a ta se jmenuje Láska je živá. Vzpomeneš si ještě, jak vznikala, jak si ji zpíval, co si tenkrát prožíval v životě, co se lásky týká jako takové?
0: Já jsem v té době taky, v té době naší největší slávy jsem byl taky platonicky zamilován. No a vlastně tak nějaký ty písničky o lásce, který jsem tehdy zpíval, jsem povědomě prostě zpívala pro někoho.
1: A tato byla a konkrétně pro některou?
0: Tohle konkrétně už si nespomínám, to byla většina.
1: To byla, svým faninkám si zpíval,
0: ne, myslím většina písní. Většina písní o lásce. Ale já jsem byl nesmírně rád, protože Jirka Zmožek psával nádherný hitovky. Prostě a navíc on, když přinesl písem, tak on ji sám naspíval. A naspíval to tak, že ten demo snímek vlastně, který nám nabízal, ten už se dal použít, ten už se dal normálně vydat na desku, protože zpíval úžasně a svým takovým hutným hlasem. No a přinesl mi šanzon, jsem říkal, páni, šanzon, dobře, to je další věc, do které jako rád vstoupím. No a tak vznikla z toho, když Pavel Žák napsal tak úžasný text, tak vznikla si myslím z toho písnička, za kterou se nemusím stydět.
1: Láska je živá.
0: Ano.

0: Hmm? Nádherné.
1: Tak to mám radost.
0: Láska je živá, láska má jméno, procítěně zaspívané, text byl opravdu krásný.
2: Pavel Žák.
1: Tak já si myslím, že teď bychom mohli malinko jít do veselější podoby lásky.
0: No určitě, protože už jsme několikrát říkali, že láska má několik podob.
1: Ano, třeba... Jedna z forem lásky je třeba žádlivost.
0: To myslíš, že je veselé, jo? No, veselá tak... podoba. Říkáš, že jdeme do veselých
1: forem. Je to z jiného soudku samozřejmě.
0: Je to z jiného soudku, možná záleží na tom, jak se veme žárlivost, v jakém stádiu.
1: Někdy žárlivá?
0: Já myslím, že každý, kdo miluje a má rád, je trochu žárlivý. Nesmí se to samozřejmě přehánět.
1: No, já se přiznám, že měl jsem taky období, kdy jsem byl trošku někdo jiný, než jsem.
0: Až tak?
1: No tak trošku jsem žárlil taky. No a tak potom to chce čas, že jo, ten čas to všechno srovná.
0: No, žárlivost, to je vlastně taková zkouška lásky.
1: Nebo není to nemoc?
0: Nemoc to je, když už to propukne opravdu v takovou, jak se říká, chorobnou žárlivost, kdy ten druhý svého partnera, ten svůj protějšek nějakým způsobem omezuje.
1: Až tak daleko...
0: Šikanuje skoro.
1: Nemusíme.
0: Ne, to určitě.
1: Protože my jsme pozitivně naladění.
0: Protože my se bavíme o té zdravé žárlivosti, která patří určitě ke každému vztahu. No a máme k ní také písničku, že?
1: Jasně, a ještě mě zajímá, prosím tě, myslíš, že může někdo díky přemíry lásky onemocnět?
0: Proč jako? Ne? I v těch pohádkách to přece bylo, když ti zamilovaní nemohli, to nevím, teda koňskou lásku fakt to neznám. Ale možná spousta pohádek přece byla o tom Dařbuján a Pandrvola, jestli si vzpomínáš, tak tam bylo o tom chlapci, který byl zamilovaný do dívenky, která byla přece jenom z trochu jiného, lepšího rodu, z lepší rodiny a rodiče bránili a dívenka onemocněla z té lásky.
1: No jo, jsem se ptal záměrně, protože jsem zjistil doma, můj syn už má věk 21 let a už samozřejmě ta míza už tam jede a teď se zamiloval.
0: No ty jsi byl v jeho věku už snad ženatý a tatínek, ne?
1: Jo, a teď se bavím o něm. A on se zamiloval a najednou prostě ta holka, oni prožili něco krásný, nějaký prostě...
0: Románek.
1: Něco prožili. No a ona najednou z ničeho nic říkala, že si to nemůže dovolit, že má kariéru před sebou. No a on najednou padnul, najednou měl teploty.
0: Aha.
1: A tak jsem se ptal manželky, já jsem říkal, myslíš, že to může být jako z lásky? Nebo říkal, ne, on je tak utáhnej.
0: Manželka se na to dívá pragmaticky.
1: No, tak nevím, tak proto se
0: tak
1: ptám.
0: Tak věř tomu, že to může být z toho, že je utahaný, protože jinak by tě to možná mrzelo, že je tak zamilovaný vážně a
1: nebo
0: těžce.
1: Nebo obě věci dohromady.
0: A nebo také. Čím to napravíme, aby bylo trošku veselější téma?
1: Já si myslím, jak jsi říkal, že se může zamilovat i kůň, že? No.
0: To jsi říkal
1: a
0: ty,
1: já. To jsem říkal já, no a může se zamilovat samozřejmě i zvířátka, že jo? Co, máme takovou píseň o takovým žárlivým papouchovi. Tady je Viktor Sodoma a žárlivý kakadu.

0: Ne, to je vyloženě rukopis Franty Ringo Čecha, že jo?
1: Je, no, a dokonce to snad ta jeho kapela hrála a Viktor Sodoma zpíval v jeho kapele.
0: Teď jsem se s Viktorem potkal a on vypadá pořád stejně, neustále v pohodě a on působí takovým jako takovým skromným dojmem. Takovýhle skromňáky prostě vy ženy máte rádi, že?
1: No to si rádi. Byš, takové galantní muže, takové,
0: který moc nemluví.
1: Kteří, no tak mluvit můžou zase, když jdeš na rande s takovým mužem, který sedí a jenom se dívá na tebe jako na svatý obrázek, tak to teda není nic moc, tak že?
0: To musí být
1: taky trochu zábavný.
0: To Viktor zase takový není.
1: No
0: to
1: si myslím určitě, že když by stačilo, když by jenom zaspíval. No.
0: Myslíš?
1: A už by určitě pookřála.
0: No pookřála
1: každá dívka.
0: A až dospívá, tak co?
1: No tak pak by se zase něco našlo, nějaké téma, pak by se třeba, já nevím, no tak ty už teda zabíháš do velkých detailů.
0: Ano, nebudem se tom takhle až moc. No ale já si myslím, že člověk musí mít samozřejmě, kromě těch citových nějakých jako frekvencí do toho, když to vlnění probíhá, že, tak musí mít i trošku kliku.
1: Že? Myslíš jako štěstí třeba?
0: Přímo jako štěstí by měl mít. A to je, si myslím, ve všech oborech lidské činnosti i v lásce. Myslíš, je to lidská? No je to lidská činnost taky jako milovat.
1: Ono se přece říká, když se přeje, tak se vždycky přeje krom toho všeho dobrého zdraví, lásky, také štěstí.
0: Ano.
1: Protože někdo to ještě doplní tím, že můžeš mít zdraví, můžeš mít lásku, ale když nemáš to štěstí, dokonce se to zpívá také to trošku pokakanýho štěstíčka, no, že? V jedné dávné staré písničce.
0: Štěstí jenom mužka zlatá.
1: Nebo, no.
0: Štěstí je strašně důležitá věc pro život, v životě.
1: K lásce určitě patří také.
0: A k lásce 100% patří. Protože když si člověk najde partnera, který vlastně mu sedí, že všechny ty zoubky do sebe zapadají, tak to je obrovská klika, obrovský štěstí. No a máme písniček několik o štěstí, kterou chceš.
1: Kterou bych si vybrala, jo? Všechny máš připravené o štěstí?
0: Tak mám tady dvě.
1: Tak mi nabídni a já si vyberu.
0: Tak já ti zahraju tuhle, tahle se ti určitě bude líbit. Richard Miller, Štěstí je krásná věc.

Karton album rek, a taky porcelán.

0: coraje. Sí.
1: Štěstí je nádherná věc. No. A prachy? To je druhá věc.
2: No, nejenom to štěstí si nekoupíš, ale jak jsem vzpomněla citáty a řadu citátů, které se věnují lásce, tak jeden je také o tom, že láska je to, co nenajdeš v žádném obchodě. Lásku nekoupíš za nic na světě.
1: To je pravda.
2: To je krásné.
1: To je krásné.
2: A tak budeme takto optimisticky končit. Už? Počítejte s tím, že lásku rozhodně nikde nekoupíte.
1: Lásku můžete potkat.
2: Můžete potkat. Rozhodně se říká, že po světě běhají ty dva kousky, které když se potkají a spojí se v jeden a pasují k sobě, tak to je potom vztah na doživotí.
1: Ono se říká, když ven vinný smetí, no a můžeš se zamilovat, než se stačí zvrátit.
2: To se ti někdy stalo?
1: Ne, to se tak říká.

0: Ale je to možné. Člověk nikdy neví, kde potká někoho.
1: Náhoda je blbec, se říkám.
0: Kdo mu padne do oka na první pohled.
1: Láska očima. Ty jdeš tam po schodišti a jdeš, potkáš nějak někoho a už je to tam. Takže přátelé, dávejte si pozor. Bacha.
0: A pokud jste zadaní šťastně a dlouho, tak si ten svůj vztah opečovávejte. Mějte se hodně rádi, poslouchejte Český rozhlas Brno a také písničky pro duši. To vám přeje Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den vám s Tandemu přeje opět Jan Rosák. Výběr toho dnešního hosta pro vlastně poslední Tandem před vánočními svátky byl pro mě velice zásadní, tak abych vám udělal radost, vážení a milí posluchači, abych vám dal takový hezký dárek prostřednictvím našeho Tandemu. Takže já si myslím, že jsem vybíral dobře. Jenom výčet divadelních, filmových a televizních rolí mého hosta o jeho politických aktivitách ani nemluvě by zaplnil nejméně třetinu prostoru, který je pro náš Tandem vyhrazen. Protože je můj host tak výrazná postava, tak výrazná osobnost. Stačí říct, že hostem Tandemu je dnes Milan Kňažko. Já vás vítám, dobrý den.
3: Děkujem, dobrý den prajem.
2: Není to sice náš první rozhovor v rádiu, ale já se s vámi setkávám vždycky velice rád. Já si myslím taky, že vás ani nepřekvapí to, že v rádiu vždycky začínáme nějakou písničkou. Tak tady je ta úvodní.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, Milan Kňažko už byl v rozhovoru se mnou a nejenom se mnou, pochopitelně bývá velice častým hostem nebo dost častým hostem i v českých médiích, což je samozřejmě dobře. Myslím si, že to je proto, že nás hodně spojuje, tedy s vás, s námi, Čechy. Je to pravda?
2: No, já se tím netajím a dokonce teď jsem začal docela spontánně mluvit česky a takhle to dělám už od roku snad 1,70 nebo 2,70.
1: To se vám tam samo takhle přehodí do té češtiny?
2: No, když jsem překročil hranice, tak jsem začal mluvit česky, protože jsem byl tady za prací, jako dělal jsem nějaký film nebo televizi a vždycky jsem si mě záleželo na tom, aby mě nemuseli přemlouvat, aby moje čeština nevadila. Aby prostě jsem to mohl být já, kdo je i v tom hlasovým prostoru.
1: Abyste si stál i za tím hlasovým projevem.
2: Tak,
1: no.
2: Tak.
1: Ale já si myslím, že vy jste jeden, neříkám jeden z mála, ale jeden z mnoha slovenských herců, kteří tu češtinu zvládli bravurně. Řekl bych, že vy nejste třeba nám namlouvat. Ano, takhle.
2: Vždycky jsme měli takový spor s Marianem Labudou, mým velice dobrým přítelem, bohužel už není mezi náma. Protože jednou jsem mu řekl, že má nějaký přízvuk v češtině.
1: Vy se takhle, jste se hecovali.
2: A pak jsem ho přesvědčil, tedy já mám lepší češtinu. A tak jsme se natahovali dlouhá léta. A nejenom pokud jde o češtinu vůbec.
1: Jo. Já myslím, že i s Martinem Hubou byste se mohli taky trošičku přetahovat, protože oba dva máte tu češtinu skvělou.
2: A tak moje je lepší, pochopitelně.
1: No, pochopitelně, jak jinak. Tak když už jste zmínil to, že když přijíždíte, tak ta čeština vám tam tak nějak klouzne, je to, myslím, dobře i proto, protože ji potom zúročíte tady u nás na různých jevištích. V současné době je to možná především divadle na Jezerce.
2: Ano, je to Shylock.
1: Stále
2: to hraju a tam jsem hodinu a půl sám na scéně a v češtině, což je tedy docela překvapivý výkon, řekl bych, na Slováka z vesnice.
1: Myslíte?
2: No, rozhodně.
1: To je z vesnice ještě.
2: No, tam mám totiž takový text, víte, že jako, to je úžasné, že lidi na mě reagují, že jako to mě hrozně vzrušuje přímo na obyčejného Johnnyho Davise z malé vesničky ze Slovenska. Dodávám tam, co jsem si dodal, pochopit.
1: To musí mít veliký ohlas.
2: Ano, to má, lebo John Davis v Anglii z malé vesničky ze Slovenska je podivný spojení. Ale říkám to tak.
1: Ale že to je pro vás v podstatě jako unikátní, že hrajete úplně sám takovou kládu. Není to ve vašem repertoáru časté?
2: Takhle, nikdy to nebyla moje ambice hrát sám.
1: No.
2: Já mám rád lidí kolem sebe a vždycky je to o partnerství a tak. Ale tohle byla nabídka, s kterou přišel Honza Hrušinský za mnou a mohl jsem to vzít nebo odmítnout. Tam, no a tak jsem si řekl, že to zkusím a bohu dík to vyšlo, lebo jsem za to nakonec, můžu se pochlubit, dostal Thálii v roce 2017 jako nejlepší český herec, co si moc vážím tedy.
1: To je velmi zvláštní pozice.
2: A zvláštní bylo, že jsem reprezentoval České divadlo na mezinárodním divadelním festivalu v bratislavské Astorce. A kolegovi řediteli tomu divadla Vladovi Černému říkám, tak teď vidíš blbečku, takhle my to děláme v Praze.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: To není jediná záležitost, kterou hrajete. Dokonce teď jste přijel, abyste si zahrál ve třech představeních na českých scénách. Co to bude ještě teď?
2: Budem chvilku hovorit zase po slovensky, lebo to budu představení v slovenčině. Hrám s Milanom Lasicom na Fašírky mi nesiahaj, což je v překladu na Karbenátky mi nesahej. Ale to v tom...
1: Slovenský je Fašírka,
2: Karbenátka. Fašírka je Karbenátka, Karbonátek nebo karbenátek?
1: Karbanátek.
2: Karbanátek dokonce, vidíte.
1: Na Moravě karbenátek.
2: Aha, no tak no. Já jsem to myslel moravský.
1: Tak, ano.
2: A to je takový dialog dvou lidí. No, ani to nechci blíž specifikovat, který se zabývají různou problematikou, ale je to spíš řekl bych, komedie místama trošku smutná. No tak to tam budem hrát.
1: Kdo to napsal?
2: Milan Lasica. No a byl inspirován, Gryškovec napsal... Dialog se to, myslím, jmenovalo, ale to v ruštině a to nám bylo, jako ty reálie nám byly dosti cizí.
1: Ano.
2: No a tak jsme to odsunuli a Milan napsal vlastně možná trošku jenom inspirován tím, že jsme to chtěli zkoušet, tak napsal nový dialogy pro nás dva, takže to hrajem. No.
1: A to třetí představení, které hraje?
2: A třetí představení je Láska a terpentín, to napísal William Klimáček. On přišel za mnou tiež s takou ponukou, že má nějaké představení a že už mu to hrali v Prahe a tak. A já jsem o chvíli počúval, prečítal jsem si tu hru a povedal jsem mu, pozrite se, pán Klimáček, je to prvýkrát, ideme spolupracovat, tak hádam, by ste mohli napísať niečo pre mňa, ne? A nebudeme hrať niečo, čo by niekde hrali. A to som mi sa tak položartom a on hovorí, no to je dobrý nápad. Asi o 4 mesiace prišiel s hrou Láska a terpentín. Je to falšovateľový klasiko, ktorý prechádza slovenským štátom, vojnou, budovaním socializmu až dneškom. A stále žije a je inšpirovaný, teda je podporovaný Johanom Sergejevičom Mefom, čo je postava z Bulgakova.
1: Áno.
2: No a to je akože diabol a proste urobil ma. Dal mi ten dar, že môžem falšovať obrazy, že malujem proste ako Rembrandt napríklad.
1: Čili tým mistrem a marketkou tým Bulgakova.
2: Presne tak, je to o tom. No ale zaujímavé na tom je pre mňa, že sa tým s takým odstupom značným často vyjadrujeme temným dobám, či už to bol nacizmus, fašizmus na slovenský štát a tak ďalej. Nakoniec komunizmus, socialistický realizmus a potom ten dnešok, ktorý je veľmi chaotický vo vnímaní rôznych skupín a viete, že podliehame všelijakým konšpiračným teóriám a podobne. Nemáme to jednoduché.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že přestože Milan Kňažko, který je mým dnešním hostem v Tandemu, přijede do Prahy a hraje ve slovenčině, my vás tak nějak bereme jako za svýho pořád. Čím to je, že v sobě máme takhle pořád blízko? Já si myslím, že vy tak nějak jako nám rozumíte a my rozumíme vám, co?
2: No, já nepoznám na světě bližšie národy alebo kultury, ako sú Česi a Slováci.
1: Ja myslím, že ani Nemci a Rakušáci k tobie nemajú takhle blízko.
2: No, neviem to posúdiť, ale myslím si, že nie, že to je niečo iného a že je to, ja to vnímam ako úžasné šťastie, že môžeme takýmto spôsobom sa vzájomne obohacovať. Možno to znie trošku ako fráza, ale je to tak. A okrem toho ja od malička som k českému jazyku mal blízko. Ja dodnes neviem Oče náš po slovensky. Ako,
1: vážne, on neznáte. Ako
2: my luteráni sme používali tzv. Bibličtinu v tom čase, čo bola v podstate čeština. No, takže aj tie také detské modlitby, čo som sa učil, a oni to potom preložili pred neviem koľkými rokmi, ale to už ja som chodil menej do kostola, priznám sa. Takže ja doteraz, keď by som mal povedať Oče náš po slovensky, mal by som problém. Ale keď Oče náš, ktorý si nám by si posvíce meno to a tak ďalej, ja stále mi to naskakuje mi to proste v češtine a takisto tie písne duchovní. To bolo presne ešte v tým švávachom písané. A ja keď som mal 5 rokov, tak môj starý otec už mal slabý zrak, ale naučil ma čítať ten švábach čiste z egoistického dôvodu, aby ja som mu to mohol ako dieťa čítať, lebo mal okuliare a mal s tým problém. Toto ma naučil a ja ako dieťa som mu čítal proste, aj keď som mnohým veciam nerozumel, o čo ide, ale napriek tomu som, a dodnes sa orientujem. Teda.
1: No, tak vy ste měl takhle už, řekl bych, takový trošičku jaksi předstih před ostatními kolegy, kdy ste, dejme tomu, hrál v českých filmech, na českých jevištích, už Ano Dacumal. My sme měli před chvilkou takovou úžasnou příležitost tady setkání na chodbě našeho studia v Karlíně, kdy Milan Kňažko se setkal, představte si, tomu byste nevěřili, s předsedkyní České akademie věd paní profesorkou Zažímalovou, která se s ním zdravila jako s kolegou hercem. Ale za takových okolností se setkali, čemu byste v životě nevěřili. Paní profesorka, paní předsedkyní akademie věd dělala kdysi Milanovi Kňažkovi podkoní, když Milan hrál prince v Rusalce režiséra Petra Weigla. Ano, protože ona byla jaksi jastkyně na koni. Ano,
2: studentka.
1: Ona byla samozřejmě
2: a jastkyně na koni.
1: Ano. No, takže vy jste, když jste hrál v českých filmech, tak jste nepotřeboval žádný dubbing, prostě předabování do češtiny? Nikdy?
2: Myslím si, že jednou se to stalo, ano? A to nebudu se k tomu detailně vracet, protože tam to byla spíš taková, že jsme to natočili, ale moc jsme si pak s režisérem jako nesedli, ano, dá se říct, no tak on to udělal tak, že mě nechal dabovat. Nicméně, jinak všechny věci jsem si dělal sám. Dokonce, a což bylo, myslím si, klíčový, to bylo v roce 83, jsem hrál Františka Křižíka, českého vlastence. Jirko Svoboda to prosadil, protože to bylo hrát českýho vlastence, přeci jenom by měl český herec. Byl takový názor, docela správný si myslím, tak jsem poprosil tehdy ještě Radka Brzo Bohatého, aby mi namluvil ten scénář jako technicky v češtině. No tak jsem to dlouho poslouchal, pak jsem si to šeptal, pak se hlasitějc a pak jsem to křičel, tak aby se to prostě nezastavilo kvůli mě a zejména kvůli češtině. No. A jelikož tam hraje Meda Cupák, nebo Jirko Kodet, nebo Ráš, Brzo Bohatý Radek taky, no tak jsem si dal, a bylo to v sekvencích třeba 5-minutových, no tak tam jsem nechtěl, aby se to kvůli mě opakovalo, tak tam jsem hodně pracoval.
1: Ale to mě překvapuje. To znamená, že jsou určité rozdíly, dejme tomu v kadencích, jak si určitý
2: no,
1: slov?
2: Jsou propastní rozdíly, až když mluvíte česky takhle na ulici nebo v hospodě, a pak, když mluvíte třeba v hraný věci někde ve filmu, a zásadní rozdíl je ještě na divadle. Jenom málo Slováků hrá v češtině na divadle. Myslím, že já znám jenom Labudu. ostatní, i když hrajou, třeba Zuzka Kronerová nebo Milka Vašáryová, hrají ve slovenčině, nebo Duro Kukora hrají ve slovenčině. A v češtině vyjít na jeviště, ještě s partnerem, jak jsem jednou jsem to glosoval s Vimou Cibulkou, když jsem měl Picasso, tak jsem si řekl, chci tu češtinu zvládnout do takové míry, promiňte, aby to zkrátka bylo vedle Cibulkový, která mluví docela dobře česky.
1: Že? Docela slučně, ano.
2: Tak jako, a je to právě na tom jevišti se to ještě... I teď jsem měl profesorku na Shylocka, která mě poslouchala a pak mi řekla několik velice cenných rad.
1: Takže jako... Já myslím, že i pochvaly. Ale řekněte, je to i reciproční? To znamená, že znáte některého z českých kolegů, který by si troufnul na jevišti mluvit slovensky?
2: No, musel by na to jeviště nejdřív konkrétně přijít a pak bych jsme o tom mohli mluvit, ale třeba Donutil si myslím, že by byl
1: schopen. To je pravda, Donutil mluví dobře slovensky.
2: Nebo Marek Vašut, jak jsem ho slyšel, tak má... To je otázka sluchu, si myslím, a taky jistýho zájmu, jistý motivace. Já myslím, že to by technicky... je vlastně stejná vzdálenost z Bratislavy do Prahy, jako z Prahy do Bratislavy, že? A ta blízkost jazyka je taková, že možný to je určitě. A není to tak časté, ano.
1: Hostem dnešního tandemu předvánočního je host milý, herec Milan Kněžko. Nejenom herec, ale taky politik, v podstatě vlastně taky entertainer, protože já vám řeknu hned, jak to myslím, pane Kněžko. Moje manželka vás srdečně zdraví, když zjistila, že s vámi budu mít rozhovor a děkujeme. Mám vám připomenout, že býváte naším společníkem v posteli. Protože my si dáváme na dobrou noc, si dáváme jednu slovenskou stanici televizní, ve které běží pořad, který se jmenuje Sedem. Ano. Kde už teda není 7 účastníků, to je takový trošičku malinko jaksi paradox, už je vás tam jenom 5, ale za to je to velice výživné. Je to velice krásné glosování současnosti.
2: Ono 7 dní je kvůli počtu účastníků, a kvůli to je 7 dní v týždni.
1: No, myslím, že už ani to nemapuje přímo těch 7 dní, nebo
2: no,
1: ano?
2: Ale ano, ano.
1: Ale bývalo vás tam 7.
2: No, kedysi to ano, bylo, ano, nevím, kolko jich bylo, já jsem vtedy nebyl mezi nimi, no ale nicméně je to 7 dní v týždni. Ako chcete povedať, že sa zmenilo 7 dní?
1: Ne, to ešte ne. To
2: odhlasovali to v parlamente, lebo to je možné.
1: Tak,
2: pozor.
1: A pozor, a teď se dostáváme k meritu věci, co jsem chtěl zmínit, protože tady přece jenom, ačkoliv sobě máme opravdu pořád hodně blízko, já bych řekl, že se máme čím dál raději, myslím, jak si Češi a Slováci, aspoň já mám takovou spoustu kamarádů na Slovensku, že možná tolik jich nemám v Čechách, ale každopádně už se vzdalujeme těmi problémy, protože to, co tam řešíte, když tam najednou řeknete o tom a strašně, jak si se nebo hodně vesele se smějete nad tím, že nějaký Danko prostě udělal nějakou rigorózní práci, tak já se musím podívat do internetu, o čem vlastně hovoříte. Ale to samozřejmě nepostrádá jaksi na veselosti, protože já se bavím teda jako královský.
2: Ano, tak jsou některé osobnosti v politice, doslova rozprávkové bytosti, které jsou vysoko nadprůměrné v tomto zmysle. A ty se vyskytují, myslím si, v oboch krajinách. Z pochopitelných důvodů by nebylo zdvorile, aby jsem kohokoliv jmenoval. Ale toho svojho si každý může jmenovat. Tak my máme toho Danka, teda, který, představte si, je predseda Národnej rady a vlastně plagiátor. Jeho rigorózna práca je spiatí rôznych prác a on ju dal zatajiť. No, to je niečo... Ja som si myslel, že už také niečo v politike nebude možné po rôznych príbehoch z 90. rokov, kde sme tam mali naozaj veľmi osobité postavy. No a odrazu stále to nemá. Kedysi jeden z mojich kolegov hovoril, že divadlo nemá dno. Ja si myslím, že na tom niečo je, ale super s ním politika, lebo tam to dno je stále hlbšie.
1: To je ešte väčší macocha, no, co si budem povídať.
2: Asi áno.
1: Ale inak je to velice veselé. Ja si myslím, že pořad tohoto typu u nás v českých televízii chybí.
2: Viete, tá politika stále príliš zasahuje do našich občianských životov a keďže si to platíme, tento cirkus, tak sa poďme aspoň zasmiať občas. Nie je to veľmi zlomyselné, myslím si, ono sa to nakoniec ostrieňa, asi hodinku sa rozprávame a z toho je potom nejaká 3/4 hodinka. No, tak...
1: Tak bych měl možná přiblížit našim českým posluchačům, že kromě vás tam bývá pravidelným hostem Milan Lasica, moderátorkou je Elena Vacvalová, tím vlastně tvůrcem, který to připravuje, je Marián Leško, což je novinář.
2: On vyberá témy. Najde vždy témy, to je Marián Leško. Ano. A ještě Olinku Feldekovou.
1: A Olinka Feldeková taky...
2: To je stabilná zostava. Tak. Keď někdo z nás ochorie, chodíval tam Geisberg, občas město Milana, ale
1: ten
2: nějaké jsme...
1: Ten velice bohužel, chybí si, myslím, ano, bohužel.
2: No, preč, no.
1: Tak občas tam býval ještě Milan Markovič.
2: To už bylo dávno.
1: Tak dávno, dávno, dávno. No,
2: ale to je těžké.
1: Ale je to hezký pořad, který, jak říkám, u nás tady trošku chybí. Možná by stálo za to. Zkuste přijet a udělat to u nás. Myslím si, že byste měl co říct k naší politické scéně.
2: No, na druhé straně, víte, ta podobnost tu je. Je. No, nacházíme ju. Najviac hádam medzi Českou a Slovenskou republikou, ale keď sa pozriete aj do Polska alebo do Maďarska, nechcem to tu bližšie rozoberať, tak ešte na to možno nie sme najhoršie. No. Ale tie podobnosti tam sú. Ten zápas o tú demokraciu je iný v týchto bývalých socialistických krajinách ako inde na západe, hoci nikde to nie je ideálne, samozrejme. No.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Kňažko už dnes není členem stabilního nějakého divadelního souboru, tedy nejste ve stabilním angažmá, i když jste byl dlouholetým členem Slovenského národního divadla. Už jste tady zmínil třeba vaši spolupráci s Milanem Lasicou. To znamená, že vám teď dělá větší radost třeba taková ta partneřina na jevišti třeba ve dvou, takový ten krásný ping-pong?
2: No, ve dvou je to len s Milanom Lasicom.
1: Ano, jenom?
2: Ano. No nie, teraz pripravujeme vlastne ďalšiu hru, kde budeme tiež len dvaja. No, takže... A keď sa to tak vezme, tak som aj toho Picassa sme hrali vlastne tiež len dvaja. No, povedzme, že takéto komorné divadlo je mi podstatne bližšie ako veľké divadlo. Ja som sa mohol vrátiť do Národného divadla, viete, držali mi tam miesto, ano. Samozrejme, v roku 2002, ale rozhodol som sa, že nechcem už hrať čokoľvek, kedykoľvek, s kýmkoľvek a ktokoľvek bude režírovať, že by som o tom rád spolu rozhodoval. A keďže som túto šancu dostal, lebo vo veľkom divadle to je tak, že sa objavíte v obsadení.
1: Áno,
2: nie je obvyklé, aby to niekto neakceptoval. Proste to je zákon. Nepísaný možno, a možno aj písaný. No. Takže ja, keďže to začalo u Milana Lasicu vlastne v tom 90, keď som sa vrátil k herectvu po 7 rokoch, v 97. A s Lasicom a Labudom sme naskúšali kumšt. Ale začalo to tak, že sa ma opýtal, či chcem hrať, čo chcem hrať, kto by to tak asi mohol režírovať a s kým by sme to robili. A nejako sa mi to zapáčilo, táto nezávislosť v hereckom povolaní, ktoré je inak veľmi závislé a čo mi vždy prekážalo do veľkej miery, aj v minulosti. A takto to robím slobodne, viete. Takto je to naozaj o stretnutiach, kedy si Evald Shore mi vlastne hovoril, že je to setkání všechno. Film, divadlo a tále práce. Kde se setkají nebo nesetkají a někdy to vyjde, někdy to nevyjde. A já si myslím, že to treba rešpektovat a že toho jsem se začal za posledních 20 rokov, vyše 20 rokov aj držať, ano.
1: Když hrajete představení tohoto typu, tak předpokládám, že vás i tak někdo režíruje.
2: Rozhodně.
1: Ale to, protože to asi těžko se dá dělat bez nějakého odstupu, odhledu. Ale vy preferujete to, že mu do toho můžete tak trošičku malinko mluvit.
2: Rozhodně.
1: No, do jaké míry teda?
2: Do té míry, že já si myslím, že herec nie je interpret. V pravom slova zmysle. To nie sú noty, a že presne dodržíte dĺžku tónu. Ale, lebo keď niekto má byť nešťastný, tak tam je 1000 možností. V hudbe to tak nie je. Podstatne menej, tá je viazaná. Čo je zase iný druh kúzla. Ale v tom divadle musíte byť presvedčení o tom, že to, čo robíte, je vám vlastné. No a ten režisér vás alebo presvedčí argumentami, alebo nepresvedčí. Ak vás presvedčí tým, že vás donúti, tak tam začína konflikt. Ktorý sa prejaví alebo neprejaví. Keď vám povie, prídeš správa a budeš hovoriť to takto a takto. No a vy odrazu zistíte, že je to trochu inak. No takže mám rád, keď sa dohodnú, keď príde k vzájomnej dohode a k skutočne partnerskej spolupráci, ono to potom väčšinou aj vidno na výsledku a hlavne je to príjemnejšie stretnutie. Má to zmysel. Aspoň ja to takto vnímam.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host tandemu Milan Kňažko před chvilkou, před písničkou, to, jak je potřeba, aby konvenoval mu jaksi názor režiséra, případně jeho připomínky, jeho pokyny, tak aby to vycházelo z něj. Já si myslím, že to trošičku připomíná i působení v politice, ve které vy jste se pohyboval kolik? 7 let možná, že? Možná
2: tak nějak. 13.
1: Ano. A možná, že to je přesně to, co vám tam asi tak nějak překáželo. To, že vás někdo se snažil někam manipulovat, že jste nebyl třeba manipulován přímo nějakým pokynem, ale prostě nějakou jaksi vyšší mocí, vyšší politikou, to znamená nutností kompromisu. Já vás aspoň odhaduju, protože jste velice jaksi svobodná bytost, že tohle vám muselo překážet.
2: Určitě ano, ale k tomu ještě bych som len dodal možno jednu vetu k tej predchádzajúcej téme, že já se rád nechám presvedčiť dobrým argumentom. Úprimne, ano.
1: Kdo ne, samozřejmě.
2: Pokiaľma, tak naopak som vďačný za to, ale rovnako očakávam, že aj ten režisér. To je o divadle. Pokiaľ ide o politiku, tak tam je kompromis nevyhnutný. Pretože sa nestáva, že zvíťazí jedna politická strana do takej miery, aby mala väčšinu v tejto našej parlamentnej demokracii. To znamená, že musí hľadať nejaké prieniky, najlepšie, ak sú hodnotové a nie spolupáchateľstva, aby skrátka vytvorili nejaký vládny program. A je tam potom ďalší kompromis, keď sú povedzme tri také strany a potom skrátka tá politika by nemala byť spontánna, celkom logicky, lebo inak sa nepríde k nejakým spoločným riešeniam. A je dobré, že jedna strana zvíťazí na druhej strane. Aj keď sa to stalo nedávno u nás, nebolo to dobré. Ja si myslím, že je dobré, že sa ľudia musia dohodnúť, aby nakoniec postihli to širšie spektrum obyvateľstva. Však to je len premietnutie do toho politického sveta, súprihania obyvateľstva. Malo by to tak byť.
1: Mielo by to tak.
2: Ale keď politika je často, viete, o skupinových záujmoch, o moci, o ekonomických záujmoch, o lobbingu, ktorý často balancuje na hrane zákona, niekedy za ním. No a hlavne máte stále výčitky, že žijete zo spoločných peňazí, že to je z ich peňazí a oni majú právo teda od vás požadovať, aby ste boli takí, ako si oni predstavujú. A to mi tiež prekážalo, viete. Lebo
1: to je to, co vám na tom nejvíc vadilo, proto ste šiel z toho príč.
2: Jedna z vecí. A druhá je tá, že pri tých volebných kampaniách sa sľubuje viac, než sa dokáže splniť.
1: A už sa to ví na začiatku, že ste...
2: Už sa to sa

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Бачите, пане? То не, то я не хотіла, то не. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Do jara máme ještě daleko, tak jsme si ho alespoň trošku připomněli skladbou Františka Kmocha Jara mládí, kterou nám po svém zahrál zahraniční orchestr Charleston Serenaders. A jedná se o specialitu, nahrávka je totiž z roku 1929. S panem Kmochem zůstaneme i v novějších snímcích plechové kapely Karla Vacka, dechového orchestru Suprafonu, hudby Hradní stráže a policie České republiky a zlaté muziky. Vždy milá, měsíček svítí, na stříbro pěnné mlaby a muziky, to si teď dáme zahrát.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Říká se, že Valašsko je pro Kumštýře zemí zaslíbenou. Odtud také mnoho známých a slavných pochází. Mezi jinými i takzvaný král valašské dechovky Bedřich Čuba. Už není bohužel mezi námi, tak si ho alespoň připomeňme dvěma krásnými tangy Nad Vltavou se stmívá a Miliony hvězdiček. Doprovází orchestr Zorety.

byl Bedřich Čuba a teď je tu Veselka Ládě Kubeše juniora. Uslyšíte Hašlerův Starý dům, Palomu Blanku, Johannese Bouhence s textem Zdeňka Borovce a Lambergovi a Nádvorníkovi Tři bílé břízy. Zpívají Blanka Tůmová, Ivana Krucká, Barbora Lišková a Milan Černohous.

Je tu archiv, vážení příznivci pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou, a ten jmenovaný z něho neskromně vyhrabal sebe. Jak se máš, Maruško, to je od Vomáčky a Kytička Fialek, Arnošta Kafky a Miroslava Zikána.

Jášku, který nešťastník, můžeš říct. Líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti. Ty časy je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už ne.

0: Tak jak pak se máš, Maruško? Jestli pak chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám takhle trošku hlavu pod vodou.
1: Nemáš.
0: Ty jsi ho spálila.
1: A tak, manžel.
0: No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš porád, jenom ti trochu povyrostla.
1: A co děti, máš?
0: Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška?
1: A tak, to je Kája.
0: Promiň, Karle, promiň. Vzpomín si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát ti. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče za mladá?

0: My vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: O závěr pořadu se dnes postará Karel Waldauf, tedy o skladby. Dále orchestry Františka Preislera a Václava Hybše, Josef Opelt, Karel Černoch, Eva Pilarová a sbor. Podzimní polka Ve tvých očích, Mládí nevybouřené a Slepička kropenatá. Víc už toho nepovím, až zase za týden, těsně před Vánocemi. Mějte se.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Zálety. Pěkné dopoledne přeje Alena Zárybnická. Přemýšlím, co bych měla říct o muži, se kterým teď sedím ve studiu. Napsáno o něm bylo v poslední době hodně, jeho příběh táhne, o tom není pochyb.
3: Nejhorší den ve skalách je pořád lepší než nejlepší den v kanceláři.
2: Vůbec nepřeháním, když řeknu, že Marek Holeček je jedním z nejlepších českých horolezců ve svém deníčku, tedy pokud si vůbec nějaký vede, má víc než 10 prvovýstupů i celou řadu ocenění nejen Českého horolezeckého svazu, ale taky ze zahraničí. A předpokládám, že další ocenění přibydou. To díky jeho poslednímu kousku. Spolu se Zdeňkem Hákem totiž vylezli v loni v létě na 8000 Kašerbrum 1, a to novou cestou. Po 27 letech tak navázali na Josefa Rakonceje, který z Čechů jako poslední udělal prvovýstup na 8000 kopec. Řečeno terminologií Roberta Záruby, je to skutečně výkon, který přepisuje dějiny. Řeč bude ale nejenom o lezení, mluvit budu s Márou, nejenom o Márovi, ale taky o lidech, kteří mu i přes jeho, řekněme, hodně pestrý život zůstávají pořád na blízku. A taky o těch, kteří ho tady na zemi teď nechali chvíli samotného a čekají, než si další pivko s nimi dá tam nahoře v tom nebeském horolezeckém baru.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Miláček je čistokrevný Pražák. Děcko byl mírně řečeno neposedné, lezení po čemkoliv mu bylo vlastní už od 5 let a vydrželo mu pomalu dalších 40. Začínal na skalkách a skalách kolem velkoměsta, pak prolezl všechny slavné české horolezecké oblasti a troufám si říct, že i východočeský Adržbach je jeho extra oblíbenou lokalitou. A pak vyjel do Himalájí, do Alp, do Jižní Ameriky, na Antarktidu. No není toho málo. Ale jak ho tak pozoruju, zdá se mi, že čím dál častěji se po těch dlouhých expedicích vrací domů. Nebo se pletu, Máro? Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeju. Teďka, jak jsem to tak poslouchal, tak vlastně tady bylo řečeno vše a hezky a já bych to jenom mohl zkazit. Jo? takže ale... odpověď zní, já se domů vždycky rád vracím a vždycky tomu tak bylo. A je to hlavně díky tomu, že ten kontrast, který nabízejí to výbušné prostředí, ty hory a ty zážitky, které jsou tam opravdu velice vyostřený a silný, kdy člověk běží na nějaký ostrý hraně a napravo i nalevo číhá při špatném rozhodnutí nebo při špatném kroku smrt, tak tady je prostě to uvědomění si té krásy bytí a já jsem jako pozem šlapka nebo beton šlapka vždycky šťastný.
0: A já si teď vlastně uvědomuju, že od té doby, co jsi se v létě vrátil z té své poslední expedice, jsem tě na vlastní oko neviděla, že jsem si tak maximálně mohla prohlížet fotky v časopisech a potom 3/4 roce zdá se mi, že jsi docela už zahojený. Na těle teď myslím.
1: No tak to je jenom vždycky samozřejmě tak schránka klame, vevnitř je to prohnilý, ale to už je těma letama, takže já jsem měl samozřejmě nějaký trable, který jsem si přivezl v podobě nějakých omrzlin a o tom nechci mluvit, to jsou takový ty negativní zprávy, které sice možná táhnou, ale já se taky neptám nikoho na hemorody a podobně, že? Takže jinými slovy, já jsem teďka zdravý a nebo respektive zahojený, tak abych mohl si plně užívat ten život jako jak v pohybu a samozřejmě i v tom běžném životě.
0: Já jsem hodně zvědavá, jak ten náš dnešní rozhovor bude vypadat, protože třeba přiznat posluchačům Českého rozhlasu, že se známe velmi dlouho. Jsem si jistá tím, že naším rozhovorem se bude prolínat tvůj typický zvonivý smích.
1: No tak to co mám s tím dělat, když to takhle narostlo?
0: Vidíš, ani si neuvědomuji, jestli se tvoje Viktorka směje podobně.
1: No to já, jako Viktorka, to je to nejlepší, co se mi povedlo, že jo, tak jako to není žádná jenom floskule, jakoby.
0: Viktorka je dcera, teda bychom měli říct.
1: Ano, Viktorka je moje dcera. To je opravdu, jako jestli to tak všechny výkony sportovní a tak ty blednou, jo. Je pravda, že jsem do toho vložil jenom pár sekund, ale povedlo se to.
0: A směje se stejně, Máro? Připomeň mi, její smích je podobný?
1: Je rozhodně veselá, což je důležitý, dokonce bezstarostná, takže škola jí vůbec nezajímá, ale jako je to vlastně jako rodiče, já můžu hodnotit několik věcí a to je, že z ní je cítit a sálá radost toho života, jo? Což je vlastně asi ta alfa omega a jestli bude dělat tohle nebo tohle, to mě vlastně už ve svým podstatě jedno.
0: Když jsem ji tak pozorovala, Viktorku, tak mám pocit, že bude hodně po tobě.
1: Dobře i tak.
0: No dobře ti tak.
1: No ale já doufám, že Klára, která je chytřejší a prostě taková klidná síla, tak že ten rating trošku vytáhne. Jo.
0: O tom, jak vypadají expedice Marka Holečka, o tom si dnes budeme povídat v záletech.

0: Posloucháte Zálety, ve studiu Českého rozhlasu si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Horolezení už není dneska o tom, abychom se dostali do co nejvyšší nadmořské výšky, ale abychom naopak hledali ty nové cesty. Už to není zkrátka jako za Hillaryho a za Messnera, kdy se lezlo co nejvýš. K tomu stylu a k tomu výběru těch kopců, sám říkáš, je jich nespočet, ale důležitý je i způsob, kterým se tou novou cestou na ten kopec dostáváš. Tím chci navodit otázku na téma tvého alpského stylu, který používáš výhradně při svých horolezeckých expedicích.
1: Ono je zajímavý, že vlastně ten styl byl vždycky vlastně taková ta určující forma, jo, ono jenom se nějakým způsobem vyvíjela. A teďka my už umíme jako, a lidé si to už několikrát ověřili, vyletět do kosmu, to jako umíme, takže na nějaký kopec, jakože bychom nepřeletěli, to umíme. Umíme dokonce provrtat tunely a udělat si tam vlastně ve své podstatě vnitřní vejtah klidně. Tam jde o to, že když chci na něco vylíst a chci nějakým způsobem dokončit nějakou svoji myšlenku, kterou jsem si načmáral někde třeba u piva nad fotografií, která se mi líbila, která byla nějaká definice nějakého hezkého kopce, když jsem si zjistil o tom nějaké informace, zjistil jsem si, kde leží, kdo kdy tam vylezl a když jsem dostal kladné odpovědi, že v tomhle tom směru nikdo, tak jsem začal hledat způsob, jak tu logistiku. Jo? A tím vlastně navazuju na to, že taková ta tendence je a vlastně ten ideál je tam přijít, být vlastně úplně tak, jak nás Pán Bůh stvořil, téměř nahatej a zkusit, jestli ta naše dovednost a ta naše vnitřní síla, protože tam jsou největší vlastně potenciální nějaký rezervy. Jestli to dokážeme s tím nejmenším supportem a srovnáním vlastně s našima možnostma se tam nakonec nahoru dostat do těch podmínek, které vlastně jsou na téhle planetě ty nejdrsnější a dochází tam vlastně samozřejmě i k obrovskému úbytku nejen svalových hmoty, ale samozřejmě i těch psychických sil a je to vlastně kombinace úplně děsivá, protože nás tam ten Pán Bůh škrtí na kyslíku anebo třeba krutým mrazem.
0: V té souvislosti dokážu si představit, jak lze trénovat fyzickou kondici. Na to existují roky manuály, mění se samozřejmě tréninkové metody, nicméně spějeme ke stejnému cíli. Jak se dá natrénovat ta psychika? Dá-li se?
1: To je zajímavé. Já mám vždycky na tohle to říkám, že tu psychiku trénuju, takže jak jsem časový optimista, že si naskládám daleko víc věcí, než normálně by se dalo stihnout, tak trénuju tím nejenom sebe, ale i okolí. Samozřejmě. Jedna z věcí je, trénuje se to tím, že objevujeme nové věci, zdává se nám to prostředí daleko více, stáváme vlastně rezistentnější, pak samozřejmě musíme znát nějaké svoje limity dovednostní a fyzický a podle toho si najít ten cíl, ale přirozený je, že pokud vás ve vás, a to je možná ta jediná složka toho sportovce v tom horolezectví, pokud vám zraje nějaká ambice, tak lehce si jakoby načechrat víc peří, než třeba v danou chvíli máte zkoušeno. Takže udělat si jakou barevnost toho peří, roztáhnout křídla a pak to podrobit té realitě těch reálných kroků. Jo. Kde můžete taky dostat pěkně na zadek, a ale to je součást nějakého bytí a případně, když se nezadaří, no tak buď můžete svěšit uši a jít od toho, a nebo naopak si říct, tady mám nějaké rezervy, tady na tohle se musím zasoustředit a doufat, že ten druhý pokus už bude lepší.
0: No, někdy doufat, že i ten třeba pátý pokus bude konečně tím lepším. Tím narážím na poslední expedici Marka Holečka. Za chvilku o tom budeme mluvit. Povídáme se v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, ve studiu Českého rozhlasu si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Ráda bych si dovolila rozdělit tvůj život lesce na období, které bylo předtím, než jsi vyhlédl novou linii na Gašerbrum 1 a na období, které následovalo poté. No, lze tak tvůj horolezecký život rozdělit? Bylo to skutečně, tak já to vnímám, nějaký mezník v tvém životě?
2: Milník, já to můžu už teďka vlastně můžu ano říct, byl to milník, ale jako v tom daném čase já jsem to vůbec neřešil, že je pravdou, že kdybych věděl dopředu, což jako si byla, kdybych uměl věštit, co vlastně to bude stát, kolik to bude stát vlastně času, to znamená jakýho reálního času, co jsem s tím strávil přímo pod kopcem přes 8 měsíců, což jako není až moc tak jako zábavný, když si na to pak podíváte, že tam máte ležet někde na ledu a na šutrech. Pět výprav, kde se generovaly různé průšvihy od toho, že nás to uvěznilo na dlouhou dobu třeba ve vejce nad 7400 metrů, což je taková ta novinářská floskule, že to je zóna smrti. Jo, tak vidíte, není to pravda, jako dá se to přežít. A Alenka je jako naprosto můj anděl strážný, protože ona to celý prožívala, protože vždycky dostávala zprávy. Dostávala zprávy, že ještě se nemůžeme dostat dolů. Případně přicházely zprávy, vypadněte už a podobně. Takže bohužel to, co vlastně bylo ten největší vlastně průšvih a takový zásek a samozřejmě to mělo nějaký i potom pokračování na tu psychiku, kdy to bylo nějaký i muset i vyrovnání a nejenom o to, že jsem tam přišel o parťáka, o Zdendu Hrubýho, ale i o to, že vlastně najednou musí se člověk nějakým způsobem srovnat tu křehkost svého žití a tu motivaci, jestli to má zase ještě nějaký smysl a cenu. To, co se tam odehrálo, ty negativní věci, tak může někoho zaseknout. Mě z valné většiny to vždycky jako posune dál, ale tím teda vynechávám ten Zdendu odchod do nebeského báru. Jo. Ten bych si teda fakt jako, kdyby to šlo, jenom otočit o kousínek tu země kouli, tak to udělám. On říkal, že já jsem nebezpečný optimista a on je ten realistický pesimista. Jo. A ten oheň a voda se potřebujou a my jsme se v čase protli, kdy já jsem měl nějaký drive a on ještě měl zase ještě chuť se toho zúčastnit a myslím si, že to bylo opravdu velice dobrá jízda bondivánu, kdy jsme si užívali to na těch výpravách a zadařilo se ještě. Zadařilo se tak, že i ten svět se vlastně na to nějakým způsobem podíval, jsme přeskočili ty hranice našich českých luhájů a o to ani tak nejde, jo, ale jde o to, že opravdu se zadařilo. A když jsme tam odjížděli vlastně na podruhý, v tom roce 2013, tak Zdenda udělal to, co děláme běžně v lidském denním pochodu a to je chyba. Normálně rozlejeme kafe nebo zakopneme, dokonce v oprách, který známe už 20 let, že máme třeba v baráku. No a stane se, protože jsme lidi chybující. Jo? Nicméně otázka je, kde a v jakém čase a tady ta drobná chyba se sečetla s tím místem, kde ty chyby se moc neodpouštějí a zrovna tohle se stalo fatálním. Takže Zdenda se tam zřítil z více jak tisícimetrový vejšky, což jako nemusíme na to být žádný chytráci, to je prostě vyřešený během pár chvil. Kdy tu tělesnou schránku opustila prostě ta duše a bylo vyřešeno. No. Já jsem pak ještě bojoval o svůj život, ale abych se vůbec vrátil nazpátek, ale to vlastně to není teďka ani předmětem asi tohohle z toho povídání, tam je spíš o to, že pak nastalo nějaké vyrovnání s tím, že člověk přijde o kamaráda, o nějaký pilíř v tom životě a druhá věc je taky, jestli nezanevře třeba na to místo, jo, na ten kopec. Než si uvědomil jsem si jednu věc zásadní a to je, že kopec není prostě živá bytost, aspoň pro mě, je to prostě kus šutru, kus sněhu, krásně stvarovaný od toho Pána Boha nebo té matičky přírody, ale to ještě neznamená, že to je pro mě brzda. Takže já jsem se tam vrátil ne kvůli tomu, abych to, jak se to někdo myslel, za Zdendu a zvedl ruku a hurá, tak to vůbec není. To je kvůli tomu, že jsem se vlastně dostal na ty limity, které jsem říkal a pořád ten smysl to pro mě mělo.
1: A když si tenhle ten projekt dokončil, tedy na ten pátý pokus spolu se Zdeňkem Hákem, upřímně mi řekni, kolikrát si na Zdeňka myslel?
2: Tak já myslím na něj poměrně často, ale to je daný tím, že Zdenda byla výrazná osobnost, jo, nejenom prostě v tom světě, kde jsme se protínali, jako kde jsme si plnili ty naše obsese, ty vášně v těch horách, ale on byl významný člověk jakoby v tom životě běžným, jakoby civilním, A to je vlastně výkaz, dobrý výkaz jako toho lidství, jo, že když už tady nejsme, že to je pořád nezaplnitelná díra, jo, která prostě tady je, aspoň pro mě, a to je vlastně výkaz toho, že opravdu byl jako významný v těm moje žití.
1: To by se podařilo tu novou cestu dokončit, už jsem to říkala se Zdeňkem Hákem. O tom, co se odehrávalo v loni v létě v Himalájích, o tom dál budeme v záletech mluvit. S Markem Holečkem si povídám.

0: Posloucháte Český rozhlas, v Záletech si povídám s horolezcem Markem Holečkem. Slavný horolezec Alexandr Hubr říká, že vrátit se z hory bez dosažení vrcholu sice znamená porážku, ale především je to šance vrátit se tam zpátky. Myslím si, že i s tímhle prohlášením bude Marek Holeček vřele souhlasit.
1: Vřele, já si nechci prohrávat, že jo?
0: Chceš se vřele vracet.
1: ale prohra pro mě není prostě nějaký bod, jako opravdu stáhnout ocas a jít pryč, jo? To, jako to je, jak, když vím, že tam ještě je prostor, co zlepšit, anebo někdy musím čekat jenom na přízeň božstev, že jo? To je o trpělivosti. Trpělivost je jedna ze součástí nějakého výkazu. To nejde urvat silou, nejde to urvat jenom vůlí, ale musí se taky počkat na takový ta součinnost s tím okolím. A já tomu říkám, že se to musí prostě ujezdit. A nic jiného nezbývá. Být z toho otrávený vůbec ne. Vůbec ne. Já tu mám takovou jakoby tézi, kterou jsem vlastně měl jednou na triku nosil, že prostě nejhorší den ve skalách je pořád lepší než nejlepší den v kanceláři. Jo? A ten zážitek se vždycky přiveze a je opravdu silný. Silný tak, že ho musíte zařadit do té svojí vzpomínky a je to neměřitelný, protože já nevím, když jezdím třeba do tropu, kde to sluníčko svítí a nabírám tam ten hormon spokojenosti a je mi tam dobře, tak jsou to dny, které jsou splynutý. A já neumím je rozdělit, ale pěkně promrzlej den, pěkný vejprask, to si pamatujete moc dobře.
0: A jak se jmenuje hormon, který tedy nabíráš ve vysokých horách, když v tropech je to hormon spokojenosti?
1: A ten hormon spokojenosti jako je přes sluníčko pod tu kůži, jo?
0: Rozumím.
1: Ale v těch horách tam je koktejl daleko více takových těch věmů, který dávají to uvědomění si toho žití a té radosti z toho žití. Já třeba to vždycky přirovnávám na jednoduchou věc, že přijedu a najednou jsou louky zelenější, kytky jsou vonavější, po několikátý se zamiluju do své vlastní ženy, jo, a po 10 dnech mi to přijde, abych zase mohl odjet a zase se mohl zamilovat. Takže to takový nekonečný koloběh.
0: Konečně jsem pochopila, Máro, ten mechanismus. Děkuji za to a obdivně musím poklonit hlavu před tvojí partnerkou, protože skutečně s tebou má slušně řečeno pestrý život.
1: No tak když má pestrý, tak se nenudí.
0: To bez pochyby. Nevím, jestli nejsou okamžiky, kdyby se raději nudila. Ale pryč od toho tématu, musela by tu Klára být s námi, aby byl tenhle rozhovor partnerský, abychom ji nevynechávali. S Markem Holečkem si povídáme v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Markem Holečkem si povídáme v dnešních záletech. Když se vrátíme zpátky k tomu výstupu, který si podnikl se Zdeňkem Hákem a který přepsal ty sportovní dějiny horolezení, tak jak jsem si vypůjčila to slovní spojení od mého kolegy Roberta Záruby. Byl tam skutečně nějaký okamžik, kdy jsi si říkal, že právě Háček byl tou nejlepší volbou pro ten výstup samotný, kdy jsi si říkal, tak tohle je skutečně ten okamžik, kdy si můžu poklepat na ramena a říct jsem si, volil jsem dobře.
2: Já mám takovou jako veselou scénu, kterou rád vyprávím. Jo.
1: To jsem je... s ní.
2: To tam jsme viseli už, já nevím, myslím, že tak čtvrtý den nebo pátý den už vlastně v té stěně, těsně předtím, jako v tom headwallu, v tom těsně před tím vrcholem, v takový prostě bariéře, šlo nám to opravdu jako psovy pastva, protože za ten den vejškově jsme byli schopni v téhle vejšce na 7 800 metrů vylíst za 12 hodin nějaký výkazu činnosti, jako poměrně intenzivní, jenom 80 metrů vejškových. Něco 8,5 minuty na vejškový metr. Jo. Takže myslím, že Lenochod je v tomhle tom hodně, hodně zrychlený brácha. Tam bylo najednou okamžik, kdy já jsem dobíral z Denála, tehdy tam pode mnou visel, něco se tam hrál s Lanem a najednou se otočil a já koukám, on se kochá. A já na něj řvu a poles, jako je zima, noc nám na krku už padne jako za chvilku. A nejsme dolezeni ani na vršek. O tebe víme, že se nám posílala zprávy, vypadněte odtamtuť, řídí se na vás, jakoby vichr bude zlé. A on se tam kochá, do té krajiny. A tak já jsem říkal, co tam vidíš? A on říká, no tamhle ten vrchol. A říkám, teďka si říkám, tak už je to špatný, jo, s tou vejškou, on se asi nalokal, málo toho kyslíku, už to začíná docházet, protože tam je, jak jste vysoko už, tak koukáte na spoustu vrcholů, jo. A já říkám, a co má být s ním? No ten sněhovej. Já říkám, no a co je s ním? A on říká, no ten by se dal sjet na lyžích. Prostě naprostá mimoza. Vůbec neřešil ten daný problém a to byla vlastně i taky ta síla jako jeho a úžasných parťák a prostě to pěkně běželo. Pěkně to běželo.
1: Jak jsi se cítil, Máro, v okamžiku, kdy jsi viděl, že na tebou vymyšlenou cestu se chystá vyrazit jiná expedice?
2: S těma klukama jsem se potkal vlastně base campu. To jsou mladí kluci, jo, z Ukrajiny a excelentní borci. Oni třeba to, co jsme vylezli se Zdenálem Hrubým na Talung v Nepálu, tak oni pak ještě narovnali tu cestu původně, jak já jsem si přál, ale my jsme na to neměli tam tenkrát podmínky. Takže oni jsou opravdu, opravdu výborní. A když přišli pod stěnu, tak kopec nikomu nepatří, nikomu z nás a je to otevřený boj.
1: Trochu jako pod tím Mont Blancem tenkrát, když se tam sešli Švýcaři s Italama, že? Na té jižní straně.
2: Tam byla skoro nevraživost, jo, nebo tam byla vyloženě vystavená nevraživost. Tady to ne, já vlastně přeju těm klukům, aby uspěli. Ten úspěch teďka jsme sklidili my, příště zase to bude opačně.
1: Takže oni nastoupili a utekli z té cesty.
2: Utekli, museli odtamtud odejít, protože měli problémy a myslím si, že i logisticky nenašli úplně ideální směr.
1: S Markem Holečkem si povídáme v záletech.

0: přesvědčená, že nikdo z lesců nechodí na kopce kvůli ocenění. Aspoň si myslím tady. Přesto Zlatý cepín, jakýsi Oscar ve výškovém lezení, se uděluje každý rok. Nominován na něj byl můj dnešní host Marek Holeček spolu se Zdeňkem Hrubým za prvovýstup na Talung. A teď předpokládá, Marku, že je další nominace na spadnutí.
1: Tak nejspíš ano, protože jak jsem viděl vlastně výkaz těch výstupů, tak tam v zákonitě bychom měli patřit, jo. Ale lezení není měřitelný a nikdy to nebude vlastně klasický sport v nějakých mantinelech, ale co se týče ocenění, ať se nikdo nemyslí, tak třeba i když člověk dostane Zlatý cepín a jsme tam nominovaný v tuhle tu chvíli, protože už mě poslali z American Apple žurnálu, aby se tam napsal obsáhlý článek, jako úvodní článek, tak to je vlastně automatická pozvánka, tak ale za tohle člověk dostane hrnec nudlí, ale to prestižní záležitost, je to pořád pánský klub vyvolených a to vždycky dává samozřejmě takovou tu zpětnou vazbu, výkaz za dobrou činnost, poplácání po zádech.
0: A ještě bych se ráda zastavila nakonec tady ve východních Čechách, v Adržbachu. Srdeční záležitost, tvrdila jsem na začátku, když jsem si dovolila napsat o tobě obšírný úvod, že je to extra oblíbená lokalita.
1: Já nemám úplně přesně definovaný, co je nejlepší, to je jako kdybych měl rozdělat, jestli mám radši maminku nebo tatínka, to nerozděluju, mám je rád jako prostě jako moje rodiče. Totéž mám rád tu naši na tu malinkou zemičku, která nabízí neuvěřitelní krásy, romantiku od těch kaňonů, Stolových hor, samozřejmě pískovcových skalních měst, jako je Adržbach, to je výjimečná záležitost, co se týče opravdu přírodních krás. A nebo máme tady nějaký, já nevím, třeba krasové oblasti, že jo, Žulu, Rulu, Vyvřeliny a pak nějaký i kopce, které nás vlastně protínají, jak uprostřed těch toho Česka, tak i samozřejmě ovepínají po okrajích. A jsou roztomilí, jsou prostě dobrý a ta krajina nám dělá dobře. Takže já bych nevytahoval jenom jednu, i když Adržbach je specifický místo a já se tam vždycky cítím strašně dobře.
0: Má to nějaký důvod, proč ten Adr je zrovna právě místem tvých dobrých pocitů? Bez pochyby jsem si jistá, že je nacházíš i kdekoliv jinde, ale řekněme, nějaká jednoduchá, rychlá vzpomínka na Adr, proč právě on?
1: Je zajímavý, že jsou místa na světě, které mají opravdu nějakou synergii a těch míst je málo a mají takový ten magnetismus, který táhne ty lidi a ty lidi se tam už automaticky uvolní a je jim tam dobře. A já, když přijíždím do toho Adržbachu a jdu si tam zalíst a vidím ty krásné věže, tak to nějakým způsobem působí a ono to vlastně dává a rozechvívá nějakou i podle mě vibraci v tom těle a ty lidi, co tam přijíždí, tak to vnímají taky. Takže díky tomu tam nastává vlastně výjimečná atmosféra, která se zdá, že jednou za čas se zadaří, ale tam je to vlastně mejdan pořád takový celoživotní, takže tam je to prostě dobrý.
0: Na závěr záletu nesmí chybět tradiční otázková štafeta. Pro tebe tu mám jednu otázku od lesce a veterináře Vladimíra Šoltise.
2: Já, co kdybych se Marka nezeptal, ale co kdybych ho pozval k nám na Prachov?
0: Bude jistě rád.
2: Máro, přijeď, polezeme, popijeme, bude nám dobře na Prachově.
1: Tak Vláďo, je zajímavý, že za prvý na Prachov, já jsem jezdil jako malej a možná si nebudeš pamatovat, ale já jsem byl mladší než ty, jo, až to zůstalo takhle. A potkali jsme se, dokonce jsme si i zalezli a pokecali, ale je to opravdu více jak, já nevím, běželo tak 25 let. Ty si podle mě dokončil akorát školu a začal si být veterinářem. Takže já do Prachova určitě zase přijedu a mám to tam rád, protože to je roztomilý místo, romantický místo a parádní ještě i lezení. Takže určitě se tam setkáme.
0: A příští neděli, Máro, toto se mnou bude basketbalista Jiří Velš a prostor pro tebe tedy, na co by ses ho chtěl zeptat.
1: Jirko, já vím, že prostě jsi člověk a teďka opravdu už světoobčan, protože jsi dokázal proniknout za ty hranice naše, uspět při tom svém sportu v zahraničí a to je vlastně takový jako poselství spíš, co si myslíš ty, člověk tohle z toho vlastně znalý, toho světa, velkého světa, jaký má i pohled na nás jako na Čechy, jo? Mně to jde o to, že my se hodně ve spoustu věcech podceňujeme, ale máme přesto výborný sportovce, máme vynikající vědce, máme úžasnou i kulturu, kterou jsme poslali do toho světa a je nás jenom 10 milionů a teďka, jak ty se na to díváš, jako jak,

0: se ti zdá pohled na naši domovinu z toho venčí.
1: A takže příští týden vyměníme cepíny za balón, modré nebe za osvětlení sportovní hal. Budu si povídat s jedním z nejúspěšnějších basketbalistů Česka, s Jiřím Velšem. Máro, tobě díky moc za dnešní zálety a jako vždycky říkám, že se s tebou nenudím. Ať se potkáme ve skalách, v horách, na báru, jak ty s oblibou říkáš, anebo v rozhlasovém studiu. Děkuji za to setkání.
0: Já taky děkuju a tak to má být, že jo, muž musí bavit.
1: A doufám, že bavil i posluchači Českého rozhlasu. Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásný den v pravidelném čase. Pro vás startujeme pohodové ráno dnes s datem 19. května. A kdo bude naším dnešním pohodářem? Byla to práce, která se na první pohled zdála jednoduchá, pár vět mezi pořady. Ve skutečnosti ale znamenala obrovskou koncentraci, přesnost a také schopnost mluvit k milionům lidí naprosto přirozeně, bez jediné chyby. Televizní hlasatelky nebyly jen mezičlánkem programu, byly tváří vysílání a průvod nimi večerem. No a jednou z nich byla také Marie Tomsová. Jaké to bylo stát před kamerou v přímém přenosu? A co všechno tahle profese obnášela? I o tom si budeme v pohodovém ránu povídat už za chvíli.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Dřív stačilo pár vět a my diváci jsme věděli, že večer může začít. Televizní hlasatelky byly průvodkyněmi, které přinášely klid, eleganci i jistotu. A jednou z nich byla také Marie Tomsová, která dlouhá léta patřila k výrazným tvářím televizního vysílání. Jak se člověk takové profesi vůbec dostala, co všechno obnášela a jaké bylo mluvit k milionům lidí v přímém přenosu? I na to se jí dnes zeptám. Dobré ráno, vítám vás na Pohodě.
3: Dobré ráno. Ráda vás slyším a představuju si vaše posluchače, které zatím neslyším.
2: No, jsou to starší lidé, protože Český rozhlas Pohoda je vlastně rozhlas primárně pro seniory. To znamená, že jsou to vlastně vaši diváci,
3: pamětníci.
2: Včetně mě, ano, pamětníci. Já tady senior rozhodně nejsem ještě. Bude mi teprve 50, ale i já jsem vaším divákem dlouhá léta byla. Prozraďte, jak jste se vlastně k práci hlasatelky dostala?
3: Čirou náhodou, tak jako bylo skoro všechno v mém životě náhodou, takovou ale asi řízenou. Já jsem pracovala po škole, po filozofické fakultě v podniku jménem Sport Propak, kde jsem měla psát časopis, připravovat ho i po výtvarné stránce, ale časopis se nekonal a já jsem lepila obálky a razítkovala je a nosila na poštu a strašně mě to nebavilo. A vedle mě seděla kolegyně, která byla předtím propuštěna z Československé televize z politických důvodů, ale měla tam kamarádku, která byla vedoucí uváděcího oddělení a ta jí říkala, že hledají nové tváře. A tadyhle ta Jarmila mě přinutila vyplnit pozvánku, přihlášku na konkurs, tak jsem tam šla a přišla, uviděla zvítězila.
2: Zní to velmi jednoduše, ale pamatujete si svůj úplně první výstup před kamerou?
3: Víte, že pamatuju, protože můj tatínek měl tehdy 10.10., bylo to v roce 76, tedy 1976, měl narozeniny, takže si to datum pamatuju, protože to bylo úterý a byla to moje první dopolední služba. My jsme samozřejmě začínali dopoledny jako novicky. No a naše si vzali dovolenou, na každý můj vstup bedlivě, pečlivě koukali, vždycky mi připili skleničkou červeného vína, takže viděli vysílání pro mateřské školy, pro zahrádkáře, pro zemědělce a tak dále. A vypadala jsem prý, jako když se na mě řítí rozjetý rychlík.
2: Já se musím smát, protože mě se vybavil můj první vstup v rádiu. To bylo tedy o několik let později. Psal se rok 1997. My jsme začínali zase v noci, v jednu ráno. Mí rodiče také seděli tedy v tomto případě u rádia a vím, že mi volali po tom prvním vstupu a říkali, bylo to skvělý, ale mluv trošku pomalej. Vy říkáte, že jste vyprala, že se na vás něco řítí a já jsem zase to chtěla mít rychle za sebou, tak jsem jako mluvila velmi rychle. Tak něco podobného tam v tom vidím. Nicméně první vysílání, to si asi pamatuje úplně každý, ale pamatujete si také třeba něco, co se nepovedlo, protože to jsou opravdu divácky a posluchačsky velmi jako vtipné historky. Tak měla jste někdy před kamerou horkou chvilku?
3: To jsem teda měla a bylo to nedlouho po tadyhle tom prvním vystoupení. To byla 10. služba v životě a bylo to výjimečně už na druhém programu večer, protože všichni ostatní kolegové a kolegyně účinkovali v Silvestru Vladimíra Menšíka, dělali tam křoví, to se předpáčelo samozřejmě, takže na mě vyšla takováhle už prestižní služba, se dá říct, i když to bylo pondělí, ale já už jsem byla taková, jsem si připadala, použiju slovo, oprsklá, jo, už jsem byla, ten mladý člověk je takovej, no.
2: Nebojácný, řekla bych.
3: Ano, děkuji pěkně za pomoc, nebojácný, tak jsem si myslela, že už všechno znám, všechno vím. A najednou režisér volá, honem, honem, Majko, máš to za 5 minut. Já jsem totiž sledovala ABBU, protože v roce 77 ABBA na obrazovce, to bylo něco, ta se vysílala na prvním programu a jak mi tadyhle to řekl, tak jsem popadla ty desky, vůbec se nedívala, co mě čeká, nepřečetla si ten text, čekala jsem ty 3 větičky, krátký pořad nějaký, letěla tou dlouhou chodbou, udýchaně dosedla na sesli, na židli v tom studiu, zapla se červená, já jsem vzala ty desky a teď jsem s hrůzou zjistila, že tam je celá stránka náročného textu o dřevospracujícím průmyslu, dřevní hmotě, výborech lidové kontroly a tak dále. A my jsme neměli čtecí zařízení. A v podstatě jsme měli zakázáno to číst z desek, které jsme měli položené na kolenou, v případě, že by se něco stalo. No tak já jsem začala z paměti, první 3 věty se povedly. Pak jsem v tom začala plavat, takže hodila oko do toho papíru, ztratila se, nenašla to, tak jsem ty desky popadla, řekla jsem do té kamery slovo pardon s takovým příšerným výrazem a celé odhora až dolů to přečetla a to bylo první v životě, co mě viděl soudruh ústřední ředitel Zelenka. Takže mi rok trvalo, než jsem se zase dostala na večerní služby.
2: Jste si musela napravit reputaci.
3: Přesně tak.
2: A to mě docela překvapilo. Vy jste říkala, že jste neměli čtecí zařízení. Kdy vlastně přišlo do studia čtecí zařízení?
3: Dávno po mém odchodu, protože já jsem odcházela v roce 1993 z důvodu, že jsem měla 2 malé děti,
2: ano,
3: a nešlo to skloubit. A teprve potom začalo čtecí zařízení, já jsem ho opravdu, za našich dob nebylo. My jsme se opravdu všechno učili z paměti.
2: No pane jo, tak to jste mě překvapila, musím říct. Já jsem si myslela, že čtecí, jak se tomu říká, už bylo dávno předtím. Nicméně prostě hlasatelky, vy, co by hlasatelky, a hlasatele, protože třeba Roman Víšek, který také byl hlasatelem, tak
3: ano,
2: náš rozhlasový kolega, abychom z toho nevyčleňovali muže. Tak vy jste opravdu byli jako naši, když to tak jako řeknu velmi lidově, protože prostě člověk tím, jak jste vstupovali do těch našich obývacích pokojů prostě den co den, tak člověk měl pocit, že vás zná. Určitě vám také chodila velká spousta dopisů. Pamatujete si některý třeba?
3: Mám je schované, ale bohužel ne všechny, protože při stěhování někam celá krabice s dopisy zmizela, takže jich mám jenom pár, ale přicházely dojemné i veselé dopisy. Pro spoustu lidí jsme byli opravdu jediným společníkem v jejich obýváku. Pro osamělé lidi jsme byli lidským momentem, opravdu spojovacím momentem se světem. Oni se na nás těšili, jak budeme vypadat, co budeme říkat, co budeme mít na sobě. Dostávali jsme samozřejmě i nabídky k sňatku. Dokonce jeden si nás chtěl vzít postupně všechny, anebo i na jednou, tomu bylo jedno. Takže já jsem tu práci i díky odezvě z těch dopisů měla velmi ráda. Ty dopisy byly z 99% velmi milé. A když jste mluvila o Romanu Víškovi, tak já jsem vlastně taky vaše rozhlasová kolegyně, protože já pracuju pro Český rozhlas Pardubice a každou neděli, už 6. rok, každou neděli tam mám svůj takový cyklus fejetonů, každou neděli vymýšlím a namluvím, načtu jiný fejeton na jiné téma. Můžu si ho sama vymyslet, takže třeba čeština nebo veselé historky, svět okolo nás je mi neustálým zdrojem inspirace. Je to sice jenom na 5 minut, ale nějak smysluplně vyplnit těch 5 minut, ale úžasná výhoda je, že mám vlastní mikrofon doma, na který si to namluvím, sama si to napíšu do počítače, na ten mikrofon si to načtu a pošlu tu, já tomu říkám fleškou, ono se to jmenuje nějak jinak, z toho mikrofonu počítačem do Pardubic, kde šéf redaktor Zdeněk Novák to vyčistí a připraví do vysílání. A v neděli to 4x odvysílají na Českém rozhlasu Pardubice z 8.40 a pak ještě odpoledne a večer.
2: No tak děkujeme za nahlédnutí i do rozhlasové kuchyně. Já jenom dodám, že jak se ten kruh uzavírá, já jsem z Pardubic a Roman Víšek tam aktuálně stále bydlí. Tak
3: ano,
2: je to...
3: a já jsem z Chrudimi.
2: No vidíte to, tak to já jsem ani netušila. Bylo mi velkým potěšením s vámi mluvit. Děkuji moc, že jste si udělala čas a já doufám, že se třeba zase někdy uslyšíme na pohodových vlnách.
3: Ano, byla s vámi opravdu pohoda, já vám moc děkuju a zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
2: A já dodám,
3: naslyšenou.
2: Že... Naslyšenou, ano, přesně tak. A já dodám, že naším dnešním pohodářem, respektive pohodářkou, byla bývalá hlasatelka, ale v současnosti rozhlasová kolegyně Marie Tomsová.

Posloucháte Pohodové ráno a my se teď společně vydáme do Egypta. Tamní úřady totiž minulý týden slavnostně představily dvě zrestaurované hrobky z doby Nové říše. Hrobky, které jsou na západním břehu Nilu u města Luxor, zachycují výjevy z každodenního života starověkých Egypťanů i jejich pohřební rituály. Pohřební prostory patřily otci a synovi, kteří podle archeologů žili v období 18. dynastie egyptských panovníků. Oba muži působili jako strážci boha Amona, který patřil v Nové říši k nejúctívanějším božstvům egyptského panteonu. Jeho kult byl úzce spojen se starověkými Tébami, tedy dnešním Luxorem, kde stály rozsáhlé chrámové komplexy zasvěcené právě tomuto bohu. Malby a reliéfy na stěnách zachycují širokou škálu výjevů z každodenního života i z pohřebních rituálů a jsou tam vyobrazeny scény zemědělských prací, sklizně, řemeslné výroby, pečení chleba a třeba také výroby keramiky i vína. Západní břeh Nilu naproti Luxoru totiž tvoří rozsáhlou pohřební oblast někdejších Téb. Tak pokud se chystáte v následujících měsících do Egypta a nebudete to mít daleko, tak si rozhodně návštěvu těchto dvou zrestaurovaných hrobek z Nové říše nenechte ujít.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Pohodové ráno je přesně v polovině a pokud máte na dnešek nějaké venkovní plány, pak vás určitě bude zajímat, jaké k tomu budete mít počasí. No a to nám prozradí meteorolog České televize Michal Žák. Dobré ráno.
2: Krásné ráno vám přeju.
1: Tak s čím dnes můžeme počítat?
2: Tak myslím, že to nebude vůbec špatné. Čeká nás převážně polojasné až oblačné nebe. I když teď po ránu a dopoledne může být na některých místech i skoro jasno, zejména na Moravě a ve Slezsku. V průběhu dne se na některých místech vyskytnou přehánky, ale budou spíše lokálního charakteru, výjimečně se objeví taky bouřka. Večer pak bude srážek ubývat a hlavně na Moravě a ve Slezsku zase bude ubývat i oblaků. A bude teplo, odpolední teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. K tomu bude foukat pouze slabý, proměnlivý vítr, může být také zcela klidno, pouze v případných přehánkách a bouřkách vítr přechodně zesílí.
1: Říká o dnešním počasí meteorolog České televize Michal Žák. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.

0: Černoch a také Petr Dvorský a jejich společná píseň Láska prý patří mezi ty mé oblíbené. Tak jestli to máte podobně, tak jsme vám teď udělali radost. Před námi je ale bylinková lékárna. Jestli jste se jako děti nad hrachem ošklíbali, máte možnost dát mu druhou šanci. Kromě jiného totiž obsahuje spoustu bílkovin. A co teprve s kouskem uzeného? No, co vám budu povídat? A tak předám slovo radši naší bylinkářce Evě Bucharové. Ta ví, proč si pojídáním hrachu totiž utužíme své zdraví.
1: Syrový hrách obsahuje množství bílkovin, srovnatelné s rýží a blíží se obsahu proteinů v obilninách. Ve hrachu jsou ukryty vitamíny B, E, hořčík, kyselina listová a vitamínu C tolik, jako je v citrónu, tak i vlákninu i minerály důležité pro správnou funkci srdce. Hrách prostě obsahuje všechno, co má mít strava srdci prospěšná a nejsou v něm skoro žádné tuky a sodík. Ty právě správnou funkci srdce ohrožují. Protože se škrob v hrachu během trávení pomalu přeměňuje na glukózu, snášejí ho dobře i diabetici. Pokud je hrách měkký, můžete ho jíst syrový, je velmi chutný. Jednou ze skoro zapomenutých dobrod z hrachu je pučálka. A jak na ní? Jde vlastně o celá, neloupaná a chemicky neošetřená, naklíčená zrna hrachu. Připravte si 300 gramů hrachových zrn, 100 gramů škvarkového sádla, sůl a pepř a česnek. Přebraný hrách propláchněte, nasypte ho do větší ploché nádoby, zalijte vlažnou vodou a uložte na teplé místo. Nechte 2 dny klíčit. Přebytečnou vodu slijte, aby hrách zůstal ponořený jenom na půl. 3. den obvykle vyraší klíčky. Takže hrách propláchněte a na pomaštěné pánvi krátce opražte. Pučálku podávejte osolenou, opepřenou a maštěnou škvarkovým sádlem s prolisovaným česnekem.
0: O hrachu mluvila v bylinkové lékárně kolegyně Eva Bucharová. Pokud jste hledali nějaký tip třeba právě na dnešní oběd, můžete ho využít. No a my v gastrotématice budeme pokračovat i v následující muzice. Naděja Urbánková a její píseň Vilém peče housky a já přidávám přání pohodového rána.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už tady v Praze, anebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. No a právě dnes, 19. května, slaví ikona českého filmu i divadla 85. narozeniny. A taky bude patřit naše další reportáž hned po písničce Jiřího Suchého.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Kde jinde než na jeviště si užije Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla se právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karala Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, a to nejenom na naší první scéně. Ve Zlaté kapličce je v činoherním angažmá a teď se podržte, už od roku 1987.
2: Nejdřív dohodnout koalici.
3: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
4: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
2: 12. Jak se jmenuje ten film?
4: 12 rozhněvaných mužů.
2: Tucet špinavců.
3: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
5: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
2: Začni svůj den.
5: Janžurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
6: Sedni si.
7: Já sedím.
6: Ona sedí.
5: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
8: Zavři oči v rouku.
9: Ale, pane,
5: ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
7: Proč se u nás někdy nezastavíš?
10: Já chodím po návštěvách.
7: U nás to přece není žádná návštěva.
5: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě.
11: Děkujeme.
5: Se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
3: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
12: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
7: No, teď vám to říkám.
12: Ano.
7: To hrajeme včera, dnes a zítra.
12: Ano, a po zejtří?
7: Po zejtří, myslíte, věděli, to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
5: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

8 hodin a 53 minut, to je aktuální čas, no a vzhledem k němu je jasné, že se budeme pomalu loučit. Ale než tak učiním, tak vás pozvu na 9., kdy startuje tandem Honzy Rosáka. A vlastně naváže na to, o čem už jsme mluvili před malou chvílí, a to jsou 85. narozeniny herečky Ivy Janžurové. Nicméně, my se v tom tandemu vrátíme do roku 2008, kdy byla paní Janžurová hostem Honzy Rosáka, tak pojďme se společně tady vrátit o těch x let zpátky. Každopádně, ať už vy dnes budete dělat a slavit cokoliv, tak ať se vám daří, doufám, že u toho pohoda bude s vámi. No a já se budu těšit zase v pátečním pohodovém ránu naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Dobrý den vám z Tandemu, milí posluchači, přeje opět Jan Rosák. Dnes zažijeme vy i já opravdu velice příjemné setkání. Proti mně totiž usedí velká česká herečka, u které si většina z nás při vyslovení jejího jména vybaví její plaché, senzitivní a taky mile potrhlé hrdinky, které nás okouzlily ve skvělých filmech jako Petrolejové lampy nebo Nedávno výlet. Pobavili nás v komediích jako Světáci nebo Čtyři vraždy stačí. A už vás slyším, jak u svých rozhlasových přijímačů říkáte s láskou, no jo, to je přece Janžurka. Tak to já si samozřejmě nedovolím. Naopak, ve vší úctě vítám herečku Ivu Janžurovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jsem opravdu rád, že jste přijala pozvání do Tandemu a těším se, až po písnice tak trochu poodhrneme oponu vaší herecké cesty.
0: V Tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivla Jančurová je dnes hostem našeho tandemu a samozřejmě i u ní, jako u všech našich hostů, začneme to vyprávění dětstvím. Jestli se nepletu, tak vaše narození se dá situovat do Žirovnice u Pelhřimova. Je to tak?
2: Je.
1: Přímo tam jste se narodila?
2: Přímo v Žirovnici, přímo v rodném domě, přímo v kuchyni.
1: Není tam cedule ještě na rodném domě?
2: Ještě ne, myslím.
1: Žirovnice, poslyšte, nebylo to náhodou, nebo není to město, kde byli perleťáři, knoflíkáři?
2: Knoflíkáři byli v Žirovnici. Když jsem byla malá, tak jsem ještě chodila do školy po takových chodnících. Nebyly to samozřejmě žádné asfaltové chodníčky ani vydlážděné, ale vydlážděné byly perletí, respektive zbytky z těch škebliček vší možný velikosti, ze které se vysekávaly takové kulaté válečky perleťové, ze kterých se pak zase sekaly knoflíky a pak se obrušovaly a zdobily a různý šperky se z nich dělaly. Tak perleťáři, moje cesta do školy, dlážděná perletí.
1: A vaše rodina neměla nic společného s knoflíkáři?
2: Naše rodina ne, jenom vím, že jsem si odvážela z rodného domu, když už jsem se stěhovala ze Žirovnice, takovou velkou krabici různých knoflíků. Vlastně to byly knoflíky, ze kterých ani jsem neměla moc takových sestav, jako že by byly všechny stejný. Spíš to byly takový jednotlivý knoflíčky, které se tak během dětství jsem si naschromážila, hrála jsem si s nimi asi jako malá a dneska si se zbytkem těch knoflíčků hraje můj vnuk Kajetánek.
1: Ty ještě zbyly ty knoflíky.
2: Ano, já mám v takové sklenici od okůrek a on ví přesně kde, tak samozřejmě tam i směs dalších jiných, jak já říkám, ošklivých knoflíků, protože pro mě zůstaly krásný knoflíky, jenom ty perleťový.
1: Já to musím vysvětlit, protože můj děda byl knoflíkář, sice na Hané, ale jezdíval do Žirovnice pro perleť vždycky, takže proto to vím, že tam byli knoflíkáři. No a jestliže teda vaše rodina nebyli knoflíkáři, tak z jakého podhoubí jste se narodila?
2: No, rodiče se přistěhovali do Žirovnice jako učitelé. Postavili si tam asi po 3-4 letech dům díky sestře maminky, která byla velmi spořivá a byla svobodná a byla u našich jako taková hospodyně. Racionálně zacházela s každou korunou. Především zásluhou té tety se postavil dům. Kolem něj byla zahrada a ta zahrada se mi tak trošku stala takovým ne nepříjemným, ale do jisté míry vězením. Jako dítěti. No, protože maminka nerada viděla, když jsem běhala po ulici, asi právě protože přeze mě neměla přehled v tu chvíli, protože ta zahrada byla obklopená vysokými stromy a já jsem neměla dozor v tu chvíli, když jsem byla na ulici a taky jsem často přicházela s rozbitýma kolenama. Takže já jsem většinou takzvaně nesměla z té zahrady ven, ale našla jsem si cesty právě přes ty stromy. Byla jsem takový dítě, který hodně lezla po stromech. A
1: no to už se dalo vypozorovat, že jste nebyla taková ta holčička, co jenom tlačí kočárek a je pořád načinčaná a čistoučká. To asi ne.
2: Přesně tak. A na té zahradě jsme s mladším bratrem trávili mnoho her. Měli jsme takové povinnosti jako čistit pěšinky. Tenkrát bylo v modě, že byly kolem domů většinou takový pískový pěšiny. Aha. A na těch rostly různý pampelišky a plevely, který tam neměli co dělat. Takže my jsme měli takový škrabátka a s tím Pavlem jsme museli vždycky jednou za týden nebo za 10 dní jít a vyškrabat ty plevely a pak hrabičkama pěkně jako do rybí kosti, jak se říká, ano, toho vzorku jsme to upravovali.
1: A byla jste taky trošičku už komediantka, taková, že už jste malinko i pro kamarády a tak jako něco.
2: No právě chci říct, že Pavel mě sváděl k těmhle těm věcem velmi asi snadno taky, ale taky rád. On byl taky nadaný komediant, chodil na ty Čepliny, to já říkám v mnoha intervích, že on mě vypravoval filmy, na které já jsem ještě jako malé dítě nemohla a hrál mi ty Čeplinovo grotesky a to se odehrávalo i během těch čistění pěšinek. Potom jsme byli oba takový nadšený cirkusáci, když se objevil v Žirovnici cirkus, tak hned jsme ty čísla všechny zkoušeli na zahradě, provaz napnutý mezi dvouma stromama, kláda přes jámu, jsme nějakou jámu na zahradě, kde tatínek nějak asi bral písek na takový dostavby všelijaký, přesto byla kláda, že jo, po té kládě 100 000krát jsme přecházeli, padali dolů. No a Pavel dělal různý takový ty šaškárny, který obkoukal. Já jsem samozřejmě všecko dělala po něm. A teď, když vidím svoje vnoučky, tak vidím, jak je to přirozený, že ty mladší kopírují ty starší.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandem glosuje.
1: Pochopitelně, že když je hostem v našem tandemu taková známá osobnost, jako je Iva Janžurová, tak určitě vás všechny budou zajímat také její názory na věci kolem nás. Jinými slovy, Iva Janžurová teď má šanci cokoliv okomentovat. Já bych tak navrhnul, protože jsem si nedávno přečetl v novinách, že jeden z hokejistů, dokonce je to olympijský vítěz Nagana, se jaksi dal do služeb jedné politické strany a bude jim pomáhat ve volbách. Jak vy se koukáte na takovou angažovanost známých lidí ve prospěch politiky?
2: Já mám k tomu vysloveně osobní nechuť velikou. Pokud by se jednalo o mě a někdo by mě oslovil, tak bych se, doufám, bránila, až bych se ubránila. Ale chci říct, že to je takový složitý. Ty strany samozřejmě si přímo vychovávají nebo určují lidi, kteří se mají o tyhle ty věci postarat, mají to takzvaně v náplně práce nebo funkce. A ti potom pozvou ty lidi tak nenápadně někam na nějaký večírek nebo na degustaci nebo něco. Tam už se kolem nich tak mírně stahujou, začnou se s nimi fotografovat. A já si myslím, že to je přímo vypracovaná metoda, jak...
1: Strategie jak, úplně.
2: Strategie, jak ty známý jména, jak si přitáhnout na svou stranu, protože je asi zjištěno, že to dobře působí při nejmenším dobře, ale někdy i účelně pro tu stranu to získává body.
1: To vypadá jako, že už to někdo na vás zkoušel, protože máte takové zkušenosti a znalosti.
2: No, zažila jsem už i takový, ale velmi decentní pokusy, ze kterých jsem se lehce vymanila. Myslím si, že dokud ještě nejde o nějaké nabídky, nějakých finančních ocenění, takové laskavosti od umělců, tak to jde se vymaňovat. Samozřejmě, jakmile někdo přijme nějaký peníze nebo nabídky, tak to už není podle mýho názoru dobře. Cítím to jako něco neetického pro umělce. Já se dokonce velmi zárně zatím bráním jakékoliv reklamě. To znamená vlastně být v nějakém družstvu za nějaký výrobek nebo tak. Vím, že to dělá mnoho lidí, já jim to nevymlouvám, mých kolegů, ale mě to zavání nějakou stranickostí, stranit něčemu. Pak si říkám, já bych ten výrobek vlastně musela zaručovat. Já bych, kdybych vstoupila do nějakého týmu za nějakou stranu, tak bych musela zaručovat její politiku a třást se při každém jejím skandálu. Já osobně bych to takhle prožívala.
1: Ano.
2: Takže to je pro mě nepřístupná zóna a samozřejmě, že každý z nás cítí sympatie k někomu, k nějaké straně, k někomu, ale pokud se do toho jaksi nezaangažujete nějakými svými cíly, nějakým svým zájmem, nějakým svým honorářem, dejme tomu i, tak máte velmi svobodné pole si neustále udržovat pružný názor na ty věci a eventuálně tu svoji sympatii opustit. Ale jakmile se zavážete, to už asi těžké.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a od politiky a angažování známých osobností v ní se vrátíme po písnice s Ivou Janžurovou zase k jejímu kurikulu vitae, protože je nepochybně zajímavé. My jsme skončili v podstatě ve vašich dětských letech, tak to překleneme až do roku 1963, kdy jste absolvovala DAMU, i když někdo vás asi musel nasměrovat na tu cestu herectví. Někdo vám řekl, Ivuško, ty jsi ale talentovaná, nebo ty jsi rozená komediantka. Kdo to byl?
2: No, on mi to někdo moc neříkal, já jsem si to o sobě myslela.
1: Ale
2: to je trošku ještě přehnaný dokonce. Já jsem byla taková dívka aktivní všemi směry, tahle ta aktivita mi bohužel vydržela až do dnešní
1: dnu. Jak bohužel, to je dobře.
2: Já mám tolik koníčků, že už mám pocit, že z toho brzy zcvoknu, z těch rozdělaných různých prací. Mám toho moc a nic nemám dokončeno a jsem taková jako vlastně z toho i nespokojená. A jako dítě jsem taky měla miliony aktivit od sportovních různých disciplín, právě přes recitace. Třeba já jsem studovala na takové té střední pedagogické škole pro učitele národních škol. No a to už samo o sobě přinášelo, sama ta škola měla spoustu nástrah pro mě v tomhle smyslu. A byly tam třeba recitační soutěže jen těch pedagogických škol. Tam jsem tenkrát vyhrála v Praze dokonce celostátní kolo, dostala jsem takovou koženou aktovku, tu ještě máme pořád doma. A potom byly STM soutěže, byl soubor písní a tanců, kde jsem se dostala na jeviště, tancovala, zpívala.
1: Tancovala jste?
2: No, tancovala jsem jihočeský český.
1: Vážně? V kroji? Folklor,
2: ano, v kroji. Ale dokonce asi 3 roky, to trvalo poměrně dlouho, skoro celou tu dobu, co jsem chodila Budějících na tu školu. A bylo, ten soubor byl velmi dobře vedený. Bylo to moc krásný a naučilo mě to vlastně se pohybovat na jevišti jako už člověk, který něco předkládá, jako být skoro profesionálního.
1: Čili potom vstup na DAMU a absolutorium DAMU a angažmá, to už bylo potom docela logické.
2: No na DAMU to bylo náhodně, protože já jsem se na jedné z těch STM soutěží vůbec dověděla, to už mi bylo 17. A dověděla jsem se teprve, že existuje DAMU. Já jsem vůbec nějak žila v takovým nějakým obklopení.
1: Že prostě jde do divadla, je to tak.
2: No. Jo. Takže pak jsem se dověděla ve Velkrově Prostějově té soutěži, že existuje škola a tam jsem se potají proti vůli mnoha svých příbuzných, především rodičů, prodrápala s jedinou příznivkyní, to byla moje švagrová manželka staršího bratra, která jediná se mnou sympatizovala a tam mi jako tak pozvala do Prahy a tam mě zavedla ke své kamarádce, která dokonce učila na té škole a tady řekla, že jsem ji zarecitovala, aby mě netrápila, aby mě poslala.
1: Vážně?
2: Ale ona si nedá říct, zavedla mě k druhé paní profesorce a ta zase řekla, že mám obrovský talent, tak takhle to lítalo.
1: A teď si vyberte, jako... že jo? Ta vás mohla skrušit.
2: Takže nakonec jsem k těm zkouškám šla, prošla jsem prvním kolem velmi zdárně, jsem úplně cítila, jak se ti profesoři v té porotě tetelí takovou spokojenost.
1: Dělala jste něco komického při těch zkouškách?
2: Dělala jsem Agátu ze ženitby, ale zároveň jsem k tomu dělala Marišu. No a ta Mariša, znalostí Mariši mě zachránila, protože při těch druhých zkouškách jsem totálně propadla. To už jsem usilovala, už jsem byla celá jako zahákovaná a chtěla jsem to dokázat. A to mě vždycky v životě vadí, jako to chtění veliký, ta snaha mě vždycky jako tak snižuje výkon a zničuje mi nervy a tak dále. Takže tam jsem propadla a už jsem jenom čekala na vlak, až ta jedna kolegyně přišla a říká, hele, já dělám Marišu, nemohla bys mi přečíst tu babičku tam, tu Strouhalku. To já jsem s jabkem, který jsem zrovna jedla, nastoupila znovu před tu porotu, která už mě měla vyškrtnutou. A tu babku s tím jabkem jsem kousala a četla jsem ten text a nějak jim to strašně zaimponovalo. Protože jsem to znala, tu scénku s tý Mariši, tak jsem v tom se dobře orientovala a tam jsem vlastně asi podala takový mírně i komický výkon.
1: A už jste byla uvolněná, už jste si říkala, no tak co?
2: Ano, už jsem to věděla, že jsem to prošvihla. A tak jsem si to tam tak lážo plážo zahrála a oni mě zpátky zase vygumovali to škrtnutý.
1: To je nádherná náhoda teda. No. Jak taková ale věc, že ta za váma přišla, vlastně rozhodne o vašem životě.
2: No, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Milí posluchači, co vám budu říkat, vy to víte nejlépe, že snad vůbec nejčastěji vybíranou scénkou v klasice českého humoru, kterou posloucháte vždycky tak zhruba v půl našeho tandemu, je scénka s názvem Sobotu večer v neděli ráno. Ta scénka je tak slavná a tak oblíbená, a to samozřejmě díky jejím aktérům, co si budeme povídat hlavně. A já mám radost, že dneska je hostem našeho tandemu zrovna Iva Janžurová, která tam podala geniální výkon té zmatené prodavačky těch stupenek. Vzpomínáte si na natáčení téhleté scénky? Vy jste ji točili, jestli se nepletu, v televizi, ale ona se vysílala samozřejmě mockrát v rádiu a je natočená taky na audiokazetách.
2: No, moje setkání s Felixem Holzmannem bylo tak, že jsem se setkala se svým velmi nadšeně obdivovaným komikem a my jsme si už často s mým mužem doma říkali takový ty hesla jako aluminiový klíček a tak dále z těch jeho scének. A dostala jsem okamžitě trému, že to nezvládnu. Viděla jsem, že on si vybírá ty partnery tak zvláštně. No nicméně vedle té trémy jsem i měla radost, že si na mě jako vzpomněl. A zjistila jsem to, co jsem docela pudově předpokládala, že to bude člověk velmi náročný, partner velmi náročný. On měl všecko tak dokonale připraveno, promyšleno, že vlastně i za toho partnera to měl v určitých mezích rozhodnutý, jak on to má rád.
1: Říká se, že on moc i neimprovizoval.
2: No, myslím, že vůbec. Že někdy se nám zdá, že toho vlastně tolik neudělal, ale právě asi proto, že on tolik se chystal na každou tu scénku, tolik jí rozmýšlel, tolik jí, asi když už jí psal, tak jí velice cizeloval dlouho. A ten text byl docela obtížný, protože to byly takový pomatený odpovědi, jak jste správně naznačil. A já jsem si říkala, já to ani se nenaučím, já mu to budu kazit. Teď se to točilo stylem natáčení jakoby veřejného, bylo tam publikum. A natočila se scénka, lidi se ohromně bavili, já jsem říkala, ježiš, to mám to za sebou, už to bylo dobrý. A on přišel a říkal, takhle ne, to ne. A teď mi začal tak jako upřesňovat, co mám, co nemám. A já jsem tak jako se bála. Víte, když se herec dostane do nějakého sevření, nějakých omezení, že už ztratí tu chuť, která vás vlastně žene každou tou replikou udělat ten vtip a pobavit lidi. No naštěstí se mi to jako nestalo. Byla jsem na to taky velmi dobře připravená. To mě tak nějak ten instinkt dal, že on bude připravený. No a tak jsme tu scénku sehráli ještě jednou a on už byl potom spokojený.
1: A to, že jste byli opravdu oba dva výborně připraveni, tak to si můžeme teď znovu ověřit.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lísky do kina.
4: Lísky do kina.
3: No, chtěl, to je mně jasné, ale na co?
4: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No. To já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, bo jak na včera to už bych neslíš, jo.
3: Ano, na zítra.
4: A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Že bych šel v neděli ráno.
5: Neděli,
4: jak chceš, ale v neděli. No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
4: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
3: Dobře. Teda,
4: no, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří myslíte v neděli, to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes
4: a
3: zítra.
4: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak to jsou asi přesrej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, vidět, ano.
3: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Já nebo ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se rozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
3: jo. Toto trvalo!
4: A jo, no tak...
3: 114 korun mi dáte!
4: To je dobrý, tak...
3: To není dobrý, ještě 14 korun!
4: To jdem ještě 20, ne? Ještě nás dostanete, ano, tady tu máte, dobrý je to, no, teda, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu, teď se schválně kouknu, teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný, oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje, to snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace, ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí, včas přivolá pomoc či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ta scénka, která zazněla před písničkou, je opravdu hrozně slavná, známá, příjemná a myslím si, že i paní Janžerová samotná si to vychutnala. Je to tak?
2: Jo. A musím ještě podotknout, že to mě vlastně pak překvapilo. To je tak jedna z těch náhod, tahle scénka vlastně, jak se proslavila. Já si vzpomínám, že v 90. roce, někdy kolem 90. roku, přijel Valdemar Matuška s Olinkou a se synem z Ameriky a ten syn už byl poměrně veliký, už tak se blížil k maturitě a oni mě představovali a říkali, to je paní Janžurová, on tak koukal, jako co má být, jako nějaká paní Janžurová a oni s tím nebyli spokojení s tou jeho reakcí. Tak Olinka do něj drbila a říkala, včera, dnes a zítra. A on udělal takový šíleně se rozzářil a najednou začal být příjemný, společenský a nadšený, že se se mnou potkal. A ještě mám jednu malinkou, samozřejmě, že spousta lidí na to do dneška všelijak upozorně, ale my jsme nedávno měli premiéru pohádky v Národním divadle Zimní královna, já tam hraju 4 role a v jedné z těch rolí dělám takovou babičku, která má zahrádku a sejde se s tou Gerdou a teď říká, já jsem tady pořád sama jenom s květinkama, večer pleju, ráno seču, totiž ráno, večer seču, ráno pleju. Když už jsme se blížili k premiéře, tak jsem na té první veřejné generálce, kde byly děti, to byl by takový výběr dětí, které posílali obrázky, tak povídám, večer seču, ráno pleju, totiž večer seču, večer ráno pleju, večer ráno, a povídám, v sobotu večer, v neděli ráno. Jsem to zakončila, tuhle tu zmatenou vzpomínku, kdy pleju, kdy seču. A překvapilo mě, jak ty děti, o kterých jsem si myslela, že vůbec nebudou vědět, o čem je řeč, jak to divadlo jako vykřiklo smíchy. No.
1: To je krása.
2: Takže to žije, tahle ta popularita téhle scénky pořád.
1: Vy byste v podstatě mohla natočit jenom tuhle scénku a byla byste slavná uši v Americe, jak je slyšet příhody s mladým Valdou, ale samozřejmě to zdaleka ani náhodou. Za vámi je opravdu taková úžasná řada rolí. Já nevím, na co vzpomínat. Myslím si, že naši posluchači dostatečně vědí vaše herecké úspěchy a to ve všech vašich štacích. Vy jste nejprve nastoupila do Liberce, potom jste byla léta v angažmá v divadle na Vinohradech, pak jste odešla do Národního, tam jste doteďka v Národním divadle. Která ta etapa je taková, asi to Národní je asi největší. I pořád to ještě znamená tolik hodně hrát v Národním divadle, jako to znamenalo kdysi?
2: No, hrát ve Vinohradském divadle taky znamenalo hodně. A musím říct, že ta éra, kterou jsem tam já zastihla, když jsem tam nastoupila s těmi úžasnými kolegy, určitě bych někoho zapomněla, ale tam jsem se sešla s Mildou Kopeckým, s panem Brodským, pan Růžek, Pepíček Bláha, paní Rásková, Karolina Sluníčková, moje velmi drahá kolegyně. A vůbec celý ten soubor, i jak se proměňoval, neustále dýchal takovou zvláštní atmosférou. Tohle to už jsem v Národním rozhodně nezažila. Já jsem zase do Národního divadla přišla vlastně, když na těch Vinohradech už to tak trošku usínalo, tak jsem si říkala, tady už nemám někoho moc tak ráda extra. To říkám trošku v legraci, ale
1: no, zkusím to jinde.
2: Bylo tam málo těch mých kamarádů. Byla tam samozřejmě Jiřinka Jirásková, která se později stala ředitelkou a byla přesvědčená, že se zase vrátím pod její kormidlo, ale já už jsem tak si v povaze nemám se vracet. Ale v tom Národním divadle zas byla taková, jakoby, takový nedostatek té soudržnosti toho kolektivu těch herců. A ještě jsem tam přišla ve chvíli, kdy profesor Lukeš začal nabírat, chtěl jaksi tuhle tu atmosféru zvednout tím, že začal nabírat spoustu herců z oblastních divadel. On je znal, protože to byl divadelní teoretik a kritik a všechny ty divadla měl jaksi pod palcem, objížděl je. Takže tam nabral asi 10 lidí a já jsem vlastně byla jako takový předvoj, panž mi vzali uprostřed sezony, zase náhoda, protože dvě herečky při zkoušce chtěli předvést panu režiséru Hudačkovi for, panž byly obě takové objemnější, že se jako budou chtít obejmout, že se srazí svými přednostmi, ano. Bříšky teda myslím, a že jako upadnou. No. A tak on říkal, ten pan režisér Rudeček říkal, no já nevím, no tak mi to ukažte. A ty dvě herečky, které nebyly zrovna fyzicky na to dimenzované, tak se srazily víc, než potřebovaly. Obě upadly a jedna si zlomila ruku asi na třikrát, jak se opřela, jak padala, tak se chytala. Takže já jsem za tu zlomenou ruku, dostala jsem nabídku, abych to jako zaskočila a pak už se z toho utvořilo angažmá. Zase takováhle náhoda.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabel.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V této chvíli si s našimi hosty povídáváme o jejich krušných chvílích, takových těch nelehkých, a já si myslím, že se vůbec nevzdálíme od toho, co jsme si povídali před chvilkou s Ivou Janžurovou, jakou náhodou vlastně dostala roli v jedné z her, když se herečky srazily, jedna si zlomila ruku. No, vám se málem něco podobného stalo, když na vás onehdá spadla ta těžká kulisa, víte? To byla ale hodně teda krušná chvíle.
2: My tady dneska asi se dostaneme k takové mírné duchařině, protože z té události, kdy na mě padla ta kulisa, existoval záznam, který já jsem si vyprosila ještě, když jsem jaksi ležela na lůžku, oni mi to, aby mě udělali jakoukoliv radost, tak mi to hned poskytli. A já jsem viděla vlastně, jak to na mě padá, a z toho úseku jsem si potom velmi chabými, ale nicméně vlastními silami udělala takový malinký sled obrázků, zpomalila jsem to a pak z jednoho výřezu jsem měla PF-ko. A to PF-ko mělo takovou zrnitost zvláštní, ale nicméně je vidět, jak ta kulisa padá a jak já tam ještě stojím rozpažená s jablkem a se žezlem a s královskou korunou. No a na tom obrázku je vidět takový zvláštní bublinky nade mnou a já říkám, to jsou ti anděle, protože úplným zázrakem mně se nic nestalo. Já jsem tam sice ležela, lékaři od sanitky mě zakázali se hýbat, chtěli na mě rozstřihávat kostým a tak dále. Ale já jsem říkala svý kolegyně, jestli by mi nemohla z rekvizitány donést, že tam mám nalitý červený víno, až odehraju, vždycky jsem si
1: očekávala. Vážně, no tak to nebylo tak strašný.
2: No akorát pan profesor Beneš, když, protože je to náš kamarád, když ke mně vstal, teda přišel do té vojenské, do toho, kde jsem ležela na tom katafalku takovým lékařským, a já měla bílý líčení, takže jsem tam ležela a měla jsem úplně bílá, protože ta tělka mi zůstala na obličeji a on vstoupil a na tu dálku asi byl to velký sál, viděl ten bílej obličej a prolítlo mu v duchu, to je konec. Ale mě potom nenašli na hlavě ani, no já jsem si tak, to jsem měla opravdu kovovou korunku, která byla na placku po té ráně, ale já jsem si nemohla nahmatat ani modřinu. Znáte to, že narazíte na nízký dveře a ano, pak dotykem zjistíte, že vás tam bolí,
1: no,
2: modřina.
1: Jistě.
2: Já tam nenašla bolavý místo.
1: To byly ty bublinky.
2: No,
1: to byly ty bublinky, ti anděle strážní to podepřeli prostě tu kulisu a zabránili.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tahle ta příhoda, kterou jsme tady před chviličkou, před písničkou líčili, se stala 4. dubna 2002.
2: No, jak to víte?
1: To byla tak slavná příhoda, jo, to věděla celá Česká republika. Vy si pak neslavíte náhodou jako druhé narozeniny.
2: Přesně tak, já jsem se tenkrát přímo zavázala zase někomu vyššímu nad námi, že budu 4. dubna slavit druhé narozeniny. A tak jsem to jako téměř přísahala, jo. Samozřejmě příští rok 4. dubna jsem zapomněla. Seděla jsem v 11:30 v noci, už mi dával ten pánbůh jako hodně velkou rezervu. 11:30 u drahýho notebooku, který jsem si tak jako hříšně koupila, že si opravdu koupím ten nejlepší. Měla jsem po pravý ruce velký pohár s vínem červeným a bylo 11:30 a vrzly dveře a já jsem si říkala, to je divný, teď jsme všichni doma. Tak jsem se chtěla jít podívat, proč vrzly dveře a jak jsem se na té točící židli otočila, jak jsem zvrhla tu sklenici toho červeného vína přímo do toho notebooku. Samozřejmě, že místo, abych ho vypla, tak jsem to z ní začala vylejvat, čím jsem to rozlila to víno. Odepsala jsem ten notebook. Tak to mě stalo 70 000 první neoslavený výročí. To jsem si teprve druhý den uvědomila. Uplynul rok, 4. dubna. Neděle odpoledne jsem měla představení Roma a Julie a u nás se budovalo na zahrádce zase. V hlavě 0 bodů, žádný narozeniny mi nedošly. Na zahrádce byly vyndaný těžký vrata, opřený o sloupek domovní a tam zbyla taková hromádka hezký hlíny, měla skončit pod dlaždičkem a jsem řekla, to ne, to já si nanosím na zahrádku. Tak jsem chodila s kyblíčkem. Dívala jsem se na hodiny, já jsem si, no už bych měla jít, no ještě jeden kyblíček a tak jsem nabírala tu hlínu a najednou Dan, který tam stavěl něco, říká pozor, bum, na to pozor, bum, ty těžký vrata, který, to byste v životě neřekl, že může vítr porazit ty vrata prostě. Ty vrata opřený v určitým úhlu, dá se říct bezpečným a ten sloup najednou na mě. Já jsem teda naštěstí zase necukla, takže mě nesekla ta hrana, která byla velmi blízko, ale měla jsem na hlavě dlouhou ránu, asi 10 cm. Takže mě odvezli do vojenské nemocnice, naštěstí to máme blízko. Tam mi báječní chirurgové sešili hlavu, varovali mě, abych nechodila hrát, že to přece je hlava. No jsem je uprosila, že to nechám na sobě, tu zodpovědnost, a odjela jsem do divadla a měla jsem na hlavě takovou tu čepičku a přesto jsem měla tu čepičku tý chůvy a do toho mi přiběhla říct Alenka z rekvizitárny. Ivo, víš, já ti to nechci říkat, ale musím, dneska je 4. dubna.
1: Yes.
2: Takže od té doby už jako, jak končí březen, tak já už si dávám na mobil různý signály.
1: Příštího 4. dubna bych vám doporučila, paní Jindřichová, sednout si někam do nějaký utěsněný místnosti, kde nemůže na vás opravdu vůbec nic padnout, vzít si jenom tu skleničku toho červeného vína a připít si na to datum, na ty vaše narozeniny. Přeju vám samozřejmě všechno hezký. Před pár týdny jste měla novou premiéru, tak můžeme pozvat diváky, ať hodně chodí do divadla, ať se to líbí samozřejmě.
2: No, já doufám, že ano. Každý to setkání s tím publikem je pro mě povzbuzením, protože už se mi moc nechce pracovat. Takže je to vlastně povzbuzení, taková vybídka, abych to ještě dál zkoušela. Takže já se vždycky těším na lidi v publiku a na jejich spokojenost.
1: Jen to dál zkoušejte a dělejte nám radost. Mějte se moc hezky a díky za vaši dnešní návštěvu. Naschledanou.
2: Apa, naschledanou.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: pohanských bůžků tiché požehnání. Přemysl zaťal Otku do země vedle pluhu. Před vichrem času teď víra zrno chrání. Se sluncem mění lehce déšť v čaromocnou duhu. Kolikrát museli jsme tvá slova dýmem měřit. Kolikrát se jen zdálo, že padá opona. Tvým rukám vztyčeným zkoušíme stále věřit, že národ drahý nikdy, nikdy už neskoná. Víš, Františku, že tahle tvá úklona bájné kněžně Libuši se mi zdála pro dnešní setkání docela příhodná? Protože mně to tak aspoň připadá. Vracíme se tak trochu k těm, kteří se o to, aby náš národ drahý neskonal, skutečně zasloužili. A vám, milí posluchači, plníme navíc slib, že se k jednomu jménu naší historie vrátíme. Najdete ho i mezi mnoha dalšími velikány našich dějin pod okny Národního muzea v Praze. Ke svému okouzlení jeho slovy se tedy i dnes tu se rádi přiznávají Luděk Munzar
1: a František Novotný. A abychom naši posluchači moc nenapínali, co ti, Luďku, napadne, když řeknu kníže Hanka?
0: No, já ti řeknu, že bych spíš čekal kněžnu, již v úvodu citovanou Libuši. Kněžna Hanka mě žádná nenapadá. A z knížat mě teď nejvíc napadá kníže Svatopluk, nabádající, aby slušní lidé za všech času drželi pospolu a nenechali se lámat, jak jednotlivé osamocené proutky synovské. Ale kníže Hanka, to ne.
1: No, nehodlám tebe ani naši posluchače dlouze napínat. Ono nejde o titul, ale o vyhlášený tvůrčí tandem našeho národního obrození. Něco jako Svoboda Štajdl, Habka Horáček, Šlitr Suchý. Takže už tušíte, že dnes hodláme nabídnout jakousi hitparádu šlágrů, které si zpívali s chutí Božena Němcová, Jan Neruda a všichni další, které známe z čítanek. Kolem roku 1820 syn drahelčického ovčáka František Max Kníže, výtečný to kytarista, violista a fagotista, v hudbu uvedl mnohé básně Věnceslava Václaviče Hanky, jak si po ruském vzoru tehdy rád říkal Václav Hanka. A to je postava, která si spolu se svými vrstevníky vysloužila náš dnešní zájem. Nejen proto, že v češtině už v předminulém století nahradil tento člověk užívané dvojité V jednoduchým a místo ve slovech užívaného au zaznělo ou, takže zde soužení lásky se soužení stalo, ale i kvůli jiným zásluhám, o kterých bude ještě řeč. Ostatně je to, Luďku, rodák z tvého kraje. Na svět přišel v krásné patrové roubence rolníka a hostinského v Hořině vsi. Znáš to tam?
0: Budeš se divit, ale velice důvěrně. Z klukovských let si to pamatuju, protože jsme tam s mojí babičkou jezdívali na posvícení, na pout, neb tam bydlela její sestra. A ten domek je do dneška, teď je z toho muzeum, Hanko. To bylo jak z pohádky. A zvláštní bylo, že mě připadal, když jsme vešli do ty síně velký, vydlážděný obrovskýma kamenama, že se svažuje trošku dolů. Byl to opticky, ta síň se svažovala dolů, aby voda stýkala, když se něco stalo, protože kolikrát pršelo a ten déšť šel po ty chodbě, ale ta stékala ven, tam zase, kde byla močůvka. No, opravdu dneska by, já vím, by se tomu lidi posmívali, že je to kýč, muškáty v oknech, záclonky a tak dále. Ale na mě to vonělo takovou krásou téměř pohádkou. Takže svoje dětství, vlastně klukovství, začínalo to za války. Velice často jsme tam s babičkou jezdili romantickou, nádhernou lokálkou o třech vagónech od nás ze Smiric do Hořeněvsi. A z nádraží do toho baráčku, kde se tady narodil Hanka, jak jsem později zjistil, to bylo poměrně daleko, babičce se špatně chodilo, ale byl to výlet vždycky nádherný. Do dneška ho vidím před očima a rád na to vzpomínám. Takže jsem měl pocit, že patřím k Hankovi, rozumíš?
1: No ano, tak ono, to pohádkové prostředí z něj vlastně v uvozovkách pohádkáře trošku udělalo, protože odtud talentovaný Václav odešel studovat gymnázium do Hradce Králové, pak filozofii do Prahy, pak práva do Vídně a tam už ho chytla i žurnalistika a mladická múza. Psal první básně a po návratu z Vídně začal pracovat ve Vlasteneckém, nyní Národním muzeu. A zůstal tam až do konce života. Nejprve jako úředník, pak se stal kustodem numismatické sbírky a pak správcem sbírek literárních.
0: Jenže, jak již bylo naznačeno, byl nadmíru ctižádostivý. A tenhle fráček mu byl záhy těsný. A tak o něm můžeme číst také jako o poslanci dvou sněmů, docentu slovanských jazyků, pedagogovi, básníku, překladateli a lišce podšité, k čemuž se ještě dostaneme.
1: No ona první dekáda 19. století byla totiž ve znamení horečného sběru národních písní. Šoky na naší stanici, o tom byla řeč například v souvislosti s Karlem Jaromírem Erbenem, ale i Františkem Ladislavem Čelakovským a dalšími. Ale to samozřejmě neušlo ambiciózní osobnosti Václava Hanky. Mnozí se snažili o tvorbu lidovou a nejinak i on. Vydal svých 12 písní a zmíněný Max Kníže k ním dodal chytlavé melodie. Ale přidali se pak i další komponisté.
0: Ale já si myslím, že by bylo hříchem povídat o písničkách a ani jednu nezahrát. Františku, našel bys nějakou?
1: A to víš, že našel. Díky Spirituál Quintetu a panu doktoru Jiřímu Tichotovi máme ty nejznámější k dispozici i dnes. Z našeho pohledu jsou prosáklé nadměrným romantickým sentimentem, klopotným zastaralým rýmem, ale tehdy byly součástí touhy po záchraně rodné řeči. Krásné je, že u jednotlivých skladeb byly i poznámky, jak se mají zpívat. Tak například truchlivě, ale srdečně. Nebo ouzkostně. A u Soužení lásky z dílny již zmíněné tvůrčí dvojice najdeme poznámku žalostně, ale ne tuze zdlouha.

0: Já myslím, Františku, že jedno oko nezůstalo suché. Ale i když byl mistr Hanka autorem mnoha hitů, největší slávu si vydobil úplně něčím jiným. Cítil, že nezměrné vlastenecké nadšení, invenci a schopnosti je nutno podepřít i vědeckým důkazem. A že náš národ a jeho jazyk tu byli už dříve. Že je tedy na co navazovat.
1: Jenže kde takový důkaz vzít?
0: No, tam, kde to je při ruce. Tak se náhle pod jeho rukou knihovníka, archiváře a badatele objevila tu neznámá husická píseň, tu stříbrná mince Břetislava I. A roku 1816 přinesl přítel, se kterým chodili na tajné Dobrovského přednášky, básník Josef Linda, píseň pod Vyšehradem. Milostnou to českou báseň ze 13. století. A o rok později následoval objev rukopisu Králové Dvorského, také údajně ze století 13. A ze Zelené hory u Nepomuku rok na to přišel další objev. Libušín soud, známý jako rukopis zelenohorský, údajně ze století 9. A pak z Hankovy asistence přišly další objevy, ale zejména oba zmíněné rukopisy, jak známo, vzbudili obrovský mezinárodní ohlas a stali se úžasným povzbuzením pro všechny vlastenecké aktivity té doby. I když se o nich vedly velké spory a nakonec se prokázalo, že to byly padělky, proto, co pomohli uvést v život, bych to Hankovi, Lindovi a dalším údajně prý napomáhal i Jungmann a jiným padělatelům, já bych jim to odpustil.
1: Já taky. A já si myslím, že Václav Hanka je mezi těmi 72 jmény na Národním muzeu, jak si zmiňoval v úvodu, zaslouženě. Někdy je totiž ošidné současnýma očima posuzovat dávné situace. Ale ani v té písňové tvorbě se jistá aktuálnost nevytrácí. Tehdy se staly součástí společenského života. A vůbec neprotékal jen slzavým údolím. Lidé se v těch dobách rádi scházeli. A vánek krásných ideálů čechral stuhy vlasteneckých věnečků. A ti čítankoví hrdinové všech uměleckých druhů tam byli navzdory všelikým lidským vlastnostem pohromadě. Vedení vírou v něco dnes tak samozřejmého, jako je vlast.
0: Promiň, Františku, a ty si myslíš, že dnes je pro lidi pojem vlast samozřejmý? Já se obávám, že není, že právě tyhle ty věci, o kterých hovoříme, jsou velice důležité, co naši předkové dělali. Ono, vlastenectví není v tom, že když vyhrajeme hokej a poskakují u toho lidi a říkají, kdo neskáče, není Čech. Ne, to je hloupost. Vlastenectví je v něčem jiným. Nebudu říkat v čem. Pokusíme se to objevit spolu s našimi předky. A připomenout hlavně. A všimněme si, kolik té krásy po ní zůstalo. V literatuře, hudbě, výtvarném umění, architektuře, dramatickém umění a
1: což,
0: tak dále.
1: Což se tě přímo týká, ano, protože jinak bys tak velký kus života neprožil a my diváci spolu s tebou v Národním divadle. A nezazněla by tam ani ona Libuše, kterou jsme připomněli úvodem.
0: No, však také Bedřich Smetana si na poklep, na základní kámen Národního divadla pořídil dokonce nové šaty, modrou čamaru, faldovky, přemyslovskou beranici s brkem a pronesl onu památnou větu v hudbě život Čechů. Jednota ale není základní nosnou melodií doby. Krásně to charakterizuje povzdech jednoho ze současníků, myslím, tehdejších současníků. Koho já mám volit? Staročechy volit nemůžu, protože to jsou volové, a mladočechy volit nemůžu, protože jsem staročech. A Bedřich Smetana byl mladočech. A byl to i labužník. Občas zašel do proslaveného lahůdkářství u Švertásku, ale rád si doma dopřával i své zamilované jídlo. Škubánky s mákem, maštěné máslem. Bylo to doslova inspirativní, protože, jak sám přiznává, vždycky se mu pak psalo radostně a lehce.
1: Vidíš, moc se toho nezměnilo. I dneska si lidé říkají, koho já mám volit, akorát, že nejde o staročeky a mladočeky. Vidíš, a no, dnes by tedy možná mistr řekl, že v hubě život Čechů. Tehdy se však snažil každý přispět každým tónem ke zdaru věci. Partitura času však nabízela i neveselé akordy. A tak se snažil Smetana zahrát s nadhledem. Rej zázračných not tančících úzkostnou duší Smetanův svět nespasil. Trápí ho tehdy nejrůznější neduhy, krční problémy, vyrážky a bředy. Utrpěl dvakrát ztrátu paměti a řeči, ale nic tak nebolelo, jako když ztrácel sluch. Zkoušel všechno. Přítelkyně Feda mu ze Švédska zaplatila konzultace specialistů v Rakousku a Německu. Akceptoval i rozličné šarlatánské metody. Marně. Když byl v březnu roku 1880 vynalezen dentifon, měl novou naději. Odchází k lékaři, řekl příteli Zelenému. Tedy dnes odpoledne se to rozhodne. Přijďte pak do konviktu. Uslyším-li, budeme pít plzeňské. Neuslyším-li, spokojíme se se Smíchovským. Bohužel, pilo se Smíchovské. Hořký, bolavý čas. Jen se nenechat srazit na kolena. Zázemí našel v Jabkynicích. A snad nikdy se v jeho hlavě a v srdci nelíhlo tolik melodií, jako v té době. O každé bychom mohli povídat dlouho. Jak zaznamenal pan doktor Mahler, třeba o tom, jak drtivě byl skritizován Dalibor. Ale jako pohlazení času působilo, že melodie z Prodanky už ovšem uměl zaspívat kdekdo. A jeho hubičku přijalo publikum s naprostým nadšením. Neruda po premiéře napsal: Hubička mlaskla tak sladce, že to bylo slyšet po celé zemi. Ale vznikl i kvartet D-moll. Dílo krajně moderní, předstihující dobu.
0: Musím ti a docela rád zalichotit, protože tu dobu si moc krásně zachytil. A pro mě je to scéna úžasného dramatu lidského osudu. Dovolíš, můžu ji připomenout?
1: No, bude mi ctí.
0: Co říkáte? Teď jste něco chtěla? Spanilá hudbo, odpusťte mi. Notový papír večerem se běla. Co vám to píšu? Ousko je mi. Vy jediná, vy všechno víte. Co mohl bych vám říci více? Já musím to, co vy jen smíte. Jak se vám líbí Jabkynice? Stůjte. Proč, lásko, odcházíte? Vždyť trvá to jen okamžik. Než moje prsty nasytíte, jak marný je však jeho křik. Opřen o pultík notový, slyší jen skřípot svého pera. Ne, nebude dnes hotový, i když si slíbil do večera. Volá, jen kvůli ozvěně, nepříčetný a zoufalý. Zvuk hlasu mizí ve stěně a vsakuje se do skály. Teď zdálo se mu, co kdyby to zkusil ještě hlasitěji. Zahnal všechny své pochyby. Však kam ještě jít pro naději? Náhle je příliš unavený. Pult padl. Noty zachytil a pak se přidržuje stěny. Odchází hluchý víc než byl.

0: A ta melodie mě inspirovala k tomu, že bychom našli mnoho krásných příběhů z té doby. Třeba o Práchnerově soše Vltavy, v Nice zdi Kamgalasova paláce. Pražané jí tehdy začali říkat Tereska. A po dlouhých desetiletích se v té době pražský sochař odvážil vytvořit samostatnou velkou sochu. Navíc nádherný, cudný akt, do kterého se jeden rytmistr tak zamiloval, že soše odkázal celé své jmění.
1: Když si zmínil Smetanu, ten se, jak známo, velice špatně učil. A v Jindřichově Hradci ho doučoval jistý synek místního koláře Devera. A v Německém Brodě potom později jiný student, jistý Karel Havlíček Borovský, kterého pak později Devera deportoval do Brixenu. To mám také od pana doktora Zdeňka Málera. Ale našel jsem i to, že zmíněný buditel měl smysl pro humor i v semináři, kde panoval tuhý až vojenský režim. Docílil toho, že do kaple na modlitbu skákala celá třída po jedné noze. Totiž, když v noci všichni spali, se sbíral v ložnici od každého páru jednu botu a vyhodil je oknem na dvůr. Sebe z toho nevynechal. Potom klidně ulehl a spal. A ráno nastal poprask a buditel své kolegy probudil tentokrát do nečekaného překvapení. Všichni vklouzli do jedné boty a druhou nemohli najít. Borovský měl alibi, byl na tom stejně. Zmatek, rozčilování, ale už tu bylo zvonění a muselo se do kaple. A ten pohled na třídu hopkající jak klokani mu ovšem stál za to.
0: Jako bych to viděl. To já mám podobný historek také na výběr. Třeba jak z Vodňan, kam velice rád jezdím, tak tam žilo mnoho významných osobností té doby. Například jsem se nedávno dozvěděl, že Dvořákovu Novosvětskou přivezl do Čech místní lékárník, revizor účtu, básník, spisovatel, starosta a zakladatel zdejší báječné galerie František Herites. Ten také pozval k výzdobě kostela ve Vodňanech přítele Mikuláše Alše. A tak v té výzdobě najdete i dva kapry. A smysl pro humor dokládá jiná historka, kdy se prováděly malby na stěnách kostela podle Alšových návrhů a pan farář pořád chodil dohlížet, jestli ten pražský kumštýř nezahálí. A jakmile neviděl nalešený nohy, hned letěl do hospody a tam kázal o rozdílu mezi barvami a pivem, až to Alše namíchlo, vzal své rezervní kalhoty, vycpal je senem, přivázal k ním dole nějaké škrpály a narafičil je na lešení. Pan farář jako vždy nahlédl a vždycky viděl, jak se malý stuží, a ten se zatím u Viržinka chichotal v hospodě. Vidíš, Luďku? Veržínka. Krásné slovo. Ty už se dnes nekouří. U mého tatínka je ještě občas při slavnostních příležitostech pamatuju.
1: Ale to já taky. Tatínek byl silný kuřák, kouřil všecko možný. Myslím si, že i seno nebo co, hrozně to smrdilo. Ale Viržínko, to si vždycky zapálil. Dokonce u maminka po obědě řekla, a nechci si zapálit Viržínko.
0: To mu teď neříkával Veržínko.
1: Veržínko. No. No a já jsem to kouřil taky, ač jsem nekuřák. No, v našich foriantech, když přijde Bláha za Bršperkem a vědí, že vyhráli, tak jsem si tam říkal, to je text série, Marku Hostinskému, dones mi jednu cigáru. A to bylo Veržínko, vytáhl jsem si slámku a s rozkoši jsem si zapálil Veržínko.
0: Tak vidíš, tatínek byl s tebou i ve našich foriantech.
1: Ano.
0: Vzpomínky nám nikdy nedají košem, viď?
1: No tak ono, dostat košem bolí, neboť to značí odmítnutí.
0: Tak což, kdybychom si pár odmítnutých obrozeneckých nápadníků připomněli v Rosenkrancově a Trojanově Dívce ze Mlejna, ve které se hlavní role ujala s elegancí sobě vlastní Eva Livková.

0: No a s touhle písničkou vám všem vlastně děkujeme za milou pozornost. Uteklo to jako voda. A když budete mít čas a chuť, přijďte příště zase pobejt. Buďte blaženi a jak je říkal Karel Havlíček Borovský, nenechme se promrzeti.
1: A těší se na vás jako vždycky Luděk Munzar
0: a František Novotný.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásné úterý, co byste říkali na procházku naučnou stezkou plnou rostlin a dokonce i orchidejí. Nachází se u Kosmonos ve středních Čechách a kolotoč vás tam zavede už za pár minut. Podle receptu našich prababiček pak připravíme brambory s popencem a taky se vydáme za chovatelem slepic a vyptáme se, jaké slípky jsou pro chovatele začátečníky vhodné.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Dnes společně zamíříme do přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos ve středních Čechách. Teď na jaře jsou tamní lesy doslova obsypané jarními rostlinami a k vidění jsou i orchideje. Přírodní rezervací vede naučná stezka, kterou vytvořila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice v Mladé Boleslavi. A její autorka se na ní vydala s redaktorkou Jolanou Novákovou.
1: S Ivanou Řípovou jsme teď vystoupali na vrch Baba. My jsme sem šli z Horních Stakor od školy a po cestě jsme po pravé ruce viděli spoustu krásných míst, viděli jsme Český ráj, viděli jsme Krkonoše.
2: Viděli jsme trosky v Českém ráji a kdybychom vystoupali výš, tak uvidíme i ještět.
1: No a to my asi vystoupáme,
2: no,
1: že jo?
2: Já si dělám, že
1: uvidíme. Uvidíme. Vrch Baba a sousední vrch Dědek, to jsou, myslím, komíny bývalé sopky. A do toho komína se dá nahlídnout?
2: Ne, to není jako otvor, ale jsou to zbytky těch přívodních kanálů.
1: Tak víte co, pojďte mi to ukázat. Teď procházíme okolo takových zbytků skály. Co to je, co to bylo?
2: Tady se těžil kámen, těžil se tady právě čedič, který se využíval ve stavebnictví už třeba při stavbě hradu. Je velmi kvalitní a těžba ustala až před druhou světovou válkou. A takové ty prolézačky, průchody, skální okna, jeskyňky, to je vlastně všechno způsobené lidskou činností.
1: A ten vršek nad námi, to už bude konečně ten Dědek. A tam budeme muset vystoupat. Tak ještě dřevěná lávka. A už jsme na vyhlídce na Dědkovi. Na co ukazujete?
2: Že tam je ten slibovaný ještět.
1: A jo, máte pravdu. Tak teď jsme vystoupili na Babu, na ten druhý vrch souvrší Baby a Dědka. Ještě jsme neřekli vlastně ta přírodní rezervace Vrch Baba, od kdy tady je.
2: Byla vyhlášena už v roce 1950, zhruba na 250 hektarech. A tenkrát to bylo pro výskyt významných a chráněných druhů ptáků. Pak se to změnilo na ochranu komplexů lesů, těch biotopů, které tady jsou velmi rozmanité, se spoustou vzácných druhů rostlin a živočichů.
1: Když se nahneme tady přes zábradlí, tak vidíme na ohniště, na další zastavení naučné stezky. Kolik jich má?
2: 6 zastavení. A první informační ceduly. Na těch zastaveních máme prozkoumávat různé světy, které tady jsou, od světa vůní přes svět pod povrchem, svět vyhaslé sopky a podobně. Ty tabule jsou oboustranné. Jedna strana je určená vlastně dospělým a druhá strana je určená dětem. A tou stezkou dětskou provází skřítek nefelínek.
1: Toho jsme potkali. Tak děti, až sem přijdou, tak se po něm taky mohou poohlédnout. Co vám se tady líbí nejvíc?
2: Ta oblast jako celek, protože opravdu je velmi rozmanitá. Pak taková srdcovka jsou orchideje, kterých tady je napočítáno 9 druhů.
1: A jakou tady máte raritu?
2: Máme tady vstavač nachový. To je poměrně robustní orchidej. Tady dorůstá třeba výšky 50 až 80 cm. A raritní je to, že tady máme, kromě těch klasických barev, růžovo-fialových, tak tady máme bílou formu.
0: Říká autorka stezky u vrchu Baba Ivana Řípová. Pozvánku na výlet do přírodní rezervace u Kosmonos ve středních Čechách nabídla redaktorka Jolana Nováková. A já teď nabízím Jiřího Korna a taky Martu Kubišovou u nás na Pohodě.

0: Mohlo by se zdát, že dnešní jazykový koutek by slušel spíš stavebním odborníkům, ale nenechte se zmást. Tentokrát bude řeč o místu, kde mimo jiné zpravidla pěstujeme v květináčích menší zeleninu nebo okrasné rostliny. Víc už nám napoví kolega Stanislav Jurík a začne otázkou.
1: Máte doma balkon nebo lodžii? Pokud si na tuto otázku odpovíte kladně, ptáme se dál. Jste si jistí, že je to právě balkon nebo že je to právě lodžie? Proč se takto podivně ptáme, vysvětlí v dnešním jazykovém koutku Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsou slova, která označují podobné věci, ale postihují určité rozdíly mezi nimi. A pokud je tomu tak, někdy se taková slova nesprávně zaměňují a to je přesně příklad balkonu a lodžie.
1: Kdy se tedy správně použije balkon a kdy naopak lodžie?
2: Balkon se ve slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost definuje jako ohrazený výstupek ze stěny budovy, přístupný zevnitř. Akademický slovník cizích slov pak uvádí poněkud přesnější definici, plošina vyložená před obvodové zdivo, zpravidla se zábradlím a přístupná z vnitřku budovy. Lodžie je pak podle zmíněných slovníků krytý prostor otevřený vpředu do volného prostoru nebo krytý nevystupující balkon.
1: Může běžný člověk takový rozdíl vůbec poznat? Definice působí dojmem, že je to spíš úkol pro stavební odborníky.
2: Běžný člověk je ve většině případů schopen rozdíl poznat a také se to běžně děje. Balkon je zkrátka plošina, která zřetelně vystupuje z obvodového zdiva, nebo řekněme pláště budovy. Nebývá ničím chráněný ze stran ani zhora, pokud na něm není tedy umístěný další balkon v horním patře. Lodžie naopak z obvodového zdiva nevystupuje, je s ním v jedné linii a je krytá ze stran i zhora.
1: Potřebuje běžný uživatel takové rozdíly vůbec rozeznávat? Není to opravdu jen problém architektů a stavebníků?
2: I v běžném životě na rozdílu mezi balkonem a lodží záleží. Představte si, že chcete koupit byt. Máte na výběr mezi bytem s balkonem a s lodží a pro les, kterou hospodyňku může být rozhodující to, že na lodži vám vyprané prádlo třeba nezmokne tolik jako na balkoně, když ho zapomenete včas sundat. Nebo pěstitelé rostlin mohou preferovat závětří lodžie před výrazně méně chráněným prostorem balkónu a podobně.
1: Takže pokud si posluchači budou chtít koupit byt, měli by pečlivě číst inzeráty.
2: Přesně tak. Nutno podotknout, že například realitní kanceláře si na rozdíl mezi balkónem a lodží dávají skutečně pozor a v inzerátech tato slova nezaměňují. Pozor si musí dát hlavně čtenář, aby věděl, co přesně se mu nabízí. A ostatně byt asi málo kdo koupí bez prohlídky.
1: Říká Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučí se host kolegy Stanislava Juríka, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je Pohoda, přejeme vám pěkný den a za malý okamžik se podíváme do minulosti a podle receptu našich prababiček připravíme brambory s popencem. Jen na vysvětlenou, popenec je zelená bylinka a taky léčivka.

0: Pravidelně a rádi se v kolotoči vracíme v čase pro zapomenuté dobroty. Většina jarních bylinek končívala nejen v kapsářích kořenářek, ale i v kuchyních našich předků. Dnes si připomeneme popenec. Víc než stoletý recept pro nás mají etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes si připomeneme ještě jednu dnes už opomíjenou jarní bylinku – popenec. Je to rostlina, kterou většina z nás považuje za plevel.
2: Ale naše moudré babičky dobře věděly, že je to výborné zelené koření i léčivka, která navíc krásně voní. Snese slunce i stín, ovšem na sluníčku se jí daří a z jara potom bohatě kvete, čímž potěší nejen nás, ale i včely a čmeláky.
1: Popenec, taky vopenec, kundrásek, kondelík nebo kočičí tlapa, má hodně aromatické listy. Jejich zemitá, hodně kořeněná vůně dodávala chuť vomastám z tvarohu, polévkám, omáčkám, pokrmům z brambor i vajec. Vopenec se také připravoval jen lehce podušený jako příloha k masu. Starší lístky této rostliny jsou drsné, ale i ty se v dobách nedostatku v kuchyni našich babiček zpracovávaly. Nakrájené najemno a podušené. Tahle všestranná bylinka se také sušila. Na zimu třeba do bramborové polévky. Čaj nebo kloktadlo z vopence babky kořenářky doporučovaly při onemocnění dýchacích cest, při žlučových kamenech, nemocných ledvinách a na podporu trávení. Silným odvarem z vopence se pak omývaly nemocným špatně hojící se rány i kožní vyrážky. Obklady z povařené natě přikládaly naše babičky na modřiny a krevní podlitiny. Tohleto můžeme všechno vyzkoušet. Vopence roste u nás všude dost.
2: Ale my zkusíme tuto zelenku použít v kuchyni a připravíme si podle jednoho starého receptu bandory s vopencem.
1: Budeme potřebovat 4 uvařené brambory, 10 deka anglické slaniny, 1 cibuli, hrst usekaného vopence, špetku soli, mletý pepř a 4 vejce. Na pánvi rozkvaříme slaninu a na ní po obou stranách opečeme oloupané, na kolečka nakrájené brambory a cibuli. Vejce rošleháme s očištěným usekaným popencem, osolíme, opepříme a nalijeme na brambory s cibulí a slaninou. Omeletu opečeme po jedné straně a pak překlopíme na talíř. Podáváme ji v každém případě teplou.
0: Doporučuje etnoložka a milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Čtete při nákupu zboží jeho etiketu? V následující dobré radě právě tohle téma probereme a odpovíme na váš posluchačský dotaz. Než se tak stane, posílám vám další pohodové evergreeny.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

noci přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: V Dobré radě se dnes ptáte na označení na láhvích s alkoholem. Některé konkrétní informace se vám totiž nepodařilo najít. Odpovídá Josef Černý.
1: Pan Leoš marně hledal na láhvích alkoholu datum spotřeby nebo použitelnosti, nebo vůbec nějaké datum, ale nic nenašel. Personál v marketu prý pouze odpověděl, že tam nic pít nemusí. Pane posluchači, na některých potravinách opravdu nenajdete datum použitelnosti ani dobu minimální trvanlivosti. Neznamená to, že se nekazí, ale u alkoholických nápojů s více než 10% obsahem alkoholu nemá prodejce povinnost toto časově definovat. U piva ale na etiketě je, tam to pouze chtělo lépe hledat.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Ladíte pohodové vlny a pokud uvažujete o chovu slepic, my vám za chvíli vysvětlíme, proč si nepořizovat hybridní slepice s částečně useknutým zobákem. Slovo dostane chovatel Josef Blažek. Ale teď nám zaspívají Karel Zich a Karel Gott.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Stále více lidí začíná s vlastním malým chovem slepic. Možná, že také uvažujete o čerstvých vajíčkách a přemýšlíte, kde sehnat kukuřice. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková se zeptala předsedy chovatelů obce Svinčany Josefa Blaška, který také rovnou odpověděl na otázku naší posluchačky. Zajímalo ji, co si má myslet o prodeji hybridních slepic s částečně useknutými zobáky.
1: To, že se jí nelíbí, to s ní souhlasím, není to vhodný. V podstatě tyhle ty hybridy se dělají ve velkochovech. A potom, když se prodávají, tak ty velkochovy to sami neprodávají. Prodávají to různí překupníci na trhách nebo jezdí po vesnicích a podobně. No a ty překupníci to mají v různých podmínkách. Dobrých, méně dobrých. A když je hodně slepic pohromadě, tak nastává kanibalismus. To znamená, že se oklobávají a oni si pomáhají tímhle nešvarem, že jim kousek toho zobáku zkrátí, ale není to dobrý, nemělo by se to dělat. Už to něco signalizuje, že něco nebylo v tom odchovu v pořádku.
2: Mm-hmm. To znamená, jsou když to prodejci, tak uvidíme, tak si koupit tak raději někde jinde.
1: Někde jinde nekupovat, to není to vhodný. Už tam něco nehraje, už tam něco havruje v tom.
2: Mm-hmm. A teď tedy poraďte, když ne u překupníku, tak kde se to dá sehnat?
1: Ono v podstatě ty velkochovy to sami neprodávají. Oni to produkují pro haly, to jsou 10 000, kde se to bere, že jo? Mm-hmm. No a tyhle ty kuřice v podstatě odchovávají do určitého stáří a pak ty překupníci si to od nich kupujou a jezdí s tím po těch akcích. Ale dováží se kuřice i třeba z Polska, že jo?
2: No dobře, a když já třeba přijedu k vám, vím, že Svinčany jsou vyhlášené chovem slepic, tak seženu tam u někoho z těch vašich chovatelů kuřičky?
1: No, od našich chovatelů, když se to dohodne trošku dopředu, aby nalíhnul víc, protože to, co vylíhneme my, čistokrevního, jako tak ne, všechno se hodí k chovu a k výstavním účelům. Takže se něco z toho pak vyřazuje, ale to je minimálně. Protože ono to trvá 5-6 měsíců, než se to vlastně odchová, než to vyroste do té podoby, aby to snášelo. A je to potřeba dohodnout běžně, jako ten ty organizovaný chovatele, ty kuřice neprodávají.
2: Mm-hmm. Takže jedině, jak říkáte, u těch překupníků jsou přesto nějací chovatele těch hybridních slepic, kteří neže to překupují od těch velkochovů, ale mají svoje?
1: Na internetu nabízej, ale zase pozor na to, protože ty nemají geneticky správný chovy. Oni v podstatě, že někdy ten hybrid si koupili, no a pak do toho dají nějakého kohouta a nalíhnou to a vydávají to za ten hybrid. To už není. Protože ta genetika má svoje zákony a to už jsou narušeny. Mm-hmm. Takže taky dělají to, jako že s tím obchodují tímhle způsobem, že odchovávají, ale ono to vyroste, ono to může být i pěkný, ale ta užitkovost už není tak vysoká, jako u těch prvních rodičovských kmenů. Těch prodejců na těch trhách je několik a musí opravdu buď to už ho mít známýho, jako vědět, že prodává kvalitní materiál, no a nebo už podle pohledu už se pozná, jestli ta drůbež je v kondici, jestli je dobrá, jestli je zdravá, jestli něco nechybí.
2: Ano, a nekupovat ty, které mají usekané zobáky.
1: To v žádném případě ne.
0: A já jen doplním, že hybridy jsou mezi malochovateli oblíbeným plemenem. Důvod je jednoduchý. Produktivita snášení vajec je vyšší než u plemen čistokrevných. Naproti tomu chov čistokrevných slepic není jen o vajíčkách, ale taky o čiré radosti z chovu.

V zalesněné části na okraji koňské metropole Kinshasa funguje jediná záchranná stanice na světě, která se specializuje na osiřelá mláďata šimpanzů bonobo. O zvířata, které pytláci připravili o rodiče, se tu roky starají lidské náhradní matky. Ošetřovatelky přebíhají

0: Hrají roli skutečných matek, mládě nosí v náručí, krmí ho z lahve a učí ho základním sociálním návykům. Každé mládě dostane svou pěstounku na několik let, často na 3 až 4 roky. Tedy téměř po celé období, kdyby se o něj ve volné přírodě starala jeho matka. Bonobové jsou známí mimo jiné svým mírumilovným chováním a silnou rolí samic ve skupině. Podle vědců patří k nejinteligentnějším zvířatům na světě a jejich sociální vazby jsou mimořádně rozvinuté. Tak zdravím na dálku lidské adoptivní matky i jejich svěřence do koňské záchranné stanice a přeji vám všem pěkný zbytek dnešního dne.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Petr Zilvar ujížděl pro čtvrtý sud. Jel dosti cikcak. Než se s tím dokodrcá vyschnem, hudrala nejstarší tetička. Zilvarová odběhla v cuku letu, byla zpátky. V náručí tři baňatice. Triumfálně je rozestavila, jak tři monstrance na oltář. Koňak, kurvazie, čubrníte, pitlíci. Čubrněli jsme. I Zilvar čubrněl. Do tohoto tajemství rodinného špajzu nebyl zasvěcen. Naše duše poklekly a připravovali se přijmout nejsvětější svátost. Píseň o Rolánovi. Destilovaný vzdech paní de Pompadour. Pozdrav sladké Francie. Odvyky ho. Trumfla si tuplem Zilvarová božena, tchýně vítězící. Poodešel jsem podívat se na hvězdičky, abych náhodou nezáviděl. Kurvazie jsem byl dvakrát v životě, naposledy taky na svatbě, na své, v listopadu 1947. Dostal jsem ho svatebním darem. Byl trofejní, kamarád Vojta Vaho skasíroval komplet bedínku v Boskovicích, ve vile za textilkou. Sídleli tam gestapáci, zachraňujíce holé bytí. Bedínku ponechali osudu. 11 baňatek jsme vyžahli na oslavu, že válka skončila a že jsme ku podivu živi. 12. si Vojta schoval na památku a přinesl mě ji navlečen do slavnostní uniformy před radnici v L, nelenoval a přijel až z Tachova. Nevěstě kytici růží, Bůh ví, kde je v listopadu splašil, a mě svou veškerou válečnou kořist dosud zabalenou do německých novin. To už jsem byl profesorem na reálném gymnáziu v L. Vojta Vach zůstal v armádě, povýšil o dvě frčky, kapitán. Kéž já bych byl tvým ptáčkem, Julie, oslovil nevěstinku, podává její puget. Vojta byl odjak živa haur a rotní seladon. Ten verš si pracně připravil ze Shakespeara. Galantní, trefné blahopřání, když se vdává herečka, byť jenom začínající, a byť se nejmenuje Julie. Má první žena byla Erika, ale o tom jindy. Vojta Vach byl starší nežli já, svobodovec a předtím Španělák. Seznámili jsme se na tureckých hranicích. Oni táhli až z Perpiňanu, ostrá parta, my z Bulharska, Emil Sojka a já, študenti, jehňat. Bez sebe nadšením z nás nebyli, ale vzali nás sebou. Táhlo se východním směrem. Ankara, Tabriz. V červnu 1942 jsme byli v Strachani. 30. ledna 1943 jsme vypochodovali z Buzuluku. První československý samostatný polní prapor. Počítal jsem hvězdičky a v seníku si gustírovali francouzský koňak a cuňa se ztratila a já nepostřehl kdy a kam. Bylo jí 23 a na divadle vystupovala arcižené jakožto první milovnice na nejvýš, jakožto její komorná, sluší se dodat parádní komorná. Dlouhé nohy, blondýnka, trošilinku dozers. Hergot, ne, to nebyl refrén, ani leitmotiv. Nemíním zdobit svoje slohové cvičení básnickými knify. Ne, přísahám, to mě zatím nikdy nenapadlo. Cuňa a Erika Springrová, ta cizí persona, se kterou jsem byl odán na radnici v L a poté ženat úředně 2 roky, ve skutečnosti 2 měsíce, kterou jsem vlastně neznal, nic mi po ní nezbylo, nic mě jí nepřipomíná. Vojta Vach je po smrti, zastřelil se. Ve 52. na podzim. A já jsem tedy pořád. Dopočítal jsem.

A co dál? Co by bylo dál? Hlavu v dlaních, aby se mě neskutálela do pilin, mhoural jsem v úkol. Útrby tak, že se vystříhaly díla, jež je u nás v kraji potupné. Něco jsem nejspíš vyprávěl, ale naslouchal mi jen farář a ten je, nemýlím-li se, vázan spovědním tajemstvím. Svatou spověď in extremis není nutno konat ve spovědnici, může to být i na lodi. A zdejší okolnosti byly v skutku extrémní. A Bůh ví, jestli jsme nebyli na lodi. Krom toho, i on mě, co si vyprávěl, a já mu naslouchal a nemám ponětí, o čem brebentil. Kránu byla i pranice. Zúčastnil jsem se jí. Mé oko krášlí načernalý monokl. Proč a zač jsme se prali, nemám ponětí. Svítalo-li či nesvítalo, nemám ponětí. Probral jsem se v autě na zadním sedadle, sám. Vonělo to tam koženkou a parfémem z města Paříže. Sedadlo bylo pružné, koženka světle šedivá. Na podlaze plátek růže, uprostřed volantu 4 písmena FIAT. Interiér automobilu polepený nálepkami Fiat, Fiat, Fiat. Za mými zády nad zahradou, nad Máslovkami vycházelo slunce. Na kupce sena u stodoly spal krakonoš, před verandou v proutěném křesílku spal Zilvar. Ze vrat výjížděla brička, tažená ryšamými valachy. U opratí nejstarší tetička, 4 tetičky vzadu, kozlík zavalený krabicemi a balíčky. Nejstarší tetička práskla bičem, tetičky vzadu mávali, smály se a vejskali, byly jak rybičky. Božena Zilvarová je vyprovázela až za vrata. Mávala a smála se. Jak jsem se tedy v autě ocitl? Hodíme vás domů, zahlaholila v otevřených dvířkách Cůňa. Dovnitř vevanul chladný ranní vzduch. Cůňa byla v bílých kalhotách a v bílé blůzce. Vlasy stočené do úzlu, oči pounavené, ale toho si povšimne jen ten, kdo 30 roků zkoumal kruhy pod očima děvenek ze 4. ročníku gymnázií. Pedagogicky se škaredila, soukromně se uštuloval nad učebnicí jazyka českého. Vydá už i ta Zahradníková Helena a kýho čerta i Nosková a Nováková, kdy pak jste holky šli dnes k ránu spát? Prospali jste se, zachraptil jsem ne bez výčitky. Málo, zahlaholil Vicky a uvelebil se za volantem v bílých kalhotách a v bílém tričku s nápisem ne Fiat, Adidas. Byli jsme v Černigově, obdařil mě přes rameno stručnou informací. Do 4 do rána. Vystartovali jsme z vrat. Na návsi se rozlétli husy, Zilvarová nám mávala, Mareš řízel serpentinku v lese na devsí, až gumy zakníčely. Křečovitě jsem se zachytil Cunina opěradla. Už toho bylo přes míru. Mozek mi klechtal v lepce. Venku ve smrčí pobíhala babička. Otočeví nakreslená, sbírala hříbky. Určitě jsou tam miny. Černigov? Jeli jsme vlakem. 9 ešalonů. Novochopersk, Voroněž, Priluky. Potom už po svých ve dne v noci přes řeku Desnu spálenou zemí do předmostí na pravém břehu Dněpru. Směr Kyjev. Černigov byl na severovýchod necelých 100 kilometrů. Černigov byl už tehdy náš. V Černigově, ptám se jak ze sna, Černigov je na Ukrajině. Vicky se srdečně rozesmál. Ale ne, v Hradci, hotel Černigov, pili jsme armaňak, urožnili nám srnčí šašlík, v Černigově prvotřídní kuchyň. Tehdy nebyla. Nemůžu za to, že ho tak nazvali, halasil Vicky a stříhal to 120 po okresní silnici. Hotel Černigov v Hradci. Měli ho nazvat Esplanát, viď Grand, nebo U Pupenců. Hodili mě až k nám na sídliště, Příčná 12. Vystoupil jsem a zavrávoral, palčivá bolest na prsou, pod hrudní kostí, líčí to plakát v lékárně, infarkt. Ujali se mne. Zlinkoval jste se, s profesionálním klidem konstatoval Mareš.
To se stává, po žensku přičísla Cůňa zmíněnou nepřístojnost. Výtah nefunguje, vláčeli se se mnou do 6. patra. Klíč jsem nestratil. Položili mě na rozestlanou postel, Cůňa otevřela okno a stáhla mě boty. Předstíral jsem, že spím, po špičkách odešli. Že jste tak zamyšlený, povídá paní Mrázková. U privátní starosti, povídám já. Po lakonsku, abych se babi zbavil. Vyhřívali jsme se na lavičce. U nás na sídlišti jsou i lavičky. V sobotu je tu pusto. Starosti? Jaké starosti? S košilema, odevzdaně jsem lhal. Nepoklušu kvůli babě domů, do 6. patra zbytečně. A do hospody bylo ještě brzo. A Cůňa s blíženci byla v Dolánkách. Jezdívá tam v sobotu, vrací se v neděli k večeru. Autobus přijíždí v 19.05. Vypraci vyperu, ale neumím vyžehlit límeček. Paní Mrázková se odmlčela, z hrudi se jí vydral potlačovaný vzdech. Probůh. Už je 7 let po smrti, šeptla. Zkrátka paní Mrázková byla přítelkyní mé nebožky manželky, té druhé manželky. Děs mě poslal na lavičku, jenže Cůňa byla v Dolánkách, vrací se v neděli, vozí si vejce a buchty nebo v dolky. Ta cácora je vaše příbuzná, vpadla paní Mrázková in medias res. Co by pečovatelka o výkon neboštěna posledního přání si osobuje vůči mně různé privileje. Cácorou mínila Cůňu. Jo, povídám vztekle a sbírám se k odchodu. Hospodu otevírají odpoledne ve 4, od 2 do 4. Má personál polední přestávku, vezmu to oklikou a půjdu pomalu. Zmíněné poslední přání v interpretaci P. Mrázkové zní, abych trávil zbytek žití ve vzpomínkách na nebožku a při prohlížení jejich fotografií. Mám všeho všudy 3. Jedna je z občanské legitimace, jedna před naším domkem, poté co jsme ho koupili, a jedna z prázdninového pobytu u Máchova jezera, na té jsme oba, a to v plavkách, to je otřesná podívaná. Nebožka byla lehce korpulentní, už když jsem si ji bral. Bylo jí 40 a byla panna. Seznámila nás tahle babizna. Bydl jsem u paní Veroniky Mrázkové v podnájmu, to ještě sídlila na náměstí, vdova po řediteli měšťanské školy. Já tu byl ve městě 1. rokem, pořádný byt jsem nesehnal, nikdy mě netěšilo něco schánět, něco zařizovat, zabydlovat se. A babizna věčně u mne v pokoji. Nenamlouvala si mě, to ne, ale věčně ve dveřích a věčně mlela, že jako samota je zlá a že jako kdo mě poslouží až ze stárnu a že žijí takhle hůř než Trump se ani nehodí a podobně. Pozvolna na mě pracovala jak červotoč a pak najednou, že jako jestli bych nechtěl do kina, ne s ní, ona se chystala a nemůže, je nastydlá. Lístek je dolo, že stal 12 korun, škoda ho zahodit. Tušil jsem zradu, ale šel jsem tam, pro srandu králíkům. Kateřina Šmejkalová už byla v loži. Znal jsem ji od vidění ze schůzí, učitelka na ZDŠce. Hned jsem viděl, že by se v Turánu hambou nejrač propadla. Přišlo mi jí líto. Po biografu jsem jí pozval do vinárny u pošty, pila jablečný mošt. A to je venkoncem celá historka. Pokračování podle pravěkého šalabastru. V létě 62 jsme se brali o prázdninách, aby nám kolegové nevyvedli nějakou skopičinu. Z jejich úspor jsme zakoupili domek. Tehdy byl za městem. Katka byla hodná ženská. Žili jsme klidně, spořádaně, vařila, uklízela. Já zaléval pelargonie. Večer jsme spolu sedávali na zahrádce, debatovali o pedagogických metodách. No, prostě nuda k oběšení. Děti mít nemohla. Její přání vyšepnuté posledním dechem na smrtelném loži, když tě se s námi loučila, to je výmysl téhle babice. Kateřina umřela v agonii. Umřela v nemocnici, v noci z úterka na středu. Umřela na rakovinu ledvin. Muže má v kriminále, že?
Dále rozbírala paní Mrázková můj neřestný poměr s cůňou, frapantně se nesrovnávající s neboštěným odkazem. I přítelčin hrob navštěvuje ta baba pravidelně, středu co středu. V úmrtní den já tam zajdu tak třikrát do roka, co bych předstíral. Byla to hodná ženská, ale biograf jsem si mohl tenkrát odříct. A pálením svíčiček se už nic nenapraví. Jo, povídám s pěnou u huby. A šel jsem pomaloučku na Balkán objednat si rum. Velký rum. Váš domeček už bourají, volala za mnou soucitně. Takovou babu neurazíš. Otřepe se jak foxteriér a dál si mile svou. Že je cůňa Dorota, o tom se mnou na té lavičce bez pochyby rozprávila, zatímco já už jsem dávno ucucával svůj sobotní destilát z melasy, nebo z čeho se náš tuzemský rum vyrábí. To bylo včera. Dnes tu trčím zas při kafi. Listí zažloutává, kaštany houfně padají, zatracená baba. Dopoledne jsem byl na hřbitově. Hrob uhrabaný, plevel odstraněn na záhonečku vprostřed, co si kvete, aby se chudinka nebohá tam dole taky potěšila. Vykonec září, katy, kvetou astry, anebo co to je, a ptáci zpívají. Náhrobní deska vyleštěná, Kateřina Flanderková, rozená Šmejkalová učitelka, 1922-1975, pod nápisem místo pro další jméno, František Flanderka. A konec, víc místa netřeba, vymřem, drazí Flanderkové. Po přeslici i po meči, prokletá baba Mrázková, příště se budu vyhřívat v ohrádce, kde jsou sídlištní popelnice, případně na sobotu a na neděli vždycky někam odjedu, jenže kam? Je 16:25, ještě 2 hodiny, pak půjdu pomalu k autobusu, vezmu to oklikou. Nože, přistupme k věci, 2 hodiny na to bohatě stačí. Je to jak vymetenož, tam gasti jsou na rodinných výletech, nakládají Václavky, sklízejí brambory, ti nejemancipovanější povykují na fotbale. Pan Picek u vzdáleného stolu spravuje kuchařce budíka a hvízdá si přitom to re a do re sně elí. Pan Picek a já jsme vagabundi, nepěstujeme brambory a náš vztah k fotbalu je laxní. A v hospodě pan Picek taky sedá sám. Já vím, zdržuju, otálím, okolkuju a zavádím řeči jinam. Zkouším palcem, není-li voda příliš studená či horká, ale už jsem se rozhodl, nic na plac chutí do toho, či s pánem Bohem bez chuti je září, v září kvetou i chryzantémy, chocholy pohřební. Rozhodl jsem se, že ukončím svá manželství, ukončím pohřbím zahrabu, oseju trávou. Tedy ukončena už evidentně jsou ve smyslu administrativním. Za A rozvod, za B úmrtí. Ale mně jde teď o duši. Nebo o svědomí. Ale co, nepíšu testament, nebuďme patetičtí, jen jsem byl dopoledne na hřbitově a napadlo mě, jestli to ode mne není drzost. Stojím, okouním, zapalil bych si cigaretu, ale netroufám si. Ptáci nespívali, astry byly povadlé a rozená Šmejkalová sedí v lóži a povídá. Měl jsi ten biograf odříct. Inu měl 13 let zalévat pelargonie, to není špás. Ve svém bytostném zájmu jsem měl babici i s lístkem vyrazit ze dveří. V zájmu nás obou, povídá tichonce Katy, zaskočilo mi to jak rybí kost. Ten film byl nějaký příběh z války. Ustavičně se střílelo, po polích šmejdili tanky, vojáci předpisově zaléhávali. Nezbožňuju filmy o válce. Skutečná válka byla o dost jinačí. Tanky, vojáci špinavější, mrtvoly normálnější, more si živých drsnější, víc lizolu a míň psychologie. Když bylo po filmu, tak jsem si nasadil čepici a osahávám se, jestli mám sirky.
A ona se na mne podívala a v koutku u nosu se jí zaleskla slzička. Možná mě tam zahlédla, jak zaléhávám a znovu běžím a míří na mě hlaveň Ferdinandu. Feuer! A z vojáka Flanderky je chuchvalec, hlavu od paty nerozeznáš. Ta ženská mě litovala po 17 letech. V kině Svornost, v zadní loži, kam si dorostenci vodí dorostenky a zatímco se střílí, hrabou se jim po cukni. Co jí ta Herdek baba nabulíkovala, že jsem opuštěný ubožec, že mravní imperativ jí káže obětovat se, aby mě neuštípali blechy, abych zakusil rozkoš domácí stravy, nakládaných rysců a rybízové zavařeniny a klidu míru po všech útrapách? Kašlu ti na lítost, nejsem válečný invalida, kašlu ti na klid a na zavařeniny. Jenže pak jsem jí pozval do vinárny u pošty, protože mě jí bylo líto. My lidi jsme divná drůbež. Co bylo, bylo, povídá ti Honcek, a ty nemysli na tom. Já jsem ti ublížil, dotírám a málem jsem převrhl hrníček od kafe. Už jsem zas tady, v hospodě. Mně už klíbla se Erika, pisky namalované vlasy nad čelem do ruličky, nožku přes nožku, na nožkách americké najlonky. Kde ta se tady vzala? Spadla jsem z měsíce, instruovala mě. Ale vypořádej se nejdřív s dámou, dáma pospíchá, krom toho je starší. Není starší, vyjel jsem na ní. V jednom tahu jsme se spolu rafali. Bez 3 dnů 2 měsíce. Mně je 25, provokovala. Vyštrchala v kabelce rtěnku a zrcátko. Přemalovala si namalované pisky, zaostřila pohled na pana Picka, jen kratičce, to nebyl její typ. Konec konců má recht, nebudu se s ní dohadovat, jsem stár a znaven lidským handrkováním a trpím hypertenzí. Její 25 pro mě. Oblékla si béžový kostýmek, najlonky, buch ví od koho. Na podvazkovém pásu jí chybí jedenáček, pakliže si ho mezi tím nepřišel. Jsme na chodníku před okresním soudem v Eljeříjen 49, podáváme si ruce. Erika mi přitom zatíná nechty do zápěstí, provokuje, ušklebuje se v koutku u nosu. Se jí co si zalesklo, asi krůpejka krému na obličej. Všude je samá barvička, mastička. Divadle jí propustili, jezdí prý za ní nějaký štramák od vyslanectví mexického nebo patagonského. Co je mě potom? Adieu, Lebwohl. Erika totiž byla Němka. Odsunu ale nepodléhala. Nevysvětlila mě, proč. Jde mi to jaksi stuha. Počítal jsem, že to bude snazší krucina. 16:50, ještě 1:30. Božena Zilvarová už rozřezává noviny na čtverečky, bude balit vejce. Její 25, je 53 pro mě. Je v béžovém kostýmku, Katka ve špitálním županu. Katka byla všude a vždycky v nevýhodě, zaživa i po smrti. Nemysli na to, Františku, nabízela mi Katy východisko. Co tam, to tam. Ono se řekne nemysli. Taky by se dalo říct nedýchej, nemrač se, nežmoulej ubru, schovej se způsobně, utři si z čílka pot a objednej si párek. Jenomže já jsem živ. Neexistuje smírné východisko. Smrt je těžká, povídá muž z krotle. Co není těžké, záveď řeč jinam. Počasí je příjemné, viď? Rybízu žloutnou lístečky? Žloutnou. Bylo to v noci? Nad ránem. Šedlo nebe. Umřela o prázdninách, aby nenarušila školní výuku. Byla sama? Každý je sám.

Katy byla ztracený případ Erika. Erika se vyznala v tlačenici. Adieu, Lebewohl, říjen 49 a v březnu 50 byla v Rotterdamu. Přechod státní hranice bez pochyby nelegální, za to úspěšný. Rotterdam je veliké město, přístav, lodě, poslala mi pohlednici. Katy byla ztracený případ snad už od narození. Vyšla učitelák, to už tu byli Němci, za Heidrichiády jí popravili tátu, matka zemřela před válkou na rakovinu. Katy byla sama dočista, sama učitelka kdesi na vsi, který pak selský synek si vezme holku bez věna a s maturitou, která pak holka s maturitou umí vykrmit husu a dávat do mlátičky. Byla sama, bydlela ve škole, jedla chleba s margarínem, za oknem jívala hákenkrajc, hodinku cesty odtud byly lidice. Jednoho dne pak nebyli. Ke všemu pechu ji hned po válce přeložili do Nechanic. Agrární festung, selská jízda, stokorcové grunty, v seknicích koberce a pentlovky a pijána, vše vyšmeleno za války, a Katka vstoupila v 45. do komunistické strany. Děťátka ze statku ji kreslila na tabuli šibenici. Šohajové ocelské jízdy se jí štítili, potom se tak říkajíc kolodějin převrátilo, jenže Katce už bylo 30. Toužila po dítěti, jenže k tomu je třeba aspoň na chvilenku schrastit jedince mužského pohlaví. Neschrastila. Předpokládám, že se ani dostatečně nevynasnažila. A já? Pokud v jejím životopise zbývalo něco pokazit, pokazil jsem to já. Protože ona všecko věděla. Ona věděla, že se s ní k uzoufání nudí. Na zahrádce u Máchova jezera v posteli, bez ustání. A že to před ní tají ze slušnosti a taky z lenosti. Táhlo mě na 50. Nebudu se pro pána Jána ještě rozvádět a ženice po třetí. Věděla o tom a tajila, že o tom ví. A tak jsme si hráli, a byla to neveselá hra. A já jsem, prosím, vinen. Žádná infaustní prognóza mě neomlouvá. Já jsem jí nepomohl ani umřít. Umírala a já jí nepopřál ani dobrou noc. Trčel jsem doma v kuchyni mezi neumytým nádobím a prohlížel jsem si její neforemné tělo na fotografii od onoho nešťastného jezera a domníval jsem se, že je prakticky mrtvá, že bych v nemocnici jen darmo překážel. A neomlouvá mě, že jsem té domněnce opravdu věřil. Pouhé věřit je svinstvo, jestliže je sebemenší možnost znát. Že jsem patřičně dostal povinnostem, jež jsem si naložil na svá obětavá bedra, domníval jsem se, že můj úkol manžela a životního druha v podstatě končí. A on v podstatě právě začínal. Jak jsem jí mohl zatlačit oči, když jsem u ní vůbec nebyl? Zprávu o úmrtí jsem dostal poštou. Popolední. U branky stál pan Roubal, listonoš. Telegram z nemocnice. Hrozníčky rybízu sládly na slunci. Teplo, co? Povídám.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Než hřeb do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
2: Nebejval svět, jako je dnes.
1: Na té louce zelený

0: se, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jak

Úsek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Naladili jste Český rozhlas. Pěknou neděli, od mikrofonu přeje Alena Zárybnická. Říká se, že sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. A právě o sokolnictví bude dneska v Záletech řeč. Povídat si budu se Stanislavem Menstýkem, profesionálním chovatelem dravců. Vystřídal hned několik profesí, dnes se ale věnuje právě chovu dravých ptáků.
3: Na podzim jsme oslavili 50. výročí založení Československého sokolnického klubu. U nás tady blízko, tady od Pardubic v Opočně, kde klub vznikl před 50 lety.
2: Ptát se budu nejenom na chov, ale taky na výcvik. A mluvit budeme i o výbavě, kterou musí mít jak sokolník, tak o té, kterou mají jeho svěřenci. O tom všem bude dneska v Záletech řeč. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Stanislav Menclík se narodil v Litomyšli, ale pochází z Hrušové. Vyučil se soustružníkem, ale po vojně už se do haly nevrátil. Možná i proto, že má raději práci venku. Pracoval ve Spojených státech a po návratu do Česka se začal věnovat sokolnictví naplno. Jsem ráda, že jste si udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, taky mě těší.
0: Kdy jste si vlastně pořídil svého prvního dravého ptáka?
1: První můj dravec, tak byl to krahujec jménem Čoky. Byl to krajovec obecný, samička, a bylo to už před minimálně 20 lety. Bylo to v 88. roce.
0: Co vás k tomu vedlo? Kde se vzal ten nápad krajovec u vás?
1: Cesta k tomu byla v podstatě zajímavá a na druhou stranu jednoduchá. Můj kamarád, velký kamarád, s kterým od dětství vyrůstáme a děláme sokolnictví do dneška, Danek Pitlíkud, tak dělali jsme spolu aj holuby. Chtěli jsme chovat holuby. No a na peklých, že jeden pán, a ten se jmenuje Vojta Škrba, a ten už v té době měl jestřába. No a Danek tam jel si koupit holuby, poštovní holuby, který Vojta taky dělal, a viděl, že má jestřába. Jeden den s ním byl, šli se spolu podívat na lítání, druhý den mě to řekl, hned jsem tam šel se podívat s ním. A od té doby, to teda bylo v 87. roce, kdy jsme tam byli poprvé, tak od té doby v podstatě denodenně jsme cestičkou přes pole, je to zhruba 2 kilometry, chodili tam, trávili jsme tam většinu volného času, pomáhali jsme a odměna byla, že jsme šli ven s tím dravcem lítat. A za teda 2 roky takovéhle trošku praxe nám bylo umožněné, přes tohle našeho nestora, nám bylo umožněné si pořídit svého prvního dravce, o kterého jsme se starali, on na nás dohlížel. Začali jsme dělat to pravý sokolnictví. Do té doby jsme se učili, okoukávali jsme, učili jsme se vyřezávat poutka, všechno. Si dřív každý musel udělat sám sokolník. Nebylo, že jako dneska mě zavolá, no, pošle e-mail. Já samozřejmě mám radost, zašlu na dobírku a tak dále, protože se tím živím. Takže takhle jsme začali od dětství, by se dalo říct.
0: A kolik dravých ptáků máte dneska?
1: Takže sokolů, který používám na lov, tak teďka mám 1 samici letošní sokolici Bonu, kterou cvičím a už s ní i lovím. Takže jakoby na lov mám vycvičeného 1 sokola, ale dravců na chov mám okolo 60.
0: Sokolnictví je hodně staré řemeslo. Má se za to, že vzniklo ve stepích Jižní Asie.
1: Traduje se, že už 4000 let je tato historie stará. Samozřejmě dneska jsou tam místa v Asii, řeknu třeba Kazachstán, Kyrgyzstán, státy, kde se dodneška loví na vysoké úrovni s orly, kde používají jezdci na koních, jezdějí a lovějí vlky. Ty jsou teda trošku menší než ty naše, ale lovějí vlky. A traduje se, že ano, přišlo sokolnictví z Asie, zhruba před 4000 lety. A může to být těma obrovskýma rozlehlýma krajinama, může to být tím, že ty lidi žili furt v přírodě a potřebovali lovit. A nebyli schopní ulovit ptáka, nebyli schopní ulovit to, co nebyli schopní uštvat nebo uhnat na koních. Kdežto orel je velký dravec, má velkou sílu, je schopný ulovit od zajíce až po velikost třeba srnky. A sokol, dřív nebyly palné zbraně, nebyly flinty, brokovnice samozřejmě, před příchodem palných zbraní sokolnictví bylo používáno pro lov ptáků, kachny, bažanti, husy. Takže bylo to tím, že nebylo pro ty vladaře, anebo pro ty, co tam žili, ať to bylo kdekoliv v Mongolsku, nebo v Číně, nebo v tom Kazachstánu, Kyrgyzstánu, tak nebyli schopni ulovit. Nebyli schopni ulovit žádného ptáka, který prostě byl vyplašen, ulítnul, a ty dravci to dovedli.
0: Se sokolníkem Stanislavem Menclíkem si povídám dnes v záletech.

0: Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím nebo jinými prostředky, za to ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. To je další podle mě výstižný popis sokolnictví. Povídám si dnes o něm se Stanislavem Menzlíkem v dnešních záletech. Ke správnému výcviku je nezbytná celá řada pomůcek, takzvaná sokolnická výstroj. To bychom tedy mohli rozdělit na to, co má sokol a na to, co má sokolník. Zaujalo mě třeba vábítko. Jak vypadá?
1: Vábítko používáme v těch sokolů. Vábítko nám vlastně napodobuje kořist. Takže je to koženej, z historického hlediska to byla taková podkova, by se dalo říct, ale ušitá z kůže. Dřív byla vycpána zase koženými kousky kůže nebo látky případně a z boku jsou na ní připevněná křídla, většinou lovnej kořisti, takže třeba kachní křídla nebo bažantí křídla.
0: Jako originál.
1: Jako ano, originál. Případně v průběhu roku je pak měníte, anebo už se tam ani nedávají a je tam jenom roztřepená kůže. Takže to je tělo toho vábítka, pak je zase nějaký obratlík, mosaznej nebo nerezovej. To je věc, která je vlastně jakoby na hlavě toho vábítka a pak je koženej, z historického hlediska byl vždycky koženej samozřejmě, ten dloužec, ten provázek silný, který se vám dobře drží v ruce a vy tím vábítkem točíte, naučíte ho toho dravce na něm jíst. To je ten součást toho výcviku, on jí jenom na tom vábítku. A vy opak učíte, že když vylítne, tak vytáhnete vábítko z bračny, začnete, jak my říkáme, šejlovat, točit s ním a dravec nejdřív přilítne a dostane ho za odměnu, dostane ho zadarmo. Ale po druhý, po třetí, po čtvrtý, když se mu dal zadarmo a on přilítne, je rád, dostane na něm to svoje jídlo, je spokojený, pak ho dokrmím na té pěsti, jak my říkáme, na ruce teda, dokrmím ho na pěsti, dám mu čepičku, odcházím domů. A když pak přilítává teda třeba po XT, dostává ho zadarmo, tak už mu ho nedám zadarmo, já s ním uhnu a on prolítne. A zase mu ukážu, zavolám, zapískám a zase mu ukážu, on letí a znova s ním uhnu. No a pak můžete vidět takový ty, jak třeba dělají tady kamarádi ukázkáři, jak jim říkáme, na hradech, kde lítá dravec na to vábítko a ten sokolník s ním uhýbá a udělá třeba až 50 průletů, kde sokol vylítne do výšky 20-30 metrů, otočí se přes hlavu, zlomí to přes křídlo, zaútočí vábítkem uhnu a on prolítne. A když se ho dotkne, je to jako když je ulovil. Dotkne se, kopne do něj, položím ho na zem, trošku s ním pocukám, sokol se otočí a už jsem ulovil, přilítne a dostane zase odměnu. Takže to je to vábítko.
0: Sokolnická rukavice, ta patří k vašemu řemeslu už od samých počátků. Změnila se nějak zásadně v posledních letech nebo jsou stejné jako před těmi mnoha tisíce let?
1: Zase máme takové omezené možnosti vidět jako skutečně staré historické rukavice. Určitě samozřejmě je to furt ochrana ruky proti dravcovým chvatům, drápům. A musí být vyrobená z kvalitní kůže, většinou se používá hovězí nebo jelení kůže, každá má svý vlastnosti. A dřív byla rukavice samozřejmě šitá ručně. Dneska jsou tyhle ty ručně šité rukavice velice používány v Anglii z historického hlediska. Mají rádi tu rukavici ušitou ručně ještě. Ale už se nešije přírodníma, dříve ji sešívali buď to kůžej, a nebo šlachama ze zvířat. A dneska se samozřejmě používají nylonové nítě. Podle toho, k jakého dravce máte, tak je dvojitá kůže nebo trojitá, krátká nebo dlouhá. Dole je nějaký střapec, jak se říká, taková ta ozdoba, za kterou ji pověsíte doma na háček. Takže v podstatě se nezměnila, ale je taková vylepšená.
0: To je tedy výbava sokolníka, alespoň pár částí sokolnické výbavy jsme teď probrali. O tom, co musí mít dravci, aby s nimi bylo možné cvičit, si budeme v záletech se Stanislavem Menzlíkem povídat už za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Od sokolníka Stanislava Menzlíka už víme, co je při výcviku dravců důležité, co používá tedy sokolník. Teď ještě ta výbava dravce. Pokud jde o čepičku, rozumím, říkal jste, že má dravce sklidnit, ale ty rolničky, nevadí dravci ten zvuk rolničky, která je k němu připevněná? Zvykne si na to?
2: Ano, určitě si na to zvykne. Je to, jak říkám, první věc, která se mu nasazuje, když ho koupíte, přivezete ho od chovatele, tak ten dravec dostane celou výstroj. Když to vezmu teda celkově, tak na nohy, na stojáky, jak se správně říká, se mu upevní chvatové poutka. Nad ty poutka se umisťují buď to jedna rolnička nebo dvě rolničky. V dnešní době ta rolnička je automaticky doplněná jmenovkou, kde je jméno sokolníka plus telefon samozřejmě. No a ty rolničky jsou se používaly od jak živa, protože když lítáte s tím dravcem, zvláště s tím dravcem nízkého letu, tak vy ho podle těch rolniček najdete. A když ho máte doma, jakéhokoliv dravce, tak vy podle těch rolniček přesně víte, co dělá. Když se poškrábe, tak je to takové to rychle jenom cink, cink, cink, cink, cink, cink. Víte, se podrbal nebo tohle. Když se oklepe, víte, co se děje. Když tam bude třeba ježek se projít kolem jeho posedu a vy uslyšíte cink, cink, cink, takový ostrý řachání, nevím, jak bych to řekl, tak vy víte, že je problém, že po něčem vyráží. Jdete se podívat a vyráží na něco. Podle zvuku víte, co se děje. A když uloví, když s ním lovíte, dřív teda, dneska používáme telemetrii, dneska používáme vysílače, které mají na sobě malý vysílač, který váží 8 gramů, podle kterého najdete přesně na metry, dokonce se používají satelitní vysílače, ale dřív byla jenom ta rolnička, takže když ulovil v rákosí, běžně končí to samozřejmě v krytu. Běžně končí lov v krytu, protože ta kořist, ta ví, co je dravec. Ta to ví po ne staletí, ale tisíciletí. Ten dravec ji odjakživa lovil. Takže ta se jde vždycky schovat do krytu, mnohdy právě v tom krytu uteče, když třeba s tím jestřábem zajíc zaběhne do křoví, tak ho ze sebe se třese, tak ho ze sebe dostane tím, že vběhne právě do toho křoví a ten dravec tam zůstane zaklíněný. A vy ho pak hledáte a právě pak slyšíte to cink cink, on tam chodí si někde, nebo se vám setmí a on zůstane někde se najedl, chytnul třeba holuba, což se stane běžně. No on se nají, nažere se, než tam přijdete a on si vylítne na větev a spokojeně si sedne. A vy jste pak chodíte nebo posloucháte, kde uslyšíte právě to, kde se podrbe a uslyšíte to cink, cink, cink, cink. A to byl vždycky takový to, ah, je tam, jdu tam, jdu tím směrem. Vytáhnete vábítko, točíte vábítkem, pískáte, děláte cokoliv. Rolničky jsou důležitý.
1: Co je pro dravce nejtěžší, aby se naučil?
2: No, nejtěžší bude ten začátek, protože nejtěžší je toho dravce zlomit. A samozřejmě ho nelámete nějak.
1: V dobrém slova smyslu teď.
2: Ano, v dobrém slova smyslu ho zlomit a vlastně mu vysvětlit, ho naučit, že vy nejste nepřítel, ale vy jste ten, který mu nabízí potravu. Vy jste ten, který s ním později bude chodit samozřejmě lítat. Toho dravce musíte nejdřív ochočit, přivezete si od toho chovatele a on je divoký. Od narození to trvá jenom 2 měsíce do doby, kdy si ho můžete vzít. Od narození, když vajíčko třeba sokola váží okolo 55 gramů, tak za 2 měsíce ten sokol váží 1 kilo. A za 2 měsíce má vyschlý peří a ve 2 měsících si ho přivezete domů. Ten je naprosto divoký. Do té doby byl jenom s rodičema, je v té komoře chovnej. On se kouká sice ven, on má aj vepředu případně boční okno, kde vidí ven. Může mít i, záleží podle, jak jsou komory udělané, může mít i to okno udělané na schvál, aby viděl třeba auta jezdit, psi běhat po zahradě.
1: Aby si zvykal na to lepší. Okolní prostředí.
2: Je už takový trošku okoukanější. Mnohdy ale ta komora je zadělaná a že jenom vidí jakoby nahoru, no vidí do dálky, takže ten je naprosto divoký. Takže nejtěžší bude ten počátek, to ochočení.
1: Co všechno musí člověk splňovat, aby se mohl stát sokolníkem? Budu se svého dnešního hosta Stanislava Menzlíka ptát už za chvíli. Posloucháte Zálety.

0: Sokolník Stanislav Menclík je hostem mých dnešních záletů. Lecos už od vás víme, ale na to základní jsem se vlastně ještě nezeptala. Co všechno musí tedy splňovat člověk, aby se mohl stát sokolníkem? Měl by mít myslivecké zkoušky a teprve potom ty zkoušky sokolnické.
1: Přesně jak jste to řekla, jste to dobře, musíte mít nejdřív myslivecké zkoušky. Tím pádem vás to i limituje věkově, protože když nejste absolvent lesnické školy, tak myslivecké zkoušky děláte od 18. A po jejich splnění máte minimálně jednoletou sokolnickou praxi a děláte potom sokolnické zkoušky. Takže když máte tyto zkoušky, tak si můžete koupit svého prvního dravce.
0: Účastníte se lovů, o kterých jsme tady krátce zatím mluvili, pravidelně a jaká zvířata přitom lovíte?
1: Podzim je vlastně takový ten od září, a to už od 1. září, pro sokolníka svátek, protože na rozdíl od palných zbraní, čili myslivců, kteří mohou lovit až od října, tak my už můžeme od 1. září. A sokolníci, kteří tají dravce vysokého letu, to znamená sokoly, který sokol je vycvičen, aby vyletěl co do největší výšky, musíme používat loveckého psa. Toho má každý dobrý a správný sokolník, teda sokolník, který lítá se sokolem, s dravcem vysokého letu, tak s nima lovíme u nás převážně bažanta. To je naše hlavní zvěř a i když je mnohokrát jezdíme stovky kilometrů doslova na Moravu, aby jsme ještě našli divokou zvěř, takže i když tato divoká zvěř ubývá, máme ještě místa, kde můžeme lovit divokou zvěř a když ji nemáme, hodněkrát si pomůžeme, že vypouštíme zvěř. Takže tam lovíme ty bažanty. Ty další to jsou ty dravci nízkého letu, tak tam je převážně ten zajíc. Ale bohužel zajíc díky našemu agresivnímu zemědělství tak nám ubývá. Ubývá samozřejmě spousta zvěře a zajíce odchovávat a vypouštět, mnoho sokolníkům se teďka tomu věnuje a mají v tom velké úspěchy. My, co lítáme se sokolama, tak zase vypouštíme si ty bažanty, jak jsem říkal. A kamarádi, kteří lítají s jestřábama, s orlama, tak odchovávají a vypouštějí si toho zajíce. A nebo samozřejmě jezdí po těch setkáních, po těch lovech ke kamarádům myslivcům, kde jsou pozvaný, je zorganizovaný ten lov a loví se především zajíc. A druhá kořist je srnčí zvěř. Ale ta se neloví s jestřábem, ten jestřáb je samozřejmě malej, ta se loví jenom s orlama. Převážně se samicema orlů skalních, to už je zas takový trošku další level. Orel je specialita, která je určená u nás na lov škodné, to znamená liška. Takže když ten orel už je vycvičen, když je starší, když je třeba už dvouletý, tříletý, tak začnou se lovit i lišky. A srnčí se loví taky zhruba od toho druhého roku toho orla a většinou teda už dneska loví srnčí zvěř, protože ta je dostupná všude. Srnčí zvěře máme dostatek naštěstí a zatím a zajíc, jak jsem říkal, ubývá. Ale zajíc a srnčí zvěř teda no, zdravcema nízkého letu.
0: A se sokolníkem Stanislavem Menclíkem trávím dnešní zálety.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
2: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Víte, co má společného slovácký tanec verbuňk, vesnické masopustní obchůzky, masky na Hlinecku nebo taky slovácká jízda králů, tradiční loutkařství a sokolnictví? Námět k zamyšlení pro vás posluchače Českého rozhlasu i pro mého dnešního hosta Stanislava Menclíka, ale ten nepochybuji zná správnou odpověď na tuhletu otázku. Tedy totiž fakt, že sokolnictví je na seznamu nehmotných dědictví a mistrovský děl ústního podání na seznamu UNESCO. Sokolnictví na tenhle seznam přibylo spolu s loutkářstvím v roce 2016. Je to dobrá zpráva pro sokolníky? Předpokládám, že ano.
2: Tak rozhodně tohleto bylo jedno z nejdůležitějších věcí, co se podařilo dnes již bývalému vedení. Já se musím zmínit především o inženýru Petru Zvolánkovi, Marcela Metková a Bohumil Straka. Tyhle ty tři lidi se tomu věnovali stovky hodin svého volného času, sehnali k tomu veškerou dokumentaci, protože dostat se pod UNESCO to není, napíšu na A4 žádost a jsme tam, přijedu se podívat na lov, ne, to je dlouhý běh, to trvalo několik let, jejich usilovné práce, my jsme jim za to hrozně vděční, no a jsme vděční no kvůli tomu, že chtě nechtě máme v dnešní době prostě tlaky zprava zleva. Některý lidi nemají rádi, když člověk je myslivec. Některý lidi nemají rádi, když někdo jezdí na koni. Některý lidi nemají rádi ani to sokolnictví. A oni řeknou, že to je týrání dravců. Oni řeknou, že to je týrání třeba koní na dostizích. Můžeme na to mít každý svůj názor, ale já vím, že správný sokolník, který se chová o svýho dravce tak, jak má, tak k tomu má svůj vztah, má to v krvi. Já nemůžu, v životě bych neřekl, že sokolnictví je sport. To totiž není sport, to je životní styl. Takže tím, že jsme se dostali pod tuhleto UNESCO, pod tuhletu celosvětovou organizaci, tak my máme, ne stoprocentně, ale z velké části zajištěnou budoucnost. Jsme celosvětově
1: chránění,
2: uznání, že to je umění, a spolu s tím souvisí podpora i lovu, protože pod UNESCO nespadlo odchov dravců, nespadly tam výroba sokolnických pomůcek. Spadlo tam sokolnické umění, a to znamená
1: ovládání
2: dravých ptáků a lov.
1: Rozumím. Kdybychom teď se podívali na sokolnictví z nějakého nadhledu ještě většího, než mají ti dravci, kteří loví z výšky, je králem mezi chovanými dravci orel skalní?
2: To samozřejmě teďka některý kluci povyskočí v křeslech, ale není. Králem toho sokolnictví chtě nechtě, ať se budou některý se mnou přijít, ale nemůžou, je to sokol. A bude to ten sokol stěhovavý. Je to nejnáročnější výcvik tohle dravce. Je to nejnáročnější výcvik, aby ten dravec skutečně byl vycvičen správně a vykroužil do obrovské výšky 200 metrů i 300 metrů, že ho v podstatě okem ani neuvidíte. Může lovit i jenom ze 100 metrů, ale abyste ho vycvičila tak, aby vylítnul za jakéhokoliv počasí do této velké výšky, sledoval vás, sledoval psa, protože ten pes je tam nesmírně důležitý, když lovím za sokolem, protože ten pes loví, hledá bažanta. Najde ho a ten dravec vylítne a čeká na povel sokolníka, který dá psu. Pes vyplaší nebo vypíchne, jak říkáme, bažanta a dravec z obrovské výšky střemlavě útočí a chce ho chytnout. Takže tenhle ten lov a tenhle ten výcvik je málo kdy okořeněn tím úlovkem, a trvá to tomu sokolníkovi nejdéle a dá mu to největší práci. A tam pak použijeme to naše sokolnické heslo, které zní nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.
1: Pozná dravec spolehlivě svého pána, asi ono.
2: Ano, a to zase tady, zase musím se přiklonit k té druhé skupině, to znamená sokolníků, kteří loví a lítají s dravcema nízkého letu, respektive který loví s orly. Když přijdete k cizímu orloji, někdo vám ho dá na pěst a sundá čepičku, tak ten orel se na vás podívá a nemusí se mu to vůbec líbit. Orel je víc přítulnej, víc k tomu sokolníku lne. Je to dlouhodobý běh.
1: O sokolnictví si povídám dnes se Stanislavem Menclíkem.

0: Posloucháte Zálety, dnes se sokolníkem Stanislavem Menzlíkem. Čím vás osobně dravci okouzlili?
1: Těžko říct, to je někdo, soubor. Je pejskař, někdo prostě, někdo má rád ty malinkatý pejsky, muchlá se s něma, někdo má rád německý ovčáky, chodí na cvičák, baví ho dělat obranu s tím psem, rukáv, přeskakování bariéry a někdo jiný si řekne, no to bych v životě nedělal. Někdo miluje koně, prostě vidí koně, miluje koně. U mě to byli ty dravci. Dravec je, když ho máte na pěstí, jdete s ním, jste s ním o samotě. Dravec je zvláštní, dravec je něco, čeho se nemůžete v přírodě dotknout, to, co běžně nevidíte. Dravec má velké, hluboké oči, podle toho, jaký to je druh, tak buď to je má jako sokolí, také má tmavé, čokoládové, hluboké, je střáb, orel, je má trošku podobné našim, je to jiný.
0: A poznáte podle očí, co si sokol nebo váš dravec myslí obecně?
1: Obecně bychom mohli říct, že ano, protože když je v dobré náladě, když je v pohodě, tak je

0: metrů za hodinu ve střemhlavém letu. Tak bych se chtěl odborníka zeptat, jestli nějaké způsoby toho klasického lovu se sokolem přežívají i v Evropě.
1: Nesmí se lovit dravci například ve Skandinávii. Nesmí se také k nám nejblíž lovit například v Dánsku. Jinak celá Evropa, sokolnictví je velice populární a veškeré státy okolo České republiky, tam praktikujeme sokolnictví, lov s dravci, tak tam je to na velice dobré úrovni.
2: A příští neděli, to tady se mnou v záletech, bude cestovatel a dobrodruh Petr Tlapák. Na co byste se ho zeptal?
1: Tak zeptal bych se, jaké překážky byly nejobtížnější na té jeho cestě do Hamburku.
2: Takže příští neděli, téma jasné, procestujeme svět, někdy hodně dobrodružně s Petrem Tlapákem. Dneska díky sokolníkovi Stanislavu Menstýkovi přiznávám, že díky tomu našemu dnešnímu povídání mám, Stanislave, úplně jiný pohled na to, jaké je vaše řemeslo a jakou má historii a jakou má hlavně tu současnost. A co je nejpodstatnější, že má i v Česku, třeba i díky UNESCO, velkou budoucnost. Děkuju.
1: Taky vám děkuju a mějte se krásně.
2: Krásnou neděli vám všem.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Přátelé, pokud máte chuť poslechnout si sérii příjemných melodií, jste v pravý čas na pravém místě, protože právě teď na vlnách Českého rozhlasu Brno začínají Písničky pro duši. Zdraví vás a příjemný poslech přejí Věra Hotařová.
1: Ano, a taky Standa Hložek. Přeje vám krásné dopoledne, plné pohody, klidu a míru.
0: Říkám, to je velmi důležité.
1: Říkám to schválně, protože vlastně předchozí období jsme si připomínali a to dnes musíme taky vzpomenout osvobození naší republiky. To už je vlastně 70 let.
0: Já si myslím, že pro lidi, kteří prožili konec druhé světové války, tak jsou to nezapomenutelné chvíle, které prostě nejdou vymazat z paměti.
1: Ale víš, ono, člověk si z vlastní zkušenosti uvědomuje, že vlastně jak ten čas běží, tak potom takový ty nepříjemné věci se zapomínají a lidi rádi na ně zapomínají, protože chtějí žít v pohodě, v klidu. No ale to, co tady se všude v té Evropě muselo dít, to bylo prostě něco neslýchaného. Zaplať pánbu, že jsme se dožili téhleté pohodové doby.
0: No ale nemají všude pohodovou dobu, tak no. Věřme, že přece jenom zdravý rozum zvítězí, i když někdy to vypadá, že ten rozum v určitých situacích jde úplně bokem, úplně stranou.
1: Přiznám se, že moc tomu nerozumím, proč pořád se válčí, proč se lidi neumí dohodnout. No, ale tam jsou jiný důvody, určitě finanční a tak dále, a tak dále. Ale my jsme písničkový pořad a chceme vám hrát a zpříjemnit vám sobotní dopoledne, tak pojďme si zahrát nějakou písničku. Ten život je bohužel takový, jaký je, selavý. Jedna písnička se takto jmenuje a tu vám rádi pouštíme.

až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: La, se la ví, zpíval Karel Gott. No tenhle krásný text napsal bratr Ládi Štajdla, Jiří. Já jsem ho bohužel nezažil, ale slyšel jsem o něm strašně moc povídání, že to byl velice bezvadný chlap, který měl rád život, měl rád muziku, rychlá auta, v autech se vyloženě vyžíval a krásné ženy. Víme, že žil nebo měl nějaký vztah s mistrní Evropy v krasobrození s Hankou Maškovou, což byla krásná žena, která bohužel skončila v roce 1972 ve Francii ve vraku auta, což byla obrovská tragédie, na to si vzpomínáme. No bohužel Jirka měl tu samou příhodu o 18 měsíců později. Ale což mě taky zaujalo, protože to má souvislost s těma krásnýma ženskýma, který já taky z dálky obdivuju, tak obdivoval taky zlíňačku, tehdy lyžařku a manekínu Ivanu Zelníčkovou.
1: Dnes Trumpovou, ano.
0: Což je taky velice zajímavý.
1: Tak to no, je pro mě nová informace.
0: To jsou informace. Drby, které já se dozvídám. Jako...
1: To se tak mezi vámi, muzikanty a zpěváky, o tom povídá a kolují takové řeči.
0: A vždycky, když jedu přes Říčany, tak na kraji Říčan u Prahy mým pomníček Jirky Štajdla, tak si na něj často vzpomenu. Ale pojďme dál, pojďme do přírody. Jsme v máji, jak jsme říkali minule, nejkrásnější měsíc roku, měsíc lásky a tak dál. Všechno venku kvete a já mám pocit, že letos nějak obzvlášť ty
1: Máš
0: stromy.
1: Máš ten pocit?
0: Obzvlášť hodně.
1: Mně se ani nezdá, mně se zdá, že to kvete tak jako každý jiný rok na jaře, ale fakt je ten, že ta jarní zelená barva, taková ta svěží, ještě lehounká, světla, ta dodává tolik energie jako nikdy jindy v roce.
0: Právě, ale když člověk se prochází přírodou, má na to čas a ten čas byste si měli, přátelé, určitě udělat, tak je to takový pohlazení na duši.
1: No a co si budem povídat, je to inspirativní období, mimořádně inspirativní období pro umělce, ať už jsou to výtvarníci, básníci, textaři, hudební skladatelé.
0: No, pro všechny je to prostě období, který nabíjí energii a já mám pocit, že když svítí sluníčko a je všechno rozkvetlý, že i ty lidi mají rozkvetlou tvář a mají úsměv na líci, což je samozřejmě hned takový pozbuzující. A člověk se hned cítí líp.
1: A hned je mu třeba do zpěvu.
0: A vlastně, když je člověk v té přírodě a vidí, jak i ta příroda tím jarem žije, že ty zvířátka mají k sobě taky blízko. Já vím, často mluvím o chalupě, ale tam se dějí věci, které člověk málo kdy vidí. Já jsem teď viděl, že se skamarádil ježek s kočkama. Pan ježek jde večer k misce a kočky mi ustoupí.
1: No, ty vaše kočky jsou takové vstřícné pro ty ostatní a rozdělí se s nimi o to, co jim nasypete nebo dáte do misky, tak ještě mají kamarády ježky.
0: No? Ona si říká, že to zvíře ti rozumí, tak já jim nadávám, že je nechám vyhládnout, když prostě rozdávají všem na potkání. No,
1: a skutečně tak... to uděláš?
0: Co? Chvilku to vydržím.
1: Já jsem si myslela, že to nebude tak strašidelné.
0: Ale já bych navrhnul jednu písničku, která taky má s Ježkem něco společného. Totiž Ježek ji napsal Jaroslav.
1: Jaroslav Ježek.

0: Tak to byla nová verze, kterou nahrála skupina Greenhorns, zpíval Petr Bratský a samozřejmě Honza Vyčítal.
1: No a my to určitě známe také z podání Jana Wericha, protože to je dílo Werichovo, Voskovcovo a Ješkovo, jak už si říkal.
0: Svižná píseň, ta se nám sem vyloženě hodila, ale protože naše republika v těchto dnech žije hokejem.
1: Taky žiješ hokejem?
0: Přiznám se, že jsem byl už v Praze na hokeji, na tom prvním.
1: Tak pokud jsi byl na takovémto zápase, kde nebyli naši reprezentanti, tak si ho asi prožíval celkem v klidu. Ale když je zápas, kde teda se jedná o to, jestli budeme mistři světa letos či ne, tak to prožíváš jak? Máš nervy na dranc, adrenalin úplně na nejvyšší možném stupni?
0: Já jsem hokejem vyrůstal v dětství, takže k hokeji mám kladný vztah a samozřejmě hokej sleduju, a když je mistrovství u nás, tak obzvláště. Mám takový legrační zážitek na to první utkání, protože potom v zápase hráli naši proti Švédsku, tak už během toho zápasu tam chodili lidi a rozvěšovali vlajky. Já horní, dolní, naše vlajka. To bylo bezvadné. Já jsem seděl nad tím autem a měli jsme před sebou zábradlí, no a přišel chlap a začal tam před náma vlajku zavazovat. Říkal, promiňte, já to musím tady dát. A proč? Jako, tak klidně si to dejte, aspoň sem nepotáhne, by tam byla hrozná zima. Říká, víte, já jsem starosta, teď si nepamatuju, co tam bylo napsané, nějaký obce. A já, kdybych to tady nevyvěsil, tak se nemůžu vrátit domů.
1: No ale víš, co ještě fandové hokeje a mistrovství světa, ti motorizovaní, dokonce možná už to také viděl, krom toho, že teda vozí praporky naší republiky, ale také existují nějaké potahy na boční zrcátka, takže to už jsem viděla na bočních zrcátkách. Je to zvláštní, ale zase je to vidět, že aspoň někdy jsme patrioti.
0: Věruš, já ti musím říct při této příležitosti, že samozřejmě, že mám radost, jak Ostrava, tak Praha žije prostě hokejem. A na druhou stranu, jako člověk, který má rád tuhle tu zemi, tak mě vadí, že prostě ten náš národ nosí vlajky jenom, když se hraje hokej. Mně to připadá taková křeč zvláštní. Mám z toho radost, jako že vlajky jsou, máme být na co hrdí, ale proč jenom, když se hraje hokej, pro Boha?
1: Možná, aby nám to nezevšednělo.
0: Myslíš? Pojďme do veselější notéčky. Já se přiznám, že jsem zaslechl jednu nádhernou písničku, která je o hokeji. Těch písniček o hokeji moc není.
1: Jo? To není, to máš pravdu, ano. Tak jsem ráda, že si objevil.
0: A jedna vznikla přímo v Brně, jmenuje se Hokej je náš život.
1: A kdo ji napsal?
0: A vznikla v roce 76. To bylo mistrovství světa ne u nás, ale v Polsku.
1: Byli jsme mistry světa v roce 1976. No, na druhém místě byl tenkrát Svaz sovětských socialistických republik a na třetím místě byli Švédové.
0: A to vítězství inspirovalo autory Maxe Wittmana a Františka Jemilku, aby napsali tuhle píseň. Já jsem jim v životě neslyšel, tak
1: premiéra,
0: věřím, že
1: by?
0: Je to taková premiéra po X letech.

0: Tak teď by to chtělo dodat hurá, ale to si budeme muset ještě počkat. Ano. Takže to byla, vážení a milí, oslava československých hokejistů za jejich mistrovské vítězství v roce 1976. Ano. Kéž by se to opakovalo.
1: Kéž by se opakovalo. A tuhle písničku nahrál orchestr Gustáva Broma. Vůbec se tomu nedivím, protože vím, že pan Brom byl obrovský fanda na sporty, jak na hokej, tak na fotbal. A přesně jak říkáš, doufám, že ji budeme hrát častěji. Ale Věruš, jak je to s tebou a s hokejem?
0: Já hokej nehraju.
1: Nehraješ hokej. Ne, to je dobře, že nehraješ hokej, protože mě...
0: Jestli jste se teda ptal na to.
1: Ne, já jsem se ptal jinak, ale ty jsi mě vtipně odpověděla a já se tomu vrátím, že mně se nelíbí, když hrají ženy hokej.
0: Mně taky ne.
1: Ani fotbal.
0: Taky ne.
1: Ani když boxujou.
0: Taky ne.
1: A chodíš na box?
0: Ne.
1: A fotbal?
0: Taky ne. No, fotbal, nechodím na fotbal, ale někdy se podívám třeba na televizi, nebo když v nějakých obcích v přírodě je takový ten zápas SK proti SK, kopneme si. Pardon, já se všem omlouvám,
1: ne,
0: ale je to také zápas, do kterého fotbalisté, i když to je nižší soutěž, tak dávají srdce a celé tělo. Je to vždycky velmi zajímavé a mají úžasné fandy. To se mě líbí.
1: Já jsem se tak zamyslel, že sleduji ty sportovní věci. Kolik u nás lidí hraje fotbal? Když si vemeš ty tabulky a v každém manšaftu musí být minimálně 20 hráčů, tak to je prostě úžasné množství.
0: A to je dobře. No,
1: to je dobře, správně. Já jenom
0: sportovat
1: jsem
0: se má. Ano. Horší je to teda, nebo horší? Mně se opravdu nelíbí, když ženy začínají dělat sporty, které bývávaly dříve čistě mužskou záležitostí. Já myslím, že pro nás holky jsou také krásné sporty, jiné sporty.
1: Ano, vy byste nás měli oprašovat a dívat se třeba na hokej.
0: Oprašovat v jakém slova smyslu? No jako vařit vám kafíčko.
1: No, kafíčko
0: tak
1: může být, ale hlavně nerušit. No? Jo.
0: Myslíš, kdy muž sedí u televize, kde sleduje mistrovský zápas v hokeji, napjatá situace, a teď přijde žena, zapne vysavač a kolem. To
1: no,
0: musí být
1: to
0: opravdu taky krásné.
1: Ano,
0: no,
1: to taky znám. Ale znám ženy, které taky propadly hokeji a já to mám doma. Moje žena to je fanoušek. Díky tomu, že náš mladý hraje hokej, tak ona několik let, když to spočetla v tom životě, tak promrzla na tom zimáku, protože hraje hokej od 5 let. No, ale já, když s ní jdu na hokej, tak z ní se stává úplně jiný člověk. Ona se normálně začne hádat s divákama třeba, to jsou rodiče třeba dalších dětí, nebo dokáže řvát na rozhodčí. Tady by tam nebyly ty mantinely, tak tam vletí. A já už jsem několikrát říkal, že s ní chodit na hokej nebudu.
0: A nepomůže to.
1: No tak vždycky, když už to hrozí, tak jdu kousek dál, jdu si na kafe třeba, aby se nezúčastnil nějakého konfliktu. Ale takovýho fandu z řad zpěváků znám, taky já. Skoro nevypadala Lucka Vondráčková, že,
0: no jo,
1: že bude fanda, ale díky tomu, že se zamilovala do špičkového hokejisty, tak vím, že hokej je u nich doma číslem 1. No a když jsme vzpomněli Lucku, která je nesmírně pracovitá, já ji znám od malička, protože s jejím tátou, s Jirkou Vondráčkem jsme jeden čas spolupracovali i s její mámou, Hankou Soresovou, která píše texty, dokonce i mě napsala nějaký texty kdysi. Takže já tu Lucku znám. Lucka byla vždycky nesmírně živé dítě a je plná energie, proto toho tolik dosáhla, nesmírně chytrá, nadaná, umí jazyky, je doktorkou filozofie, ale teď je maminkou a oprašuje si svýho hokejistu Tomáše Plekance.
0: A už brzy bude dvojnásobnou maminkou.
1: A já si myslím, že Lucka vyloženě trefila na hlavičku, když si vybrala písničku Vítr.

0: Ano, takový vítr.
1: Ano, jsou ženy jak vítr. Ale ženám, jak jsme to říkali, sluší něha, hezké slovo, milé pohlazení, úsměv na tváři. Tak já si představuju ideální ženu, no, která ti navaří, samozřejmě, že přinese prachy.
0: To ale, jsou nějaké teď pozměněné hodnoty.
1: Ale ne. Samozřejmě.
0: Chceš vědět, jak si představuju ideálního muže?
1: No to mě zajímalo.
0: Tak to ti neřeknu.
1: Neexistuje. Ale vy netušíte, co v nás je, rozumíš? Když vidíme my chlapi, že ženy mají o nás zájem a že prostě se o nás starají, tak zase my jim to vracíme. Taky úsměvem.
0: Ale ano, to je krásná vlastnost.
1: Jsem tam nějaký ano. Dárek, že? A někteří chlapi se můžou i rozdat.
0: Například.
1: No, jednoho takového znám. Je to kolega zpěvák, se kterým jsem se teď potkal nedávno. Pořád mu to velice dobře zpívá. Má takovou píseň. Karel Kahovec vám
0: no
1: zas o tom zaspívá.
0: Miláček mladých dívek před 10, 20, 30, no před 30 lety. Asi
1: no jo,
0: tak,
1: no,
0: možná
1: no.
0: I dříve.
1: Tak to víš, to letí to a pořád rozdává tu lásku. Možná už ji vlastně rozdal. Poslechněme si to, jak to vlastně je.

0: Tak to byl ještě mladý hlásek Karla Kahovce. Pěkná písnička.
1: V písních svých rozdal lásku Karel Kahovec a George and Beethovens. No a já jsem se s Karlem potkal, tak tohle CDčko mi věnoval. A já jsem byl docela překvapený, kolik písní autorsky zvládnul. Já jsem si vždycky myslel, že to byly písničky Petra Nováka. Třeba Poprava blond holky, nebo třeba i tohletu písničku, anebo Paní v černém. To jsem netušil, že tyhle písničky taky napsal Karel. A proto jsme taky měli takovou debatu na téma OSA, ochrany svaz autorský, který má hlídat zveřejňování autorských věcí. A narazili jsme na téma, jak to vlastně je, když třeba cymbalová kapela zahraje moderní věc. Ti kluci jsou špičkoví muzikanti, takže oni zahrají prostě absolutně všechno. Jim to nedělá problém, navíc v jakékoliv tóni. To je radost. No a protože jsem se doslechl, že ochranný svaz autorský napadl tyhle muzikanty, kteří hráli nějaké písničky středního proudu anebo i prostě zahraniční, a že vlastně neplatí OSA. Tak mě to docela zaskočilo.
0: Jak by to podle tebe tedy mělo být? Měli by platit, když na nějakém koncertě zpestří ten program takovouto muzikou?
1: Já si myslím, že na koncertě asi jo, pokud je to koncert, kde se platí vstupné. Ale když to je taková nějaká zábava, která vyplyne z nálady, tak já vím, je to sporný. Ten autor samozřejmě si každý hlídá prostě ty svoje práva, protože to je jeho živobytí. No.
0: Když je měsíc lásky, tak máme tam ještě nějakou lásky plnou písem, když je jich tolik tedy.
1: Písniček o lásce je tolik, ale já už jsem chtěl zahrát takovou, co zpívá Leona Machálková, je to takový zvláštní, protože tu písničku taky zpívá někdo jiný. Ta písnička je nádherná v jakékoliv úpravě, proto si zahrajeme, když máme ten máj. Láska je tady taky, i když někdo láskou stůně.

0: úplně to mám živě před očima. Jana Brejchová, muzikál Noc na Karlštejně, ale ten hlas, to je Helena Vondráčková v případě tady toho muzikálu. Ale Leoně se to také povedlo.
1: A ty jsi chtěla, Věruš, písničku o lásce. Jak jsem říkal, je jich strašná spousta. A vlastně těm textařům, jak jsme říkali, když přijde to jaro, tak vlastně jim to jde samo. I když jsem slyšel názor textaře jednoho, teď si vzpomínal, ale byl to někdo známý, že nejkrásnější písničce o lásce píše tehdy, když žádnou nemá. Když citově je absolutně na dně, takže v tu dobu prostě píše nejkrásnější texty o lásce. Něco na tom je.
0: A máš konkrétně na mysli nějakou písničku nějakého autora, kterému v tomto období se v hlavě zrodil takový text nebo muzika a z ní vzešla písnička, která nemá obdoby?
1: Naspívali jsme krásnou písničku s Petrem Kotvalem, která nakonec se objevila ve filmu Bota zvaná Melichar.
0: No ale teda řeknu ti, že ten název toho filmu ale vůbec romanticky nezní.
1: Nezní, ale láska je tady, láska očima, to je prostě to krásné téma.

0: Láska očima, my jsme v kapele říkali Láska očami. Tuhle písničku napsal Karel Wagner a nádherný text Pavel Žák.
1: A byla součástí filmu Bota jménem Melichar. Ale to bylo
0: jménem,
1: velmi...
0: že já jsem říkala zvaná. No, ano. Jménem, ano.
1: Vidíš, a to jsem si ani neuvědomila, opravil se sám. Ano. Ale to byl velmi příjemný film pro teenagery. Byl také o dospívání a o láskách ve škole. Tuším někdy ze 70. možná 80. let. Asi z 80. let minulého
0: století. No, protože my jsme zpívali od roku 80.
1: Ano, tak takže dál, 80.
0: Když jsem teď vzpomněl Petra, ano, my máme hodně před sebou, bude zítra, jedeme s Petrem na Slovensko. Na
1: turné. Počkej, vy máte comeback, jak se říká, tedy návrat společný?
0: No, já bych
1: společný.
0: To neříkal comeback, to jsou takový, prostě takový slova, takový nějaký...
1: Moc silná slova.
0: Moc silná, prostě my, když máme chuť a když někdo má chuť nás pozvat, tak prostě si jdeme zaspívat, buď většinou na 90% jdeme zpívat s kapelou. No a teď jdeme na Slovensko v takové zvláštní sestavě. Pozvala nás slovenská skupina Maduár, no a bude tam s náma Naďa Urbánková, Petr a já. No, takže taková zvláštní kombinace.
1: Už jste někdy v této trojici zpívali, v této sestavě, nebo to máte premiéru?
0: Ne, to je absolutní premiéra, tak já se docela, jsem docela zvědav. No, začínáme v Košicích. No.
1: Úplně až na druhém konci.
0: Ano.
1: A pak se budete vracet postupně.
0: Zítra máme generálku v Rimavské Sobotě a pak od Košice táhneme bacha na Moravu.
1: No páni, teda to bude ale náročná šňůra. Jak na zpívání a vystupování, tak hlavně na to cestování. A vy si řídíte sami nebo máte řidiče, abyste si odpočinuli na té cestě, abyste stihli nabrat energii?
0: Samozřejmě, že spousta kolegů si bere řidiče sebou. No já taky, když mám toho hodně, tak si taky vezmu někoho, ale teď jedeme na Slovensko a budeme tam vlastně prakticky měsíc, tak kdo má měsíc čas, že ho sem jezdit. A já jezdím rád a já se na to docela těším, že pojedu v klidu. Uteču od starostí v Praze, ale tak dlouho jsem na Slovensku už dlouho nebyl.
1: A taková ryze ženská otázka, kdo poveze Naďu Urbánkovou, ty nebo Petr?
0: Ne, já jsem se nabízel, že prostě ano, nejezdíme jak s autama, takže Naďu samozřejmě rád povezu. A Naďa má svýho řidiče.
1: Takže to pojedete každý solo, abyste si od sebe odpočinuli, když už budete trávit čas na jevišti.
0: Ale my to máme kombinovaný, protože já pojedu sám a Petr přijede vlakem, tak já mu musím vzít všechny věci, no a pak já je tam budu vozit. No.
1: No vidíš, to si ani my nedokážeme představit, co všechno ty přípravy obnášejí, když jedete na takovou dalekou šňůru, která trvá měsíc, no to musíš myslet vlastně na všechno.
0: Ne, ty přípravy, to trvá fakt, já jen třeba půl roku, ono se to nezdá, pak tam jdeš a koncert trvá třeba 2 hodiny, že jo. A nebo nejhorší, když jedu zpívat někde 3 hodiny a pak já tam zpívám 30 minut a 3 hodiny jdu zpátky. Ale já se na to chystám už třeba den dopředu, tak já vlastně tím vystoupením třeba 30 minut nebo 3/4 hodiny žiju třeba 2 dny.
1: Takový dobrodružný život.
0: No, je to takový.
1: A když si zmínil, že budete tady premiérově tady v této sestavě, máte i nějakou společnou písničku, nebo každý budete zpívat to své, co máte v repertoáru?
0: Tak my vyloženě po nás chtějí, aby jsme s Petrem zpívali asi 5 nebo 6 společných písniček, to je ve smlouvě, každý bude mít svůj samostatný blok solových písní. No a jako dohromady žádnou písničku nemáme, jako dohromady.
1: Škoda, to by mohlo být pěkné.
0: No,
1: třeba se vám to podaří a pak
0: možná
1: po skončení toho turné.
0: Ještě vymyslíme něco, máme na to čas dokonce.
1: A teď tedy pustíš koho? Petra, Naďu nebo úplně někoho jiného?
0: Ne, já už několikrát jsem chtěl pustit takovou písničku, která se mi líbí, protože já teď v poslední době hodně piju takový bylinkový věci, jako čajíčky a tak dál. A nějak pořád tady v záru mám takovou písničku, kterou naspívali mý kolegové a naspívali výborně. Jirka Kohn, ten je perfekcionalista, a Vilda Čok, to je takový zase živel, tak si myslím, že v té písničce jim to úplně perfektně sedí. Tady ta písnička je Karel asi nese co? Čaj.

0: Takže vášnivá píseň, chtělo to už asi trošku rozebrat chuťové buňky, protože jasně, čas oběda se blíží.
1: A já, tak... když to kluci nebo chlapi zpívají, tak teď jsem si vzpomněl na to, že jsem hrál s Vildou Čokem v jednom muzikálu Kráská zvíře, já jsem tam hrál zvíře a on tam hrál nádhernou roli skřeta.
0: A je opravdu tak temperamentní i v soukromém životě.

0: pošlete, co byste chtěli slyšet, anebo nechtěli.
1: Budeme rádi, ale teď už vám přejeme krásný sobotní májový den. Věra Hotařová.
0: Standa Hložek, mějte se fajn.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V Toulkách českou minulostí se opět jednou vydáváme nikoli po hlavní třídě našich dějin, ale postranními uličkami. Nejsou sice zdaleka tak významné jako ty první, ale i oni tvoří mapu naší historie.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet na 277. schůzce, kterou jsme v Českém rozhlase Brno připravili na motivy knížky Petra Hory Hořejše a kterou režíruje
4: Jaromír Ostrý.
5: Potom jsme šli na horu Oliveckou, velmi vysokou a příkrou, neboť hora Olivecká všecky jiné hory svou výsostí převýšila jest, kteréž jsou kolem Jeruzaléma. A když jsme na ní vešli, veselo jest nám velmi bylo, až milo tam bylo býti, neb jest tehdáž oliví kvetlo a dříví cedrové. A jiného dříví na ní není než to dvoje. I byla jest ozdobena vůněmi rozličnými z bylin mnohých, kteréž na ní rostou. Potom mě vedli k tomu místu, ukazujíce, odkud Pán Kristus na nebe vstoupil. Na tom místě jest skála alabastrová, velmi rovná a hladká, a na té skále jest šlép její člověčích a jako bosýma nohama vtlačených do té skály dobře hluboko a jest i prsty znáti. Okolo té skály udělána jest kaplička maličká. U dveří té kapličky jest strážní mouřenín, totiž pohan, a nedá se tam bez peněz jíti, než kdo peněz nelituje, toho hned pustí, neb na ta všecka místa, která jsem již jmenoval, neb ještě praviti budu, každý svobodu má jíti zlý i dobrý. Peníze maje všeho dojde, než toho jsem vědom a tím jsem si jist, že bez peněz málo tam zví a ohledá.
0: Král Vladislav už několik let u nás vládl a nevládl.
1: Tedy oni spíš vládli páni.
0: Když se jednota bratrská rozhodla vyslat 4 znamenité muže na východ a na jih, aby vyhledali...
5: Byli by jaký lid ještě kde na světě, který by se choval podle způsobů a řádu první církve svaté, jak o tom vypravují svatá písma, žádajíce s takovými lidmi jednotu svatou držeti.
1: Tolik úkolů pro udatné 4 české poutníky?
0: Postupně se hlásili
5: rytíř Mareš Kokovec,
3: ten se vydal na cestu do Moskvy,
5: Kašpar z braniborské marky,
0: ten měl zvlášť pečlivě prozkoumat Cařihrad a jeho nejbližší sousedství,
5: učený bratr Lukáš Pražský,
3: ten měl jít do země řecké, turecké a valašské.
0: No a tím čtvrtým byl
5: člověk v školním věku neučený, avšak jináče v opatrnosti dosti umělý,
1: jakože nepříliš vzdělaný, ale jinak rozvážný,
0: povoláním snad krejčí,
3: možná soukení,
0: kožešník anebo kloboučník.
3: Žádný mladík. V té době mu už bylo 63.
0: Měl se odebrat do Malé Asie, Palestíny a Egypta.
1: Jeho jméno?
5: Martin Kabátník z Litomyšle.
1: Jaká byla kvalifikace pana Kabátníka pro tuto cestu?
0: Nevalná.
3: O vzdělání tu už byla řeč. Na jedné straně sice výřečný.
5: Dovedl jsem libě rozprávět.
0: Aleč na straně druhé neuměl psát.
3: V žádné cizí řeči se moc nedomluvil.
5: Žádného jazyka neuměje kromě svého přirozeného českého.
0: Trochu mu sice šla ruština.
3: Tu pochytil na svých obchodech s kožešinami a z cest do Ruska.
0: Ale jinak...
1: Nic moc.
3: Přesto ho vybrali.
0: Byl to zřejmě člověk velkých schopností.
3: Takový, co se ve světě nestratí, když ho poslali zároveň s tak významným bratrem, jakým byl Lukáš Pražský, a když mu svěřili cestu do míst vůbec nejdůležitějších, do svaté země a do Egypta.
1: Už tenkrát existovali sponzoři.
3: Akorát, že si tak neříkali.
1: Když už tak to byli mecenáši.
3: Jedním z nich byl královský mincmistr Bohuš Kostka z Postupic.
1: To tedy muselo být terno, když výpravu financoval přímo královský mincmistr.
3: Takže bylo.
5: Byla to pro mne zacházka, ale chtěli jsme jít aspoň část cesty všichni společně.
0: Teprve v Cařihradu se jejich cesty rozdělily.
5: Když jsme do Konstantinopolu přijeli, viděl jsem město veliké a co jsem rozuměti mohl i s jinými, kteří Prahy vědomi byli, zdálo se jim býti jako tři Prahy, než já pravím jako půl třetí.
4: Není nadpřesný odhad.
3: Kabátník si tam najal jednoho tovaryše.
0: Byl to Žid a s ním se přeplavil přes Bospor.
5: V tom Konstantinopolu je nad samým mořem hrad, vzdělaný dosti nákladně, v dost veliké ohradě a hned pod tou samou horou se schází Bílé moře s Černým. A každý koráb, který plyne z Benátek, nemůže jinudy připlouti než pod ten hrad císařský. Císař turecký na tom hradě jest ustavičně.
0: Z Cařihradu putoval Martin Kabátník i se svým židovským tovarišem dál přes celé Turecko.
5: V Burze jsem byl ubytován v domě hostinském, tady se tomu říká karavanseráj. Ten dům je tak veliký jako některé městečko. Prostřed toho domu je ring okrouhlý a alabastrem vydlážděný velmi hladkým. Komory, v kterých hosté pobývají a zboží svá v nich chovají, jsou tak čistě připravené, že by tomu v zemi české nikdo neuvěřil. Do toho domu jest každému svoboda jíti, židu, křesťanu, pohanu, zlému i dobrému.
4: Ta Burza je dodnes na mapě, leží v Turecku, kousek od průlivu přímo pod horami, o kterých Martin Kabátník napsal.
5: Ty hory jsou tak velmi veliké, že na nich sníh nikdy nesejde, z roku na rok nestaje. Na těch horách zvířata jsou jako psy nebo jako lišky.
4: Šakalové to byly, pane Kabátníku, šakalové.
5: A ti po nocích, když se lidé upokojí, z hor přiběhují až k městu a berou, co mohou dojíti a donésti a zase nahory utíkají. Za to mám, že jsou podobné opicím, než neviděl jsem jich, jen slyšel o nich. Jazykem tureckým slovou dafinové, česky nevím, jak bych jich jmenovat měl, po jejich jazyku zloději. Když ta zvířata křičí, milo jich poslouchati, ještě divnými hlasy kvílejí, proměňujíce hlasy podobně jako malé děti.
3: Pak to vzal Martin Kabátník a jeho společník přes dnešní turecké hlavní město,
4: tedy přes Ankaru,
3: a pustil se do Sýrie.
5: A šli jsme přes pouště dlouhé. Země ta jest bídná a nuzná, ještě v ní není chleba ani dříví, než místo dřev kraví lejna suší a u toho ohně sobě vaří a pekou.
0: V Sýrii pochopitelně nemohli minout Damašek.
5: Damašek? Město veliké velmi. Nevím, snad na tři Prahy jest veliké. Město jest to bohaté na všecky věci i na vodu, neboť do něho teče 70 potoků a ještě dva. Pak na kupecké věci jest velmi bohaté, na vší té cestě nebyl jsem ve větším. Na všecky strany se z Damašku dodává ovoce roznášené na velbloudech po krajinách.
3: Do Palestiny se dostali přes řeku Jordán.
5: My jsme z Damašku k Jordánu potoku 4 dny cesty měli. Jordán jest tak veliký, že by jej pacholek po 3x přeskočiti mohl. Mně se do něho událo upadnouti, ale nepřeskočiti. Za ním se nám zdálo, jako bychom se v jiné zemi ocitnuli. Tráva tu již byla čistější a veliká místy po kolena.
0: Před ním už byl Jeruzalém.
5: Ukázal se nám právě na hromnice.
4: Tedy začátkem února po celých 11 měsících putování.
5: V Jeruzalémě jsem byl 3 neděle. A ohledal jsem všecky věci, kterých jsem mohl dojít.
3: Setkal se tam i s krajanem.
5: Byl to bosák, člen řádu bosých mnichů na hoře Sion. Na ní bosáci mniši klášter mají a tu král David měl svůj dvůr a tu jest bytem byl. Nyní slove večeřadlo páně.
0: Na zítří se vydali do Betléma.
5: Betlém jest městečko maličké jako ves, od Jeruzaléma na 3 míle. Tu se jest pán Kristus narodil v jednom údolí, kde jakoby tu pivnice byla.
4: Martin Kabátník chce zřejmě říct, že to vypadalo jako sklep.
5: Také to vyzděno bylo po obyčeji sklepovém. Kde pán Kristus narozený položen byl, jak my obyčejem svým říkáme jesle, tam místo našich jeslí dřevěných jsou koryta vytesaná z kamene alabastrového a mramorového a ta koryta jsou místo žlabů i jeslí, neb tak u nich ten obyčej jest. To koryto, v kterémž dítě pán Kristus položen byl, jest alabastrové a z šíři může být i dvou loktů a z délí, co by čtyři oslové státi u něho mohli.
0: Podobně jako ti, co šli svatou zemí v průběhu pár dalších století, i náš cestovatel se vydal důsledně po stopách Ježíše Krista.
5: Nejprv mě přivedli k tomu místu, kde byl kříž, na kterémž pán Kristus ukřižován byl. Na tom místě jest věž veliká a znáti, že byly na ní zvonové, aniž jsem jich kde slyšel, aniž viděl. Odtud jsme šli k hrobu pána Krista, neb to místo, na kterémž byl ukřižován pán Kristus a hrob, jest obé v jednom klášteře, blízko jedno od druhého. Ze skály samorostlé a mramorové vytesán jest a nezdá se, že by na něm co bylo opravováno, tak, jak ho dávno křesťané zdělali, neb jim pohané již nedají přidělati ani hotového opravovati, leč by je penězi velmi přeplatili. Dílo je to prosté, staré, nekřtaltovné.
4: Jakože není nějak zvlášť pohledné, hezké.
5: A nic není u něho ozdobeného, jako obyčej v jiných zemích mají ozdobovat lecjaké svátosti. Dveře do něho jsou malé a okrouhlé, že člověk dobře se sehna, těsně tam vejde, než jak je uvnitř, nevím. Neb mi tam bosák jíti nedal. A také mi bosáci pravili, že žádnému tam jíti nedají, jedině sám kvardián, ten chodí a to nečasto. Poutníkům tam láme skálu, ale jenom těm znamenitějším, kteří tam přicházejí. Mně neulomil ničeho. V tom klášteře je 7 oltářů pro 7 věr křesťanských. Černých křesťanů je trojí víra. Jedni jsou, jež drží křest, světí sobotu i neděli a ti mají 3 štrychy na tváři propálené hned pod okem. Druzí jsou křesťané, jež drží křest a světí toliko neděli, ti mají 2 cejchy neb znamení na tváři. Třetí drží toliko křest a ti nesvětí soboty ani neděle a ti mají jediné znamení na tváři. Čtvrtí křesťané jsou řečtí, jiní Arméni, Římané a tak dále. Každá ta jednota má v tom kostele svůj oltář a všichni na světlo nakládají nepěst lamp velmi hořících velmi mnoho po kostele a v těch lampách všecko dřevěným olejem pálí, totiž olivovým.
3: V Jeruzalémě se náš poutník nesetkal jenom s památkami na Ježíše Krista.
0: Potkal tu taky jednoho Lotra.
4: To asi nebylo příjemné setkání.
0: No, nejlíp mu přitom nejspíš nebylo.
5: Jednoho dne v Jeruzalémě, majíc se sebou jednoho Lotra, kterýž byl náš vůdce na cestě, tak ten Lotr myslil jest o nás všecko zlé. I nemohl k ničemu na cestě přijíti, pokusil se o to v Jeruzalémě, hned jak jsme přijeli. Odešel od nás z domu hostinského, kterému oni říkají karavanseráj, i šel Lotr k úředníku města. A já s tovarišem svým Židem nic jsme nevěděli, co se děje, neb jsme jemu zaplatili od průvodu. I žaloval on úředníku a oznámil nás, kterak jsme cizozemci, jeden Žid a druhý pohan.
3: Když jsem s nimi byl na cestě, tak pro nebezpečenství dal jsem jim 30 zlatých schovati a oni zapřeli mi jich.
5: To proto učinil tak věda, že my jsme cizozemci a jazyka jejich arabského neuměli jsme. I přišel k nám Lotr s úředníkem do hospody, úředník nám mnohé a divné pohrůžky činil, abychom navrátili těch 30 zlatých. Tak krátce, bojíce se horšího, úmluvu jsme s ním vzali, že od nás přijal 14 zlatých a to jsme učinili, abychom ho prázdni byli. Neb jsme žádné známosti neměli a již nás i mučiti chtěli. I rozumějíce tomu, že spravedlnost naše nám neprospívá, odbyli jsme zlého, jak jsme mohli. Potom se však toho dověděl sám pán Jeruzalémský i obeslal nás, abychom před ním stáli, neb se někteří Židé nad námi slitovali a rozuměli, že se nám křivda stala. I šli s námi před pána. Pán se dal spraviti a kázal nám o té věci vše povědeti, i pravili jsme mu skrze tlumače.
4: Ano, jak známo, kabátník cizí řeči neovládal, musel mít tlumočníka.
5: Pravili jsme mu, kterak jest nám ten zlý člověk učinil nepravě. Potom pán rozkázal i toho Lotra před sebe přivésti, aby jej vyslyšel. Řečí od něho i od nás drahně by bylo o tom psáti. Než potom pán soud vydal, aby nejprve tomu Lotru dali ran 50 žilami buvolovými, kterýmiž to obyčej je tam mrskati. I vydržel jest Lotr ran 50 a nedoznal se. Opět rozkázal pán jemu druhých 50 ran dáti. I prosil Lotr pána, aby ho více nedal býti, a že již povědeti chce, která jest učinil, i pověděl, že k nám nic nedal schovati. Potom jsme zvěděli, že kdyby se byl Lotr po 100 ranách nedoznal, že také nám každému měli 100 ran dáti, a to podle práva. Pán, poznav spravedlnost naši, kázal nám naše zlaté vrátiti a tomu Lotru kázal druhých 100 ran dáti pro tu nepravost a že hanbu pánu učinil jest. Neb to sobě velmi vážili a pravili, že nepomní, že by se taková nepravost, kdy v Jeruzalémě lidem neznámým odmouření nastala.
4: Martin Kabátník se zřejmě uměl dívat.
0: Jeho popis opravdu není rozvláčný. Je výstižný, názorný, pádný.
3: Jak již řečeno, byl to člověk nepříliš vzdělaný.
0: Vlastně dočista bez vzdělání.
3: Ale pozorování mu zřejmě šlo dobře.
0: Procestoval pravděpodobně mnohou zemi koruny české.
3: Přirovnává cizí města nebo hrady, které zhlédl, s tím, co znal z domova.
5: Z hory Olivecké nejlépe jsem viděl Jeruzalém a zhlédl položení jeho. Zdál se mi tak veliký, co jsem rozuměti mohl, jako králové Hradec. A něco jest k němu i podobný, neb také leží dlouze a ne široce a jest nahoře dosti vysoké, jako by mohl být i Tábor. Ta hora se mi zdá ještě vyšší nežli Táborská.
0: Jeho zájem byl praktický.
3: Nakonec sám se živil řemeslem a obchodem.
0: A tak se seznamoval s výstavbou cizích měst,
3: se zvyky neznámých národů,
0: s veřejnými zařízeními
3: a také se způsobem života.
5: Okolo Jeruzaléma málo rovin, spíše hory veliké a údolné, než proto se jim čisté obilí rodí, ale málo se ti mohou, protože jest chléb velmi drah. V Jeruzalémě vína dobrého mají dosti a lacino. Ovoce rozličného mají dosti, ale velmi drahé. I jiné všecky věci jsou drahy k živnosti lidské. Na jeruzalémských vinicích viděl jsem křoví vinné divnější, nežli v těchto zemích jest. Pňový, z kterého révu řežou, jest tak tlusté jako pařezy borové vyspělého boru a některé i tlustší může býti. Vinic nekopají, ale zapřahají dva buvoly do pluhu a oporávají je na všecky strany a 3 nebo 4 chodí před pluhem, zdvíhají vzhůru vinné křoví, aby ho nelámali, neb jest réva velmi dlouhá a stlůští jest jako dobrá hůl. Také vinic netyčí. Křoví jest pěkně řady sázené a řídké, proto na všecky strany oporávati se může.
3: Našemu cestovateli zkrátka nic neuniklo.
0: Živě se zajímal i o vodohospodářství.
5: V Jeruzalémě nemají vody tekoucí žádné, ani studnic. A jest na vodu to město velmi bídné. Než cisteren v něm velmi mnoho mají, a když déšť prší, toho jsou velmi pilni, aby každý své cisterny naplnil, jakž kdo může podle své pilnosti. A na té vodě dosti míti až do jiného deště.
3: Martina Kabátníka cesta však ještě neskončila.
0: Z Jeruzaléma si to namířil
5: do Egypta.
0: Což není nic jiného než právě Egypt.
3: Ostatně on tím svým Egyptem stejně nemyslí celý Egypt, ale Káhiru.
2: Můj tovaryš Žid se mnou nechtěl dále cestovat a tu jest na mne čekal, až jsem se zase k němu z Egypta vrátil. A já jsem odtud do města velikého přijel, kterémuž to jazykem arabským říkají Ages. Tu jsme se měli dobře, neb jsme se chleba najedli všichni, což nás bylo, a vody dobré napili z Nilusa, z řeky veliké, která šteče z ráje. O dobrotě té vody musím povědět, že je dobrá, chutná a sladká, ne opravovaná, leč prostá. Nevěřím, že by mohla lepší být.
4: Od dob Martina Kabátníka si kvalita nilské vody asi trochu pohoršila a již se musí opravovat.
2: Druhého dne jsme přijeli z Jeruzaléma do města, které slove Ebron a česky Samaří. Na té cestě ukazovali mi Jericho, město, jež to bylo kolem něj 7 bran a již jiného není než rozvalin.
4: Co jméno, to historie?
0: Ale i současnost.
3: Jeruzalém, Hebron, Jericho.
2: Gaza.
4: My dnes říkáme pásmo Gazy.
2: Gaza město leží nahoře písečné a okolo něho jest zahrad množství a v nich ovoce rozličného dříví, nejvíc myslím dříví mandlového, toho jest tolik, že je jedva očima přehlédnete. Gaza jest město na silnici egyptské, neveliké jest to město a všech potřeb tam jest dosti, ale všecko draho musí se koupit. Odtud jsme jeli 2 dny i přijeli jsme k jednomu městečku a neviděli jsme, až jsme do něho vjeli, a to prodříví daktylové, co na něm daktyle rostou.
4: Pan Kabátník myslí datlové palmy.
2: To palmové dříví jest jako smrk hrubé a vysoké velmi. Kterak jest tlusté u dna, tak i u vrchu znáti jest. To dřevo jest rovné a suku žádného nemá až do vrchu a teprv v samém vrchu jsou ratolesti palmové okrouhlé. Zdaleka zdá se jako nějaké kolo neveliké, nebo když zdaleka se na ně hledí, zdá se jako oháňka.
4: Datle zřejmě českému poutníku chutnali, když jim věnuje tolik místa.
2: Palma jest vždy zelená. Pravili, že léta 50. teprv ovoce nese. Ve větvoví jsou kola z mejlí.
4: Mejlí je jmelí.
2: Na tom mejlí je daktyl.
4: Ano, správně, datly jsou tam.
2: A to jako chmele. Z jednoho kolečka se jich natrhá 2 věrtele.
4: Starý český věrtel měl necelých 25 litrů.
2: A na tom dříví palmovém daktylovém je z takových kol 4 nebo 5. Pak jsme přijeli do Egypta.
4: Neboli do Káhiry, jak už víme.
2: Do toho Egypta přijeli jsme jako do jiné vsi. Neb do něho není žádné brány, ani které zdi okolo něho jest, než nejprve viděl jsem před městem zahrady, velmi čisté, s dmy vysokými ohrazené, kterýmž to okolo města slušelo býti.
3: Musíme opět dodat, že svoji výzkumnou práci konal cestovatel Martin Kabátník z Litomyšle velmi svědomitě.
0: Svědčí o tom další zpráva.
2: Vstal jsem jednoho dne ráno a hned jsem šel ulicí chtěje zvěděti, která jest dlouhá. I přišel jsem, kde z Nilusa vodu berou na velbloudy. A to již pozdě bylo a bál jsem se, abych se nespozdil, neb jestliže by mne noc zašla, úzko by mi bylo. I přišel jsem do hospody, ano, se již stmívalo. Hospodář se mne otázal, kde jsem byl. Pověděl jsem mu a on se velmi zasmál a řekl mi.
3: Pohane, to jsi chtěl naše město přejít za den? Abys to věděl, to bys musel dobrého koně míti, abys je přejel. A odkudž by se svrátil, tak bys viděl, že si ledva půl města přešel.
2: Najal jednoho muže i šel jsem s ním, aby mi ukázal, odkud bych mohl nejlépe zhlédnout i město. A muž ten byl znalý Egyptu a byl to Žid a uměl rousky, takže jsem se s ním uměl smluviti. Od hradu Žoldánova.
4: Rozumějte, Sultánova.
2: Jsem nejlíp zhlédl Egypt.
4: Pochopitelně, nikoli celý, ale Káhiru.
2: An leží v čisté rovni písečné a nikde vrchů ani lesů neviděl jsem. Na jednu stranu jsem Egypt přehlédl, jakož i k východu slunce, ale druhých dvou stran na šíř přehlédnout jsem nemohl. A to dívání naše před samým polednem bylo. A jasno přečisté bylo, však mi k tomu nepomohlo, abych přehlédl. I viděl jsem, že město Egypt jest veliké příliš. Hrad žoldánův se mi zdál mnoho větší než Chrudim. V Egyptě jsem byl po 20 dní a v těch dnech nikde déšť nepršel. O zimě, po které jsem se tázal, pravili.
3: Co jest to? Pověz nám.
2: Pravil jsem jim, kterak se země zavře zimou a voda stydne a taky řeky i veliké a že se po nich chodit dá, i svozy se jezdí, velmi se tomu smáli. A žádného dřevěného domu jsem v tom Egyptě neviděl, než domové jsou všecko kamení, a to z čistého kamení jsou klenutí od země až do vrchu. Nízcí jsou, nepích mnoho v zemi jest, jsou tak děláni pro veliké horko. Také v Egyptě málo dřev mají.
4: Jako, že tam roste málo stromů.
2: A ty, co jsou velmi drahy. Proto nemnoho ohňů jest v domech. V tom Egyptě zdaleka tak nepečují o své životy.
4: No, tak životů si tam určitě hleděli, ale pan kabátník těmi životy myslel břicha.
2: Nevaří jim tam a nepřipravují mnohé pokrmy, tak jako v jiných zemích, zvlášť v zemi české, kde v tom převýšili všecky národy.
4: No, však taky podle toho vypadáme, že?
0: A zřejmě jsme tak vypadali i v době kabátníkově.
3: Zpátky do Litomyšle se Martin Kabátník dostal za 1,5 roku.
0: Už tu padlo, že neuměl psát. Poté, co podal ústní zprávu sponzorovi,
4: neboli mecenáši své cesty, panu Kostkovi,
0: začal své vzpomínky diktovat.
4: Klobouk dolů před jeho pamětí.
0: A to ty vzpomínky diktoval až celých 10 let po svém návratu, kdy mu už bylo hodně přes 70.
3: Zapisoval je městský litomyšlský písař Adam Bakalář.
2: Martina Kabátníka, cesta z Litomyšle do Jeruzaléma a Egypta.
4: Pod tímto titulem spatřil jeho cestopis Světlo světa, což ovšem není všechno.
2: A na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin, měst a způsobů jejich.
4: To ještě pořád není konec titulu knihy.
2: I také obyčejů lidí. V nově vytištěna léta páně 15.39.
0: To byl Martin Kabátník už 35 let po smrti.
3: Když se vrátil domů, tak žil ještě 11 let.
0: Koupil si v Litomyšli dům,
2: který jsem zaplatil penězi hotovými.
0: Těch 73 listů zachycuje jeden z prvních českých cestopisů.
4: A my navrhujeme zakončit slovy písaře Bakaláře z předmluvy ke knize Martina Kabátníka.
2: Protož ty, milí čtenáři, tím jistěji zvěděti můžeš o způsobu dalekých krajin, tyto knížky prohlédaje. Nevažiš tedy sobě jich koupiti. Mám za to, že toho nebudeš pikati. Měj se

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: V pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Dobrý den vám z Tandemu, milí posluchači, přeje opět Jan Rosák. Dnes zažijeme vy i já opravdu velice příjemné setkání. Proti mně totiž už sedí velká česká herečka, u které si většina z nás při vyslovení jejího jména vybaví její plaché, senzitivní a taky mile potrhlé hrdinky, které nás okouzlily ve skvělých filmech jako Petrolejové lampy nebo Nedávno výlet. Pobavili nás v komediích jako Světáci nebo Čtyři vraždy stačí. A už vás slyším, jak u svých rozhlasových přijímačů říkáte s láskou: no jo, to je přece Janžurka. Tak to já si samozřejmě nedovolím. Naopak, ve vší úctě vítám herečku Ivu Janžurovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jsem opravdu rád, že jste přijala pozvání do Tandemu a těším se, až po písnice tak trochu poodhrneme oponu vaší herecké cesty.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Iva Jančurová je dnes hostem našeho tandemu a samozřejmě i u ní, jako u všech našich hostů, začneme to vyprávění dětstvím. Jestli se nepletu, tak vaše narození se dá situovat do Žirovnice u Pelhřimova. Je to tak?
2: Je.
1: Přímo tam jste se narodil?
2: Přímo v Žirovnici, přímo v rodném domě, přímo v kuchyni.
1: Není tam cedule ještě na rodném domě?
2: Ještě ne, myslím.
1: Žirovnice, poslyšte, nebyla to náhodou, nebo není to město, kde byli perleťáři, knoflíkáři?
2: Knoflíkáři byli v Žirovnici. Když jsem byla malá, tak jsem ještě chodila do školy po takových chodnících. Nebyly to samozřejmě žádné asfaltové chodníčky ani vydlážděné, ale vydlážděné byly perletí, respektive zbytky z těch škebliček vší možné velikosti, ze které se vysekávaly takové kulaté válečky perleťové, ze kterých se pak zase sekaly knoflíky a pak se obrušovaly a zdobily a různé i šperky se z nich dělaly. Tak perleťáři, moje cesta do školy, dlážděná perletí.
1: A vaše rodina neměla nic společného s knoflíkáři?
2: Naše rodina ne, jenom vím, že jsem si odvážela z rodného domu, když už jsem se stěhovala ze Žirovnice, takovou velkou krabici různých knoflíků. Vlastně to byly knoflíky, ze kterých ani jsem neměla moc takových sestav, jako že by byly všechny stejný. Spíš to byly takový jednotlivý knoflíčky, které se tak během dětství jsem si naschromáždila, hrála jsem si s nimi asi jako malá a dneska si se zbytkem těch knoflíčků hraje můj vnuk Kajetánek.
1: Ty ještě zbyly ty knoflíčky.
2: Ano, já mám v takové sklenici od okůrek a on ví přesně kde, tak samozřejmě tam i směs dalších jiných, jak já říkám, ošklivých knoflíků, protože pro mě zůstaly krásný knoflíky, jenom ty perleťový.
1: Já to musím vysvětlit, protože můj děda byl knoflíkář, sice na Hané, ale jezdíval do Žirovnice pro perleť vždycky, takže proto to vím, že tam byli knoflíkáři. No a jestliže teda vaše rodina nebyli knoflíkáři, tak z jakého podhoubí jste se narodila?
2: No, co dělali rodiče? Rodiče se přistěhovali do Žirovnice jako učitelé. Postavili si tam asi po 3-4 letech dům díky sestře maminky, která byla velmi spořivá a byla svobodná a byla u našich jako taková hospodyně. Racionálně zacházela s každou korunou. Především zásluhou té tety se postavil dům. Kolem něj byla zahrada a ta zahrada se mi tak trošku stala takovým ne nepříjemným, ale do jisté míry vězením. Jako dítěti. No, protože maminka nerada viděla, když jsem běhala po ulici, asi právě proto, že přeze mě neměla přehled v tu chvíli, protože ta zahrada byla obklopená vysokými stromy a já jsem neměla dozor v tu chvíli, když jsem byla na ulici a taky jsem často přicházela s rozbitýma kolenama. Takže já jsem většinou takzvaně nesměla z té zahrady ven, ale našla jsem si cesty právě přes ty stromy. Byla jsem takový dítě, který hodně lezla po stromech. A
1: no to už se dalo vypozorovat, že jste nebyla taková ta holčička, co jenom tlačí kočárek a je pořád načinčaná a čistoučka. To asi ne.
2: Přesně tak. A na té zahradě jsme s mladším bratrem trávili mnoho her. Měli jsme takové povinnosti jako čistit pěšinky. Tenkrát bylo v módě, že byly kolem domů většinou takový pískový pěšiny. Aha. A na těch rostly různý pampelišky a plevely, který tam neměli co dělat. Takže my jsme měli takový škrabátka a s tím Pavlem jsme museli vždycky jednou za týden nebo za 10 dní jít a vyškrabat ty plevely a pak hrabičkama pěkně jako do rybí kosti, jak se říká, ano, toho vzorku ano, jsme ano. To upravovali.
1: A byla jste taky trošičku už komediantka, taková, že už jste malinko i pro kamarády a tak jako něco.
2: No právě chci říct, že Pavel mě sváděl k těmhletěm věcem velmi asi snadno taky, ale taky rád. On byl taky nadaný komediant, chodil na ty Čepliny, to já říkám v mnoha intervích, že on mě vypravoval filmy, na které já jsem ještě jako malý dítě nemohla a hrál mi ty Čeplinovo grotesky a to se odehrávalo i během těch čistění pěšinek. Potom jsme byli oba takový nadšený cirkusáci, když se objevil v Žirovnici cirkus, tak hned jsme ty čísla všechny zkoušeli na zahradě, provaz napnutý mezi dvouma stromama, kláda přes dňámu, jsme nějakou jámu na zahradě, kde tatínek nějak asi bral písek na takový dostavby všelijaký. Přesto byla kláda, že jo, po té kládě 100 000krát jsme přecházeli, padali dolů. No a Pavel dělal různý takový ty šaškárny, který obkoukal. Já jsem samozřejmě všecko dělala po něm. A teď, když vidím svoje vnoučky, tak vidím, jak je to přirozený, že ty mladší kopírují ty starší.

0: Tandem glosuje.
1: Pochopitelně, že když je hostem v našem tandemu taková známá osobnost, jako je Iva Janžurová, tak určitě vás všechny budou zajímat také její názory na věci kolem nás. Jinými slovy, Iva Janžurová teď má šanci cokoliv okomentovat. Já bych tak navrhnul, protože jsem si nedávno přečetl v novinách, že jeden z hokejistů, dokonce je to olympijský vítěz Nagana, se jaksi dal do služeb jedné politické strany a bude jim pomáhat ve volbách. Jak vy se koukáte na takovou angažovanost známých lidí ve prospěch politiky?
2: Já mám k tomu vysloveně osobní nechuť velikou. Pokud by se jednalo o mě a někdo by mě oslovil, tak bych se, doufám, bránila, až bych se ubránila. Ale chci říct, že to je takový složitý. Ty strany samozřejmě si přímo vychovávají nebo určují lidi, kteří se mají o tyhle ty věci postarat, mají to takzvaně v náplně práce nebo funkce a ti potom pozvou ty lidi tak nenápadně někam na nějaký večírek nebo na degustaci nebo něco. Tam už se kolem nich tak mírně stahujou, začnou se s nimi fotografovat. A já si myslím, že to je přímo vypracovaná metoda, jak...
1: Strategie, jak
2: ty známý jména, jak si přitáhnout na svou stranu, protože je asi zjištěno, že to dobře působí při nejmenším dobře, ale někdy i účelně pro tu stranu to získává body.
1: To vypadá jako, že už to někdo na vás zkoušel, protože máte takové zkušenosti a znalosti.
2: No, zažila jsem už i takový, ale velmi decentní pokusy, ze kterých jsem se lehce vymanila. Myslím si, že dokud ještě nejde o nějaké nabídky, nějakých finančních ocenění, takové laskavosti od umělců, tak to jde se vymaňovat. Samozřejmě, jakmile někdo přijme nějaký peníze nebo nabídky, tak to už není podle mýho názoru dobře. Cítím to jako něco neetického pro umělce. Já se dokonce velmi zárně zatím bráním jakékoliv reklamě. To znamená vlastně být v nějakém družstvu za nějaký výrobek nebo tak. Vím, že to dělá mnoho lidí, já jim to nevymlouvám, mých kolegů, ale mě to zavání nějakou stranickostí, stranit něčemu. Pak si říkám, já bych ten výrobek vlastně musela zaručovat. Kdybych vstoupila do nějakého týmu za nějakou stranu, tak bych musela zaručovat její politiku a třást se při každém jejím skandálu. Já osobně bych to takhle prožívala.
1: Ano.
2: Takže to je pro mě nepřístupná zóna a samozřejmě, že každý z nás cítí sympatie k někomu, k nějaké straně, k někomu, ale pokud se do toho jaksi nezaangažujete nějakými svými cíly, nějakým svým zájmem, nějakým svým honorářem, dejme tomu i, tak máte velmi svobodné pole si neustále udržovat pružný názor na ty věci a eventuálně tu svoji sympatii opustit. Ale jakmile se zavážete, to už asi těžké.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a od politiky a angažování známých osobností v ní se vrátíme po písnice s Ivou Janžurovou zase k jejímu kurikulu vitae, protože je nepochybně zajímavé. My jsme skončili v podstatě ve vašich dětských letech, tak to překleneme až do roku 1963, kdy jste absolvovala DAMU, i když někdo vás asi musel nasměrovat na tu cestu herectví. Někdo vám řekl, Ivuško, ty jsi ale talentovaná. Nebo ty jsi rozená komediantka. Kdo to byl?
2: No, on mi to někdo moc neříkal, já jsem si to o sobě myslela.
1: Ale
2: to je trošku ještě přehnaný dokonce. Já jsem byla taková dívka aktivní všemi směry, tahle ta aktivita mi bohužel vydržela až do dnešní
1: dnu. Jak bohužel, to je dobře.
2: Já mám tolik koníčků, že už mám pocit, že z toho brzy zcvoknu, z těch rozdělaných různých prací. Mám toho moc a nic nemám dokončeno a jsem taková jako vlastně z toho i nespokojená. A jako dítě jsem taky měla miliony aktivit, od sportovních různých disciplín, právě přes recitace. Třeba jsem studovala na takové té střední pedagogické škole pro učitele národních škol. No a to už samo o sobě přinášelo, sama ta škola měla spoustu nástrah pro mě v tomhle smyslu. A byly tam třeba recitační soutěže jen těch pedagogických škol. Tam jsem tenkrát vyhrála v Praze dokonce celostátní kolo, dostala jsem takovou koženou aktovku, tu ještě máme pořád doma. A potom byly STM soutěže, byl soubor písní a tanců, kde jsem se dostala na jeviště, tancovala, zpívala.
1: Tancovala jste?
2: No, tancovala jsem jihočeský
1: folklor. Vážně? V kroji?
2: Ano, v kroji. Ale dokonce asi 3 roky, to trvalo poměrně dlouho, skoro celou tu dobu, co jsem chodila Budějících na tu školu. A bylo, ten soubor byl velmi dobře vedený. Bylo to moc krásný a naučilo mě to vlastně se pohybovat na jevišti jako už člověk, který něco předkládá, jako být skoro profesionálního.
1: Čili potom vstup na DAMU a absolutorium DAMU a angažmá, to už bylo potom docela logické.
2: No na DAMU to bylo náhodně, protože já jsem se na jedné z těch STM soutěží vůbec dověděla, to už mi bylo 17. A dověděla jsem se teprve, že existuje DAMU. Já jsem vůbec nějak žila v takovým nějakým obklopení.
1: Že prostě jde do divadla, je to tak.
2: No. Jo. Takže pak jsem se dověděla ve Velkrově Prostějově té soutěži, že existuje škola a tam jsem se poté proti vůli mnoha svých příbuzných, především rodičů, prodrápala s jedinou příznivkyní, to byla moje švagrová manželka staršího bratra, která jediná se mnou sympatizovala a tam mi jako tak pozvala do Prahy a tam mě zavedla ke své kamarádce, která dokonce učila na té škole a tady řekla, že jsem jí zarecitovala, aby mě netrápila, aby mě poslala.
1: Vážně?
2: Ale ona si nedá říct, zavedla mě k druhé paní profesorce a ta zase řekla, že mám obrovský talent, tak takhle to lítalo.
1: A teď si vyberte, jako... Ta vás mohla skrušit.
2: Takže nakonec jsem těm zkouškám šla, prošla jsem prvním kolem velmi zdárně, jsem úplně cítila, jak se ti profesoři v té porotě tetelí takovou spokojenost.
1: Dělala jste něco komického při těch zkouškách?
2: Dělala jsem Agátu ze ženitby, ale zároveň jsem k tomu dělala Marišu. No a ta Mariša, znalostí Mariši mě zachránila, protože při těch druhých zkouškách jsem totálně propadla. To už jsem usilovala, už jsem byla celá jako zahákovaná a chtěla jsem to dokázat. A to mě vždycky v životě vadí, jako to chtění veliký, ta snaha mě vždycky jako tak snižuje výkon a zničuje mi nervy a tak dále. Takže tam jsem propadla a už jsem jenom čekala na vlak, až ta jedna kolegyně přišla a říká, hele, já dělám Marišu, nemohla bys mi přečíst tu babičku tam, tu Strouhalku. To já jsem s jabkem, který jsem zrovna jedla, nastoupila znovu před tu porotu, která už mě měla vyškrtnutou. A tu babku s tím jabkem jsem kousala a četla jsem ten text a nějak jim to strašně zaimponovalo. Protože jsem to znala, tu scénku s tý Mariši, tak jsem v tom se dobře orientovala a tam jsem vlastně asi podala takový mírně i komický výkon.
1: A už jste byla uvolněná, už jste si říkala, no tak co?
2: Ano, už jsem tam, věděla, že jsem to prošvihla. A tak jsem si to tam tak lážo plážo zahrála a oni mě zpátky zase vygumovali to škrtnutý.
1: To je nádherná náhoda teda. No. Jak takováhle věc, že ta za váma přišla, prostě rozhodne o vašem životě.
2: No, no.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Milí posluchači, co vám budu říkat, vy to víte nejlépe, že snad vůbec nejčastěji vybíranou scénkou v klasice českého humoru, kterou posloucháte vždycky tak zhruba v půl našeho tandemu, je scénka s názvem Sobotu večer v neděli ráno. Ta scénka je tak slavná a tak oblíbená, a to samozřejmě díky jejím aktérům, co si budeme povídat hlavně. A já mám radost, že dneska je hostem našeho tandemu zrovna Iva Janžurová, která tam podala geniální výkon té zmatené prodavačky těch stupenek. Vzpomínáte si na natáčení téhle scénky? Vy jste ji točili, jestli se nepletu, v televizi, ale ona se vysílala samozřejmě mockrát v rádiu a je natočená taky na audiokazetách.
2: No, moje setkání s Felixem Holzmannem bylo tak, že jsem se setkala se svým velmi nadšeně obdivovaným komikem a my jsme si už často s mým mužem doma říkali takový ty hesla jako aluminiový klíček a tak dále z těch jeho scének. A dostala jsem okamžitě trému, že to nezvládnu. Viděla jsem, že on si vybírá ty partnery tak zvláštně. No nicméně vedle té trémy jsem i měla radost, že si na mě jako vzpomněl. A zjistila jsem to, co jsem docela pudově předpokládala, že to bude člověk velmi náročný, partner velmi náročný. On měl všecko tak dokonale připraveno, promyšleno, že vlastně i za toho partnera to měl v určitých mezích rozhodnutý, jak on to má rád.
1: Říká se, že on moc i neimprovizoval.
2: No, myslím, že vůbec. Mm, jo, že někdy se nám zdá, že toho vlastně tolik neudělal, ale právě asi proto, že on tolik se chystal na každou tu scénku, tolik jí rozmýšlel, tolik jí, asi když už jí psal, tak jí velice cizeloval dlouho. A ten text byl docela obtížný, protože to byly takový pomatený odpovědi, jak jste správně naznačil. A já jsem si říkala, já to ani se nenaučím, já mu to budu kazit. Teď se to točilo stylem natáčení jakoby veřejného, bylo tam publikum. A natočila se scénka, lidi se ohromně bavili, já jsem říkala, ježiš, to mám to za sebou, už to bylo dobrý. A on přišel a říkal, takhle ne, to ne. A teď mi začal tak jako upřesňovat, co mám, co nemám. A já jsem tak jako se bála. Víte, když se herec dostane do nějakého sevření, nějakých omezení, že už ztratí tu chuť, která vás vlastně žene každou tou replikou udělat ten vtip a pobavit ty lidi. No naštěstí se mi to jako nestalo. Byla jsem na to taky velmi dobře připravená. To mě tak nějak ten instinkt dal, že on bude připravený. No a tak jsme tu scénku sehráli ještě jednou a on už byl potom spokojený.
1: A to, že jste byli opravdu oba dva výborně připraveni, tak to si můžeme teď znovu ověřit.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
5: Lísky do kina.
4: Lísky do kina, lísky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No. To já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslyšel, jo.
3: Ano, tak na zítra.
4: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Že bych jel v neděli ráno.
5: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
4: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
3: Teda, dobře,
4: no, ano.
3: Dobře.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: Sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A po zejtří?
3: Po zejtří myslíte v neděli, to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: A v pátek nehrajete nic?
3: A co
4: hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak, tak to jsou asi přesrej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lísky chcete.
4: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozítří, chtěl, ano.
3: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Nebo ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho musel rozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozemcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak já si to tam chce kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý. Tak,
3: toto trvalo.
4: A jo, no tak.
3: 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě 20. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to šválně koukne. Teď se šválně koukne na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ta scénka, která zazněla před písničkou, je opravdu hrozně slavná, známá, příjemná a myslím si, že i paní Janžerová samotná si to vychutnala. Je to tak?
2: Jo, a musím ještě podotknout, že to mě vlastně pak překvapilo, to je tak jedna z těch náhod, tahle scénka vlastně, jak se proslavila. Já si vzpomínám, že v 90. roce, někdy kolem 90. roku, přijel Valdemar Matuška s Olinkou a se synem z Ameriky a ten syn už byl poměrně veliký, on už tak se blížil k maturitě a oni mě představovali a říkali, to je paní Janžurová, on tak koukal jako, co má být, jako nějaká paní Janžurová a oni s tím nebyli spokojení s tou jeho reakcí, tak Olinka do něj drbila a říkala včera, dnes a zítra a on udělal takový šíleně se rozzářil a najednou začal být příjemný společenský a nadšený, že se mnou potkal a ještě mám jednu malinkou, samozřejmě, že spousta lidí na to do dneška všel jak upozorně, ale my jsme nedávno měli premiéru pohádky v Národním divadle Zimní královna, já tam hraju 4 role a v jedné z těch rolí dělám takovou babičku, která má zahrádku a sejde se s tou Gerdou a teď říká, já jsem tady pořád sama jenom s květinkama, večer pleju, ráno seču, totiž ráno, večer seču, ráno pleju. Když už jsme se blížili k premiéře, tak jsem na té první veřejné generálce, kde byly děti, to byl takový výběr dětí, které posílali obrázky, tak povídám, večer seču, ráno pleju, totiž večer seču, večer ráno pleju, večer ráno, a povídám, v sobotu večer, v neděli ráno. Jsem to zakončila, tuhle tu zmatenou vzpomínku, kdy pleju, kdy seču. A překvapilo mě, jak ty děti, o kterých jsem si myslela, že vůbec nebudou vědět, o čem je řeč, jak to divadlo jako
1: vybuchlo.
2: Vykřiklo smíchy. No.
1: To je krása.
2: Takže to žije, tahle ta popularita téhle scénky pořád.
1: Vy byste v podstatě mohla natočit jenom tuhle scénku a byla byste slavná uši v Americe, jak je slyšete příhody s mladým Valdou, ale samozřejmě to zdaleka ani náhodou. Za vámi je opravdu taková úžasná řada rolí. Já nevím, na co vzpomínat. Myslím si, že naši posluchači dostatečně vědí vaše herecké úspěchy a to ve všech vašich štacích. Vy jste nejprve nastoupila do Liberce, potom jste byla léta v angažmá v divadle na Vinohradech, pak jste odešla do Národního, tam jste doteďka v Národním divadle. Která ta etapa je taková, asi to Národní je asi největší. I pořád to ještě znamená tolik hodně hrát v Národním divadle, jako to znamenalo kdysi?
2: No, hrát ve Vinohradském divadle taky znamenalo hodně. A musím říct, že ta éra, kterou jsem tam já zastihla, když jsem tam nastoupila s těmi úžasnými kolegy, určitě bych někoho zapomněla, ale tam jsem se sešla s Mildou Kopeckým, s panem Brodským, pan Růžek, Pepíček Bláha, paní Rásková, Karolina Sluníčková, moje velmi drahá kolegyně. A vůbec celý ten soubor, i jak se proměňoval, neustále dýchal takovou zvláštní atmosférou. Tohle to už jsem v Národním rozhodně nezažila. Já jsem zase do Národního divadla přišla vlastně, když na těch Vinohradech už to tak trošku usínalo, tak jsem si říkala, tady už nemám někoho moc tak ráda extra. To říkám trošku v legraci,
1: jasně,
2: ale
1: zkusím to jinde.
2: Bylo tam málo těch mých kamarádů. Byla tam samozřejmě Jiřinka Jirásková, která se později stala ředitelkou a byla přesvědčená, že se zase vrátím pod její kormidlo, ale já už jsem jaksi v povaze, nemám se vracet. Ale v tom Národním divadle zas byla taková, jakoby, takový nedostatek té soudržnosti toho kolektivu těch herců. A ještě jsem tam přišla ve chvíli, kdy profesor Lukeš začal nabírat, chtěl jaksi tuhle tu atmosféru zvednout tím, že začal nabírat spoustu herců z oblastních divadel. On je znal, protože to byl divadelní teoretik a kritik a všechny ty divadla měl jaksi pod palcem, objížděl je. Takže tam nabral asi 10 lidí a já jsem vlastně byla jako takový předvoj, panž mi vzali uprostřed sezony, zase náhoda, protože dvě herečky při zkoušce chtěli předvést panu režiséru Hudačkovi for, panž byly obě takové objemnější, že se jako budou chtít obejmout, že se srazí svými přednostmi, ano. Bříšky teda myslím, a že jako upadnou. No. A tak on říkal, ten pan režisér Rudeček říkal, no já nevím, no tak mi to ukažte. Ty dvě herečky, které nebyly zrovna fyzicky na to dimenzované, tak se srazily víc, než potřebovaly. Obě upadly a jedna si zlomila ruku asi na třikrát, jak se opřela, jak padala, tak se chytala. Takže já jsem za tu zlomenou ruku, dostala jsem nabídku, abych to jako zaskočila a pak už se z toho utvořil angažmá. Zase takováhle náhoda.
0: Český rozhlas Pohoda.

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V této chvíli si s našimi hosty povídáváme o jejich krušných chvílích, takových těch nelehkých, a já si myslím, že se vůbec nevzdálíme od toho, co jsme si povídali před chvilkou s Ivou Janžurovou, jakou náhodou vlastně dostala roli v jedné z her, když se herečky srazily, jedna si zlomila ruku. No, vám se málem něco podobného stalo, když na vás onehdá spadla ta těžká kulisa, víte? To byla ale hodně teda krušná chvíle.
2: My tady dneska asi se dostaneme k takové mírné duchařině, protože z té události, kdy na mě padla ta kulisa, existoval záznam, který já jsem si vyprosila ještě, když jsem jaksi ležela na lůžku, oni mi to, aby mě udělali jakoukoliv radost, tak mi to hned poskytli. A já jsem viděla vlastně, jak to na mě padá, a z toho úseku jsem si potom velmi chabými, ale nicméně vlastními silami udělala takový malinký sled v obrázku, zpomalila jsem to a pak z jednoho výřezu jsem měla PF-ko. A to PF-ko mělo takovou zrnitost zvláštní, ale nicméně je vidět, jak ta kulisa padá a jak já tam ještě stojím rozpažená s jablkem a se žezlem a s královskou korunou. No a na tom obrázku je vidět takový zvláštní bublinky nade mnou a já říkám, to jsou ti anděle, protože úplným zázrakem mně se nic nestalo. Já jsem tam sice ležela, lékaři od sanitky mě zakázali se hýbat, chtěli na mě rozstřihávat kostým a tak dále. Ale já jsem říkala svý kolegyně, jestli by mi nemohla z rekvizitány donést, že tam mám nalitý červený víno, až vody hraju, vždycky jsem si
1: očekávala. Vážně, no tak to nebylo tak strašný.
2: No akorát pan profesor Beneš, když, protože je to náš kamarád, když ke mně vstal, teda přišel do té vojenské, do toho, kde jsem ležela na tom katafalku takovým lékařským, a já měla bílý líčení, takže jsem tam ležela a měla jsem úplně bílá, protože ta tělka mi zůstala na obličeji a on vstoupil na tu dálku asi, byl to velký sál, viděl ten bílej obličej a prolítlo mu v duchu, to je konec. Ale mě potom nenašli na hlavě ani, no já jsem si tak, to jsem měla opravdu kovovou korunku, která byla na placku po té ráně, ale já jsem si nemohla nahmatat ani modřinu. Znáte to, že narazíte na nízký dveře a pak dotykem zjistíte, že vás tam bolí modřina? Já tam nenašla bolavý místo.
1: To byly ty bublinky.
2: No, to byly ty bublinky.
1: Ti anděle strážní to podepřeli prostě tu kulisu a zabránili.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tahle ta příhoda, kterou jsme tady před chviličkou, před písničkou líčili, se stala 4. dubna 2002.
2: No, jak to víte?
1: To byla tak slavná příhoda, jo, to věděla celá Česká republika. Když si pak neslavíte náhodou jako druhé narozeniny.
2: Přesně tak, já jsem se tenkrát přímo zavázala zase někomu vyššímu nad námi, že budu 4. dubna slavit druhé narozeniny. A tak jsem to jako téměř přísahala, jo. Samozřejmě příští rok 4. dubna jsem zapomněla. Seděla jsem v 11:30 v noci, už mi dával ten pán Bůh jako hodně velkou rezervu. 11:30 u drahýho notebooku, který jsem si tak jako hříšně koupila, že si opravdu koupím ten nejlepší. Měla jsem po pravý ruce velký pohár s vínem červeným a bylo 11:30 a vrzly dveře a já jsem si říkala, to je divný, teď jsme všichni doma. Tak jsem se chtěla jít podívat, proč vrzly dveře a jak jsem se na té točící židli otočila, jak jsem zvrhla tu sklenici toho červeného vína přímo do toho notebooku. Samozřejmě, že místo, abych ho vypla, tak jsem to z ní začala vylejvat, čím jsem to rozlila, to víno. Odepsala jsem ten notebook. Tak to mě stalo 70 000 první neoslavený výročí. To jsem si teprve druhý den uvědomila. Uplynul rok, 4. dubna. Neděle odpoledne jsem měla představení Roma a Julie a u nás se budovalo na zahrádce zase. V hlavě 0 bodů, žádný narozeniny mi nedošly. Na zahrádce byly vyndaný těžký vrata, opřený o sloupek domovní a tam zbyla taková hromádka hezký hlíny, měla skončit pod dlaždičkem a jsem řekla, to ne, to já si nanosím na zahrádku. Tak jsem chodila s kyblíčkem. Dívala jsem se na hodiny, já jsem si, no už bych měla jít, no ještě jeden kyblíček a tak jsem nabírala tu hlínu a najednou Dan, který tam stavěl něco, říká pozor, bum, na to pozor, bum, ty těžký vrata, který, to byste v životě neřekl, že může vítr porazit ty vrata prostě. Ty vrata opřený v určitým úhlu, dá se říct bezpečným a ten sloup najednou na mě. Já jsem teda naštěstí zase necukla, takže mě nesekla ta hrana, která byla velmi blízko, ale měla jsem na hlavě dlouhou ránu, asi 10 cm. Takže mě odvezli do vojenské nemocnice, naštěstí to máme blízko. Tam mi báječní chirurgové sešili hlavu, varovali mě, abych nechodila hrát, že to přece je hlava. No jsem je uprosila, že to nechám na sobě, tu zodpovědnost, a odjela jsem do divadla a měla jsem na hlavě takovou tu čepičku a přesto jsem měla tu čepičku tý chůvy a do toho mi přiběhla říct Alenka z rekvizitárny. Ivo, víš, já ti to nechci říkat, ale musím, dneska je 4. dubna. Takže od té doby už jako, jak končí březen, tak já už si dávám na mobil různý signály.
1: Příštího 4. dubna bych vám doporučila, paní Mžurová, sednout si někam do nějaký utěsněný místnosti, kde nemůže na vás opravdu vůbec nic padnout, vzít si jenom tu skleničku toho červeného vína a připít si na to datum, na ty vaše narozeniny. Přeju vám samozřejmě všechno hezký. Před pár týdny jste měla novou premiéru, tak můžeme pozvat diváky, ať hodně chodí do divadla, ať se to líbí samozřejmě.
2: No, já doufám, že ano. Každý to setkání s tím publikem je pro mě povzbuzením, protože už se mi moc nechce pracovat. Takže je to vlastně povzbuzení, taková vybídka, abych to ještě dál zkoušela. Takže já se vždycky těším na lidi v publiku a na jejich spokojenost.
1: Jen to dál zkoušejte a dělejte nám radost. Mějte se moc hezky a díky za vaši dnešní návštěvu. Naschledanou.
2: Papa, naschledanou.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

0: Na Pavlači. Tak se jmenuje polka Jaroslava Kohouta, kterou rozhlasová Plzeňačka odstartovala dnešní vydání pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Teď je na řadě temperamentní poberunská skupina Třehusk, která vám nabídne 4 lidové či zlidovělé písničky a jednoho hašlera. A tím začneme.
1: Raz, dva,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Po písničkách lidových neznámých autorů přijdou ty od autora velice známého, jednoho z králů české dechovky Karla Vacka. Nebudu zdržovat názvy skladeb, znáte je možná lépe než já. Stejně tak je, myslím, zbytečné vyjmenovávat všechny interprety, stačí říct, že jsou to ti nejlepší.

Písničkou Karla Vacka Zůstaň tu s námi skončila malá přehlídka hudebních lahůdek tohoto mistra nad mistry a já věřím, že i další melodie, i když nepatří zrovna do dechovky, s námi zůstanou. Mají totiž s tou takzvanou lidovou hudbou něco společného. Krásné melodie. Škoda, že takové se už dneska moc nepíší. Mám malý stan, náhodou a ona je krásná.

Písničky 60. let vám hráli orchestry Karla Vlacha a Ladislava Bezubky, zpívali Karel Štědrý, Valdemar Matuška, Iveta Simonová, Karel Hála a Zdeněk Šedivý. K ním se teď na chvilku přidám i já, také se dvěma tituly té doby, valčíkem Jaroslava Dudka a Jana Jivína Hledám lásku a rozvernou foxpolkou Jardy Vomáčky Za lesíčkem na stráni. Hrají skupiny Milana Dvořáka a Karla Duby.

Všestranný autor Josef Vejvoda, kromě jazzu a hudby vážné, pokračuje také ve stopách svého slavného táty. Dneska se s vámi rozloučíme jeho písní na slova Vladimíra Salčáka Pivem nebo vínečkem a foxtrotem s textem Ivana Mládka s názvem Dráteník. Hraje a zpívá Malá černá hudba, já už se také poroučím a těším se na vás zase pozítří. Mějte se.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: pohanských bůžků tiché požehnání. Přemysl zaťal Otku do země vedle pluhu. Před vichrem času teď víra zrno chrání. Se sluncem mění lehce déšť v čaromocnou duhu. Kolikrát museli jsme tvá slova dýmem měřit. Kolikrát se jen zdálo, že padá opona. Tvým rukám vztyčeným zkoušíme stále věřit, že národ drahý nikdy, nikdy už neskoná. Víš, Františku, že tahle tvá úklona bájné kněžně Libuši se mi zdála pro dnešní setkání docela příhodná? Protože mě to tak aspoň připadá. Vracíme se tak trochu k těm, kteří se o to, aby náš národ drahý neskonal, skutečně zasloužili. A vám, milí posluchači, plníme navíc slib, že se k jednomu jménu naší historie vrátíme. Najdete ho i mezi mnoha dalšími velikány našich dějin pod okny Národního muzea v Praze. Ke svému okouzlení jeho slovy se tedy i dnes tu se rádi přiznávají Luděk Munzar
1: a František Novotný. A abychom naši posluchači moc nenapínali, co ti, Luďku, napadne, když řeknu kníže Hanka?
0: No, já ti řeknu, že bych spíš čekal kněžnu, již v úvodu citovanou Libuši. Kněžna Hanka mě žádná nenapadá. A z knížat mě teď nejvíc napadá kníže Svatopluk, nabádající, aby slušní lidé za všech časů drželi pospolu a nenechali se lámat, jak jednotlivé osamocené proutky synovské. Ale kníže Hanka, to ne. No,
1: nehodlám tebe ani naši posluchače dlouze napínat. Ono nejde o titul, ale o vyhlášený tvůrčí tandem našeho národního obrození. Něco jako Svoboda Štajdl, Habka Horáček, Šlitr Suchý. Takže už tušíte, že dnes hodláme nabídnout jakousi hitparádu šlágrů, které si zpívali s chutí Božena Němcová, Jan Neruda a všichni další, které známe z čítanek. Kolem roku 1820 syn drahelčického ovčáka František Max Kníže, výtečný to kytarista, violista a fagotista, v hudbu uvedl mnohé básně Věnceslava Václaviče Hanky, jak si po ruském vzoru tehdy rád říkal Václav Hanka. A to je postava, která si spolu se svými vrstevníky vysloužila náš dnešní zájem. Nejen proto, že v češtině už v předminulém století nahradil tento člověk užívané dvojité V jednoduchým a místo ve slovech užívaného au zaznělo ou, takže zde soužení lásky se soužení stalo, ale i kvůli jiným zásluhám, o kterých bude ještě řeč. Ostatně je to, Luďku, rodák z tvého kraje. Na svět přišel v krásné patrové roubence rolníka a hostinského v Hoříně vsi. Znáš to tam?
0: Budeš se divit, ale velice důvěrně. Z klukovských let si to pamatuju, protože jsme tam s mojí babičkou jezdívali na posvícení, na pouť, neb tam bydlela její sestra. A ten domek je do dneška, teď je z toho muzeum, Hanko. To bylo jak z pohádky. A zvláštní bylo, že mě připadal, když jsme vešli do ty síně velký, vydlážděný obrovskýma kamenama, že se svažuje trošku dolů. Byl to opticky, ta síň se svažovala dolů, aby voda stýkala, když se něco stalo, protože kolikrát pršelo a ten déšť šel po ty chodbě, ale ta stékala ven, tam zase, kde byla močůvka. No, opravdu dneska by, já vím, by se tomu lidi posmívali, že je to kýč muškáty v oknech, záclonky a tak dále. Ale na mě to vonělo takovou krásou téměř pohádkou. Takže svoje dětství, vlastně klukovství, začínalo to za války. Velice často jsme tam s babičkou jezdili romantickou, nádhernou lokálkou o třech vagónech od nás ze Smíric do Hořeněvsi. A z nádraží do toho baráčku, kde se tady narodil Hanka, jak jsem později zjistil, to bylo poměrně daleko, babičce se špatně chodilo, ale byl to výlet vždycky nádherný. Do dneška ho vidím před očima a rád na to vzpomínám. Takže jsem měl pocit, že patřím k Hankovi, rozumíš?
1: No ano, tak ono, to pohádkové prostředí z něj vlastně v uvozovkách pohádkáře trošku udělalo, protože odtud talentovaný Václav odešel studovat gymnázium do Hradce Králové, pak filozofii do Prahy, pak práva do Vídně a tam už ho chytla i žurnalistika a mladická múza. Psal první básně a po návratu z Vídně začal pracovat ve vlasteneckém, nyní Národním muzeu. A zůstal tam až do konce života. Nejprve jako úředník, pak se stal kustodem numismatické sbírky a pak správcem sbírek literárních.
0: Jenže, jak již bylo naznačeno, byl nadmíru ctižádostivý. A tenhle Fráček mu byl záhy těsný. A tak o něm můžeme číst také jako o poslanci dvou sněmů, docentu slovanských jazyků, pedagogovi, básníku, překladateli a lišce podšité, k čemuž se ještě dostaneme.
1: No ona první dekáda 19. století byla totiž ve znamení horečného sběru národních písní. Však i na naší stanici o tom byla řeč například v souvislosti s Karlem Jaromírem Erbenem, ale i Františkem Ladislavem Čelakovským a dalšími. Ale to samozřejmě neušlo ambiciózní osobnosti Václava Hanky. Mnozí se snažili o tvorbu lidovou a nejinak i on. Vydal svých 12 písní a zmíněný Max Kníže k ním dodal chytlavé melodie. Ale přidali se pak i další komponisté.
0: Ale já si myslím, že by bylo hříchem povídat o písničkách a ani jednu nezahrát. Františku, našel bys nějakou?
1: A to víš, že našel. Díky Spirituál Quintetu a panu doktoru Jiřímu Tichotovi máme ty nejznámější k dispozici i dnes. Z našeho pohledu jsou prosáklé nadměrným romantickým sentimentem, klopotným zastaralým rýmem, ale tehdy byly součástí touhy po záchraně rodné řeči. Krásné je, že u jednotlivých skladeb byly i poznámky, jak se mají zpívat. Tak například truchlivě, ale srdečně, nebo ouzkostně. A u Soužení lásky z dílny již zmíněné tvůrčí dvojice najdeme poznámku žalostně, ale ne tuze zdlouha.

0: Já myslím, Františku, že jedno oko nezůstalo suché. Ale i když byl mistr Hanka autorem mnoha hitů, největší slávu si vydobil úplně něčím jiným. Cítil, že nezměrné vlastenecké nadšení, invenci a schopnosti je nutno podepřít i vědeckým důkazem. A že náš národ a jeho jazyk tu byli už dříve. Že je tedy na co navazovat.
1: Jenže kde takový důkaz vzít?
0: No, tam, kde to je při ruce. Tak se náhle pod jeho rukou knihovníka, archiváře a badatele objevila tu neznámá husická píseň, tu stříbrná mince Břetislava I. A roku 1816 přinesl přítel, se kterým chodili na tajné Dobrovského přednášky, básník Josef Linda, píseň pod Vyšehradem. Milostnou to českou báseň ze 13. století. A o rok později následoval objev rukopisu Králové Dvorského, také údajně ze století 13. A ze Zelené hory u Nepomuku rok na to přišel další objev. Libušin soud, známý jako rukopis zelenohorský, údajně ze století 9. A pak z Hankovy asistence přišly další objevy, ale zejména oba zmíněné rukopisy, jak známo, vzbudili obrovský mezinárodní ohlas a stali se úžasným povzbuzením pro všechny vlastenecké aktivity té doby. I když se o nich vedly velké spory a nakonec se prokázalo, že to byly padělky, proto, co pomohli uvést v život, bych to Hankovi, Lindovi a dalším údajně prý napomáhal i Jungmann a jiným padělatelům, já bych jim to odpustil.
1: Já taky. A já si myslím, že Václav Hanka je mezi těmi 72 jmény na Národním muzeu, jak si zmiňoval v úvodu, zaslouženě. Někdy je totiž ošidné současnýma očima posuzovat dávné situace. Ale ani v té písňové tvorbě se jistá aktuálnost nevytrácí. Tehdy se staly součástí společenského života. A vůbec neprotékal jen slzavým údolím. Lidé se v těch dobách rádi scházeli. A vánek krásných ideálů čechral stuhy vlasteneckých věnečků. A ti čítankoví hrdinové všech uměleckých druhů tam byli navzdory všelikým lidským vlastnostem pohromadě. Vedení vírou v něco dnes tak samozřejmého, jako je vlast.
0: Promiň, Františku, a ty si myslíš, že dnes je pro lidi pojem vlast samozřejmý? Já se obávám, že není, že právě tyhle ty věci, o kterých hovoříme, jsou velice důležité, co naši předkové dělali. Ono, vlastenectví není v tom, že když vyhrajeme hokej a poskakují u toho lidi a říkají, kdo neskáče, není Čech. Ne, to je hloupost. Vlastenectví je v něčem jiným. Nebudu říkat v čem. Pokusíme se to objevit spolu s našimi předky. A připomenout hlavně. A všimněme si, kolik té krásy po nich zůstalo. V literatuře, hudbě, výtvarném umění, architektuře, dramatickém umění a
1: což,
0: tak dále.
1: Což se tě přímo týká, ano, protože jinak bys tak velký kus života neprožil a my diváci spolu s tebou v Národním divadle. A nezazněla by tam ani ona Libuše, kterou jsme připomněli úvodem.
0: No, však také Bedřich Smetana si na poklep, na základní kámen Národního divadla pořídil dokonce nové šaty, modrou čamaru, faldovky, přemyslovskou beranici s brkem a pronesl onu památnou větu: v hudbě život Čechů. Jednota ale není základní nosnou melodií doby. Krásně to charakterizuje povzdech jednoho ze současníků, myslím, tehdejších současníků. Koho já mám volit? Staročechy volit nemůžu, protože to jsou volové, a mladočechy volit nemůžu, protože jsem staročech. A Bedřich Smetana byl mladočech. A byl to i labužník. Občas zašel do proslaveného lahůdkářství u Švertásku, ale rád si doma dopřával i své zamilované jídlo. Škubánky s mákem, maštěné máslem. Bylo to doslova inspirativní, protože, jak sám přiznává, vždycky se mu pak psalo radostně a lehce.
1: Vidíš, moc se toho nezměnilo. I dneska si lidé říkají, koho já mám volit, akorát, že nejde o staročeky a mladočeky. Vidíš, a no, dnes by tedy možná mistr řekl, že v hubě život Čechů. Tedy se však snažil každý přispět každým tónem ke zdaru věci. Partitura času však nabízela i neveselé akordy. A tak se snažil Smetana zahrát s nadhledem. Rej zázračných not tančících úzkostnou duší Smetanův svět nespasil. Trápí ho tehdy nejrůznější neduhy, krční problémy, vyrážky a bředy. Utrpěl dvakrát ztrátu paměti a řeči. Ale nic tak nebolelo, jako když ztrácel sluch. Zkoušel všechno. Přítelkyně Feda mu ze Švédska zaplatila konzultace specialistů v Rakousku a Německu. Akceptoval i rozličné šarlatánské metody. Marně. Když byl v březnu roku 1880 vynalezen dentifon, měl novou naději. Odcházeje k lékaři, řekl příteli Zelenému, tedy dnes odpoledne se to rozhodne. Přijďte pak do konviktu. Uslyším-li, budeme pít plzeňské. Neuslyším-li, spokojíme se se Smíchovským. Bohužel pilo se Smíchovské. Hořký, bolavý čas. Jen se nenechat srazit na kolena. Zázemí našel v Jabkynicích. A snad nikdy se v jeho hlavě a v srdci nelíhlo tolik melodií, jako v té době. O každé bychom mohli povídat dlouho. Jak zaznamenal pan doktor Mahler, třeba o tom, jak drtivě byl zkritizován Dalibor. Ale jako pohlazení času působilo, že melodie z Prodanky už ovšem uměl zaspívat kdekdo. A jeho hubičku přijalo publikum s naprostým nadšením. Neruda po premiéře napsal: hubička mlaskla tak sladce, že to bylo slyšet po celé zemi. Ale vznikl i kvartet D-moll. Dílo krajně moderní, předstihující dobu.
0: Musím ti a docela rád zalichotit, protože tu dobu si moc krásně zachytil. A pro mě je to scéna úžasného dramatu lidského osudu. Dovolíš, můžu ji připomenout?
1: No, bude mi ctí.
0: Co říkáte? Teď jste něco chtěla? Spanilá hudbo, odpusťte mi. Notový papír večerem se běla. Co vám to píšu? Ousko je mi. Vy jediná, vy všechno víte. Co mohl bych vám říci více? Já musím to, co vy jen smíte. Jak se vám líbí Jabkynice? Stůjte. Proč, lásko, odcházíte? Vždyť trvá to jen okamžik. Než moje prsty nasytíte, jak marný je však jeho křik. Opřen o pultík notový, slyší jen skřípot svého pera. Ne, nebude dnes hotový, i když si slíbil do večera. Volá jen kvůli ozvěně, nepříčetný a zoufalý. Zvuk hlasu mizí ve stěně a vsakuje se do skály. Teď zdálo se mu, co kdyby to zkusil ještě hlasitěji. Zahnal všechny své pochyby. Však kam ještě jít pro naději? Náhle je příliš unavený. Pult padl. Noty zachytil. A pak se přidržuje stěny. Odchází hluchý. Víc než byl.

0: A ta melodie mě inspirovala k tomu, že bychom našli mnoho krásných příběhů z té doby. Třeba o Práchnerově soše Vltavy, vnice zdi Kamgalasova paláce. Pražané jí tehdy začali říkat Tereska. A po dlouhých desetiletích se v té době pražský sochař odvážil vytvořit samostatnou velkou sochu. Navíc nádherný, cudný akt, do kterého se jeden rytmistr tak zamiloval, že soše odkázal celé své jmění.
1: Když si zmínil Smetanu, ten se jak známo velice špatně učil. A v Jindřichově Hracího doučoval jistý synek místního koláře Devera. A v Německém Brodě potom později jiný student, jistý Karel Havlíček Borovský, kterého pak později Devera deportoval do Brixenu. To mám také od pana doktora Zdeňka Málera. Ale našel jsem i to, že zmíněný buditel měl smysl pro humor i v semináři, kde panoval tuhý až vojenský režim. Docílil toho, že do kaple na modlitbu skákala celá třída po jedné noze. Totiž, když v noci všichni spali, se sbíral v ložnici od každého páru jednu botu a vyhodil je oknem na dvůr. Sebe z toho nevynechal. Potom klidně ulehl a spal. A ráno nastal poprask. A buditel své kolegy probudil tentokrát do nečekaného překvapení. Všichni vklouzli do jedné boty a druhou nemohli najít. Borovský měl alibi, byl na tom stejně. Zmatek, rozčilování, ale už tu bylo zvonění a muselo se do kaple. A ten pohled na třídu hopkající jak klokani mu ovšem stál za to.
0: Jako bych to viděl. To já mám podobný historek také na výběr, třeba jak z Vodňan, kam velice rád jezdím. Tak tam žilo mnoho významných osobností té doby. Například jsem se nedávno dozvěděl, že Dvořákovu Novosvětskou přivezl do Čech místní lékárník, revizor účtů, básník, spisovatel, starosta a zakladatel zdejší báječné galerie František Herites. Ten také pozval k výzdobě kostela ve Vodňanech přítele Mikuláše Alše. A tak v té výzdobě najdete i dva kapry. A smysl pro humor dokládá jiná historka, kdy se prováděly malby na stěnách kostela podle Alšových návrhů a pan farář pořád chodil dohlížet, jestli ten pražský kumštýř nezahálí. A jakmile neviděl nalešený nohy, hned letěl do hospody a tam kázal o rozdílu mezi barvami a pivem, až to Alše namíchlo, vzal své rezervní kalhoty, vycpal je senem, přivázal k ním dole nějaké škrpály a narafičil je na lešení. Pan farář jako vždy nahlédl a vždycky viděl, jak se malý stuží a ten se zatím u Viržinka chichotal v hospodě. Vidíš, Luďku? Veržínka. Krásné slovo. Ty už se dnes nekouří. U mého tatínka je ještě občas při slavnostních příležitostech pamatuju.
1: Ale to já taky. Tatínek byl silný kuřák, kouřil všecko možný. Myslím si, že i seno nebo co. Hrozně to smrdilo, ale Viržínko, to si vždycky zapálil. Dokonce u maminka po obědě řekla, a nechci si zapálit Viržínko.
0: To mu teď neříkával Veržínko.
1: Veržínko. No a já jsem to kouřil taky, ač jsem nekuřák. No, v našich foriantech, když přijde Bláha za Bršperkem a vědí, že vyhráli, tak jsem si tam říkal, to je text z hry, Marku Hostinskému, dones mi jednu cigáru. A to bylo Veržínko, vytáhl jsem si slámku a s rozkoší jsem si zapálil Veržínko.
0: Tak vidíš, tatínek byl s tebou i v našich foriantech.
1: Ano.
0: Vzpomínky nám nikdy nedají košem, viď?
1: No tak ono, dostat košem bolí, neboť to značí odmítnutí.
0: Tak což, kdybychom si pár odmítnutých obrozeneckých nápadníků připomněli v Rosenkrancově a Trojanově Dívce ze Mlejna, ve které se hlavní role ujala s elegancí sobě vlastní Eva Livková.

0: No a s touhle písničkou vám všem vlastně děkujeme za milou pozornost. Uteklo to jako voda. A když budete mít čas a chuť, přijďte příště zase pobejt. Buďte blaženi a jak je říkal Karel Havlíček Borovský, nenechme se promrzeti.
1: A těší se na vás jako vždycky Luděk Munzar
0: a František Novotný.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Petr Zilvar ujížděl pro čtvrtý sud. Jel dosti cikcak. Než se s tím dokodrcá vyschnem, hudrala nejstarší tetička. Zilvarová odběhla v cuku letu, byla zpátky. V náručí tři baňatice. Triumfálně je rozestavila, jak tři monstrance na oltář. Koňak, kurvazie, čubrníte, pitlíci. Čubrněli jsme. I Zilvar čubrněl. Do tohoto tajemství rodinného špajzu nebyl zasvěcen. Naše duše poklekly a připravovali se přijmout nejsvětější svátost. Píseň o Rolánovi. Destilovaný vzdech paní de Pompadour. Pozdrav sladké Francie. Odvyky ho. Trumfla si tuplem Zilvarová Božena, tchýně vítězící. Poodešel jsem podívat se na hvězdičky, abych náhodou nezáviděl. Kurvazie jsem byl dvakrát v životě, naposledy taky na svatbě, na své, v listopadu 1947. Dostal jsem ho svatebním darem. Byl trofejní, kamarád Vojta Vaho skasíroval komplet bedínku v Boskovicích, ve vile za textilkou. Sídleli tam gestapáci, zachraňujíce holé bytí. Bedínku ponechali osudu. 11 baňatek jsme vyžahli na oslavu, že válka skončila a že jsme ku podivu živi. 12. si Vojta schoval na památku a přinesl mě ji navlečen do slavnostní uniformy před radnici v L, nelenoval a přijel až z Tachova. Nevěstě kytici růží, Bůh ví, kde je v listopadu splašil, a mě svou veškerou válečnou kořist dosud zabalenou do německých novin. To už jsem byl profesorem na reálném gymnáziu v L. Vojta Vach zůstal v armádě, povýšil o 2 frčky, kapitán. Kéž já bych byl tvým ptáčkem, Julie, oslovil nevěstinku, podává její puget. Vojta byl odjak živa haur a rotní seladon. Ten verš si pracně připravil ze Shakespeara. Galantní, trefné blahopřání, když se vdává herečka, byť jenom začínající, a byť se nejmenuje Julie. Má první žena byla Erika, ale o tom jindy. Vojta Vach byl starší nežli já, svobodovec a předtím Španělák. Seznámili jsme se na tureckých hranicích. Oni táhli až z Perpiňanu, ostrá parta, my z Bulharska, Emil Sojka a já, študenti, jehňat. Bez sebe nadšením z nás nebyli, ale vzali nás sebou. Táhlo se východním směrem. Ankara, Tabriz. V červnu 1942 jsme byli v Strachani. 30. ledna 1943 jsme vypochodovali z Buzuluku. První československý samostatný polní prapor. Počítal jsem hvězdičky a v seníku si gustírovali francouzský koňak a cuňa se ztratila a já nepostřehl kdy a kam. Bylo jí 23 a na divadle vystupovala arcižené jakožto první milovnice na nejvýš, jakožto její komorna, sluší se dodat parádní komorna. Dlouhé nohy, blondýnka, trošilinku dozers. Hrgot, ne, to nebyl refrén, ani leitmotiv. Nemíním zdobit svoje slohové cvičení básnickými knify. Ne, přísahám, to mě zatím nikdy nenapadlo. Cuňa a Erika Springrová, ta cizí persona, se kterou jsem byl odán na radnici v L a poté ženat úředně 2 roky, ve skutečnosti 2 měsíce, kterou jsem vlastně neznal, nic mi po ní nezbylo, nic mě jí nepřipomíná. Vojta Vach je po smrti, zastřelil se. Ve 52. na podzim. A já jsem tedy pořád. Dopočítal jsem.

co dál? Co by bylo dál? Hlavu v dlaních, aby se mě neskutálela do pilin, mhoural jsem v úkol. Útrby tak, že se vystříhaly díla, jež je u nás v kraji potupné. Něco jsem nejspíš vyprávěl, ale naslouchal mi jen farář a ten je, nemýlím-li se, vázan spovědním tajemstvím. Svatou spověď in extremis není nutno konat ve spovědnici, může to být i na lodi. A zdejší okolnosti byly v skutku extrémní. A Bůh ví, jestli jsme nebyli na lodi. Krom toho, i on mě, co si vyprávěl, a já mu naslouchal a nemám ponětí, o čem brebentil. Kránu byla i pranice. Zúčastnil jsem se jí. Mé oko krášlí načernalý monokl. Proč a zač jsme se prali, nemám ponětí. Svítalo-li či nesvítalo, nemám ponětí. Probral jsem se v autě na zadním sedadle, sám. Vonělo to tam koženkou a parfémem z města Paříže. Sedadlo bylo pružné, koženka světle šedivá. Na podlaze plátek růže, uprostřed volantu 4 písmena FIAT. Interiér automobilu polepený nálepkami Fiat, Fiat, Fiat. Za mými zády, nad zahradou, nad Máslovkami vycházelo slunce. Na kupce sena u stodoly spal krakonoš, před verandou v proutěném křesílku spal Zilvar. Ze vrat výjížděla brička, tažená ryšamými valachy. U opratí nejstarší tetička, 4 tetičky vzadu, kozlík zavalený krabicemi a balíčky. Nejstarší tetička práskla bičem, tetičky vzadu mávaly, smály se a vejskaly, byly jak rybičky. Božena Zilvarová je vyprovázela až za vrata. Mávala a smála se. Jak jsem se tedy v autě ocitl? Hodíme vás domů, zahlaholila v otevřených dvířkách Cůňa. Dovnitř vevanul chladný ranní vzduch. Cůňa byla v bílých kalhotách a v bílé blůzce. Vlasy stočené do úzlu, oči pounavené, ale toho si povšimne jen ten, kdo 30 roků zkoumal kruhy pod očima děvenek ze 4. ročníku gymnázií. Pedagogicky se škaredila, soukromně se uštuloval nad učebnicí jazyka českého. Vydá už i ta Zahradníková Helena a kýho čerta i Nosková a Nováková, kdy pak jste holky šli dnes k ránu spát? Prospali jste se, zachraptil jsem ne bez výčitky. Málo, zahlaholil Vicky a uvelebil se za volantem v bílých kalhotách a v bílém tričku s nápisem ne Fiat, Adidas. Byli jsme v Černigově, obdařil mě přes rameno stručnou informací. Do 4 do rána. Vystartovali jsme z vrat. Na návsi se rozlétli husy, Zilvarová nám mávala, Mareš řízel serpentinku v lese na devsí, až gumy zakníčely. Křečovitě jsem se zachytil Cunina opěradla. Už toho bylo přes míru. Mozek mi klechtal v lepce. Venku ve smrčí pobíhala babička. Otoce ví nakreslená, sbírala hříbky. Určitě jsou tam miny. Černigov? Jeli jsme vlakem. 9 ešalonů. Novochopersk, Voroněž, Priluky. Potom už po svých ve dne v noci přes řeku Desnu spálenou zemí do předmostí na pravém břehu Dněpru. Směr Kyjev. Černigov byl na severovýchod necelých 100 kilometrů. Černigov byl už tehdy náš. V Černigově, ptám se jak ze sna, Černigov je na Ukrajině. Vicky se srdečně rozesmál. Ale ne, v Hradci, hotel Černigov, pili jsme armaňak, urožnili nám srnčí šašlík, v Černigově prvotřídní kuchyň. Tehdy nebyla. Nemůžu za to, že ho tak nazvali, halasil Vicky a stříhal to 120 po okresní silnici. Hotel Černigov v Hradci. Měli ho nazvat Esplanát, viď Grand, nebo U Pupenců. Hodili mě až k nám na sídliště, Příčná 12. Vystoupil jsem a zavrávoral, palčivá bolest na prsou, pod hrudní kostí, líčí to plakát v lékárně, infarkt. Ujali se mne. Zlinkoval jste se, s profesionálním klidem konstatoval Mareš.
To se stává, po žensku přičísla Cůňa zmíněnou nepřístojnost. Výtah nefunguje, vláčeli se se mnou do 6. patra. Klíč jsem nestratil. Položili mě na rozestlanou postel, Cůňa otevřela okno a stáhla mě boty. Předstíral jsem, že spím, po špičkách odešli. Že jste tak zamyšlený, povídá paní Mrázková. U privátní starosti, povídám já. Po lakonsku, abych se babi zbavil. Vyhřívali jsme se na lavičce. U nás na sídlišti jsou i lavičky. V sobotu je tu pusto. Starosti? Jaké starosti? S košilema, odevzdaně jsem lhal. Nepoklušu kvůli babě domů, do 6. patra zbytečně. A do hospody bylo ještě brzo. A Cůňa s blíženci byla v Dolánkách. Jezdívá tam v sobotu, vrací se v neděli k večeru. Autobus přijíždí v 19.05. Vypraci vyperu, ale neumím vyžehlit límeček. Paní Mrázková se odmlčela, z hrudi se jí vydral potlačovaný vzdech. Probůh. Už je 7 let po smrti, šeptla. Zkrátka paní Mrázková byla přítelkyní mé nebožky manželky, té druhé manželky. Děs mě poslal na lavičku, jenže Cůňa byla v Dolánkách, vrací se v neděli, vozí si vejce a buchty nebo v dolky. Ta cácora je vaše příbuzná, vpadla paní Mrázková in medias res. Co by pečovatelka o výkon neboštěna posledního přání si osobuje vůči mně různé privileje. Cácerou mínila Cůňu. Jo, povídám vztekle a sbírám se k odchodu. Hospodu otevírají odpoledne ve 4, od 2 do 4. Má personál polední přestávku, vezmu to oklikou a půjdu pomalu. Zmíněné poslední přání v interpretaci P. Mrázkové zní, abych trávil zbytek žití ve vzpomínkách na nebožku a při prohlížení jejich fotografií. Mám všeho všudy 3. Jedna je z občanské legitimace, jedna před naším domkem, poté, co jsme ho koupili, a jedna z prázdninového pobytu u Máchova jezera, na té jsme oba, a to v plavkách, to je otřesná podívaná. Nebožka byla lehce korpulentní, už když jsem si ji bral. Bylo jí 40 a byla panna. Seznámila nás tahle babizna. Bydl jsem u paní Veroniky Mrázkové v podnájmu, to ještě sídlila na náměstí, vdova po řediteli měšťanské školy. Já tu byl ve městě 1. rokem, pořádný byt jsem nesehnal, nikdy mě netěšilo něco schánět, něco zařizovat, zabydlovat se. A babizna věčně u mne v pokoji. Nenamlouvala si mě, to ne, ale věčně ve dveřích a věčně mlela, že jako samota je zlá a že jako kdo mě poslouží až ze stárnu a že žijí takhle hůř než Trump se ani nehodí a podobně. Pozvolna na mě pracovala jak červotoč a pak najednou, že jako jestli bych nechtěl do kina, ne s ní, ona se chystala a nemůže, je nastydlá. Lístek je dolo, že stal 12 korun, škoda ho zahodit. Tušil jsem zradu, ale šel jsem tam, pro srandu králíkům. Kateřina Šmejkalová už byla v loži. Znal jsem jí od vidění ze schůzí, učitelka na ZDŠce. Hned jsem viděl, že by se v Turánu hambou nejrač propadla. Přišlo mi jí líto. Po biografu jsem jí pozval do vinárny u pošty, pila jablečný mošt. A to je venkoncem celá historka. Pokračování podle pravěkého šalabastru. V létě 62 jsme se brali o prázdninách, aby nám kolegové nevyvedli nějakou skopičinu. Z jejich úspor jsme zakoupili domek. Tehdy byl za městem. Katka byla hodná ženská. Žili jsme klidně, spořádaně, vařila, uklízela. Já zaléval pelargonie. Večer jsme spolu sedávali na zahrádce, debatovali o pedagogických metodách. No, prostě nuda k oběšení. Děti mít nemohla. Její přání vyšepnuté posledním dechem na smrtelném loži, když tě se s námi loučila, to je výmysl téhle babice. Kateřina umřela v agonii. Umřela v nemocnici, v noci z úterka na středu. Umřela na rakovinu ledvin. Muže má v kriminále, že?
Dále rozbírala paní Mrázková můj neřestný poměr s cůňou, frapantně se nesrovnávající s neboštěným odkazem. I přítelčin hrob navštěvuje ta baba pravidelně, středu co středu. V úmrtní den já tam zajdu tak třikrát do roka, co bych předstíral. Byla to hodná ženská, ale biograf jsem si mohl tenkrát odříct. A pálením svíčiček se už nic nenapraví. Jo, povídám s pěnou u huby. A šel jsem pomaloučku na Balkán objednat si rum. Velký rum. Váš domeček už bourají, volala za mnou soucitně. Takovou babu neurazíš. Otřepe se jak foxteriér a dál si mile svou. Že je cůňa Dorota, o tom se mnou na té lavičce bez pochyby rozprávila, zatímco já už jsem dávno ucucával svůj sobotní destilát z melasy, nebo z čeho se náš tuzemský rum vyrábí. To bylo včera. Dnes tu trčím zas při kafi. Listí zažloutává, kaštany houfně padají, zatracená baba. Dopoledne jsem byl na hřbitově. Hrob uhrabaný, plevel odstraněn na záhonečku vprostřed, co si kvete, aby se chudinka nebohá tam dole taky potěšila. Vykonec září, katy, kvetou astry, anebo co to je, a ptáci zpívají. Náhrobní deska vyleštěná, Kateřina Flanderková, rozená Šmejkalová učitelka, 1922-1975, pod nápisem místo pro další jméno, František Flanderka. A konec, víc místa netřeba, vymřem, drazí Flanderkové. Po přeslici i po meči, prokletá baba Mrázková, příště se budu vyhřívat v ohrádce, kde jsou sídlištní popelnice, případně na sobotu a na neděli vždycky někam odjedu, jenže kam? Je 16:25, ještě 2 hodiny, pak půjdu pomalu k autobusu, vezmu to oklikou. Nuže, přistupme k věci, 2 hodiny na to bohatě stačí. Je to jak vymeteno, že tam gasti jsou na rodinných výletech, nakládají Václavky, sklízejí brambory, ti nejemancipovanější povykují na fotbale. Pan Picek u vzdáleného stolu spravuje kuchařce budíka a hvízdá si přitom to re a do re sně elí. Pan Picek a já jsme vagabundi, nepěstujeme brambory a náš vztah k fotbalu je laxní. A v hospodě pan Picek taky sedá sám. Já vím, zdržuju, otálím, okolkuju a zavádím řeči jinam. Zkouším palcem, není-li voda příliš studená či horká, ale už jsem se rozhodl, nic na plac chutí do toho, či s pánem Bohem bez chuti je září, v září kvetou i chryzantémy, chocholy pohřební. Rozhodl jsem se, že ukončím svá manželství, ukončím pohřbím zahrabu, oseju trávou. Tedy ukončena už evidentně jsou ve smyslu administrativním. Za A rozvod, za B úmrtí. Ale mně jde teď o duši. Nebo o svědomí. Ale co, nepíšu testament, nebuďme patetičtí, jen jsem byl dopoledne na hřbitově a napadlo mě, jestli to ode mne není drzost. Stojím, okouním, zapalil bych si cigaretu, ale netroufám si. Ptáci nespívali, astry byly povadlé a rozená Šmejkalová sedí v lóži a povídá. Měl jsi ten biograf odříct. Inu měl 13 let zalévat pelargonie, to není špás. Ve svém bytostném zájmu jsem měl babici i s lístkem vyrazit ze dveří. V zájmu nás obou, povídá tichonce Katy. Zaskočilo mi to jak rybí kost. Ten film byl nějaký příběh z války. Ustavičně se střílelo, po polích šmejdili tanky, vojáci předpisově zaléhávali. Nezbožňuju filmy o válce. Skutečná válka byla o dost jinačí. Tanky, vojáci špinavější, mrtvoly normálnější, more si živých drsnější, víc lizolu a míň psychologie. Když bylo po filmu, tak jsem si nasadil čepici a osahávám se, jestli mám sirky.
A ona se na mne podívala a v koutku u nosu se jí zaleskla slzička. Možná mě tam zahlédla, jak zaléhávám a znovu běžím a míří na mě hlaveň Ferdinandu. Feuer! A z vojáka Flanderky je chuchvalec, hlavu od paty nerozeznáš. Ta ženská mě litovala po 17 letech. V kině Svornost, v zadní loži, kam si dorostenci vodí dorostenky a zatímco se střílí, hrabou se jim po cukni. Co jí ta Herdek baba nabulíkovala? Že jsem opuštěný ubožec, že mravní imperativ jí káže obětovat se, aby mě neuštípali blechy, abych zakusil rozkoš domácí stravy, nakládaných rysců a rybízové zavařeniny a klidu míru po všech útrapách? Kašlu ti na lítost, nejsem válečný invalida, kašlu ti na klid a na zavařeniny. Jenže pak jsem jí pozval do vinárny u pošty, protože mě jí bylo líto. My lidi jsme divná drůbež. Co bylo, bylo, povídá ti Honcek, a ty nemysli na tom. Já jsem ti ublížil, dotírám a málem jsem převrhl hrníček od kafe. Už jsem zas tady, v hospodě. Mně už klíbla se Erika, pisky namalované vlasy nad čelem do ruličky, nožku přes nožku, na nožkách americké najlonky. Kde ta se tady vzala? Spadla jsem z měsíce, instruovala mě. Ale vypořádej se nejdřív s dámou, dáma pospíchá, krom toho je starší. Není starší, vyjel jsem na ní. V jednom tahu jsme se spolu rafali. Bez 3 dnů 2 měsíce. Mně je 25, provokovala. Vyštrchala v kabelce rtěnku a zrcátko. Přemalovala si namalované pisky, zaostřila pohled na pana Picka, jen kratičce, to nebyl její typ. Konec konců má recht, nebudu se s ní dohadovat, jsem stár a znaven lidským handrkováním a trpím hypertenzí. Její 25 pro mě. Oblékla si béžový kostýmek, najlonky, buch ví od koho. Na podvazkovém pásu jí chybí jedenáček, pakliže si ho mezi tím nepřišel. Jsme na chodníku před okresním soudem v Eljeříjen 49, podáváme si ruce. Erika mi přitom zatíná nechty do zápěstí, provokuje, ušklebuje se v koutku u nosu. Se jí co si zalesklo, asi krůpejka krému na obličej. Všude je samá barvička, mastička. Divadle jí propustili, jezdí prý za ní nějaký štramák od vyslanectví mexického nebo patagonského. Co je mě potom? Adieu, Lebwohl. Erika totiž byla Němka. Odsunu ale nepodléhala. Nevysvětlila mě, proč. Jde mi to jaksi stuha. Počítal jsem, že to bude snazší krucina. 16:50, ještě 1:30. Božena Zilvarová už rozřezává noviny na čtverečky, bude balit vejce. Její 25 je 53 pro mě. Je v béžovém kostýmku, Katka ve špitálním županu. Katka byla všude a vždycky v nevýhodě, zaživa i po smrti. Nemysli na to, Františku, nabízela mi Katy východisko. Co tam, to tam. Ono se řekne nemysli. Taky by se dalo říct, nedýchej, nemrač se, nežmoulej ubru, schovej se způsobně, utři si z čílka pot a objednej si párek. Jenomže já jsem živ. Neexistuje smírné východisko. Smrt je těžká, povídá muž z krotle. Co není těžké, záveď řeč jinam. Počasí je příjemné, viď? Rybízu žloutnou lístečky? Žloutnou. Bylo to v noci nad ránem. Šedlo nebe. Umřela o prázdninách, aby nenarušila školní výuku. Byla sama? Každý je sám.

Katy byla ztracený případ Erika. Erika se vyznala v tlačenici. Adie Lebewohl, říjen 49 a v březnu 50 byla v Rotterdamu. Přechod státní hranice bez pochyby nelegální, za to úspěšný. Rotterdam je veliké město, přístav, lodě, poslala mi pohlednici. Katy byla ztracený případ snad už od narození. Vyšla učitelák, to už tu byli Němci, za Heidrichy a jí popravili tátu. Matka zemřela před válkou na rakovinu. Katy byla sama dočista, sama učitelka kdesi na vsi, který pak selský synek si vezme holku bez věna a s maturitou, která pak holka s maturitou umí vykrmit husu a dává do mlátičky. Byla sama, bydlela ve škole, jedla chleba s margarínem, za oknem jíval Hakenkreuz, hodinku cesty odtud byly lidice. Jednoho dne pak nebyli. Ke všemu pechu ji hned po válce přeložili do Nechanic. Agrární festung, selská jízda, stokorcové grunty, seknicích koberce a pentlovky a pijána, vše vyšmeleno za války, a Katka vstoupila v 45. do komunistické strany. Děťátka ze statku ji kreslila na tabuli šibenici. Šohajové ocelské jízdy se jí štítili, potom se tak říkajíc kolodějin převrátilo, jenže Katce už bylo 30. Toužila po dítěti, jenže k tomu je třeba aspoň na chvilenku schrastit jedince mužského pohlaví. Neschrastila. Předpokládám, že se ani dostatečně nevynasnažila. A já? Pokud v jejím životopise zbývalo něco pokazit, pokazil jsem to já. Protože ona všecko věděla. Ona věděla, že se s ní k uzoufání nudí. Na zahrádce u Máchova jezera v posteli, bez ustání. A že to před ní tají ze slušnosti a taky z lenosti. Táhlo mě na 50. Nebudu se pro pána Jána ještě rozvádět a ženice po třetí. Věděla o tom a tajila, že o tom ví. A tak jsme si hráli, a byla to neveselá hra. A já jsem, prosím, vinen. Žádná infaustní prognóza mě neomlouvá. Já jsem jí nepomohl ani umřít. Umírala a já jí nepopřál ani dobrou noc. Trčel jsem doma v kuchyni mezi neumytým nádobím a prohlížel jsem si její neforemné tělo na fotografii od onoho nešťastného jezera a domníval jsem se, že je prakticky mrtvá, že bych v nemocnici jen darmo překážel. A neomlouvá mě, že jsem té domněnce opravdu věřil. Pouhé věřit je svinstvo, jestliže je sebemenší možnost znát. Že jsem patřičně dostal povinnostem, jež jsem si naložil na svá obětavá bedra, domníval jsem se, že můj úkol manžela a životního druha v podstatě končí. A on v podstatě právě začínal. Jak jsem jí mohl zatlačit oči, když jsem u ní vůbec nebyl? Zprávu o úmrtí jsem dostal poštou. Popolední. U branky stál pan Roubal, listonoš. Telegram z nemocnice. Hrozníčky rybízu sládly na slunci. Teplo, co? Povídá.

0: Josef Vinkláš nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí, a jen 7 minut.

Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Přátelé, pokud máte chuť poslechnout si sérii příjemných melodií, jste v pravý čas na pravém místě, protože právě teď na vlnách Českého rozhlasu Brno začínají písničky pro duši. Zdraví vás a příjemný poslech přejí Věra Hotařová.
1: Ano, a taky Standa Hložek. Přeje vám krásné dopoledne, plné pohody, klidu a míru.
0: To je velmi důležité.
1: Říkám to schválně, protože vlastně předchozí období jsme si připomínali a to dnes musíme taky vzpomenout osvobození naší republiky. To už je vlastně 70 let.
0: Já si myslím, že pro lidi, kteří prožili konec druhé světové války, tak jsou to nezapomenutelné chvíle, které prostě nejdou vymazat z paměti.
1: Ale víš, ono, člověk si z vlastní zkušenosti uvědomuje, že vlastně jak ten čas běží, tak potom takový ty nepříjemné věci se zapomínají a lidi rádi na ně zapomínají, protože chtějí žít v pohodě, v klidu. No ale to, co tady se všude v té Evropě muselo dít, to bylo prostě něco neslýchaného. Zaplať pánbůh, že jsme se dožili téhleté pohodové doby.
0: No ale nemají všude pohodovou dobu, tak no. Věřme, že přece jenom zdravý rozum zvítězí, i když někdy to vypadá, že ten rozum v určitých situacích jde úplně bokem, úplně stranou.
1: Přiznám se, že moc tomu nerozumím, proč pořád se válčí, proč se lidi neumí dohodnout. No, ale tam jsou jiný důvody, určitě finanční a tak dále a tak dále. Ale my jsme písničkový pořad a chceme vám hrát a zpříjemnit vám sobotní dopoledne, tak pojďme si zahrát nějakou písničku. Ten život je bohužel takový, jaký je, no, selavý. Jedna písnička se takto jmenuje a tu vám rádi pouštíme.
2: Až jednou na rohu oslovím.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: La, c'est la vie, zpíval Karel Gott. No tenhle krásný text napsal bratr Ládi Štajdla, Jiří. Já jsem ho bohužel nezažil, ale slyšel jsem o něm strašně moc povídání, že to byl velice bezvadný chlap, který měl rád život, měl rád muziku, rychlá auta, v autech se vyloženě vyžíval a krásné ženy. Víme, že žil nebo měl nějaký vztah s mistrní Evropy v krasobruslení s Hankou Maškovou, což byla krásná žena, která bohužel skončila v roce 1972 ve Francii ve vraku auta, což byla obrovská tragédie, na to si vzpomínám. No bohužel Jirka měl tu samou příhodu o 18 měsíců později. Ale což mě taky zaujalo, protože to má souvislost s těma krásnýma ženskýma, který já taky z dálky obdivuju, tak obdivoval taky Zlíňačku, tehdy lyžařku a manekýnu Ivanu Zelníčkovou.
1: Dnes Trumpovou. Ano.
0: Což je taky velice zajímavý.
1: Tak to je pro mě nová informace.
0: To jsou informace. Drby, které já se dozvídám. Jako...
1: To se tak mezi vámi, muzikanty a zpěváky, o tom povídá a kolují takové řeči.
0: A vždycky, když jedu přes Říčany, tak na kraji Říčan u Prahy mým pomníček Jirky Štajdla, tak si na něj často vzpomenu. Ale pojďme dál, pojďme do přírody. Jsme v máji, jak jsme říkali minule, nejkrásnější měsíc roku, měsíc lásky a tak dál. Všechno venku kvete a já mám pocit, že letos nějak obzvlášť ty
1: Máš
0: stromy.
1: Ten pocit?
0: Obzvlášť hodně.
1: Mně se ani nezdá, mně se zdá, že to kvete tak jako každý jiný rok na jaře, ale fakt je ten, že ta jarní zelená barva, taková ta svěží, ještě lehounká světla, ta dodává tolik energie jako nikdy jindy v roce.
0: Právě, ale když člověk se prochází přírodou, má na to čas a ten čas byste si měli, přátelé, určitě udělat, tak je to takový pohlazení na duši.
1: No a co si budem povídat, je to inspirativní období, mimořádně inspirativní období pro umělce, ať už jsou to výtvarníci, básníci, textaři, hudební skladatelé.
0: No, pro všechny je to prostě období, který nabíjí energii a já mám pocit, že když svítí sluníčko a je všechno rozkvětlý, že i ty lidi mají rozkvětlou tvář a mají úsměv na líci, což je samozřejmě hned takový pozbuzující a člověk se hned cítí líp.
1: A hned je mu třeba do zpěvu.
0: A vlastně, když je člověk v té přírodě a vidí, jak i ta příroda tím jarem žije, že ty zvířátka mají k sobě taky blízko. Já vím, často mluvím o chalupě, ale tam se dějí věci, které člověk málo kdy vidí. Já jsem teď viděl, že se skamarádil ježek s kočkama. Pan ježek jde večer k misce a kočky mi ustoupí.
1: No ty vaše kočky jsou takové vstřícné pro ty ostatní a rozdělí se s nimi o to, co jim nasypete nebo dáte do misky, tak ještě mají kamarády ježky. No?
0: Ona se říká, že zvíře ti rozumí. Tak já jim nadávám, že je nechám vyhládnout, když prostě rozdávají všem na potkání.
1: No, a skutečně tak... to uděláš?
0: Co? Chvilku to vydržím.
1: Já jsem si myslela, ale, že to nebude tak strašidelné.
0: Ale já bych navrhnul jednu písničku, která taky má s Ježkem něco společného. Totiž Ježek ji napsal Jaroslav.
1: Jaroslav Ježek. Hmm?

0: Tak to byla nová verze, kterou nahrála skupina Greenhorns, zpíval Petr Bratský a samozřejmě Honza Vyčítal.
1: No a my to určitě známe také z podání Jana Wericha, protože to je dílo Werichovo, Voskovcovo a Ješkovo, jak už si říkal.
0: Svižná píseň, ta se nám sem vyloženě hodila, ale protože naše republika v těchto dnech žije hokejem.
1: Taky žiješ hokejem?
0: Přiznám se, že jsem byl už v Praze na hokeji, na tom prvním.
1: Tak pokud jsi byl na takovémto zápase, kde nebyli naši reprezentanti, tak si ho asi prožíval celkem v klidu. Ale když je zápas, kde teda se jedná o to, jestli budeme mistři světa letos či ne, tak to prožíváš jak? Máš nervy na dranc, adrenalin úplně na nejvyšší možném stupni?
0: Já jsem hokejem vyrůstal v dětství, takže k hokeji mám kladný vztah a samozřejmě hokej sleduju, a když je mistrovství u nás, tak obzvláště. Mám takový legrační zážitek na to první utkání, protože po tom zápase hráli naši proti Švédsku, tak už během toho zápasu tam chodili lidi a rozvěšovali vlajky. Já ne, horní, dolní, naše vlajka. To bylo bezvaný. Já jsem seděl nad tím autem a měli jsme před sebou zábradlí, no a přišel chlap a začal tam před náma vlajku zavazovat. Říkal, promiňte, já to musím tady dát. A proč? Tak klidně si to dejte, aspoň sem nepotáhne, by tam byla hrozná zima. Říká, víte, já jsem starosta, teď si nepamatuju, co tam bylo napsané, nějaký obce. A já, kdybych to tady nevyvěsil, tak se nemůžu vrátit domů.
1: No ale víš, co ještě fandové hokeje a mistrovství světa, ti motorizovaní, dokonce možná už to také viděl, krom toho, že teda vozí porky naší republiky, ale také existují nějaké potahy na boční zrcátka, takže to už jsem viděla na bočních zrcátkách. Je to zvláštní, ale zase je to vidět, že aspoň někdy jsme patrioti.
0: Věruš, já ti musím říct při této příležitosti, že samozřejmě, že mám radost, jak Ostrava, tak Praha žije prostě hokejem. A na druhou stranu, jako člověk, který má rád tuhle tu zemi, tak mě vadí, že prostě ten náš národ nosí vlajky jenom, když se hraje hokej. Mně to připadá taková křeč zvláštní. Mám z toho radost, jako že vlajky jsou, máme být na co hrdí, ale proč jenom, když se hraje hokej, pro boha?
1: Možná, aby nám to nezevšednělo.
0: Myslíš? Pojďme do veselější notéčky. Já se přiznám, že jsem zaslechl jednu nádhernou písničku, která je o hokeji. Těch písniček o hokeji moc není.
1: Jo? To není, to máš pravdu, ano. Tak jsem ráda, že jsi
0: objevil. A jedna vznikla přímo v Brně, jmenuje se Hokej je náš život.
1: A kdo ji napsal?
0: A vznikla v roce 76. To bylo mistrovství světa ne u nás, ale v Polsku.
1: Byli jsme mistry světa v roce 1976. No, na druhém místě byl tenkrát Svaz sovětských socialistických republik a na třetím místě byli Švédové.
0: A to vítězství inspirovalo autory Maxe Wittmana a Františka Jemilku, aby napsali tuhle píseň. Já jsem jim v životě neslyšel, tak
1: premiéra,
0: věřím, že to je taková premiéra po X letech.

0: Tak teď by to chtělo dodat hurá, ale to si budeme muset ještě počkat. Ano. Takže to byla, vážení a milí, oslava československých hokejistů za jejich mistrovské vítězství v roce 1976. Ano. Kéž by se to opakovalo.
1: Kéž by se to opakovalo. A tuhle písničku nahrál orchestr Gustáva Broma. Vůbec se tomu nedivím, protože vím, že pan Brom byl obrovský fanda na sporty, jak na hokej, tak na fotbal. A přesně jak říkáš, doufám, že ji budeme hrát častěji. Ale Věruš, jak je to s tebou a s hokejem?
0: Já hokej nehraju.
1: Nehraješ hokej. Ne, to je dobře, že nehraješ hokej, protože mě...
0: Jestli jste teda ptal na to.
1: Ne, já jsem se ptal jinak, ale ty jsi mě vtipně odpověděla a já se tomu vrátím, že mně se nelíbí, když hrají ženy hokej.
0: Mně taky ne.
1: Ani fotbal.
0: Taky ne.
1: Ani když boxujou.
0: Taky ne.
1: A chodíš na box?
0: Ne.
1: A fotbal?
0: Taky ne. No, fotbal, nechodím na fotbal, ale někdy se podívám třeba na televizi, nebo když v nějakých obcích v přírodě je takový ten zápas SK proti SK, kopneme si. Pardon, já se všem omlouvám,
1: ne,
0: ale je to také zápas, do kterého fotbalisté, i když to je nižší soutěž, tak dávají srdce a celé tělo. Je to vždycky velmi zajímavé a mají úžasné fandy. To se mě líbí.
1: Já jsem se tak zamyslel, že sleduji ty sportovní věci. Kolik u nás lidí hraje fotbal. Když si vemeš ty tabulky a v každém manšaftu musí být minimálně 20 hráčů, tak to je prostě úžasné množství.
0: Ale to je dobře.
1: To je dobře, správně. Já jenom
0: sportovat
1: jsem
0: se má. Ano. Horší je to teda, nebo horší? Mně se opravdu nelíbí, když ženy začínají dělat sporty, které bývávaly dříve čistě mužskou záležitostí. Já myslím, že pro nás holky jsou také krásné sporty, jiné sporty.
1: Ano, vy byste nás měli oprašovat a dívat se třeba na hokej.
0: Oprašovat v jakém slova smyslu? No jako vařit vám kafíčko.
1: No kafíčko
0: tak
1: může být, ale hlavně nerušit. Jo? Jo.
0: Myslíš, kdy muž sedí u televize, kde sleduje mistrovský zápas v hokeji, napjatá situace, a teď přijde žena, zapne vysavač a kolem. To musí být
1: to
0: opravdu krásné.
1: Ano, to taky znám. Ale znám ženy, které taky propadly hokeji a já to mám doma. Moje žena to je fanoušek. Díky tomu, že náš mladý hraje hokej, tak ona několik let, když to spočetla v tom životě, tak promrzla na tom zimáku, protože hraje hokej od 5 let. No, ale já, když s ní jdu na hokej, tak z ní se stává úplně jiný člověk. Ona se normálně začne hádat s divákama třeba, to jsou rodiče třeba dalších dětí, nebo dokáže řvát na rozhodčí. Tady by tam nebyly ty mantinely, tak tam vletí. A já už jsem několikrát říkal, že s ní chodit na hokej nebudu.
0: A nepomůže to.
1: No tak vždycky, když už to hrozí, tak jdu kousek dál, jdu si na kafe třeba, aby se nezúčastnil nějakého konfliktu. Ale takovýho fandu z řad zpěváků znám taky já. Skrajně nevypadala Lucka Vondráčková, že bude fanda, ale díky tomu, že se zamilovala do špičkového hokejisty, tak vím, že hokej je u nich doma číslem 1. No a když jsme vzpomněli Lucku, která je nesmírně pracovitá, já ji znám od malička, protože s jejím tátou, s Jirkou Vondráčkem jsme jeden čas spolupracovali i s její mámou, Hankou Soresovou, která píše texty, dokonce i mě napsala nějaký texty kdysi. Takže já tu Lucku znám. Lucka byla vždycky nesmírně živé dítě a je plná energie, proto toho tolik dosáhla, nesmírně chytrá, nadaná, umí jazyky, je doktorkou filozofie. Ale teď je maminkou a oprašuje si svýho hokejistu Tomáše Plekance.
0: A už brzy bude dvojnásobnou maminkou.
1: A já si myslím, že Lucka vyloženě trefila na hlavičku, když si vybrala písničku Vítr.

0: Ano, takový vítr.
1: Ano, jsou ženy jak vítr. Ale ženám, jak jsme to říkali, sluší něha, hezké slovo, milé pohlazení, úsměv na tváři. Tak já si představuju ideální ženu, no, která tě navaří, samozřejmě, že jo, přinese prachy.
0: Jsou nějaké teď pozměněné hodnoty.
1: Ale ne, samozřejmě.
0: Chceš vědět, jak si představuju ideálního muže?
1: No to mě zajímalo.
0: Tak to ti neřeknu.
1: Neexistuje. Ale vy netušíte, co v nás je, rozumíš? Když vidíme my chlapi, že ženy mají o nás zájem a že prostě se o nás starají, tak zase my jim to vracíme. Taky úsměvem.
0: Ale ano, to je krásná vlastnost.
1: Jsem tam nějaký dárek, že? A někteří chlapi se můžou i rozdat.
0: Například?
1: No, jednoho takového znám. Je to kolega zpěvák, se kterým jsem se teď potkal nedávno. Pořád mu to velice dobře zpívá. Má takovou píseň. Karel Kahovec vám o tom zaspívá.
0: Miláček mladých dívek před 10, 20, 30, no před 30 lety. Asi i dříve.
1: Tak to víš, letí to a pořád rozdává tu lásku. Možná už ji vlastně rozdal. Poslechněme si to, jak to vlastně je.

0: Tak to byl ještě mladý hlásek Karla Kahovce. Pěkná písnička.
1: V písních svých rozdal lásku Karel Kahovec a George and Beethoven. No a já jsem se s Karlem potkal, tak tohle CDčko mi věnoval. A já jsem byl docela překvapený, kolik písní autorsky zvládnul. Já jsem si vždycky myslel, že to byly písničky Petra Nováka. Třeba Poprava blond holky, nebo třeba i tuhletu písničku, anebo Paní v černém. To jsem netušil, že tyhle písničky taky napsal Karel. A proto jsme taky měli takovou debatu na téma OSA, ochrany svaz autorský, který má hlídat zveřejňování autorských věcí. A narazili jsme na téma, jak to vlastně je, když třeba cymbalová kapela zahraje moderní věc. Ti kluci jsou špičkoví muzikanti, takže oni zahrají prostě absolutně všechno. Jim to nedělá problém, navíc v jakékoliv tóni. To je radost. No a protože jsem se doslechl, že ochranný svaz autorský napadl tyhle muzikanty, kteří hráli nějaké písničky středního proudu anebo i prostě zahraniční a že vlastně neplatí OSA. Tak mě to docela zaskočilo.
0: Jak by to podle tebe tedy mělo být? Měli by platit, když na nějakém koncertě zpestří ten program takovouto muzikou?
1: Já si myslím, že na koncertě asi jo, pokud je to koncert, kde se platí vstupné. Ale když to je taková nějaká zábava, která vyplyne z nálady, tak já vím, je to sporný. Ten autor samozřejmě si každý hlídá prostě ty svoje práva, protože to je jeho živobytí. No.
0: Když je měsíc lásky, tak máme tam ještě nějakou lásky plnou písem, když je jich tolik tedy.
1: Věru z těch písniček o lásce je tolik, ale já už jsem chtěl zahrát takovou, co zpívá Leona Machálková, je to také zvláštní, protože tu písničku taky zpívá někdo jiný. Ta písnička je nádherná v jakékoliv úpravě, proto si zahrajeme, když máme ten máj. Láska je tady taky, i když někdo láskou stůně.

0: A úplně to mám živě před očima. Jana Brejchová, muzikál Noc na Karlštejně, ale ten hlas, to je Helena Vondráčková v případě tady toho muzikálu. Ale Leoně se to také povedlo.
1: A ty jsi chtěla, Věruš, písničku o lásce. Jak jsem říkal, je jich strašná spousta. A vlastně těm textařům, jak jsme říkali, když přijde to jaro, tak vlastně jim to jde samo. I když jsem slyšel názor textaře jednoho, teď si vzpomínal, ale byl to někdo známý, že nejkrásnější písničce o lásce píše tehdy, když žádnou nemá. Když citově je absolutně na dně, takže v tu dobu prostě píše nejkrásnější texty o lásce. Něco na tom je.
0: A máš konkrétně na mysli nějakou písničku nějakého autora, kterému v tomto období se v hlavě zrodil takový text nebo muzika a z ní vzešla písnička, která nemá obdoby?
1: Naspívali jsme krásnou písničku s Petrem Kotvalem, která nakonec se objevila ve filmu Bota zvaná Melichar.
0: No ale teda řeknu ti, že ten název toho filmu ale vůbec romanticky nezní.
1: Nezní, ale láska je tady, láska očima, to je prostě to krásné téma.

0: Láska očima, my jsme v kapele říkali Láska očami. Tuhle písničku napsal Karel Wagner a nádherný text Pavel Žák.
1: A byla součástí filmu Bota jménem Melichar. Ale to bylo
0: jménem,
1: velmi...
0: že já jsem říkala zvaná. No, ano. Jménem, ano. No,
1: vidíš, a to jsem si ani neuvědomila, no. Opravil se sám. Ano. Ale to byl velmi příjemný film pro teenagery. Byl také o dospívání a o láskách ve škole. Tuším někdy ze 70. možná 80. let. Asi z 80. let minulého
0: století. No, protože my jsme zpívali od roku 80.
1: Ano, tak takže dál. 80.
0: Když jsem teď vzpomněl Petra, ano, my máme hodně před sebou, protože zítra jedeme s Petrem na Slovensko na turné.
1: Počkej, vy máte comeback, jak se říká, tedy návrat společný.
0: No, já bych
1: společný.
0: To neříkal comeback, to jsou takový, prostě takový slova, takový nějaký...
1: Moc silná slova.
0: Moc silná, prostě my, když máme chuť a když někdo má chuť nás pozvat, tak prostě si jdeme zaspívat, buď většinou na 90% jdeme zpívat s kapelou. No a teď jdeme na Slovensko v takové zvláštní sestavě. Pozvala nás slovenská skupina Maduár, no a bude tam s náma Naďa Urbánková, Petr a já. No, takže taková zvláštní kombinace.
1: Už jste někdy v této trojici zpívali, v této sestavě, nebo to máte premiéru?
0: Ne, to je absolutní premiéra, tak já jsem docela zvědav. No, začínáme v Košicích. No.
1: Úplně až na druhém konci.
0: Ano.
1: A pak se budete vracet postupně.
0: Zítra máme generálku v Rimavské Sobotě a pak od Košic táhneme bacha na Moravu.
1: No páni, teda to bude ale náročná šňůra. Jak na zpívání a vystupování, tak hlavně na to cestování. A vy si řídíte sami, nebo máte řidiče, abyste si odpočinuli na té cestě, abyste stihli nabrat energii?
0: Samozřejmě, že spousta kolegů si bere řidiče sebou. No já taky, když mám toho hodně, tak si taky vezmu někoho, ale teď jedeme na Slovensko a budeme tam vlastně prakticky měsíc, tak kdo má měsíc čas, že ho se může jezdit. A já jezdím rád a já se na to docela těším, že pojedu v klidu. Uteču od starostí v Praze, ale tak dlouho jsem na Slovensku už dlouho nebyl.
1: A taková ryze ženská otázka, kdo poveze Naďu Urbánkovou, ty nebo Petr?
0: Ne, já jsem se nabízel, že prostě ano, nejezdíme, jak se auta má, takže Naďu samozřejmě rád povezu. A Naďa má svýho řidiče.
1: Takže to pojedete každý solo, abyste si od sebe odpočinuli, když už budete trávit čas na jevišti.
0: Ale my to máme kombinovaný, protože já pojedu sám a Petr přijede vlakem, tak já mu musím vzít všechny věci, no a pak já je tam budu vozit. No.
1: No vidíš, to si ani my nedokážeme představit, co všechno ty přípravy obnášejí, když jedete na takovou dalekou šňůru, která trvá měsíc, no to musíš myslet vlastně na všechno.
0: Ne, ty přípravy, to trvá fakt, já jen třeba půl roku, ono se to nezdá, pak tam jdeš a koncert trvá třeba 2 hodiny, že jo. A nebo nejhorší, když jedu zpívat někde 3 hodiny a pak já tam zpívám 30 minut a 3 hodiny jdu zpátky. Ale já se na to chystám třeba den dopředu, tak já vlastně tím vystoupením třeba 30 minut nebo 45 minut žiju třeba 2 dny.
1: Takový dobrodružný život.
0: No, je to takový.
1: A když si zmínil, že budete tedy premiérově tady v této sestavě, máte i nějakou společnou písničku, nebo každý budete zpívat to své, co máte v repertoáru?
0: Tak my vyloženě po nás chtějí, aby jsme s Petrem zpívali asi 5 nebo 6 společných písniček, to je ve smlouvě, každý bude mít svůj samostatný blok solových písní. No a jako dohromady žádnou písničku nemáme, jako dohromady.
1: Škoda, to by mohlo být pěkné.
0: No,
1: třeba se vám to podaří a pak
0: možná
1: po skončení toho turné.
0: Ještě vymyslíme něco, máme na to čas dokonce.
1: A teď tedy pustíš koho? Petra, Naďu nebo úplně někoho jiného?
0: Ne, já už několikrát jsem chtěl pustit takovou písničku, která se mi líbí, protože já teď v poslední době hodně piju takový bylinkový věci, jako čajíčky a tak dál. A nějak pořád tady vzáru mám takovou písničku, kterou naspívali mý kolegové a naspívali výborně. Jirka Kohn, ten je perfekcionalista, a Vilda Čok, to je takový zase živel, tak si myslím, že v té písničce jim to úplně perfektně sedí. Tady ta písnička je Karel asi nese co? Čaj.

0: Takže vášnivá píseň, chtělo to už asi trošku rozebrat chuťové buňky, protože jasně, čas oběda se blíží.
1: A já, tak... když to kluci nebo chlapi zpívají, tak teď jsem si vzpomněl na to, že jsem hrál s Vildou Čokem v jednom muzikálu Kráská zvíře, já jsem tam hrál zvíře a on tam hrál nádhernou roli skřeta.
0: A je opravdu tak temperamentní i v soukromém životě?
1: To Vilda je pohodář, takový zvláštní, ale je s ním sranda.
0: Písnička zajímavá, určitě ji každý zná. A tím se dostáváme na konec dnešních dalších májových písniček pro duši.
1: Doufám, že jsme vám aspoň nějakou písničkou udělali radost, aby se vám vyrojil úsměv na tváři, abyste byli v pohodě.
0: A já ještě chci dodat, že moc děkujeme za dopisy, které nám posíláte s tím, že si pochvalujete písničky, které Standa Hložek vybírá a z toho máme vždycky samozřejmě velkou radost.
1: Máme z toho radost a samozřejmě, kdyby vás něco napadlo, nějaký námět, tak klidně nám pošlete, co byste chtěli slyšet anebo nechtěli.
0: Budeme rádi, ale teď už vám přejeme krásný sobotní májový den. Věra Hotařová.
1: Standa Hložek, mějte se fajn.

0: Kulturní archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme.

0: Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A tohle je Pavel Bobek.

0: 20. hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste si stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako, je to špíca.
0: Tak to prostě jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčemu dobré, ale něčem je to prostě takové,
0: že nás to válcuje. Spadne,
1: prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano.
1: No,
0: Vašku, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někdy překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím nějak
0: jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě, jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako to bylo jako něco jako už víme třeba, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo. Třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam 3 roky, a vím, že tam prostě má každý svého psychouša. Jako, ne, to vážně, jako, tak tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo, a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo prostě vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, no to bok. V tom případě, jako no, jako... Ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba 4 mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, a, ano, sedí vedle sebe jako, a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubice.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano,
0: máte?
1: Znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem.
0: Uh-huh.
1: Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo, kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat z děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Mm-hmm.
1: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: Já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, někdy, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená. No, tomu rozumím,
1: to ale
0: my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátura, jiná třída, jiný přístup,
1: já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: jak to vnímáte?
1: To jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u ohničky s buštama. je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zatoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to je... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jaksi jiná, ale ta, co jde, moc se mně nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, když dneska je
0: Zuzanko,
1: toho málo.
0: Možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři, na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
1: dobrou noc,
0: zase příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme si o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo si s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A měl tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli. Bomboniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač si vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla tu smutnou zkušenost, nebo vlastně mám tu smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A měli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A... A když ten, no tomu pánovi povídal, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teď už moc nezajímá, protože jsme to, jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký, nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď ticha ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jenom střihla, aby rozhodl se si školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska, bej paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svůj hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že mu dneska tam měla inteligence a blablabla, takže mu to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude mnoho jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Já ty, tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě poprosila, prosím, Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo, a 606-993-595 hledám kámoše.
1: Takže dobře. Tak, Hani.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým a co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některé dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole, nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda v rodičích.
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně.
1: Ne.
0: A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jak jsem poslouchal to o těch dětech?
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na práci, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si ji našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude.
0: Mm-hmm.
1: Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: Mi už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jet na Moravu za neterema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: mm-hmm, tak odložíte tak návštěvu, no vidíte.
1: Tak jsem to odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince.

0: budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval jsem na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit vás poslouchat celý večer a že tam probíhaly nějaké vážení rajče, tam ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mých kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být. Jo? Ten člověk, když přijde do tří, tak tam musí být respekt. Jo? Absolutně. I v dnešní době. Vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad. Jo? Tady, jak se chovat tím žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já
0: Anička.
2: Vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všechny posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka a tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé a nemají děti. A denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. A čili děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den. A my jenom odpovídali, já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr. To byste mohla být moderátorkou. Hezky se to poslouchalo a máte takový zdravý.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:15.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. A co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílní. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem a nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna později, když mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohleto to prostě je k nezaplacení. Tohleto nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou. Třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné.
1: S tím víte, světem. Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla lít vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a ptala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt toho něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel jít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek, já už tam měl ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky, já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci a tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale sezvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako lidice, že Kladno a Lidice to je sousedství a chtěla taky, abych ty děti jako seba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furci to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. Mm-hmm. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost a důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti, můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historii, ale...
0: Jejde, trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jo, asi možný. Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, řekněme, od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme halo. V éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu, vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak, takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce. Ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo? A je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak. Takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to prostě je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhého zase nezajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že je skeptický, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu, opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počtelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného, to budou dělat maximum. Ale v tom momente, jak máš sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuji i za vaše slovo v noční lince.
1: Děkuji. Přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže tak. nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je velmi, velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle
0: na
1: program,
0: jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. Uh-huh. A prostě vnímám ten posun, o kterém vy jste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Tak jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře číslo jedna. Vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Mm-hmm. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, a pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli pro vás, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten jsem rád, že jsem vás rozesmál. Jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záměr, záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Musím dokonce 14. května, 13.16. ale ta konference probíhala loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může

poslechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V Toulkách českou minulostí se opět jednou vydáváme nikoli po hlavní třídě našich dějin, ale postranními uličkami. Nejsou sice zdaleka tak významné jako ty první, ale i oni tvoří mapu naší historie.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet na 277. schůzce, kterou jsme v Českém rozhlase Brno připravili na motivy knížky Petra Hory Hořejše a kterou režíruje
4: Jaromír Ostrý.
2: Potom jsme šli na horu Oliveckou, velmi vysokou a příkrou, neboť hora Olivecká všecky jiné hory svou výsostí převýšila jest, kteréž jsou kolem Jeruzalému.

0: A když jsme na ní vešli, veselo jest nám velmi bylo, až milo tam bylo býti, nepěst tehdáž oliví kvetlo a dříví cedrové. A jiného dříví na ní není než to dvoje. I byla jest ozdobena vůněmi rozličnými z bylin mnohých, kteréž na ní rostou. Potom mě vedli k tomu místu, ukazujíce, odkud Pán Kristus na nebe vstoupil. Na tom místě jest skála alabastrová, velmi rovná a hladká, a na té skále jest šlép její člověčích a jako bosýma nohama vtlačených do té skály dobře hluboko a jest i prsty znáti. Okolo té skály udělána jest kaplička maličká. U dveří té kapličky jest strážný mouřenín, totiž pohan, a nedá se tam bez peněz jíti, než kdo peněz nelituje, toho hned pustí. Nep na ta všecka místa, která jsem již jmenoval, nep ještě praviti budu, každý svobodu má jíti, zlý i dobrý. Peníze maje všeho dojde, než toho jsem vědom, a tím jsem si jist, že bez peněz málo tam zví a ohledá.
1: Král Vladislav už několik let u nás vládl a nevládl.
2: Tedy oni spíš vládli páni.
1: Když se jednota bratrská rozhodla vyslat 4 znamenité muže na východ a na jih, aby vyhledali...
0: Byl-li by jaký lid ještě kde na světě, který by se choval podle způsobů a řádu první církve svaté, jak o tom vypravují svatá písma, žádajíc se s takovými lidmi jednotu svatou držeti.
2: Tolik úkolů pro udatné 4 české poutníky?
1: Postupně se hlásili
0: rytíř Mareš Kokovec,
3: ten se vydal na cestu do Moskvy,
0: Kašpar z Braniborské Marky,
1: ten měl zvlášť pečlivě prozkoumat Cařihrad a jeho nejbližší sousedství,
0: učený bratr Lukáš Pražský,
3: ten měl jít do země řecké, turecké a valašské.
1: No a tím čtvrtým byl
0: člověk v školním věku neučený, avšak jináče v opatrnosti dosti umělý,
2: jakože nepříliš vzdělaný, ale jinak rozvážný,
1: povoláním snad krejčí,
3: možná soukení,
1: kožešník anebo kloboučník.
3: Žádný mladík. V té době mu už bylo 63.
1: Měl se odebrat do Malé Asie, Palestíny a Egypta.
2: Jeho jméno?
0: Martin Kabátník z Litomyšle.
2: Jaká byla kvalifikace pana Kabátníka pro tuto cestu?
1: Nevalná.
3: O vzdělání tu už byla řeč. Na jedné straně sice výřečný.
0: Dovedl jsem libě rozprávět.
1: Aleč na straně druhé neuměl psát.
3: V žádné cizí řeči se moc nedomluvil.
0: Žádného jazyka neuměje, kromě svého přirozeného českého.
1: Trochu mu sice šla ruština.
3: Tu pochytil na svých obchodech s kožešinami a z cest do Ruska.
1: Ale jinak...
2: Nic moc.
3: Přesto ho vybrali.
1: Byl to zřejmě člověk velkých schopností.
3: Takový, co se ve světě nestratí, když ho poslali zároveň s tak významným bratrem, jakým byl Lukáš Pražský, a když mu svěřili cestu do míst vůbec nejdůležitějších, do svaté země a do Egypta.
2: Už tenkrát existovali sponzoři.
3: Akorát, že si tak neříkali.
2: Když už tak to byli mecenáši.
3: Jedním z nich byl královský mincmistr Bohuš Kostka z Postupic.
2: To tedy muselo být terno, když výpravu financoval přímo královský mincmistr.
3: Takže bylo.
0: Byla to pro mne zacházka, ale chtěli jsme jít aspoň část cesty všichni společně.
1: Teprve v Cařihradu se jejich cesty rozdělily.
0: Když jsme do Konstantinopolu přijeli, viděl jsem město veliké a co jsem rozumět mohl i s jinými, kteří Prahy vědomi byli, zdálo se jim býti jako 3 Prahy, než já pravím jako 1/3.
2: Není nadpřesný odhad.
3: Kabátník si tam najal jednoho tovaryše.
1: Byl to Žid a s ním se přeplavil přes Bospor.
0: V tom Konstantinopolu je nad samým mořem hrad, vzdělaný dosti nákladně, v dost veliké ohradě, a hned pod tou samou horou se schází Bílé moře s Černým. A každý koráb, který plyne z Benátek, nemůže jinudy připlouti než pod ten hrad císařský. Císař turecký na tom hradě jest ustavičně.
1: Z Cařihradu putoval Martin Kabátník i se svým židovským tovarišem dál přes celé Turecko.
0: V Burze jsem byl ubytován v domě hostinském, tady se tomu říká karavanseraj. Ten dům je tak veliký jako některé městečko. Prostřed toho domu je starink okrouhlý, alabastrem vydlážděný velmi hladkým. Komory, v kterých hosté pobývají a zboží svá v nich chovají, jsou tak čistě připravené, že by tomu v zemi české nikdo neuvěřil. Do toho domu jest každému svoboda jíti, židu, křesťanu, pohanu, zlému i dobrému.
2: Ta Burza je dodnes na mapě, leží v Turecku, kousek od průlivu přímo pod horami, o kterých Martin Kabátník napsal.
0: Ty hory jsou tak velmi veliké, že na nich sníh nikdy nesejde, z roku na rok nestaje. Na těch horách zvířata jsou jako psy nebo jako lišky.
2: Šakalové to byli, pane Kabátníku, šakalové.
0: A ti po nocích, když se lidé upokojí, z hor přiběhují až k městu a berou, co mohou dojíti a donésti a zase nahory utíkají. Za to mám, že jsou podobné opicím, než neviděl jsem jich, jen slyšel o nich. Jazykem tureckým slovou dafinové, česky nevím, jak bych jich jmenovati měl, po jejich jazyku zloději. Když ta zvířata křičí, milo jich poslouchati, ještě divnými hlasy kvílejí, proměňujíce hlasy podobně jako malé děti.
3: Pak to vzal Martin Kabátník a jeho společník přes dnešní turecké hlavní město,
2: tedy přes Ankaru,
3: a pustil se do Sýrie.
0: A šli jsme přes pouště dlouhé. Země ta jest bídná a nuzná, ještě v ní není chleba ani dříví, než místo dřev kraví lejna suší a u toho ohně sobě vaří a pekou.
1: V Sýrii pochopitelně nemohli minout Damašek.
0: Damašek? Město veliké velmi. Nevím, snad na tři Prahy jest veliké. Město jest to bohaté na všecky věci i na vodu, neboť do něho teče 70 potoků a ještě dva. Pak na kupecké věci jest velmi bohaté, na vší té cestě nebyl jsem ve větším. Na všecky strany se z Damašku dodává ovoce roznášené na velbloudech po krajinách.
3: Do Palestiny se dostali přes řeku Jordán.
0: My jsme z Damašku k Jordánu potoku 4 dny cesty měli. Jordán jest tak veliký, že by jej pacholek po 3x přeskočiti mohl. Mně se do něho událo upadnouti, ale nepřeskočiti. Za ním se nám zdálo, jako bychom se v jiné zemi ocitnuli. Tráva tu již byla čistější a veliká místy po kolena.
1: Před ním už byl Jeruzalém.
0: Ukázal se nám právě na hromnice.
2: Tedy začátkem února po celých 11 měsících putování.
0: V Jeruzalémě jsem byl 3 neděle. A ohledal jsem všecky věci, kterých jsem mohl dojít.
3: Setkal se tam i s krajanem.
0: Byl to bosák, člen řádu bosých mnichů na hoře Sion. Na ní bosáci mniši klášter mají a tu král David měl svůj dvůr a tu jest bytem byl. Nyní slove večeřadlo páně.
1: Na zítří se vydali do Betléma.
0: Betlém jest městečko maličké jako ves, od Jeruzaléma na 3 míle. Tu se jest pán Kristus narodil v jednom údolí, kde jakoby tu pivnice byla.
2: Martin Kabátník chce zřejmě říct, že to vypadalo jako sklep.
0: Také to vyzděno bylo po obyčeji sklepovém. Kde pán Kristus narozený položen byl, jak my obyčejem svým říkáme jesle, tam místo našich jeslí dřevěných jsou koryta vytesaná z kamene alabastrového a mramorového a ta koryta jsou místo žlabů i jeslí, neb tak u nich ten obyčej jest. To koryto, v kterémž dítě pán Kristus položen byl, jest alabastrové a z šíři může být i 2 loktů a z délí, co by 4 oslové státi u něho mohli.
1: Podobně jako ti, co šli svatou zemí v průběhu pár dalších století, i náš cestovatel se vydal důsledně po stopách Ježíše Krista.
0: Nejprv mě přivedli k tomu místu, kde byl kříž, na kterémž pán Kristus ukřižován byl. Na tom místě jest věž veliká a znáti, že byly na ní zvonové, aniž jsem jich kde slyšel, aniž viděl. Odtud jsme šli k hrobu Pána Krista, neb to místo, na kterémž byl ukřižován Pán Kristus a hrob, jest obé v jednom klášteře, blízko jedno od druhého. Ze skály samorostlé a mramorové vytesán jest a nezdá se, že by na něm co bylo opravováno, tak, jak ho dávno křesťané zdělali. Neb jim pohané již nedají přidělati ani hotového opravovati, leč by je penězi velmi přeplatili. Dílo je to prosté, staré, nekřtaltovné.
2: Jakože není nějak zvlášť pohledné, hezké.
0: A nic není u něho ozdobeného, jako obyčeji v jiných zemích mají ozdobovati lecjaké svátosti. Dveře do něho jsou malé a okrouhlé, že člověk dobře se sehna, těsně tam vejde, než jak je uvnitř, nevím. Neb mi tam bosák jíti nedal. A také mi bosáci pravili, že žádnému tam jíti nedají, jedině sám kvardián, ten chodí a to ne často. Poutníkům tam láme skálu, ale jenom těm znamenitějším, kteří tam přicházejí. Mně neulomil ničeho. V tom klášteře jest 7 oltářů pro 7 věr křesťanských. Černých křesťanů jest 3 víra. Jedni jsou, jež drží křest, světí sobotu i neděli a ti mají 3 štrychy na tváři propálené hned pod okem. Druzí jsou křesťané, jež drží křest a světí toliko neděli, ti mají 2 cejchy neb znamení na tváři. Třetí drží toliko křest a ti nesvětí soboty ani neděle a ti mají jediné znamení na tváři. Čtvrtí křesťané jsou řečtí, jiní Arméni, Římané a tak dále. Každá ta jednota má v tom kostele svůj oltář a všichni na světlo nakládají nepěst lamp velmi hořících velmi mnoho po kostele a v těch lampách všecko dřevěným olejem pálí, totiž olivovým.
3: V Jeruzalémě se náš poutník nesetkal jenom s památkami na Ježíše Krista.
1: Potkal tu taky jednoho Lotra.
2: To asi nebylo příjemné setkání.
1: No, nejlíp mu přitom nejspíš nebylo.
0: Jednoho dne v Jeruzalémě, majíc se sebou jednoho Lotra, kterýž byl náš vůdce na cestě, tak ten Lotr myslil jest o nás všecko zlé. I nemohl k ničemu na cestě přijíti, pokusil se o to v Jeruzalémě, hned jak jsme přijeli. Odešel od nás z domu hostinského, kterému oni říkají karavanseráj, i šel Lotr k úředníku města. A já s tovarišem svým Židem nic jsme nevěděli, co se děje, neb jsme jemu zaplatili od průvodu. I žaloval on úředníku a oznámil nás, kterak jsme cizozemci, jeden Žid a druhý pohan.
3: Když jsem s nimi byl na cestě, tak pro nebezpečenství dal jsem jim 30 zlatých schovati a oni zapřeli mi jich.
0: To proto učinil tak věda, že my jsme cizozemci a jazyka jejich arabského neuměli jsme. I přišel k nám Lotr s úředníkem do hospody, úředník nám mnohé a divné pohrůžky činil, abychom navrátili těch 30 zlatých. Tak krátce, bojíce se horšího, úmluvu jsme s ním vzali, že od nás přijal 14 zlatých a to jsme učinili, abychom ho prázdni byli. Neb jsme žádné známosti neměli a již nás i mučiti chtěli. I rozumějíce tomu, že spravedlnost naše nám neprospívá, odbyli jsme zlého, jak jsme mohli. Potom se však toho dověděl sám pán Jeruzalémský i obeslal nás, abychom před ním stáli, neb se někteří Židé nad námi slitovali a rozuměli, že se nám křivda stala. I šli s námi před pána. Pán se dal spraviti a kázal nám o té věci vše povědeti i pravili jsme mu skrze tlumače.
2: Ano, jak známo, kabátník cizí řeči neovládal, musel mít tlumočníka.
0: Pravili jsme mu, kterak jest nám ten zlý člověk učinil nepravě. Potom pán rozkázal i toho Lotra před sebe přivésti, aby jej vyslyšel. Řečí od něho i od nás drahně by bylo o tom psáti. Než potom pán soud vydal, aby nejprve tomu Lotru dali ran 50 žilami buvolovými, kterýmiž to obyčej je tam mrskati. I vydržel jest Lotr ran 50 a nedoznal se. Opět rozkázal pán jemu druhých 50 ran dáti i prosil Lotr pána, aby ho více nedal býti a že již pověděti chce, které jest učinil, i pověděl, že k nám nic nedal schovati. Potom jsme zvěděli, že kdyby se byl Lotr po 100 ranách nedoznal, že také nám každému měli 100 ran dáti a to podle práva. Pán, poznav spravedlnost naši, kázal nám naše zlaté vrátiti a tomu Lotru kázal druhých 100 ran dáti pro tu nepravost a že hanbu pánu učinil jest. Neb to sobě velmi vážili a pravili, že nepomní, že by se taková nepravost, kdy v Jeruzalémě lidem neznámým odmouření nastala.
2: Martin Kabátník se zřejmě uměl dívat.
1: Jeho popis opravdu není rozvláčný. Je výstižný, názorný, pádný.
3: Jak již řečeno, byl to člověk nepříliš vzdělaný.
1: Vlastně dočista bez vzdělání.
3: Ale pozorování mu zřejmě šlo dobře.
1: Procestoval pravděpodobně mnohou zemi koruny české.
3: Přirovnává cizí města nebo hrady, které zhlédl, s tím, co znal z domova.
0: Z hory Olivecké nejlépe jsem viděl Jeruzalém a zhlédl položení jeho. Zdál se mi tak veliký, co jsem rozuměti mohl, jako králové Hradec a něco jest k němu i podobný, neb také leží dlouze a ne široce a jest nahoře dosti vysoké, jako by mohl být i Tábor. Ta hora se mi zdá ještě vyšší nežli Táborská.
1: Jeho zájem byl praktický.
3: Nakonec sám se živil řemeslem a obchodem.
1: A tak se seznamoval s výstavbou cizích měst,
3: se zvyky neznámých národů,
1: s veřejnými zařízeními
3: a také se způsobem života.
0: Okolo Jeruzaléma málo rovin, spíše hory veliké a údolné, než proto se jim čisté obilí rodí, ale málo se ti mohou, protože jest chléb velmi drah. V Jeruzalémě vína dobrého mají dosti a lacino. Ovoce rozličného mají dosti, ale velmi drahé. I jiné všecky věci jsou drahy k živnosti lidské. Na jeruzalémských vinicích viděl jsem křoví vinné divnější, nežli v těchto zemích jest. Pňový, z kterého révu řežou, jest tak tlusté jako pařezy borové vyspělého boru a některé i tlustší může býti. Vinic nekopají, ale zapřahají dva buvoly do pluhu a oporávají je na všecky strany a 3 nebo 4 chodí před pluhem, zdvíhají vzhůru vinné křoví, aby ho nelámali, neb jest réva velmi dlouhá a stlůští jest jako dobrá hůl. Také vinic netyčí. Křoví jest pěkně řady sázené a řídké, proto na všecky strany oporávati se může.
3: Našemu cestovateli zkrátka nic neuniklo.
1: Živě se zajímal i o vodohospodářství.
0: V Jeruzalémě nemají vody tekoucí žádné, ani studnic. A jest na vodu to město velmi bídné. Než cisteren v něm velmi mnoho mají a když déšť prší, toho jsou velmi pilni, aby každý své cisterny naplnil, jakž kdo může podle své pilnosti. A na té vodě dosti míti až do jiného deště.
3: Martina Kabátníka cesta však ještě neskončila.
1: Z Jeruzaléma si to namířil
0: do Egypta.
1: Což není nic jiného než právě Egypt.
3: Ostatně on tím svým Egyptem stejně nemyslí celý Egypt, ale Káhiru.
0: Můj tovaryš Žid se mnou nechtěl dále cestovat a tu jest nám nečekal, až jsem se zase k němu z Egypta vrátil. A já jsem odtud do města velikého přijel, kterémuž to jazykem arabským říkají Ages. Tu jsme se měli dobře, neb jsme se chleba najedli všickni, což nás bylo, a vody dobré napili z Nilusa, z řeky veliké, která šteče z ráje. O dobrotě té vody musím povědeti, že je dobrá, chutná a sladká, ne opravovaná, leč prostá. Nevěřím, že by mohla lepší býti.
2: Od dob Martina Kabátníka si kvalita nilské vody asi trochu pohoršila a již se musí opravovati.
0: Druhého dne jsme přijeli z Jeruzaléma do města, které slove Ebron a česky Samaří. Na té cestě ukazovali mi Jericho, město, jež to bylo kolem něj 7 bran a již jiného není než rozvalin.
2: Co jméno, to historie?
1: Ale i současnost.
3: Jeruzalém, Hebron, Jericho.
0: Gaza.
2: My dnes říkáme pásmo Gazy.
0: Gaza město leží nahoře písečné a okolo něho jest zahrad množství a v nich ovoce rozličného dříví, nejvíc myslím dříví mandlového, toho je tolik, že je jedva očima přehlédnete. Gaza jest město na silnici egyptské, neveliké jest to město a všech potřeb tam jest dosti, ale všecko draho musí se koupit. Odtud jsme jeli 2 dny i přijeli jsme k jednomu městečku a neviděli jsme, až jsme do něho vjeli, a to prodříví daktylové, co na něm daktyle rostou.
2: Pan kabátník myslí datlové palmy.
0: To palmové dříví jest jako smrk hrubé a vysoké velmi. Kterak jest tlusté u dna, tak i u vrchu znáti jest. To dřevo jest rovné a suku žádného nemá až do vrchu a teprv v samém vrchu jsou ratolesti palmové okrouhlé. Zdaleka zdá se jako nějaké kolo neveliké, nebo když zdaleka se na ně hledí, zdá se jako oháňka.
2: Datle zřejmě českému poutníku chutnali, když jim věnuje tolik místa.
0: Palma jest vždy zelená. Pravili, že léta 50. teprv ovoce nese. Ve větvoví jsou kola z mejlí.
2: Mejlí je jmelí.
0: Na tom mejlí je daktyl.
2: Ano, správně, datly jsou tam.
0: A to jako chmele. Z jednoho kolečka se jich natrhá 2 věrtele.
2: Starý český věrtel měl necelých 25 litrů.
0: A na tom dříví palmovém daktylovém je z takových kol 4 nebo 5. Pak jsme přijeli do Egypta.
2: Neboli do Káhiry, jak už víme.
0: Do toho Egypta přijeli jsme jako do jiné vsi. Neb do něho není žádné brány, ani které zdi okolo něho jest. Než nejprve viděl jsem před městem zahrady, velmi čisté, s dmy vysokými ohrazené, kterýmž to okolo města slušelo býti.
3: Musíme opět dodat, že svoji výzkumnou práci konal cestovatel Martin Kabátník z Litomyšle velmi svědomitě.
1: Svědčí o tom další zpráva.
0: Vstal jsem jednoho dne ráno a hned jsem šel ulicí chtěje zvěděti, která je dlouhá. I přišel jsem, kde z Nilusa vodu berou na velbloudy. A to již pozdě bylo a bál jsem se, abych se nespozdil, neb jestliže by mne noc zašla, úzko by mi bylo. I přišel jsem do hospody, ano, se již stmívalo. Hospodář se mne otázal, kde jsem byl. Pověděl jsem mu a on se velmi zasmál a řekl mi.
3: Pohane, to jsi chtěl naše město přejít za den? Abys to věděl, to bys musel dobrého koně míti, abys je přejel. A odkudž by se svrátil, tak bys viděl, že si ledva půl města přešel.
0: Najal jednoho muže i šel jsem s ním, aby mi ukázal, odkud bych mohl nejlépe zhlédnout město. A muž ten byl znalý Egyptu a byl to Žid a uměl rousky, takže jsem se s ním uměl smluviti. Od hradu Žoldánova.
2: Rozumějte, Sultánova.
0: Jsem nejlíp zhlédl Egypt.
2: Pochopitelně, nikoli celý, ale Káhiru.
0: An leží v čisté rovni písečné a nikde vrchů ani lesů neviděl jsem. Na jednu stranu jsem Egypt přehlédl, jakož i k východu slunce, ale druhých 2 stran našíř přehlédnouti jsem nemohl. A to dívání naše před samým polednem bylo. A jasno přečisté bylo, však mi k tomu nepomohlo, abych přehlédl. I viděl jsem, že město Egypt jest veliké příliš. Hrad Žoldánův se mi zdál mnoho větší než Chrudim. V Egyptě jsem byl po 20 dní a v těch dnech nikde déšť nepršel. O zimě, po které jsem se tázal, pravili.
3: Co jest to? Pověz nám.
0: Pravil jsem jim, kterak se země zavře zimou a voda stydne a taky řeky i veliké a že se po nich chodit dá, i svozy se jezdí, velmi se tomu smáli. A žádného dřevěného domu jsem v tom Egyptě neviděl, než domové jsou všecko kamení, a to z čistého kamení jsou klenutí od země až do vrchu. Nízcí jsou, nepích mnoho v zemi jest, jsou tak děláni pro veliké horko. Také v Egyptě málo dřev mají.
2: Jako, že tam roste málo stromů.
0: A ty, co jsou velmi drahy. Proto nemnoho ohňů jest v domech. V tom Egyptě zdaleka tak nepečují o své životy.
2: No, tak životů si tam určitě hleděli, ale pan kabátník těmi životy myslel břicha.
0: Nevaří jim tam a nepřipravují mnohé pokrmy, tak jako v jiných zemích, zvlášť v zemi české, kde v tom převýšili všecky národy.
2: No, však taky podle toho vypadáme, že?
1: A zřejmě jsme tak vypadali i v době kabátníkově.
3: Zpátky do Litomyšle se Martin Kabátník dostal za 1,5 roku.
1: Už tu padlo, že neuměl psát. Poté, co podal ústní zprávu sponzorovi,
2: neboli mecenáši své cesty, panu Kostkovi,
1: začal své vzpomínky diktovat.
2: Klobouk dolů před jeho pamětí.
1: A to ty vzpomínky diktoval až celých 10 let po svém návratu, kdy mu už bylo hodně přes 70.
3: Zapisoval je městský litomyšlský písař Adam Bakalář.
0: Martina Kabátníka, cesta z Litomyšle do Jeruzaléma a Egypta.
2: Pod tímto titulem spatřil jeho cestopis Světlo světa, což ovšem není všechno.
0: A na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin, měst a způsobů jejich.
2: To ještě pořád není konec titulu knihy.
0: I také obyčejů lidí. V nově vytištěna léta páně 1539.
1: To byl Martin Kabátník už 35 let po smrti.
3: Když se vrátil domů, tak žil ještě 11 let.
1: Koupil si v Litomyšli dům,
0: který jsem zaplatil penězi hotovými.
1: Těch 73 listů zachycuje jeden z prvních českých cestopisů.
2: A my navrhujeme zakončit slovy písaře Bakaláře z předmluvy ke knize Martina Kabátníka.
0: Protož ty, milí čtenáři, tím jistěji zvědět můžeš o způsobu dalekých krajin, tyto knížky prohlédaje. Nevažiš tedy sobě jich koupiti. Mám za to, že toho nebudeš pikati. Měj se dobře.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněná, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině, a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. No i dnes vysíláme nebo natáčíme v divadle Ungelt bez publika. To je velice smutný pohled. Prázdné divadlo, nicméně mám elitní dva hosty. Takže nebudu zdržovat, po mé pravici vynikající česká divadelní, filmová, televizní, rozhlasová herečka, také několikanásobná matka. Asi už tušíte, a v současné chvíli také manželka diplomata, tak je to jasné, Veronika Žilková.
4: Dobré poledne, nebo předpolednem, dobré půl jedenácté, ano. Nebo jedenáctou, nebo kolik
3: takže
4: vlastně je.
3: Zdravím, ahoj.
4: Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání do tvého pořadu.
3: Pokud bychom natáčeli před diváky, tak by po mé levici na jevišti seděl další host, ale on je režisér a vyměnil si, že bude sedět v hledišti, takže je od nás lehce vzdálený. I tak ho srdečně zdravíme a představujeme vynikající přední český divadelní režisér, ale také prvotřídní dramatik a příležitostný herec Martin Čičvák. Ahoj.
5: Dobrý deň, ahoj.
3: No a první otázka, nevím, kdo začne, kdo si dříve vzpomene, když jste se poprvé spatřili vy dva.
4: Mě zarazilo, že český režisér, který mluví slovensky, tak Martine, vy jste český režisér?
5: Já normálně uprostřed věty prejdem do jiného jazyka. Takže teraz jsem zdravil slovensky a tím pádem můžu v druhé části věty přecházet do druhého jazyka. Dobře? Promiňte.
4: Ne, ale vy jste národnosti?
5: Slovák.
3: Jo. No a tak když tohoto Slováka poprvé spatřila, Veroniko, drž se otázky.
5: Ale tři děti moje už